favorit. On měl S-ku, já měl favorita, pěti kolečkového vzadu a dvoukolečkového na středu. To bylo něco. A když už táborák, oheň hořel, a jsme seděli, já měl kytaru a pořád jsem vždycky měl kytaru i na krývání, na kopci. Když jsme s mládežníkama tam vyšli, tak on najednou vytáhl přepis Evangelia Jana první kapitolu. To bylo samizdatově, se to šířilo a najednou říká u toho ohně, Tibore, já ti něco přečtu. A začal číst. To bylo tak silné. To bylo tak silné. U toho ohně, uprostřed přírody, u té řeky takové malé. Bůh tam byl. Prostě mě najednou zmrazilo. To je moment, na který se nedá zapomenout. Dnes jsme v situaci 10 let poté. Bible jsou všude, v obchodě koupíme malou, velkou, takovou verzi, onakou verzi, různé verze. A navíc celou situaci ještě komplikují teologové. Jedni říkají, jestli je Biblii Boží slovo, nebo Bible je Boží slovo, jestli opravdu Mojžíš mohl psát Genesis a jak mohl vědět, jak to všechno bylo, jak mohl psát o stvoření, zdali je to pravda, zdali to není pravda, zdali je to jenom metafora, nějaký obraz a vůbec písmo, jestli není jenom veliká metafora, kde máme ty duchovní souvislosti nějakým způsobem hledat, vytahovat, dekódovat ta tajemství, ty hlubiny, které tam jsou. Do jaké míry vůbec je to jako historická pravda, to všechno, co se dělo. Ale my čteme to, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově. Jestli rodiče se ptají, jak vychovávat děti, tak najednou máme, že písmo je určeno k napravování a výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Já teď dnes nepřicházím mezi vás do Opavy, abychom řešili kontroverze. Abychom řešili některé z těch věcí, které jsem nastínil, protože to je celý paket otázek a problémů, které bychom mohli otevřít. Možná, že když někoho něco bude zajímat u kafe, tak můžeme si o tom popovídat. Já spíš přicházím s tím, jak z tehdejší Biblii před 2000 lety zacházel Ježíš. Ten, který jest Bohem. Slovo, logos, už jenom to, že je nazván slovem, že je nazván logos, proč není nazván energie, proč není nazván smyslem, proč není nazván nějak jinak, i když v tom konceptu logos to všechno je. I smysl, i teleos, i cíl, všechno. V tom konceptu logos jsou neskutečné věci. Ale stejně je nazván, na počátku bylo slovo a slovo bylo u Boha. A Bůh byl to slovo. Čili nějakým způsobem, když se dotýkáme Božího království, Boží reality, Boží skutečnosti, pořád se to točí nějakým způsobem kolem slova. Signifikantní je pokušení, protože my prožíváme pokušení, bez pokušení to nějak nejde, to pokušení je součástí života a Bůh, když byl na zemi, taky byl pokoušen a je velice zajímavé, jakým způsobem zápasil s tím pokušením, protože možná dnes bychom řekli, no tak zkus nějaký seberozvoj, opři se o nějaké minulé zkušenosti pozitivní, opři se o nějaký odkaz moudrých lidí, anebo ne. Když bylo první pokušení, říká, je psáno, nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem. Každým slovem. Vycházejícím z Božích úst. Po druhé, také je psáno, nepokoušej Hospodina svého Boha. Třetí pokušení, odejdi satane, řekl mu na to Ježíš. Je přece psáno, Hospodinu svému Bohu se budeš klanit a jemu jedinému sloužit. Čili jako Ježíš s ním nezápasí způsobem, ty nebudeš vládnout nade mnou. Já jsem poslán od toho, abych tě porazil, hochu, ty ještě nevíš, jako s kým máš dočinění. Je to velice zajímavé, jakým způsobem Ježíš zápasí a čelí pokušení, protože tam je možná někde odkaz i na to, jakým způsobem my bychom mohli.
A možná i měli. Celkem máme 92 případů, kdy v písmu svatém, kdy Pán Ježíš Kristus opírá svoji názorovou pozici o text písma. A je zjevné, že pro Božího syna je písmo jakýmsi normativním základem pro životní rozhodnutí a zdroj porozumění výzev v běžném životě. Můžeme říct, že Bible má božskou autoritu, proto je klíčové pro život člověka rozumět Božímu slovu, žít podle něj, ale předpoklad je, že jej známe. Když neznám Bibli, nemůžu ji rozumět a nemůžu podle něj žít. V dnešní spiritualitě, v dnešní křesťanské spiritualitě je velice silný akcent na zkušenost. A častokrát, i když s mládežníkama, ale i v tom manželském poradenství, kdekoliv se objevíme, na pastorálkách méně, protože to jako kazatelé máme stejnou zkušenost, že je akcent na zkušenost. A že tedy lidé argumentují, ale já jsem to tak prožil, já to tak cítím. A u mě to bylo takhle. A nebo, ale my to tak prožili, my jsme to viděli, my jsme to zažili, ono to funguje. Ježíš moc s tou zkušeností jako nepracuje. Je ve zkušenosti, které je přímo na poušti, když je pokoušen, tak argumentuje písmem, což nám dává vážný odkaz, že naše zkušenosti, které máme, musíme poměřit tím, co mluví Bůh. My musíme naše vlastní zkušenosti interpretovat ve světle Božího slova. Zkušenost není normativní. Zkušenost není jako klíčem anebo návodem, jak věci dělat. Stejný Bůh, stejný Duch Svatý může u tebe, u mě vést různými způsoby. Pak je to velice těžké. Proto někdy lidé jsou zmateni, když slyší silná svědectví. Já si to velice dobře pamatuji. A na Cukrové byl jeden bratr, který měl silné svědectví, jak ho oslovil, jak prožil znovuzrození při obětování Izáka. Izákův příběh a Bůh Abrama a celý ten příběh byl pro něj tak silný, že celoživotně se upíral k tomu a vracel se. A mnohé zkušenosti, mnohé zápasy své víry odvíjel i argumentačně z teologie Abrahama a obětování Izáka. Já jsem to dostal jako do svého pohledu, do svého výhledu a taky jsem se pokoušel, když byly věci v mém životě, ale nebylo to funkční. Jako pro mě Abraham, Izák, Jákob, i když jsou silné příběhy, ale nebyl klíčový. U mě byl zcela jiný příběh klíčový. A tak musíme vždycky dát i majzla na to, když máme svědectví osobního třeba typu, a vždy upozornit, protože tam můžou být lidé, kteří poprvé jsou ve společenství, že ale Pán Bůh může tě vést jiným způsobem, protože zkušenosti jsou různé, ale slovo Boží zůstává na věky. To je stejné. To je jako olovnice, jako zdi můžeme stavět různé, ale olovnice je pořád, i když ne stejná, ale gravitace stejná. Čili ta nám to poměří, abych byl tedy technicky přesný. Ještě i olovnice můžou být různé, ale ten princip zůstává stejný. A když to zavěsím, tak vidím, zdali je ta zeď rovná nebo ne. Pojďme na dvojku. Zajímavé je kázání nahoře, známá blahoslavenství. Tam Ježíš prohlašuje, že nepřišel zákon zrušit. Nýbrž ho přišel naplnit. Všechna slova, které byly kdy napsaná, tak Ježíš přišel je naplnit. Amen, říkám vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze zákona, než se to všechno naplní. Kdokoliv by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Jako pro mě tyto věty jsou mrazivé. Protože okamžitě se ptám, dobrá, jsem učitel písma. Všichni kazatelé učíme, jsme povoláni k tomu. Nehrozí nám, že něco opomíníme, že to naše vyučování je redukce Boží pravdy? Jako na mě je ta tíha, kterou prožívám jako celoživotně. A modlím se, Pane, chci celou zvěst přinést, chci rozumět lidem, aby neredukoval, aby se nestalo, že sloužím lidem, anebo i v pastoraci a něco sdělují, nějaké věci osvětlují a opomenu něco, protože Ježíš nikdy neopomenul. Když on sloužil, tak to byla tutovka, 100%. Když on poradil, když koučoval nebo mentoroval někoho, tak to bylo topka na 100%.
A já mám za to, že i když dělám to nejlepší, co mohu, já si myslím, že nedělám 100%. I když já existenciálně dělám na 100%, snažím se to nejlepší, ale někde na té mé obrazovce, na pozadí, pořád je tam ikona, a která říká méně než 100%, že potřebují Boží milost. Pořád potřebují Boží milost. Pořád potřebují, aby mě Pán Bůh odpustil. Pořád potřebují to, aby přikryl mou nahotu. Nejsem si vědom toho, že bych dělal na 100%. A to máte stejné i ve vědě. My máme zákony, my máme porozumění, my máme nějaká paradigma o porozumění a vnímání univerza, ale my dobře víme, že to tak, že to není absolutní pravda. Ještě pořád se to bude vyvíjet, ještě pořád budeme poznávat nové a nové věci, že ta realita out there, tam je nějaká a my ji nějakým způsobem popisujeme, ale my nevidíme všechno. Jako pořád jenom se blížíme, jenom poznáváme šťástky. Jak Pavel říká, šťástky znám, šťástky prorokuju, ale až jednou uvidím tváři tvář, ne přes tu síť a přes ta skla, které nejsou úplně čírá. Možná, že jsou a že jsou jenom mlhou. Nejsou. Aby nebylo vidět, jo. Takže je nezrušitelné. Pojďme dál. V jedné diskuzi Pán Ježíš říká o věčnosti, mluví o tom, o sobě jako o pastýři a o lidech jako o ovcích, které slyší jeho hlas a jdou za ním. A on jim dává věčný život. A téma věčného života je famozní. U nás uvěřil před lety jeden bratr, jmenoval se Max, který najednou ve věku 75 se objevil ve shromáždění a zůstal až do své smrti. Byl to muž, který byl občanem i České republiky, i Německa. On emigroval v Československa, Ostravák. Pracoval ve filmovém průmyslu jako producent v Německu, točil hodně, hodně filmů. Třeba Rudá záře nad Aljaškou a Aljaška v plamenech a takové věci. Jako člověk, který do Cannes kráčil po červeném koberci a opravdu se pohyboval takové vyšší společnosti a říkal, Tibore, mě zajímá věčnost. Já jsem v cílové rovince. Já to cítím, že jsem v cílové rovince. Mě zajímá věčnost. Já nemám s kým mluvit o věčnosti. Já v tom Německu, v tom Mainzu, když si sednu do té hospody, tam jsou všechno bývalí starostové a profesoři a doktory práv, asi povídáme u toho piva nebo vína. Fajn, všechno super, ale když dojde na věčnost, tak oni se odvrací a jakože to nech stranou. Ale já chci, mě to zajímá. Já si nemám s kým povídat v té hospodě o věčnosti. Tak přicházím tady do Ostravy na ostrov blažených. Cituji. Přicházím na ostrov blažený, kde si můžu povídat o věčnosti. A Ježíš k tomuto tématu říká, Ježíš odvětil, není ve vašem zákoně psáno, řekl jsem, jste bohové. Jestliže ty, kteří dostali Boží slovo, nazval bohy a písmo nemůže být zrušeno. Proč mě, kterého otec posvětil a poslal na svět, obvinujete z rouhání, když jsem řekl, jsem Boží syn? Několik vážných jako věcí, že písmo nemůže být zrušeno. Co to znamená, že písmo nemůže být zrušeno? Jak tomu rozumíte? Co všechno platí? Přijdou adventisté a řeknou, no právě, písmo nemůže být zrušeno. Sobotu musíte uctívat. A vepřové, prostě, když si přečti, a sobota je věčné ustanovení, tak co to děláte všichni křesťané? Tak jak to? Co to znamená, že je zrušeno, není zrušeno? To jsou vážné věci, které se nás přímo dotýkají i vás v Opavě, nás v Ostravě, všude po světě. Písmo je spolehlivé, je nespochybnitelné. Cokoliv se vynoří v diskuzi, pořád a pořád Ježíš ukotvuje své odpovědi, svá řešení do kontextu písma svatého. I proto se ve velekněžské modlitbě krátce před začením modlí za své učedníky. Posvěť je v pravdě. Tvé slovo je pravda. Autorita neomylného písma nekončí u Pána Ježíše. Tam je spíš demonstrována, prokázána.
a pokračuje nějakým způsobem v životě jeho učedníků, církve a jistým způsobem i u nás. Pojďme dál. Pán Ježíš potkával různé skupiny lidí a řešil různá témata. Jednou za ním přišli Saduceové, kteří říkali, že vzkříšení není. Jinak vůbec téma vzkříšení je velice zajímavé. Když byly Velikonoce, budete si povídat lidma o tom, jak jsou to svátky jara, svátky jako pampelišek a probouzející se přírody a cyklů, které v přírodě jsou, a těch živlů toho světa, a tak to je jako lidé, oči se jim, zřeničky se jim rozšíří, to se jim líbí, protože to nějakým způsobem něco s něma dělá. Najednou přijde, jo, teď jako velikonoční svátky, to je vlastně ukřižování Krista z mrtvých, vzkříšení Krista. Ty živly, ty energie, to jo, ale vzkříšení Krista. Máme problém. Jakmile otevřete ve společnosti téma vzkříšení Krista, tak ztrácíte i to málo bodů, co jste předtím jako chytili. A jste v minusových číslech. Proč? Proč je to tak? Proč je to tak? Proč je to tak, že když na světě mluvíme o světlu světa, najednou lidé odmítají? Co když lidé jsou ve tmě? Co když je to svět, který je propadlý tmě? A proto má problém. A proto je nervní, jakmile přijdete s Božím slovem, jakmile přijdete a zvěstujete Krista. Pojďme dál. Dnes je velice populární vnímat písmo spíš jako umělecké dílo, jako nějakou beletrii, plnou metafor, symbolů, s tím, že historicky nelze věci brát vážně. Jako kdyby poselství písma bylo jenom duchovní, které je zvláštním způsobem zakódováno do podobenství, metafor, příběhů, obrazů. Ale pán Ježíš se odvolává na proroky. A to v takových věcech třeba jako, jak ale bylo za dnů Noémových, tak bude i při příchodu syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli, pili, ženili se, vdávali se až do dne, kdy Noé vešel do archy a ničeho si nevšimli. Až do chvíle, když přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu syna člověka. Najednou Ježíš se odvolává na proroky, ale i na historické reálie, o kterých mluvili, ke kterým se vyjádřovali. To je ale pro nás šíleně jako vážná věc. To znamená, my nesmíme si dovolit opomenout historická fakta a jisté reálie, na které písmo svaté se odkazuje a ke kterým se vyjádřuje. Jestli máme hledat pravdu, znát pravdu a žít pravdu, tak nelze obejít historickou spolehlivost písma svatého, protože i Boží požehnání se historicky projeví. I Kristovo dílo v našem životě se historicky projeví. Já přesně vím, kdy se to stalo. Kdy jsem šel ze sprchy na svůj pokoj na kolejích. Já přesně vím, kdy jsem dal svůj život Ježíši, kdy mi odpustil hříchy a kdy Duch Svatý vstoupil v plnosti do mého života. To je spiritualita, křesťanská spiritualita, ale není vágní. To není jenom jako nějaký psychologický projekt, projekce mého vědomí nebo podvědomí. To jsou tvrdá data, historická data. I naše vzkříšení, jednou když přijde a bude nová země, nové nebo, to jsou tvrdá historická data. To není jenom jako pocitová záležitost, to není jenom jako nějaká perspektiva, která je povznášející, která je motivující, která je stimulující a já nevím co. Všechno je, ať zůstává, ale je to historická realita. A jde i pán Ježíš ještě dál, protože třeba v otázce manželství opírá své argumenty o příběh z ráje. Jak je známe z knihy Genesis, v jedné rozpravě o problematice rozvodu pán Ježíš Kristus otevírá základní perspektivu svého přístupu. A čteme, on jim odpověděl, nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, od počátku učinil je jako muže a ženu. Toto téma je ožehavé v dnešní době.
právě s ohledem na různé vědecké názory a etické postoje. Ale pro Pána Ježíše Krista je podstata manželství spojena s vědeckým faktem, že Adam a Eva byli stvořeni s nějakým určením, s nějakým cílem. Tudíž písmo má i jistou vědeckou relevantnost v jistých ohledech. Jakmile by nebylo autoritou pro věci pozemské, jak by pak mohlo být autoritou pro věci nebeské? Proto když Komenský mluví o nápravě věcí lidských, tak pokaždé argumentuje písmem a vyvozuje své závěry a své aplikace v dané době, v daném historickém kontextu. Vyvozuje z písma. Není tak dávno, to já nevím, jestli je to rok nebo rok a půl, když proběhla ostrá diskuze na téma manželství pro všechny. A na Facebooku to bylo opravdu jako válka. Jako obecné povstání všech skupin a všech jednotlivců. A já jsem tedy jako to prožíval velice bytostně, protože jsem těžce nesl to, že někteří bratři a sestry i z naší církve argumentovali na těch vláknech a na těch sociálních sítích způsobem. Ale prosím vás, jako křesťané, bratři říkají nám ostatním, prosím vás, neargumentujte Biblii. Hledejte nějaké sociální, psychologické argumenty, ale prosím vás, nevynášejte Biblii. Teď to je starý koncept, to je překonané. To jsou věci, které to, že sociologové budou argumentovat sociologicky a psychologové psychologicky, to je v pořádku. Teď to jsou profesionálové, za to jsou placení. Jo, se nemůžeme divit, to je v pořádku. Ale otázka je, zdali my známe písma? Zdali jim rozumíme v tomto ohledu? A zdali se nebudeme stydět za to, že ano, Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. A že ustanovil manželství pro muže a ženu. A to poslední. Zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život a právě ona svědčí o mne. Ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Najednou máme tady, že zkoumáte písma, jako z toho všeho, co jsem řekl, by se zdálo, že to je báječné a tam je tečka. To je to nejvyšší, co může být, že zkoumáme písma, známe písma, aplikujeme písma. A není to konec. Je to důležitá rovina, důležitá ambice, důležitý cíl, důležitá duchovní disciplína v našem křesťanství, ale není konečná. To není hasta la vista. Ne, nad tím je ještě on sám, protože ta písma nás vedou k němu. Nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Protože náš problém je problém sebereference. Co to je? Náš problém je ten, že každý jeden, jak tady sedíme, včetně mě, každý člověk máme nějaké zatížení, emoční, genetické, povahové, kulturní. A to zatížení nám deformuje obraz reality. To zatížení a ten hřích, který generačně neseme sebou, nás zatěžuje v tom, abychom správně porozuměli všemu, co Bůh říká. Vždycky je tam nějaká ztráta. U někoho procento, u někoho 20%, u někoho 80%. Tudíž my nemůžeme spoléhat jenom na to, jak rozumíme a že jsme znalí a že čteme a podobně, ale protože ta písma stejně člověka vedou do boží náruče, vedou k živému Bohu. Vzpomeňme na příběh o marnotratném synu a zejména na toho staršího bratra, který zůstal doma. A když táta udělal oslavu toho, že mladší bratr se vrátil domů, tak starší bratr byl jiného názoru. A teď se podívejme na to, jakým způsobem argumentoval. A argumentoval, když ten tvůj mladší bratr odešel z domu. Je to pravda? Je. Teď on všechny peníze, které si mu dál jako propil a rozházel, je to pravda? Je. A pak se vrátil, není hoden, je to pravda? Je. Všechna data, které tam položil na stůl jako argument, jsou platná. Nevymyslel si nic. A stejně
to není obraz pravdy. Protože obraz pravdy je to, že se vrátil domů k tatínkovi. A táta se těšil. A táta udělal hostinu. To je rozhodující, co dělá otec. Ne, co si my o tom myslíme. A ten starší tedy bratr měl tohle to vnímat, že ne jeho interpretace těch faktů je rozhodující, ale co dělá otec. Proto Ježíš říká, že každý, kdo mě slouží, toho poctí a toho jednou uctí otec. I on se vztahuje ke svému otci. Služte mě, následujte mě, jednou vás uctí otec. Ta naše spiritualita opravdu nás vede do dimenze, jo, písmo, poznávání, všechno, přemýšlení, snažme se a všechno pořádku a musíme, protože z písma je život, ale zároveň nás to vede do náruče otce, abychom byli smíření s otcem, aby táta nás vítal, aby nás jménem oslovil, abychom byli s ním tady na zemi a jednou v plnosti. Tak jsme v závěru. Potíž člověka je v tom, že chce si sám řídit svůj život a my to nazýváme hezky odpovědnost. A to, kdybychom si povídali s lidmi, kteří možná do církve nechodí, anebo chodí, to je jedno, ale když dojde na ten takový rozhovor běžný, tak lidé, no ale nemůžeš být ovca, kterou někdo něco jí řekne a teď to dělá, ani neví proč. Jako my jsme pozváni být odpovědní. A to je pravda. Jenomže z teologického a biblického pohledu, co to je odpovědnost? Odpovědnost je to, že jsi autonomní bytí? Že sám rozhoduješ o sobě? Jo i ne. Jo, rozhoduji. Protože já když chci, tak výjdu ven. Ano, ale jsou jisté věci v našem životě a zejména po smrti, o kterých my vůbec nerozhodujeme a nemáme je v rukou. Je hodně věcí, o kterých nerozhodujeme. Kdo do mě nabourá nebo nenabourá, co se stane, co se nestane a když spadne starý strom v parku Sady Milády Horákové na mě nebo ne. Prostě jsou věci, které nemáme ve svých rukou. Život je mnohem složitější a dnes o tom mluví i sociologové, i psychologové, i přírodní vědci, že ta realita je mnohem komplexnější a mnohem složitější než naše nástroje porozumění a uchopení té skutečnosti. A je jedno, jestli mluvíme o tvrdých datech, anebo měkkých, čili sociologie, psychologie, anebo seberozvoj člověka. Všichni se shodují v tom, že jsou jisté proudy, jsou jisté věci v tom životě, které neumíme nějakým způsobem uchopit. Třeba dnes se pracuje s konceptem narcismu. Již v seznamu nemocí a symptomů narcistická porucha osobnosti je registrována jako symptom, který má své číslo. Já jsem teď psal knížku a doufám, že se mi to podaří jako vydat právě o narcismu a teologická reflexe narcismu. Jako přečetl jsem, co se dalo přečíst a je shoda na té akademické půdě, že nikdo neví, co narcismus je. Jaké je jádro, jaký je problém, kde je zdroj, jak vzniká. Pracujeme jenom se symptomy, že ano, děcka, které a generace, současná kultura, která je narcistická, vykazuje nějaké znaky. Ztráta schopnosti unést utrpení, ztráta schopnosti hluboké komunikace, úzkost se života, fantasmagorie, které trápí člověka a tak dále. Popisujeme průvodní byprodukty, jako průvodní znaky. Ale to jádro toho problému nikdo neví. A ještě to přiznají. V té literatuře je to napsáno, doposud není jasno. No a právě to jsou ty věci a ještě další. Takže dejme poslední slide. Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste mně, protože on psal o mně, nevěříte-li jeho zápisům, jak uvěříte mým výrokům? Jinými slovy, ta správná interpretace dat, to správné čtení našeho života,
to správné uchopení naší odpovědnosti je to, že půjdeme k Ježíši.

0: Odpovědný člověk přece nebudu přenášet odpovědnost na Boha. No nikdo nepřenáší odpovědnost, ale je odpovědné s Bohem počítat. Je odpovědné vzít potaz, co on řekl. A když Bůh řekl, že ten, kdo věří Boha, tak Bůh mu dává požehnání, přízeň, ten, kdo odmítá Boha, Boží hněv na něm spočívá, tak je velice neodpovědné ty věci ignorovat. Jako když meteorologové oznamovali před více než 10 lety, že se blíží bouřka do Tater a že zasáhne výšku 150-300 metrů, takový segment proudění toho vzduchu tam půjde a už za 3 hodiny přijde, za 2 hodiny, za hodinu přijde, tak se připravovali lidé. A opravdu to narazilo a Tatry lehly. A stromy jsou pryč. Zvířata to věděli, ty se zařídili. A chatáři, hotelieri a majitel hotelu a tak, mnozí se připravili, ale někteří ne. Je odpovědné počítat s tím, co se stane. Přátelé, já jsem dnes chtěl přijít jako ambasádor písma v tom smyslu, abychom znovu možná, když jsme polevili v čtení Bible, když jsme polevili v rozjímání nad tím slovem, když jsme možná polevili v biblickém studiu skupině, protože znovu to jsou věci, které jdou mimo nás. Jako Pán Bůh řekl, kde jsou 2 nebo 3, já jsem uprostřed. Dnes ta doba narcistická, ta individualistická, že já sám sebou si budu, abych já se cítil dobře, abych já to tak nějak, jak mě Bůh povede. Nám se vytrácí ten pluralitní, anebo plurální rozměr, což znamená my. Jak my žijeme, nejenom jak já, jak náš sbor. A právě v tomto korporativním rozměru, v tomto společenském, komunitním rozměru, tam Bůh ještě mluví jiným způsobem a poznáváme jeho tajemství ještě jiným způsobem, než když si já doma čtu anebo vyjdu někde k řece. Tak chtěl jsem vás povzbudit a položit vám to na srdce, abyste biblické studium a skupiny, které máte, abyste jim znovu dali vysokou prioritu. Abyste doma s dětma mluvili o písmu. Abyste jim četli. Abyste si s něma o tom povídali. Od dětství, ne když mají 12, je pozdě. 12 letech v židovství už je bar mitzvah, už projde obřadem a je považován za dospělého muže v synagoze. Od dětství, od mala. Moje žena, když byla těhotná, tak jsem skládal ruce na její břicho a modlil jsem se za to dítě, které jsem ještě neviděl. A už tehdy jsem se modlil za jejich partnery a partnerky. To jsou věci, které máme takhle na dlaní. Bylo by škoda to nevyužít. Tak studujte písma. Amen.
1: S Tiborem Máhrykem se od září budete moci setkávat také v glosách. No a další bohoslužba je připravena na neděli v 9 hodin. Kázat bude Jiří Zdráhal na téma Proč existují

0: Dnes je 5. září, 3 hodiny brzkého rána a ze studia Rádia 7 vás zdraví Kristýna. Nespěchej, to si při psaní knihy o pokoře neustále připomínal její autor Andrew Murray. Na Rádiu 7 začíná relace Večer pod lampou, ve které dnes poprvé uslyšíte čtení z knihy tohoto významného probuzeneckého kazatele. Číst bude Petr Stoj.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: První kapitola. Pokora, sláva stvoření. Pak hodí své věnce vítězů před trůn a říkají: Hoden jsi, Pane a Bože náš, svatý, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny. Zjevení 4, 10 a 11. Když Bůh tvořil vesmír, jeho záměrem bylo dát člověku podíl na své dokonalosti a blaženosti a ukázat tak slávu své lásky, moudrosti a moci. Bůh si přál zjevovat se skrze stvořené bytosti tím, že se s nimi podělí o takové množství své dobroty a slávy, kolik jí jen dokážou přijmout. To ale neznamenalo, že by člověk něco získal do svého osobního vlastnictví, ani že by měl takto obdržený život a schopnosti plně ve své moci. Vůbec ne. Protože Bůh žije na věky, protože je všudy přítomný a jedná svrchovaně, protože všechno nese svým mocným slovem a všechno v něm spočívá, ve vztahu člověka k Bohu se musí vyskytovat trvalá, naprostá a bezpodmínečná závislost. Jakože Bůh svou mocí kdysi všechno stvořil, stejně jisté je, že stejnou mocí musí v každý okamžik všechno udržovat. Stačí, aby se člověk podíval na začátek své existence a uzná, že za všechno vděčí Bohu. Teď i po celou věčnost je hlavním lidským zájmem, nejvyšší ctností a jedinou radostí být prázdnou nádobou, ve které Bůh může přebývat a projevovat svou moc a dobrotu. Bůh nám život neudělil jednou provždy. Nýbrž nám ho svou velikou mocí dává aktivně a neustále v každém okamžiku. Pokora jako úplná závislost na Bohu je už ze své přirozenosti první povinností a nejvyšší ctností člověka. Je kořenem každé další ctnosti. Pýcha, neboli ztráta takové pokory, je proto kořenem každého hříchu a zla. Když na sebe dnes už padlí andělé začali pohlížet se sebeuspokojením, dospěli k neposlušnosti a byli z nebe vyvrženi. I naši první rodiče ze svého vysokého postavení upadli do bídy, v níž se člověk nyní topí, když jim do srdcí had vdechl jed své pýchy, touhu být jako Bůh. Všude na nebi i na zemi je pýcha a povyšování se kledbou pekla a branou do něj. Z toho vyplývá, že nás může vykoupit pouze znovu nabití naší ztracené pokory, tedy původní a jediný pravý vztah člověka k Bohu. Proto Ježíš přišel přinést pokoru zpátky na zem, dát nám na ní podíl a zachránit nás jí. V nebi se pokořil, aby se stal člověkem. Pokoru, kterou na něm vidíme, měl už v nebi. Odtamtud přinesla ona jeho a on ji. Zde na zemi se ponížil, stal se poslušným až k smrti, Filipským 2.8. Jeho smrt nabyla hodnotu pokorou, kterou měl, a tak se stala naším vykoupením. Záchrana, kterou Ježíš dává, neznamená nic menšího, než že s ním sdílíme jeho život i smrt, jeho schopnosti i ducha. Jeho pokora se stala základem a kořenem jeho vztahu k Bohu a jeho vykupitelského díla. Ježíš Kristus vstoupil do dokonalé pokory a tímto svým životem naplnil lidské určení. Jeho pokora je naší záchranou, jeho záchrana je naší pokorou. Proto musí život zachráněných, svatých, nést pečeť vysvobození z hříchu a plného obnovení jejich původního stavu. Celý vztah k Bohu i člověku se u nich musí vyznačovat vše prostupující pokorou. Jinak není možné pravdivě přebývat v Boží přítomnosti, ani zakoušet jeho přízeň a moc jeho ducha. Bez pokory také nemůže existovat trvalá věrnost, láska, radost ani síla. Pokora je jediná půda, v níž své kořeny zapouštějí různé dary Boží milosti a její nedostatek je dostatečným vysvětlením každé chyby a každého selhání. Pokora není ani tak jednou z milostí a ze ctností, nýbrž je kořenem každé z nich, protože ona jediná zaujímá před Bohem správný postoj a dovoluje mu, aby jako Bůh dělal všechno. Protože nám Bůh dal zdravý rozum, rozkazy posloucháme tím ochotněji a důsledněji, čím lépe chápeme, jaká je jejich povaha a proč jsou tak nutné. Proto jsme si v církvi povolání k pokoře všímali tak málo. Příliš málo jsme rozuměli její skutečné povaze a důležitosti. Pokora není nic, co bychom Bohu přinášeli nebo co by nám udílel. Je to jednoduše vědomí naprosté nicotnosti, ke kterému docházíme, když vidíme, že Bůh je skutečně všechno a v tomto vědomí Bohu uvolňujeme cestu k tomu, aby byl vším. Člověk si musí uvědomit, že to je ta pravá ušlechtilost. Musí přivolit, že se v oblasti své vůle, mysli a cítění nechá tvarovat do nádoby, ve které bude jednat a projevovat se Boží život a sláva. Potom uvidí, že pokora jednoduše znamená uznat pravdu o svém postavení člověka a uvolnit Bohu místo, kterému patří. V životě oddaných křesťanů, kteří usilují o svatost a hlásí se k ní, by pokora měla být hlavním poznávacím znakem jejich upřímnosti. Často to tak prý nebývá. Jedním důvodem možná je, že v učení ani ve skutečnosti církev pokoře nikdy nepřikládala nejvyšší důležitost, která jí však právě patří. To proto, že jsme zanedbávali následující pravdu. Přestože je hřích k pokoře silným motivem, jeden motiv má ještě širší a mocnější vliv. Vždyť díky němu pokoru získali andělé, Ježíš i ti nejsvětější svatí z nebe. Pokora a nicotnost, která Bohu dává prostor být vším, je prvním a hlavním znakem vztahu stvoření k Bohu a tajemstvím naší blaženosti. Jsem si jistý, že by mnoho křesťanů potvrdilo, že mají téměř stejnou zkušenost jako já. Dlouho jsme Pána znali, aniž bychom si uvědomovali, že jako se podle krotkosti a mírnosti srdce poznal učitel, měli by být i poznávacím rysem učedníka. Taková pokora nepřijde jen tak sama od sebe. Musí se stát cílem zvláštní touhy, modliteb, víry a cviku. Při studiu slova si můžeme všimnout, jak zřetelně a opakovaně dával Ježíš učedníkům o pokoře pokyny a jak pomalu mu učedníci rozuměli. Připustme si už na začátku, že pro člověka není nic tak přirozeného a zároveň záludného, nic, co by se před námi umělo tak dobře schovávat, nic tak nezvladatelného a nebezpečného jako pýcha. Uznejme, že jedině zcela rozhodné a vytrvalé očekávání na Boha a na Krista odhalí, jaké mezery máme v milosti pokory a jak těžké pro nás je jí získat, i když ji hledáme. Pojďme zkoumat Kristovu povahu, dokud nebudeme mít duše plné lásky a obdivu k jeho pokoře. Když se v poznání své pýchy a neschopnosti zbavit se jí zhroutíme, věřme, že sám Ježíš Kristus nám tuto milost dá jako část svého podivuhodného života v nás.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
2: Druhá kapitola. Pokora, tajemství vykoupení. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti. Proto ho také Bůh povýšil nade vše. Filipským 2, 5, 7 až 9. Žádný strom nemůže růst jinak než z kořene, ze kterého vzešel. Celou dobu svého trvání může žít pouze životem, který byl v semeni, jež mu dalo vzniknout. Když tuto pravdu vztáhneme na prvního a druhého Adama, může nám hodně pomoci v pochopení nutnosti i povahy vykoupení, které je v Ježíši. Pýcha byla pro ďábla přirozeností. Když byl kvůli ní ten starý had vyvržen z nebe, slova pokušení, která Evě promlouval do uší, sebou nesla jed samotného pekla. Jak Eva naslouchala a podala svou touhu a vůli vyhlídce na to, že bude jako Bůh, že bude znát dobré a zlé, jed jí vnikl do duše, krve a života. Navěky zničil blaženou pokoru a závislost na Bohu, která by byla naším trvalým štěstím. Místo toho byl život Evin i život plemene, které z ní vzešlo, až ke kořenům zkažen nejstrašnějším hříchem a prokletím ze všech, jedem Satanovi osobní pýchy. Všechna bída, jejímž jevištěm je tento svět, má původ v tom, co nám tato prokletá pekelná pýcha, ať už naše vlastní či někoho druhého, přinesla. Všechny mezinárodní války a krveprolití, všechno sobectví a utrpení, všechna ctižádostivost a závist, všechna zraněná srdce a zhořklé životy, včetně všech všedních nepříjemností, jsou výsledkem stále té samé podlé pýchy. Právě kvůli pýše vznikla nutnost vykoupení. Právě z pýchy potřebujeme být vykoupeni víc než z čehokoliv jiného. To, jak chápeme nutnost vykoupení, hodně závisí na tom, do jaké míry známe povahu moci, která do nás vstoupila. Moc, kterou Satan přinesl z pekla a kterou uvrhl do lidského života, se po celém světě mocně projevuje každý den a každou hodinu. Přináší lidem trápení. Lidé se jí bojí, bojují s ní a prchají před ní. Pořád ale nevědí, odkud pochází, ani od koho získává svou strašlivou sílu, natož aby věděli, kde a jak jí můžou přemoci. Pýcha má kořeny a zdroj síly v strašlivé duchovní mocnosti, která je jak mimo nás, tak v našem nitru. Musíme to přiznat, litovat toho a uvědomovat si její satanský původ. Možná přitom upadneme do zoufalství, že se nám pýchu překonat a odvrhnout nikdy nepodaří. Tím dříve ale také dospějeme k nadpřirozené moci, ve které jedině můžeme najít vysvobození, vykoupení Božím beránkem. Beznadějný zápas proti projevům našeho já a naší vnitřní pýchy se může stát ještě beznadějnějším, když pomyslíme na duchovní mocnost, která zatím vším je. Nakonec si ale lépe uvědomíme a přijmeme moc a život, které jsou mimo nás. Pokoru nebe, jaký dolů snesl Boží beránek, aby vyvrhla Satana i s jeho pýchou. Jako se musíme podívat na prvního Adama a jeho pád, abychom pochopili moc hříchu, který je v nás, stejně tak musíme dobře znát druhého Adama i jeho moc vložit do nás stejně skutečný, stálý a strhující život pokory, jako byl život pýchy. Od Krista a v Kristu máme život stejně skutečně jako od Adama a v Adamovi, ba dokonce ještě skutečněji. Musíme chodit zakořenění v něm a držet se hlavy, z níž celé tělo roste Božím růstem, Koloským 2, 7 a 19. Boží život, který při vtělení vstoupil do lidské přirozenosti, je kořenem, na kterém máme stát a růst. Ta samá obrovská moc, která se projevila tehdy a pak se projevovala dál až do vzkříšení, se denně projevuje i v nás. Především je potřeba, abychom studovali život, který byl zjeven v Kristu. Poznávali, že teď je i naším životem a jako na takový na něj spoléhali. Čeká na naše svolení, aby mohl získat a ovládnout celou naši bytost. Správně rozumět tomu, kdo je Kristus, je opravdu nepředstavitelně důležité. Měli bychom dobře chápat, co je jeho přirozeností a hlavním rysem, co je kořenem a základem celé jeho povahy jako našeho vykupitele. Odpověď může být jen jediná, jeho pokora. Co jiného než jeho nebeská pokora je jeho vtělení? Vtělením zmařil sám sebe a stal se člověkem. Co jiného než pokora je jeho život na zemi? Pro život na zemi na sebe vzal způsob otroka. A co jiného než pokora je jeho vykupitelské dílo? Ponížil se, stal se poslušným až k smrti. A co jiného než na trůn pozvednutá a slávou korunovaná pokora je jeho na nebe vstoupení a sláva? Ponížil se a proto ho také Bůh povýšil nade vše. V nebi, kde byl s Otcem, při narození, v celém životě, ve smrti i v usednutí na trůn, v tom všem se u něj zračila pouze a jedině pokora. Kristus je Boží pokora vtělená do lidské přirozenosti. Je věčnou láskou, která se pokořuje a obléká do oděvu mírnosti a jemnosti, aby nás získala, sloužila nám a zachránila nás. Boží láska a blahosklonost z něj dělá dobrodince, pomocníka a služebníka všech, a Ježíš je a vždy bude vtělenou pokorou. Dokonce i na samotném trůnu je tichým a pokorným Božím beránkem. Pokud je pokora kořenem stromu, její přirozenost musí být vidět na každé větvi, listu a plodu. Pokud je pokora první, všeobsahující milostí Ježíšova života a tajemstvím jeho vykupitelské oběti, pak bude zdraví a síla našeho duchovního života plně záviset na tom, jestli bude tato milost na prvním místě i pro nás. Pokora musí být tím hlavním, co na Ježíši budeme obdivovat, tím hlavním, o co ho budeme prosit, a tím jediným, pro co obětujeme všechno ostatní. Divíte se, že náš křesťanský život často bývá zakrnělý a neplodný, když mnohdy zanedbáváme jeho kořen a ani ho neznáme? Divíte se, že cítíme tak málo radosti z toho, že jsme zachráněni, když tak málo hledáme vlastnost, ve které Kristus záchranu vydobil a přinesl? Musíme hledat pokoru, která bude spočívat jen a jen v konci a smrti našeho já. Pokoru, která se vzdá veškerých lidských poct, jako se jich vzdal Ježíš, aby hledala čest, která pochází od samotného Boha. Pokoru, která ze sebe nekompromisně udělá nic, aby Bůh byl vším a aby jedině Pán byl vyvýšený. Dokud nebudeme pokoru v Kristu hledat víc než svou největší radost a vděčněji přijímat za jakoukoliv cenu, je jen nepatrná naděje, že křesťanská víra změní svět. Kolik z ducha tichého a pokorného beránka Božího vidíme kolem sebe v těch, kteří se nazývají jeho jménem? Zamyslete se nad vším nedostatkem lásky, nad lhostejností k prožitkům, potřebám a slabostem ostatních, nad tvrdým a uspěchaným posuzováním a odsuzováním, které často omlouváme jako zásadovost a upřímnost. Zamyslete se nad projevy náladovosti a popudlivosti, hořkosti a odcizení. Co pak nemají kořen v píše? Pýcha se stará jen o sebe, jen o své já. Ďábelská pýcha se vkrádá skoro všude. Co by se stalo, kdyby se věřící nechali trvale vést Ježíšovou pokorou? Jak zvláštní je to představa, Ježíšova pokora ve mně i všude kolem. Musíme se v srdci poctivě zaměřit na vlastní nedostatek pokory, odhalený tím, jak žil Ježíš. Až potom ucítíme, co je skutečně Kristus a jeho záchrana. Bratře a sestro, studuj Ježíšovu pokoru. Je tajemstvím a skrytým kořenem tvého vykoupení. Nož se do ní hlouběji den za dnem. Věř celým srdcem, že Kristus, kterého nám Bůh dal, na nás bude pracovat a dělat z nás to, čím nás Otec chce mít.

0: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
1: Třetí kapitola. Pokora v Ježíšově životě. Já však jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Lukáš 22:27. V Janově evangeliu se nám odkryl vnitřní život našeho Pána. Ježíš v něm často mluví o svém vztahu k Otci, o motivech, kterými je veden, a o tom, že ví, v jaké moci a duchu jedná. I když se tam slovo pokorný přímo nevyskytuje, jeho pokora je zde z celého písma vidět nejjasněji. Už bylo řečeno, že ve skutečnosti tato milost není ničím jiným než svolením člověka, aby Bůh byl vším. Tak se člověk celé vydává jeho působení. Ježíš zaujal postavení naprosté podřízenosti jak v nebi jako Boží syn, tak na zemi jako člověk. Vzdal Bohu čest a slávu, která mu patří. A to, co učil, platilo i pro něj. Kdo se však pokořuje, bude povýšen. Lukáš 18:14. Ponížil se, pro toho také Bůh povýšil nade vše. Filipským 2:8-9. Naslouchejte slovům z Janova evangelia, v nichž Pán mluví o svém vztahu k Otci. A všimněte si, jak o sobě bez ustání používá slova ne a nic. Nikoli já, jímž Pavel vyjadřuje svůj vztah ke Kristu, je přesně v duchu toho, co o svém vztahu k Otci říká Ježíš. Syn nemůže sám od sebe činit nic. Já sám od sebe nemohu dělat nic. Můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli. Slávu od lidí nepřijímám. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli. Mé učení není mé. Nepřišel jsem sám od sebe. Sám od sebe nečiním nic. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mne poslal. Já nehledám svou slávu. Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. A slovo, které slyšíte, není moje. Tato slova nám otvírají nejhlubší kořeny Kristova života a práce. Vysvětlují nám, jak skrze něj všemohoucí Bůh mohl konat své mocné dílo vykoupení. Ukazují, jak důležitý byl pro Krista stav srdce, který měl jako syn Otce. Učí nás, jaká je základní povaha vykoupení, které Kristus vydobil a které nyní předává, a jaké to je v něm žít. Kristus byl ničím, aby Bůh mohl být vším. Cele se i se svou vůlí a schopnostmi odevzdal Otci, aby v něm jednal. O své vlastní síle, vůli, slávě, celém svém poslání se všemi činy a učením řekl: to nejsem já, nejsem nic. Dal jsem se Otci, aby jednal on. Já nejsem nic a Otec je všechno. Kristus poznal, že život naprostého sebezapření a úplné poddanosti a závislosti na Otcově vůli je život dokonalého pokoje a radosti. Tím, že dal všechno Bohu, o nic nepřišel. Otec jeho důvěru poctil, udělal pro něj všechno a pak ho pozvedl ve slávě na místo po své pravici. A protože se Kristus před Bohem takto pokořil a Bůh byl stále před ním, zjistil, že je možné pokořit se i před lidmi. Dokázal být služebníkem všech. Jeho pokora byla jednoduše vydáním sebe samého Bohu a znamenala dovolit Bohu, aby v něm dělal, co se mu zalíbí, ať o něm lidé budou říkat nebo mu dělat cokoliv. Právě když smýšlíme takto a máme tento přístup a nastavení, má Kristovo vykoupení svou sílu a účinnost. Účast na Kristu získáme tehdy, když takové nasměrování přijmeme. To je to pravé sebezapření, ke kterému nás zachránce volá. Znamená vyznat, že naše já v sobě nemá nic dobrého, pokud se nestane prázdnou nádobou, kterou musí naplnit Bůh. A také, že když naše já bude vznášet požadavky na to něčím být nebo něco dělat, nesmíme mu to dovolit ani na chvilku. Právě v tomto nastavení více než v čemkoliv jiném tkví shoda s Ježíšem. Sami o sobě nejsme ničím a neděláme nic, takže Bůh může být vším. Zde vidíme základ a povahu skutečné pokory. Pokud je naše pokora povrchní a mdlá, je to proto, že nerozumíme její povaze nebo se o ní nestaráme. Musíme se učit od Ježíše, jak je srdcem tichý a pokorný. Učí nás, kde pravá pokora vzniká a kde nabírá sílu. Ve vědomí, že je to Bůh, kdo působí všechno ve všem a že naším úkolem je podat se mu v dokonalé odevzdanosti a závislosti a zcela souhlasit, že sami o sobě nebudeme dělat nic a nebudeme ničím. To je život, který nám Kristus přišel zjevit a předat. Život v Bohu, který získáváme tím, že jsme zemřeli hříchu i sami sobě, svému já. Pokud se nám zdá, že je pro nás tento život příliš obtížný a nedosažitelný, tím víc nás to vybízí, abychom ho v Ježíši hledali. Může v nás žít trvale přítomný Kristus, tichý a pokorný. Pokud po jeho životě toužíme, za každou cenu se snažíme poznat svaté tajemství přirozenosti Boha, který v každém okamžiku působí všechno ve všem. Tímto tajemstvím, které má dosvědčovat celá příroda, každá osoba a především každé Boží dítě, je, že nejsme než nádobou nebo potrubím, kterým živý Bůh může projevovat bohatství své moudrosti, síly a dobroty. Základem veškeré ctnosti a milosti, veškeré víry a bohulibého uctívání je vědět, že všechno, co máme, jsme přijali, poklonit se v nejhlubší pokoře a všechno očekávat jen od Boha. Pro Ježíše pokora nebyla přechodným pocitem vyvolaným jen nějakou myšlenkou na Boha, nýbrž podstatou celého jeho života. Pouze díky tomu byl ve společenství s lidmi stejně pokorný jako ve společenství s Otcem. Považoval se za Božího služebníka pro lidi, které stvořil a které miluje Bůh. Z toho přirozeně plyne, že se považoval i za služebníka lidí, aby skrze něj Otec mohl konat dílo lásky. Ani na chvíli nepřemýšlel o tom, že by hledal svou slávu nebo se obhajoval uplatňováním své síly. Celý jeho život byl vydaný Bohu, aby v něm on mohl jednat. Dokud křesťané Ježíšovu pokoru nebudou studovat jako samou podstatu vykoupení a jako blaženost života Božího syna, prázdno, které má být naplněno pokorou, pro ně bude břemenem. Dokud jeho pokoru nebudou studovat jako jediný pravý vztah s Otcem, a tedy jako něco, co nám Ježíš musí dát, máme-li s nimi mít podíl. Dokud jeho pokoru nebudou studovat jako jediný pravý vztah s Otcem, a tedy jako něco, co nám Ježíš musí dát, máme-li s nimi mít podíl. Strašlivý nedostatek skutečné, zjevné nebeské pokory je bude bolet. Abychom tohoto předního a nejdůležitějšího znamení Krista v nás dosáhli, měli bychom odložit svůj běžný náboženský život. Bratře nebo sestro, jsi oblečen nebo oblečena do pokory? Zeptej se svého každodenního života, zeptej se Ježíše, zeptej se přátel, zeptej se světa a začni Boha chválit za to, že je ti v Ježíši zpřístupněna nebeská pokora, o které jsi sotva věděl, a skrze kterou do tebe může vstoupit nebeská blaženost, jakou si možná ještě nikdy nezažil.
0: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
1: Čtvrtá kapitola. Pokora v Ježíšově učení. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci.

pozorně úryvky, u kterých toho často nemůžu udělat o moc víc, než je prostě ocitovat, abychom získali celkový obraz, jak často a důrazně o pokoře učil. Třeba nám to pomůže si uvědomit, co od nás žádá. Za prvé, podívejte se na začátek jeho služby. V blahoslavenstvích, kterými zahajuje kázání nahoře, říká: blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Matouš 5, 3 a 5. Hned v prvních slovech svého provolání o království nebes Ježíš odhaluje jedinou otevřenou bránu, kterou můžeme vstoupit. Království přichází k chudým, kteří v sobě nemají nic. A země bude patřit tichým, kteří v sobě nic nehledají. Požehnání nebe i země jsou pro pokorné, jak v nebeském, tak v pozemském životě je pokora tajemstvím požehnání. Za druhé, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11, 29. Ježíš se nám nabízí jako učitel. Říká nám, jaký je duch, kterého v něm jako v učiteli najdeme, kterého od něj můžeme přijímat a kterého se od něj můžeme učit mít. Chceme-li pro své duše najít dokonalý odpočinek, nabízí nám k tomu jedině tichost a pokoru. Pokora má být naší záchranou. Za třetí, učedníci se dohadovali, kdo bude v království největší, a rozhodli se, že se zeptají svého učitele. Lukáš 9:46 a Matouš 18:3. Ten mezi ně postavil dítě a řekl: kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království nebes. Matouš 18:4. Otázka měla daleký dosah. Čím budeme v nebeském království proslulí především? Správnou odpověď mohl dát jedině Ježíš. Největší slávou nebe, pravým nebeským smýšlením a hlavní milostí je pokora. Neboť kdo je nejmenší mezi vámi všemi, ten je veliký. Lukáš 9:48. Za čtvrté, synové Zebedeovi Ježíše poprosili, jestli by nemohli sedět po jeho pravici a levici, tedy na nejváženějších místech království. Marek 10:35. Ježíš odpověděl, že to nezáleží na něm, ale na otci, který to dá těm, pro nějž je to připraveno. Oni o to usilovat a prosit nesmějí, nýbrž musí myslet na kalich a na křest pokoření. A pak dodal: kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil. Marek 10:43-45. Pokora, která je znakem nebeského Krista, bude v nebi jediným předpokladem pro získání slávy. Kdo je nejníž, je Bohu nejblíž. Přední postavení je v církvi zaslíbeno těm nejpokornějším. Za páté, když Kristus k zástupům a učedníkům mluvil o farizejích a jejich lásce k předním místům, řekl znovu: ale největší z vás bude vaším služebníkem. Matouš 23:11. Pokoření je v Božím království jedinou pěšinkou k poctě. Za šesté, při jiné příležitosti ve farizeově domě vyprávěl podobenství o hostu, kterého hostitel vybídl, aby postoupil výše. Tento příběh uzavřel takto: neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Lukáš 14:11. Požadavek je neměnný, jinak to nejde. Povýšeno bude pouze ponížení sebe samého. Za sedmé, na závěr podobenství o farizeovi a celníkovi Kristus opět řekl: neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen. Lukáš 18:14. Vše, co není

0: i prostoupeno skutečnou hlubokou pokorou před Bohem i lidmi, nemá v chrámu, v Boží přítomnosti a v uctívání žádnou cenu. Za osmé, když Ježíš učedníkům umyl nohy, řekl, jestliže tedy já, pan a učitel, jsem vám umyl nohy, i vy si máte navzájem umývat nohy. Jan 13:14. Autorita příkazu, příklad a všechno uvažování o poslušnosti a o připodobňování se Ježíši, to vše z pokory dělá první a nejzásadnější prvek učednictví. Za deváté, ještě při poslední večeři učedníci u stolu diskutovali, kdo bude největší. Ježíš jim na to řekl, kdo je mezi vámi největší, buď jako ten nejmenší, a kdo je vedoucí, buď jako ten, který slouží. Lukáš 22:26. Stezkou, kterou Ježíš kráčel a kterou nám otevřel, a mocí a duchem, ve kterých přinesl záchranu a pro které nás zachraňuje, je pokora, která ze mě vždy dělá služebníka všech. Jak málo se o tom káže, jak málo podle toho jednáme a jak málo tento nedostatek pociťujeme a vyznáváme. Ani nezmiňuji, kolik lidí se Ježíšovi v pokoře nepodobá vůbec. Jakou hrstku lidí napadne, že by pokoru mohli udělat konkrétním cílem své trvalé touhy a modliteb. Jak málo pokory svět viděl, jak málo jí bylo možné vidět i uvnitř církve. Kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. Bůh chce, abychom věřili, že to Ježíš myslí vážně. Všichni víme, co obnáší povaha věrného služebníka nebo otroka. Oddanost zájmům jeho pána, uvědomělá a bedlivá snaha se mu líbit, radost z jeho úspěchů, slávy a štěstí. Někteří služebníci, na kterých takové nastavení vidět bylo a pro které bylo označení služebníka vždy jen a jen slávou, se na zemi vyskytli. Když jsme se dozvěděli, že se Bohu můžeme vydat jako služebníci a otroci, a když jsme ve službě jemu našli nejvyšší svobodu, svobodu od hříchu i svého já, mnohým z nás to přineslo novou radost. Teď se potřebujeme naučit něco dalšího. Ježíš nás volá, abychom byli služebníky sobě navzájem. A když to celé přijmeme, i tato služba bude tou nejpožehnanější. Bude to nová a plnější svoboda od hříchu a našeho já. Nejdřív to možná bude vypadat obtížně, ale to jen kvůli pýše, která se stále ještě za něco považuje. Být před Bohem ničím, to je lidská sláva. Ježíšův duch a nebeská radost. Pokud se to naučíme, celým srdcem přivítáme kázeň, se kterou můžeme sloužit i těm, kdo se nás snaží trápit. Když se na toto pravé posvěcení ve vlastním srdci zaměříme, budeme každé Ježíšovo slovo o pokoře studovat s novým elánem a žádné postavení pro nás nebude příliš nízké. Žádný sestup nepovede moc hluboko a žádná služba nebude opovrženíhodná ani nebude trvat moc dlouho, jen pokud budeme moci mít a prokazovat, že máme společenství s tím, který řekl, já však jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Lukáš 22:27. Bratři a sestry, cesta k životu na výšinách vede tudy. Dolů, níže dolů. To Ježíš vždy říkal učedníkům, když uvažovali, jak to udělat, aby mohli sedět po jeho pravici a levici a jak být v království velkým. Nestarejte se o povýšení, neproste o ně, to má pod kontrolou Bůh. Heleďte si toho, abyste se pokořovali a ponižovali a nezaujímejte před Bohem ani před lidmi postavení jiné než postavení služebníka. Za to jste zodpovědní vy, tak se na to zaměřte a modlete se za to. Bůh je věrný. Jako voda vždy steče na to nejnižší místo a naplní ho, stejně tak Bůh do ponížených a prázdných lidí vlije svou slávu a moc, aby je vyvýšil a požehnal jim. Ten, kdo se pokořuje, což je naším úkolem, bude povýšen. A to už má na starosti Bůh. Udělá to svou velkou mocí a pevnou láskou. Lidé někdy mluví v tom smyslu, že nás pokora a mírnost oloupí o to, co je důstojné, smělé a mužné. Kéž by všichni věřili, že právě pokora je důstojností nebeského království. Kéž by pochopili, že to je urozená povaha, kterou nám představil král nebes, a že pokořit se a stát se služebníkem všech je božské. To je stezka k radosti a ke slávě, které pramení z Kristovy stálé přítomnosti v nás a z jeho moci, která v nás bude stále spočívat. Tichý a pokorný Ježíš nás volá, abychom se od něj učili boží cestě. Studujme slova, která jsme četli, dokud v našem srdci nezakoření myšlenka ze všeho nejvíc potřebují pokoru. A věřme, že to, co Ježíš ukazuje, také dává. A že to, čím je, také předává. Tichý a pokorný do nás vejde a bude přebývat v našem roztouženém srdci.
1: Teď před tebou stojím a nemám co skrýt. Teď před tebou stojím a nemám co skrýt. Ty do srdce vidíš, chci za tebou jít. Ty do srdce vidíš.

Večer pod lampou na Rádiu 7 se pomalu uzavírá. Poslouchali jste první kapitoly z knihy Andrewa Murrayho Pokora. Tajemství svatosti a radosti. Četl Petr Stoj a technicky spolupracoval Michal Crhák. Kniha vyšla v roce 2015 v nakladatelství Křesťanské misijní společnosti a pokračovat budeme opět v pátek v 21 hodin.

Posloucháte Rádio 7, kterým provází Kristýna Exnerová. Je sobota, 5. září a teď si můžeme zaposlouchat do pořadu modlitby podle Bible na téma Boží zbroj. A o tom, co to vlastně znamená postavit se v Boží zbroji, bude mluvit Helena Brdečková.

Vítám vás u dalšího pokračování modliteb podle Bible, kterými vás provází Helena Brdečková. Také dnes vás s radostí zdravím pozdravem, který mnohokrát používali autoři písma, když zdravili své spoluvěřící. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Pokud s námi dnešní půl hodinu trávíte poprvé, chtěla bych vám pořad představit. V modlitbách podle Bible otevíráme písmo a čteme z něj především proto, abychom se nechali Bohem učit skrze biblický text. Prosíme Pána Boha, aby nás učil modlit se. Ani dnešní relace nebude výjimkou, a tak bych vám chtěla doporučit, abyste si k poslechu Bibli přinesli, ať můžete čtený text sledovat a vracet se k němu. Tolik úvodem a už tu máme první písničku.

8 předchozích pořadech jsme se opětovně vraceli k textu zapsanému v listu Efeských v 6. kapitole od 10. verše. Je to pasáž, ve které jsme vyzývaní, abychom přijali Boží zbraně, kterými nás chce Pán Bůh vyzbrojit do života, abychom mohli obstát i v těžkých okolnostech a pokušeních. Přemýšleli jsme o vlastnostech a schopnostech, které bychom měli získat, a prosili jsme o ně. V minulém pořadu jsme otevírali texty, na základě kterých jsme prosili o to, aby nás Pán Bůh sám oblékal do zbraní, které nám připravuje. Nechceme získávat jenom dobrý charakter svým úsilím a snažením, svými vlastními silami, ale chceme přijímat Boží duchovní vyzbrojení do našeho života. A tak svoji sílu hledáme u Pána v jeho veliké moci.

Chtěla bych, abychom dnes v sobě nechali doznít text o Boží zbroji. Budeme se modlit podle žalmů, ve kterých jejich autoři mluví o své zkušenosti, že je Pán Bůh vyzbrojuje a učí bojovat. Ve svém srdci budeme hledat postoj, modlitební, životní postoj, jak zůstávat před Bohem se srdcem připraveným k tomu, aby nás zmocňoval svými dary a abychom byli ochotní a schopní přijmout jeho dary, které nám dává, a učili se je používat. Jako první si nalistujeme text zapsaný v žalmu 18 ve verších 26 až 43. Autor v něm mluví nejen o své duchovní zkušenosti s Bohem, ale také o svých skutečných bojích proti lidským nepřátelům. My dnes můžeme mluvit o svých bojích v duchovní rovině. Vždyť nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti všemu, co ovládá tento věk tmy. Pojďme si tedy přečíst, jak žalmista Pána chválí, a pak se podle textu budeme modlit. Žalm 18, 26 až 43. Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost. Ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu. Ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené nutíš sklopit oči. Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine, můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu. S Bohem jehož cesta je tak dokonalá. To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Kdo je Bůh krom Hospodina? Kdo je skála, neli Bůh náš? Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou. Ten dává mým nohám hbitost lani. Na mých posvátných návrších mi dopřává stanout. Učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk. Podal si mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dal si volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou. Budu stíhat nepřátele, dopadnu je. Navrátím se zpět, dokud je neudolám. Rozdrtím je, že už nepovstanou, pod nohy mi padnou. Opásal jsi mě statečností k boji. Ty, kdo povstávají proti mně, sám srazíš. Obrátil jsi na útěk mé nepřátele. Navždy umlčím ty, kdo mě nenávidí. Budou volat o pomoc a nespasí je nikdo. Volat k Hospodinu, ale neodpoví. Rozplučuje, budou jako prach ve větru, smetuje jako bláto z ulic. Budu se podle tohoto žalmu modlit. Pokud moje modlitba bude vyjadřovat to, co chcete Pánu říct, můžete se modlit spolu se mnou. V opačném případě se můžete modlit po svém. Ve stišení můžeme zůstat i během následující písničky.

Pane Bože, Otče, ty věrnému osvědčuješ věrnost. Muži dokonalému svou dokonalost. Ryzímu svou ryzost osvědčuješ. S neupřímným se však pouštíš do zápasu. Ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené nutíš sklopit oči. Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem jehož cesta je tak dokonalá. To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Kdo je Bůh krom Hospodina? Kdo je skála, neli Bůh můj? Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou. Ten dává mým nohám hbitost lně, na mých posvátných návrších mi dopřává stanout. Učíš bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk. Podal si mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá. Tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dal svolnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou. Budu stíhat nepřátele své duše. Dopadnu je. Navrátím se zpět, dokud je neudolám. Roztrtím je, že už nepovstanou, pod nohy mi padnou. Opásal jsi mě statečností k boji. Ty, kdo povstávají proti mně, sám srazíš. Obrátil jsi na útěk mé nepřátele. Navždy umlčím ty, kdo mě nenávidí. Budou volat o pomoc a nespasí je nikdo. Volat k Hospodinu, ale neodpoví. Roztlučuje. Budou jako prach ve větru. Smetuje, jak bláto z ulic.

Další oddíl najdeme ve 144. žalmu ve verších 1 a 2. Také podle těchto veršů můžeme prosit Pána o zmocnění pro boj v duchovní oblasti. Oddíl přečtu a pak se zase budu podle něj modlit. Žalm 144, verše 1 a 2. Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit. Moje milosrdenství a moje pevná tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel, můj štít, k němuž se utíkám. Požehnaný buď Hospodine, moje skálo. Prosím, uč bojovat mé ruce a mé prsty válčit. Ty jsi moje milosrdenství a moje pevná tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel, můj štít. K tobě se utíkám.

A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mě, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Jistě jste poznali text z 6. kapitoly listu Efeským o Boží zbroji. V předchozím žalmu jsme prosili o to, aby nás Pán učil bojovat, a přicházeli jsme k němu jako do svého útočiště. Právě tak můžeme k Pánu přicházet s prosbou, aby nás oblékl do své zbroje, o které se píše v Efeských, a aby nás v ní učil bojovat.

Posledním textem dnešních modliteb podle Bible je 25. žalm. I podle něj můžeme k Bohu, našemu nebeskému Otci, který je Abba, Táta, pozvednout svou duši. Žalm 25 od prvního verše.

K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. V tebe doufám, Bože můj. Kéž nejsem zahanbem. Ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe. Zahanbeni budou věrolomní, výjdou s prázdnou. Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine. Uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě. Vždyť jsi Bůh, má spása. Každodenně skládám svou naději v tebe. Hospodine, pamatuj na své slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti. Pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine. Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva. On pokorné učí chodit po své cestě. Všechny stezky Hospodinovi jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kdo dodržují jeho smlouvu a svědectví. Pro své jméno, Hospodine, odpust mi mou nepravost, je velká. Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Jeho duše se uhostí v dobru, jeho potomstvo obdrží zemi. Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Ve známost jim uvádí svou smlouvu. Stále upírám své oči k Hospodinu. On vyprostí ze sítě mé nohy. Obrať ke mně svou tvář. Smiluj se nade mnou. Jsem tak sám, tak ponížený. Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě z úzkostí. Pohleď na mé pokoření, na moje trápení. Sejmi ze mě všechny hříchy. Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak zavile mě nenávidí. Ochraňuj můj život. Vysvoboď mě, ať nejsem zahanben. Vždyť se utíkám k tobě. Bezúhonnost a přímost mě chrání. Svou naději skládám v tebe. Bože, vykup Izraele ze všeho soužení.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Dohrála píseň Stand Still, píseň o tom, že Ježíš je ten, kdo mě vytahuje ze strachu. Říká nám, že nás drží, je to náš přítel, jsme drženi jako jeho krásné děti. A další píseň Spirit Fall Down je vlastně taková prosba o boží navštívení. Tak kéž i nás Bůh navštíví se svým obětím a svojí láskou.

0: 5 hodin ráno 5. září vás z Rádia 7 zdraví Kristýna, která vás provází vysíláním, a rovnou vás zvu k poslechu pořadu Séla, který je věnovaný biblickému desateru.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Je tu další Séla.
1: Pokoj vám ve spolek.
0: Na husitské faře v Kuřimi ve farní pracovně.
1: Kde jinde, že?
0: No ovšem, ta pracovna je docela osvědčená.
1: Tak zde jsou
0: Markéta
1: a Petr Šanderovi.
0: Už se nemůžeme dočkat dalšího dílu našeho čtení a povídání o Bibli.
1: Dnes vybočíme z řady.
0: Nebudeme číst nedělní perikopy podle ekumenického lekcionáře.
1: Tentokrát budeme číst desatero.
0: Snad zhledáte takové opakování tohoto zásadního textu užitečným.
1: To bychom si a také vám moc přáli. Snad to vyjde.
0: Budeme vidět. Ale než se však do toho pustíme, zmlkněme aspoň na malou chvíli.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison. Modleme se.
0: Otevři, Bože, naše srdce, ať slyšíme tvé slovo. Ať se jim navzájem potěšíme a v úzkosti a pochybnostech vždycky na tebe spoléháme. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen. Proč desatero?
1: No, protože mi v rámci hledání a modlení přišlo tak nějak na mysl. Víš, pro mě to je taková neobvyklá situace. Já většinou probírám texty podle nějakého výběru, který udělal někdo jiný. No a když mám sám něco vybírat, bývám dosti bezradný.
0: Tak to jsi asi rád, že děláš faráře v církvi, která jede podle nějakého lekcionáře, že?
1: To ano, ale to asi jen tak na vysvětlenou toho, proč, může stačit.
0: A můžou nás notoricky známé texty, jako třeba desatero, něčím novým překvapit?
1: Určitě mohou, ale nějak stoprocentně s tím počítat asi nemůžeme, protože ono se to řídí jinými zákonitostmi. Je to svoboda a milost. Ale i ty nejznámější texty mají své hlubiny a nejrůznější souvislosti, kterých jsme si do té doby třeba nevšimli. A najednou je to tady. Ale nic takového dnes neslibuji, to se ani nedá.
0: No dobře, tak se necháme překvapit.
1: Víš, ono je to vždycky setkání. Nejednou jsme si říkali, že biblická slova ožívají v mysli věřícího čtenáře či posluchače. Nemůžeme nabídnout nic víc, než svou přítomnost, svou víru a prostě čekat.
0: Čekat, že Bůh své slovo otevře.
1: A on to ve své dobrotě dělá.
0: Jak jsme se mnohokrát mohli přesvědčit i my.
1: Já jsem si připravil pár takových opakovacích otázek, tak bych je teď přečetl a ty na ně budeš odpovídat.
0: To jsi teda vymyslel náramně vypečeně.
1: Myslíš, ale nejsou těžké.
0: Doufám, že se budou týkat jen desatera.
1: Ovšem, že čeho jiného?
0: Tak pojďme na to.
1: Tak za prvé, kde v Biblii desatero najdeme? Za druhé, jak se desatero dělí na oněch 10 přikázání? Za třetí, kdo je adresátem desatera? A za čtvrté, jaký má desatero speciální název v hebrejské tradici?
0: A to by, myslím, stačilo.
1: No dobře, když myslíš. Takže kde ho najdeme?
0: No, dochovalo se ve dvou verzích. Jedna je v Exodu a druhá v Deuteronomiu. Ve druhé a páté knize Mojžíšově. V Exodu je to 20. kapitola, v Deuteronomiu 5. kapitola. To se dobře pamatuje. Druhá Mojžíšova 20, pátá Mojžíšova 5.
1: A liší se tyto verze nějak?
0: Liší, ale není to nějak zásadní. Například uvádějí různá zdůvodnění dne odpočinku. Exodus operuje stvořením, Deuteronomium vyvedením z Egypta. Například.
1: Báječně.
0: Teď se zeptám já. Co nám říká, že to je ve dvou verzích?
1: No, že se to vyučovalo ze dvou zdrojů.
0: Nerozumím.
1: No, že mohou existovat dva zdroje tradice. Setkáš se s názorem, že deuteronomní verze se možná učila v prostředí severoizraelského království, zatímco ta první, obsažená v Exodu, spíš na jihu v Judsku. Než zaniklo severní království pádem Samoří, existovaly ty dva zdroje tradování, ale později splynuly v jeden celek. Vím, je to hypotéza, ale docela to dává smysl.
0: Dobře. A co my s tím?
1: Co my s tím? No, konkrétní formulace je sice důležitá. Jazyk, slovní zásoba, gramatika a tak, to si ještě ukážeme. Ale na druhou stranu, v liteře samotné to prostě není. Přesné znění samo o sobě nemusí být to nejdůležitější.
0: A co tedy je to nejdůležitější?
1: Přece to, kam slova a gramatika ukazují. Co je za slovy nebo pod slovy, prostě kam ukazují. Ať už držíš sváteční den kvůli stvoření nebo kvůli exodu, držíš ho, abys sloužila Bohu. No, ale teď zpátky k našim otázkám, jak se dělí desatero na oněch 10 přikázání?
0: Jinou, různě. Jinak to má tradice židovská, jinak katolická tradice a luterská, jinak reformovaná a pravoslavná.
1: Super. Vybavuje se ti nějaký rozdíl? Příklad?
0: No, myslím, že katolická tradice spojuje první dvě přikázání do jednoho a poslední zase dělí na dvě. Takže v jednoho Boha věřit ti budeš, to jako první, a pak hned nevezmeš nadarmo jméno Boží. No a celé to končí, nepožádáš manželky bližního svého. Jako deváté, nepožádáš majetku bližního svého jako desáté.
1: Dobrý, dobře si to pamatuješ.
0: No, když jsem slyšela, že budeme probírat desatero, tak jsem se trochu připravila. Nesu přece, však víš co.
1: Vím, ale pochopitelně to říkat nebudu.
0: No, tak vypadá, že neexistuje nějaké původní dělení. Různé tradice to dělí různě, ale vždycky tak, aby to dalo tu desítku.
1: Ovšem, a to je přesné, desítka je tu důležitá.
0: Proč zrovna desítka?
1: No, má se za to, že čísla pro starověkého člověka plnila i symbolickou úlohu.
0: Šlo by říct, že mají i symbolickou dimenzi?
1: Jistě, že. Já zapomněl, že máš moc ráda dimenze. Tak tedy ku příkladu sedmička to je plnost. Dvanáctka ucelený kruh. No a desítka prý souvisí s řádem a pořádkem. Jinak to má, a to s tím taky určitě souvisí, i takovou pedagogickou dimenzi, která spočívá v...
0: No to jsem tady zvědavá.
1: No nebuď, ono to zase tak... Až šokující sdělení neobsahuje. Prostě 10 věcí se dá dobře odpočítávat na prstech obou ruk. A to je celé. 10 se dobře pamatuje a odpočítává. Žádné hluboké mystérium v tom nehledej.
0: Vlastně existují i různá další desatera, zásad a pravidel různých organizací, naprosto sekulárních. Nemají třeba anonymní alkoholici nějaké desatero?
1: Ne, ti mají 12 kroků. Já to vím, protože...
0: Protože jsi četl takovou knížku, víc?
1: Nikoli, prostě jsem si to vygooglil. Ale k těm sekulárním desaterům, tak ku příkladu, my jsme se za Komančů museli na gymnáziu učit text, zvaný, no to bys neuhodla.
0: A třeba uhodla, co víš?
1: No, tak jmenovalo se to Morální kodex budovatele komunismu. A hádej, kolik to mělo bodů?
0: Že by 5? Ne, je to jasné. A pamatuješ si z toho něco?
1: Ani ťuk, a to ani tenkrát. Jen jsme tomu říkali komoušské desatero. Ale myslím, že tam byly takové ty věci, jako že komunista nelže a nekrade a tak. Ale nikdo to pochopitelně nebral vážně. Teď, když se bavíme o té struktuře a rozdělení desatera, je tu ještě jedna věc. A sice dělení na ty desky jsou dvě.
0: Pravda, tak se vlastně kreslí symbol desatera.
1: Dvě desky a teď co patří na první a co na druhou?
0: Začátek a konec je jasný. Problém bude s prostředkem.
1: Logicky.
0: První deska určuje vztah k Bohu a kultickým věcem, druhá deska vztah k bližním.
1: Ano, tak se to traduje. Z biblického textu to přímo nevyplývá, je to tedy spíš naše tradice, jak si ta slova rozstřídíme, ale teď co ta prostřední část, kdy je problém a proč?
0: Na hraně bude přikázání o úctě k rodičům. Jde tu o vztah k Bohu nebo k bližním?
1: Ano. Jsou rodiče bližní, anebo ne? Tedy, aby bylo jasno, jsou bližní, ale nejsou náhodou něco víc?
0: Autoritou.
1: Tak, jsou bližní, anebo ne?
0: Jsou a zároveň jsou víc. Jsou naším původem, nejen biologicky, ale i psychologicky, lidsky a duchovně. Proto je někdo dává na první desku a někdo na druhou. Kam bys je dal ty?
1: Asi na tu první. A rodiče svou autoritou, příkladem, vyučováním zprostředkovávají základní životní hodnoty a postoje a tak v sobě odrážejí něco z autority Boží. Jsme jimi do života uvedeni. Náš život nám je darován. Jde v něm, v tom našem životě, o to, co nás přesahuje.
0: Myslím, že se mluví o tom, jak ta zkušenost s rodičovskou autoritou psychologicky zakládá vztah k transcendentnu a tedy i Bohu. Když je tento vztah zdravý, utváří také zdravý postoj k autoritě Boží. A když ne, vznikají problémy. O tom je například ta kniha o zdeformovaných obrazech Boha a o tom, jak je uzdravit. Jak jen se ten autor jmenuje?
1: Myslím, že Frelingsdorf, Karl Frelingsdorf. A ta knížka se jmenuje Falešné představy o Bohu, tedy v českém překladu. V originále je to Démonische Gottesbilder.
0: To jsme se do toho desatera nějak zavrtali z prostředka, nevadí?
1: No, nic už s tím nenaděláme. Ono to vypovídá, že jsme se zastavili právě tady něco důležitého o nás lidech vůbec. Vztah rodiče, děti je pro nás prostě zásadní a ono to jistým způsobem právě tady pro každého z nás začíná.
0: A taky končí, že?
1: I tak se to dá vidět. Prostě patří to k našemu lidství, podobáme se rodičům.
0: Ať chceme, či nechceme.
1: Zároveň se vůči nim vymezujeme, no a celý život se s tím nějak potýkáme. A někdy až hodně pozdě pochopíme a přijmeme své rodiče takový, jací jsou.
0: Ale ono to platí i obráceně, nemyslíš?
1: Pravda, dík za připomenutí. Podobně se rodiče srovnávají se svými dětmi, jejich životními postoji a volbami.
0: A jejich partnery a dětmi.
1: Inu lidský život představuje neustálou výzvu.
0: Ale tím je také zajímavý, ne?
1: To tedy ano. Ale zase bych se vrátil k úvodním otázkám, že jsme je totiž neprobrali všecky. Jaký má desatero speciální název v hebrejské tradici?
0: Myslím, že žádný speciální název nemá. Pokud vím.
1: No a víš to dobře. Prostě je to 10 slov. Nebo ještě lépe tato slova. Jo, i vyslovil Bůh všechna tato slova. Hotovo. Žádné zvláštní nadpisy, zvýraznění, nic takového. Prostě tato slova. Tedy abych nezavdal příčinu k nějakému nedorozumění, tak to rozhodně nesnižuje význam desatera. Naopak. Můžeme v tom vidět, jak jsou tato slova součástí našeho každodenního života?
0: Myslíš?
1: Nebo dobře, jak by měla být součástí našeho každodenního života?
0: A neměli bychom už to desatero konečně přečíst? Už o něm dost dlouho mluvíme a ještě tu ani jednou nezaznělo.
1: No, já bych ještě počkal. Mohli bychom toto naše povídání vzít jako takovou přípravu. Někdy je lepší nechat dozrát tu chvíli a pak přečíst slovo ve vrcholném momentu.
0: No, když myslíš, ale mně se to moc nezdá.
1: A teď ještě otázka, komu bylo desatero původně určeno?
0: Jak to myslíš?
1: Jak to říkám, prostě je to starý text, žijeme s ním staletí a tisíciletí, způsob života, vztahy a jejich podoby se během té dlouhé doby různě změnili. To platí o lidské společnosti i o božím lidu. Kde to začalo, jak se to měnilo a kde jsme dnes? To je taky strašně důležité pro naše pochopení tohoto textu. Jo? Kdo byli jeho první adresáti?
0: No, asi Izraelci, co vyšli z Egypta.
1: Ano.
0: Muži.
1: Tak.
0: A na základě čeho to můžeme říct? Jen domýšlíme podle toho, jaká tehdy byla společnost?
1: Divila by ses, ale na základě gramatiky. Také. Osobní zájmy na ty, tvůj, tobě i slovesné tvary ve druhé osobě jsou v jednotném čísle mužského rodu. Bryština tu jasně rozlišuje rody. Ještě se k tomu vrátíme, ale teď ještě pokračuj v profilaci těch adresátů.
0: Taky jedná se o pastevce, ovcí a koz, kočovníky.
1: Ano, dál.
0: Jsou to lidé patriarchálně uvažující.
1: Tak, jinak to ani tenkrát nebylo možné.
0: Ženy nebyly rovnoprávné, nahlíželo se na ně jako na majetek. Nemluví se tam o monogamii. Někteří muži měli více žen. Jejich společnost neznala rovnoprávnost v našem smyslu slova. Bližním byl muž, Izraelec, rozuměj účastník smlouvy Hospodinovi, svobodný, tedy jako neotrok.
1: Tak, každému to tehdy připadlo normální, my bychom se tomu nezdivili. Nejenom tomu otroctví, ale i třeba té sociální a právní nerovnosti. A na tom si uvědomujeme, jak se pochopení toho, co je normální, s dobou mění, a to i v Bibli. No a teď, jak se dál měnili adresáti desatera?
0: No, z kočovných pastevců se stali usedlí zemědělci, obyvatelé kenánských vesnic a městeček. A někteří se stali řemeslníky a obchodníky. Změnila se politická struktura. Vzniklo království s další společenskou, politickou a ekonomickou strukturací. Vojáci, úředníci. Pak království zaniklo a oni se stali zajatci. Obyvateli diaspory, poddanými asyrské, babylonské, perské říše a pak helénské a římské. A dál, až po naši dobu. Dnes jsme občany sekulárních demokratických států, globálního společenství, uživatelé informačních technologií.
1: Tak, a ten starý text k nám mluví i dnes. Ale nechce nás držet ve starých dobách a strukturách, nýbrž nabízí v těch proměnách času základní hodnoty, na kterých lze vždycky stavět vztahy s Bohem i lidmi. Nabízí. A záleží na lidech, jestli nabídku přijmou. Více o těchto souvislostech můžeš třeba číst v knížce Johna Bartna Etika a starý zákon, anebo v takovém tati Martina Prudkého Dekalog v biblické teologii. Odkazy mohu přiložit.
0: Dobře, ale proč jsme si toto všechno říkali?
1: No, abychom prostě pochopili, že se porozumění těmto slovům odehrává v různých dobách, různých společenských a politických souvislostech a také, že se výklad těch přikázání rozšiřuje a prohlubuje.
0: A to v jakém smyslu?
1: No, třeba přikázání nezabiješ původně znamená nezavraždíš. Tedy život bližního je chráněn proti úkladné vraždě. Nic víc. Ale postupně je vztahován i na jiné souvislosti a ochranu života v širším slova smyslu. Nebo nesesmírníš původně znamená nenarušíš manželství svého bližního, jako bližního muže. Ale postupně se tato ochrana manželství vztahuje i na manželství ženy a další aspekty soužití mezi muži a ženami, mezi lidmi vůbec a tak dál a tak dál.
0: Dík. Možná ještě něco k té gramatice. Vím, že na ní ti hodně záleží. Co je na ní zvláštního?
1: No, ty zase děkuju já. Zvláštní jsou slovesné tvary. Totiž až na výjimky tam nenajdeš imperativ. Není tam nekrať, ale nepokradeš, což je nebudeš krást.
0: A ty výjimky?
1: Myslím, že to je u přikázání o rodičích, tam je imperativ. A fakticky též u toho svátečního dne, tam sice není přímo imperativ jako gramatický tvar, ale infinitiv absolutní, který má rozkazovací význam.
0: Něco jako stát.
1: Přesně. Tam je doslova střežit, dávat pozor.
0: A co to znamená?
1: No, to má moc hezky ve svém výkladu desatera, zase profesor Jan Heller. Není to imperativ, ale indikativ imperfecta. A ten se překládá jako indikativ futura. Hospodin tě vyvedl z Egypta a kam ta cesta vede? Tam, kde nebudeš krást, ani zabíjet, ani cizoložit a tak dále a tak dále. Z tohoto zorného úhlu nese desatero zvěst. Hospodinovo vyvedení člověče před tebou otvírá nové perspektivy. Necháš-li se vést, nebudeš krást ani dělat jiné věci.
0: To je, jak říkáš, osvobodivé.
1: To tedy ano. Profesor Heller prý říkal studentům, že by ta přikázání se mohla překládat třeba přece bys nekradl, přece bys nezabíjel.
0: Možná to zpočátku nezní tak úderně jako pořádný imperativ, ale když nad tím začneš přemýšlet, zjistíš, že to má větší sílu.
1: Tak, před námi se tu otevírá cíl toho všeho. Svoboda boží, svoboda bližního, jak ten pojem bližního rozšiřuje Ježíš, a také svoboda moje, tvoje, vaše, naše. Svoboda, které nás učí Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, otec našeho pána. A teď bychom si mohli poslechnout text desatera podle Deuteronomia 5. kapitoly, tedy té méně známé verze.
0: Mojžíš řekl, tváří v tvář mluvil s vámi Hospodin nahoře z prostředku ohně. Já jsem stál v oné době mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se báli ohně a nevystoupili jste nahoru. Řekl.
1: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
0: Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já, Hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. Ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
1: Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
0: Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh. 6 dní budeš pracovat a dělat všechno svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vstaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin tvůj Bůh dodržovat den odpočinku.
1: Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh.
0: Nezabiješ.
1: Nesesmilníš.
0: Nepokradeš.
1: Nevydáš proti svému bližnímu falešné svědectví.
0: Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. Nebudeš toužit po domě svého bližního. Ani po jeho poli, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu. Vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
1: Tato slova mluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění nahoře z prostředku ohně, oblaku a mrákoty, mocným hlasem a víc nepřipojil. Napsal je na 2 kamenné desky a dal je mně. Amen.
0: A to bylo pro dnešek všechno, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
1: Loučíme se s vámi, děkujeme za trpělivost a pozornost.
0: Že jste to s námi vydrželi.
1: Přejeme radost z Boha, který vyvedl svůj lid z Egypta, i ze zajetí smrti a otevírá před námi své království.
0: Pokojnou neděli i celý týden.
1: A za týden opět naslyšenou.

Reprízu tohoto pořadu si můžete poslechnout a naladit už v sobotu ve 22 hodin na všech platformách na webu Rádia 7. No a další séla vás zve k zastavení v neděli v 18.30.

Dospívala slovenská skupina Timothy jednu ze svých anglických písní s názvem Radiant, což znamená zářivý. Když mě hanba nazývá různými jmény, položím tu špínu pod kříž. Možná jsem byl jen vlastním stínem, ale teď už jsem nový, jsem zářivý, jsem tvůj. No a teď už Dominika Gurbalová a její skladba Vzbuď sa v nás.

Thank you. Do konce života ti budu zpívat chvály za vše, co jsi pro mě udělal. Děkuju ti. To doznělo v písni od hudebního uskupení Elevation Worship a já se i touto písní loučím se všemi, kteří se mnou dnešní noc a brzké ranní hodiny strávili společně se mnou a Rádiem 7. Ať jsme stále vděční za to, co Ježíš udělal, že dal sám sebe místo nás a to je víc než dost. Po mně už za malý okamžik za mikrofon usedne Klára Litterová a já vám všem přeji krásné ráno i celý zbytek dne.

sobotním ránu zdravím posluchače Rádia 7. Máme 6. hodinu, 5. září. Za sebou máme první školní týden nového školního roku 2026 až 2027. Školáci se opět setkali s pravidelným režimem. Opět si zvykají na ranní vstávání, kterému dá vydechnout právě víkend. Užívejte si volné dny, odpočívejte a my vám k tomu budeme hrát a vysílat písničky a pořady. Na jaké se můžete těšit, si povíme po písničce od Filipa Manny.

za ty, kdo jsou sami uprostřed nás a neví, jak nám to říct. A tak zbývá zpráva, řvoucí z plných plic, že osamění to je bolest, která život užírá a přitom stačí úsměv.

Do nového dne se dá vstupovat různými způsoby. My do něj vstoupíme s biblickým textem z přísloví 23. kapitoly a 26. verše a s modlitbou v prostoru, které nám na Rádiu 7 nabízí Tichý čas v 6 hodin a 15 minut. Duch svatý dává své dary každému, jak chce, ale máme o ně usilovat a používat je k růstu nás i druhých. Josef Sýkora přinese krátké pojednání v biblickém zamyšlení ve 6:45. V průběhu mezi 7 až 8 hodinou se budeme obracet ke čtení z ekumenické Bible. Žijeme ve světě, který se překotně mění a nároků přibývá. I na naši nejmladší generaci. Jak v dětech budovat duchovní, psychickou i životní odolnost, aby ustály výzvy moderní doby, nestratili se v digitálním šumu a dokázali čelit neúspěchům? Své zkušenosti v klíčovém slově bude sdílet Dan Jokl, předseda Dorostové unie. Poslouchejte po 8. ranní.

Posloucháte Rádio 7. Po písničce od Michaely Kadlecové spolu otevřeme Bibli v knize Přísloví ve 23. kapitole a 26. verši.

Můj synu, dej mi své srdce, tvé oči ať střeží moje cesty. Říká kniha přísloví ve 23. kapitole a 26. verši ekumenického překladu. Pokud se král Šalamoun, kterému je připisována kniha přísloví, obrací k synům, platí to samozřejmě i pro dcery. Texty o synech obecně zahrnují celé lidstvo nebo i celé společenství věřících. Tak ještě jednou. Můj synu, dej mi své srdce, tvé oči ať střeží moje cesty. Pán Bůh chce naše srdce, náš poklad, který v něm ukrýváme. Totiž to, co máme v srdci, je nám nejcennější, nejdražší, nejmilejší. To si bráníme a nechceme to pustit. Jsou to naše tajemství, touhy, nám milované věci nebo lidi. Naše srdce si tyto své jistoty opatruje, ale Pán ví, že pokud si je budeme střežit pro sebe, pak se k němu celé neobrátíme. Naše oči budou sklouzávat k vlastní cestě a k sobeckým zájmům. Bůh nás ale stvořil pro sebe, k svému obrazu. Člověk měl v ráji přímý vztah s Bohem, mluvili spolu z očí do očí. Tvé oči ať střeží moje cesty, říká Bůh, a ví, že cesta s ním nás osvobozuje od závislostí, od strachu, od potřeby dokazovat si svou hodnotu, mění náš charakter. Tak ať je Bůh náš poklad, náš život. Dejme své srdce Bohu, ať naše oči sledují jeho cesty. Pane Ježíši, uvědomujeme si, že tě potřebujeme. Že naše vlastní cesty nevedou ke štěstí, k pokoji, k životu v naplnění. Obracíme se k tobě a prosíme, pomoz nám upnout svůj pohled na tebe, abychom ti otevřeli svá srdce a tím pádem i všechny oblasti našeho života, své vztahy, svou práci, strachy, obavy, ale i radosti a příjemný čas. Chceme, abys ty byl naším pokladem. Dej nám sílu, víru a odvahu jít za tebou každý den a za každých okolností. Veď nás svým svatým duchem. Děkujeme ti.

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Evangelium podle Jana, 10. kapitola, 9. až 11. verš.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Před námi je píseň Believe od skupiny Lindy. Věř, zpívá se v ní. Pohnul si horami. Hýbeš se mnou. Neodvrátím se od tebe. Otevřel si mi oči a vidím. Osvětluješ každou moji část. To je důvod, proč věřím. Zvolil jsem si, že půjdu tam, kam mě vedeš.

0: Biblické úvaze na Rádiu 7 nám Josef Sýkora přinese krátké zamyšlení o duchovních darech.
1: Co jsou a nejsou duchovní dary? Jak poznám svoje obdarování? Co s nadpřirozenými dary, jako je mluvení v jazycích nebo uzdravování? O co tu vůbec jde? Otázka duchovních darů byla a zůstává ožehavým tématem a já si nečiním žádný nárok na objektivní pohled. Chci zde pouze uvést moje porozumění biblických pasáží, které pojednávají o duchovních darech, a dát je do souvislosti s mojí zkušeností i zkušeností lidí z jiných tradic právě proto, že je otázka darů neustále žhavá. Nakolik však můj postoj odráží pravdu Božího zjevení, posuďte sami. Celé učení o duchovních darech závisí na našem pohledu na roli Ducha Svatého. Tím se už na začátku dostávám do určitých nesnází, neboť se vzpírám vytvořit nějakou velmi přesnou doktrínu o působení Ducha Svatého. Pro mne je největším vyjádřením práce Ducha v člověku verš ze 3. kapitoly Janova evangelia. Duch je jako vítr. Vane kam chce. Jeho hlas slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Duch svatý není nějaký statický prvek, který bychom mohli svázat do uzlíku našich doktrinálních pouček. Jistě, že bychom mohli říct mnoho výroků ohledně ducha jako osoby, jeho roli v Boží trojici, ale pokud přijde na jeho působení v lidech, je jeho neviditelné a nepředvídatelné jednání hlavním vodítkem. Duch nemůže být omezen a nemůže být ovládán. To je sice velmi obecné a řekli byste nepříliš užitečné vyjádření, ale na druhou stranu nás chrání před klamnou vizí, že můžeme chytit vítr. Vítr vane, kam chce. Dalším výchozím bodem je, že ačkoliv je nový zákon pln slov o Duchu svatém, duch přesto zůstává v pozadí vzhledem k Bohu Otci a Bohu Synu. Duch to není sám pro sebe, ale jak píše J.I. Packer v knize Choďme duchem, je reflektorem, který osvěcuje Ježíše. On mne oslaví, řekl o duchu pán Ježíš, a tak každé vyvyšování ducha na úkor Ježíše, každá zaměřenost na práci ducha na místo Krista pochází zřejmě z trochu jiného ducha. V Bibli nacházíme 4 místa, která pojednávají o duchovních darech. Můžeme je najít v 1. listě Korinským, 12. kapitole, listě Římanům, 12. kapitole, listě Efeským, ve 4. kapitole a v 1. listě Petrově, také ve 4. kapitole. Mnozí křesťané se snažili z těchto pasáží učinit vyčerpávající seznam toho, co jsou a nejsou duchovní dary. Jistě v mnohém případě s užitkem, zejména pro ty, kteří se pokouší rozlišit, jak jsou obdarováni pro službu v Kristově těle. Mám však za to, že každý takový pokus je odsouzen ke zkreslení, zejména proto, že si nemyslím, že pisatelé Nového zákona chtěli učinit jakýkoliv vyčerpávající seznam darů. Především lze na základě těchto veršů jen těžko říci, co to je dar. Náš běžný křesťanský termín, který užíváme, se snaží shrnout 2 Pavlovy nejčastější formulace ohledně darů. Vezmeme-li nejdelší pojednání o darech v 1. listě Korinským 12. kapitole, Pavel zde užívá termín pneumatikos, což znamená duchovní, a výraz charisma, což je dar. Obě by si zasloužily dalšího pozorování, ale snad jen můžeme poznamenat, že pneumatikos rozhodně neznačí nic neviditelného, netělesného, jak nám často naše moderní mluva naznačuje. Pneumatikos značí, že jde o schopnost produkovanou Duchem svatým a může jít přitom o zcela přízemní dar. Charisma potom ukazuje na fakt, že jde o něco nám darovaného, což je jedna z hlavních charakteristik těchto schopností. Tím však Pavlova terminologie nekončí. Pavel užívá i další pojmy a tím podle mne ukazuje, že nemá zájem uzavřít ani definici darů do nějaké škatulky. Pouze z různých stran popisuje skutečnost toho, co je pro něj něco darovaného, něco z ducha, něco daného ke službě, něco dynamického. Jestliže tedy není žádná vyčerpávající definice toho, co to je duchovní dar, jak může existovat vyčerpávající vymezení darů? Každá pasáž se zajímá především o dary, se kterými se pojily určité problémy. A proto se první list Korinským potýká především s darem mluvení rozličnými jazyky a s darem proroctví. Nic to však neznamená, že obdarování v Bibli nezmíněné nejsou plnohodnotnými dary. Vyjmenování darů v písmu je dobrým vodítkem pro to, co dary jsou. Ale neměli bychom se omezovat jen na ně. Může nás to mylně svést z cesty rozvíjení schopnosti nám darované, avšak v písmu explicitně nezmíněné. Bible jasně ukazuje, že každý, kdo patří Kristu, má nějaký duchovní dar. Není nikdo, kdo by zůstal opomenut. Také jednohlasně potvrzuje jednotu v rozmanitosti, v tom, že právě rozmanitost všelijakých darů je odrazem Boží trojice. Avšak ona rozmanitost je na druhé straně znamením jednoty, protože všechny duchovní obdarování mají jeden společný zdroj, Boha na nebesích. Jsou jako údy jednoho těla, zdánlivě nesouvisející části patřící jedné hlavě. Všechny dary jsou si rovnocenné. Není žádný důležitější než jiné. Naopak, ty neviditelné jsou stejně jako naše neviditelné orgány hodny větší úcty, ochrany a důležitosti. Právě toto nepochopení bylo jedním z problémů v Korintu. Pro korinské mělo mluvení v jazycích, což byla zřejmě extatická modlitba, punc pravé duchovnosti. Někteří z korinských křesťanů mluvili touto pro ně andělskou řečí a tím se považovali za duchovnější než jejich bratří a dokonce duchovnější než ten, kdo jejich církev založil, apoštol Pavel. Pavel ukazuje, že jsou zcela na cestí. Není jen jeden dar, je mnoho darů. A Korinťané nejsou blíže Bohu, spíše naopak. Pokud se dá mluvit o lepších nebo horších darech, pak je lepší dar jen ten, který buduje více Kristovo tělo. Pro Pavla tím byl dar proroctví, který horlivě doporučoval. Proroctví, promluvání Božích výroků, které budovalo církev, bylo v Korintu zanedbáváno ve prospěch mluvení v jazycích, které ve shromáždění působilo spíše chaos než prospěch. Nad všechny dary, ať už lepší nebo horší, je tu však vyzdvižena láska, jako lepší cesta. Dary nejsou ničím ve srovnání s láskou. Jsou totiž dány jen pro tento věk, ke vzdělání církve, kdežto láska je okoušením nebe na zemi a zůstává věčně. Stejně tak, jako se debatuje o tom, zda seznam darů v Biblii je vyčerpávající nebo jen demonstrativní, zaznívá stejně často i otázka, zda dar je pouze ta schopnost, kterou jsme získali až po obrácení, nebo jsou jí všechna nadání, která máme. Myslím, že i v této oblasti je velmi těžké učinit nějaký zcela jasný závěr, ale i tu je mi bližší poněkud širší porozumění. Zdá se mi, že zaměření na to, jestli je darem pouze to, co mi bylo zjeveno po obrácení, pokud tedy mohu něco takového přesně určit, mne odvádí od samé podstaty daru. Podstatné je totiž to, koho náš dar oslavuje a jak je použit. A ne to, kdy se objevil a v jaké míře jej máme. Duchovní dary kopírují náš duchovní život. Když jsme se stali křesťany, stali jsme se novými stvořeními. To však neznamená, že vše je úplně nové a vše staré má být zapomenuto. Některé věci byly v nás stvořeny zcela nově, jiné byly mocí ducha proměněny. Záleží na tom, kdo je nyní zdrojem onoho daru a k uspokojení koho jej používám. Evangelikální svět je bohužel v mnohém stále rozdělen na ty, kteří vyzdvihují nadpřirozené dary a na ty, kteří jej zatracují. Moje porozumění písmu mi říká, že každé rozdělení daru na nadpřirozené a přirozené je nepřirozené. Každý dar je dán stejným duchem. Naprosto si nemůžeme myslet, že ty dary, které jsou zázračnější, nás přivádějí blíže k Bohu. To byl fatální omyl korinských a bohužel jej stále můžeme vídat kolem nás. Bůh je Bohem zázraků i obyčejných věcí. Obě jsou totiž zázračné. Na druhou stranu jsou nadpřirozené dary někdy viděny jako takřka ďábelské, protože bylo jejich používání odhaleno v sektách nebo čistě pohanských praktikách. Je pravdou, že například takřka identické projevy, jako je mluvení v jazycích, byly vypozorovány například při vzniku mormonského hnutí. Avšak to neznamená, že by tento dar měl být zavrhnut. To stejné můžeme totiž říci o jakémkoliv daru. Kolik má svět obdarovaných vůdců, kteří svůj dar užili k dobrému i zlému. A přesto nezavrhujeme dar vůdcovství. Kolik lidí je obdarovanými učiteli a přesto je dar vyučování jasně zmíněn v Bibli. Opět je podstatná ne sama skutečnost daru, ale to, co jim budujeme a koho oslavujeme. Zaměřenost na takzvanou přirozenost či nadpřirozenost daru odvádí naši pozornost od motivací. Každý dar a každá schopnost mohou být totiž užity k vyvýšení ďábla, Boha nebo nás samotných. Jediným měřítkem tedy zůstává Pavlovo kritérium na začátku 12. kapitoly 1. Korintským. Nikdo nemůže říci Ježíš je pán, leč v Duchu svatém. Můžeme to vztáhnout na celé pojednání o věcech ducha. Naše slova, dary, jejich užívání i naše motivace musí vést k vyjádření panství Pána Ježíše Krista. Jde o jeho dary, jde o službu jeho tělu a oslavu jeho jména. To je měřítkem toho, jsme-li na správné cestě. Cesta nás totiž vede ke zdroji, z něhož vychází. Vrací nás k Bohu a jeho synu.

Je s vámi sobotní vysílání Rádia 7. Máme 5. září, 7 hodin. Za mikrofonem vás provází Klára Litterová. V čase mezi 7. a 8. hodinou budeme naslouchat různým úryvkům z Bible. Naším průvodcem, útěchou a povzbuzením pro náš život bude teď její ekumenický překlad.

Biblické čtení začneme začátkem z knihy Žalmů, Žalm 1 od prvního verše. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Vehajakec šatul alpegemaim, ašir periojitem.

Pokračuji prvním žalmem od 4. verše. Se svévolníky je tomu jinak. Jsou jako plevy hnané větrem. Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

List Římanům, 11. kapitola. Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne. Vždyť i já jsem Izraelec z potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Nevíte z písma, jak si Eliáš Bohu naříká na Izrael? Hospodine, proroky tvé pobyli a oltáře tvé pobořili, já jediný jsem zůstal a také mě ukládají o život. Jakou však dostal odpověď? Zachoval jsem si 7000 mužů, kteří nesklonili kolena před Bálem. A tak i nyní je tu zbytek lidu vyvolený z milosti. Když z milosti, tedy ne na základě skutků, jinak by milost nebyla milostí. Co z toho plyne? Izrael nedosáhl, oč usiluje. Dosáhli toho jen vyvolení z Izraele, ale ostatní zůstali zatvrzelí, jak je psáno, Bůh otupil jejich mysl, dal jim oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne. A David praví, ať se jim jejich stůl stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a odplatou, ať se jim oči zatmějí, aby neviděli, a jejich šíje, ať je navždy sehnutá. Chci tedy snad říci, že klopítli tak, aby na dobro padli? Naprosto ne, ale jejich selhání přineslo pohanům spásu, aby to vzbudilo žárlivost židů. Jestliže tedy jejich selháním svět získal a jejich úpadek obohatil pohany, co teprve, až se všichni obrátí? Vám z pohanských národů říkám, že právě já, apoštol pohanů, vidím slávu své služby v tom, abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení. Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých? Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb. Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, si byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve. Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe. Řekneš snad, ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. Dobře, byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se. Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe. Považ dobrotu i přísnost Boží. Přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat. Oni však, nesetrvají-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc naroubovat je znovu. Jestliže ty jsi byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří. Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratři, abyste věděli o tomto tajemství. Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno, přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost. To bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy. Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch. Pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost, tak i oni upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval. Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění. Jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty.
Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen.

Matouš 11. kapitola od 1. verše. Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým 12 učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamnějších městech. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových, poslal k němu vzkaz po svých učedníkích. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš odpověděl: Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí. Malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.

Sám Ježíš říká, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Jan 14. kapitola 27. verš.

neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.

každý můj dech ty z doplic mých dal. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář. Viděl jsi můj

chtěl, vždy spravedlnost je podstata má a nemůžu před zapřít jméno své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv.

pozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

Matouš 11. kapitola od 25. verše. V ten čas řekl Ježíš: Velebím tě, Otče, Pane, nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna než Otec. Ani Otce nezná nikdo než Syn. A ten, komu by to Syn chtěl zjevit.

V Božích očích má každý z nás velkou hodnotu. Ne podle výkonu, ale podle lásky, kterou k nám Bůh má. A ta se nemění. Bůh nám připomíná, protože jsi v mých očích tak drahý, vzácný, protože tě miluji. Izajáš 43. kapitola, 4. verš.

0: a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ, času si dej.
1: Posloucháte Rádio 7. Žijeme ve světě, který se překotně mění a nároků přibývá i na nejmladší generaci. Jak v dětech budovat duchovní, psychickou i životní odolnost, aby ustály výzvy moderní doby, nestratili se v digitálním šumu a dokázali čelit neúspěchům? Své zkušenosti bude v klíčovém slově sdílet Dan Jokl, předseda Dorostové unie. Po 8. ráno.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Z Rádia 7 vám v sobotním ránu 5. září dělá společnost Klára Litterová. Máme 8. hodinu a před námi je téma odolnost dětí. Jak vychovat generaci, kterou jen tak něco nezlomí? Pořad Klíčové slovo se zaměří na to, jak v dětech budovat duchovní, psychickou i životní odolnost, aby ustály výzvy moderní doby a dokázali čelit neúspěchům. O své zkušenosti se podělí předseda Dorostové unie Daniel Jokl.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se dnes budeme bavit o dětech. A to o dětech v souvislostech, které, myslím, řeší každý vychovatel, každý učitel, každý rodič. Totiž budeme mluvit o odolnosti. O dětech se často v poslední době říká a mnozí psychologové a psychiatři na to poukazují, že vnitřně jaksi křehnou. Že málo snášejí tlak, málo odolávají vnějším vlivům. Proč to tak je a co s tím? O tom se dnes budu bavit s náčelníkem Dorostové unie Církve bratrské Danielem Joklem. Dane, vítám tě.
3: Dobrý den.
2: Dan je také otec 3 dospělých dětí, manžel, člen církve a co ho znám, tak chodí v béžové košili se zeleným šátkem kolem krku. Dane, když se řekne odolnost dětí, sleduješ ty za dobu své praxe a působení v Dorostové unii opravdu to, že ta odolnost klesá?
3: Určitě ta odolnost klesá jednak, ale myslím si, že to není jenom u dětí, že jsme to i my dospělí, takže já bych to rozšířil, ale samozřejmě i u dětí. Myslím si, že velký zlom, to je známé, byly ty lockdowny, takže děcka byly víc připoutána k displejům. A jako bylo pro ně těžší nějak vyjít ven. Já jsem se koukal vlastně i na studii Mezinárodní zdravotnické organizace WHO a ta vlastně uvádí, že jenom 17% dívek má alespoň denně 1 hodinu nějakou fyzickou aktivitu, která je středně zátěžová a více a 25% kluků. A skutečně je to tak, prostě tím, jak vlastně i ta společnost, jak se máme všichni lépe, tak ono to s tím také souvisí.
2: Je jasné, že se to týká celé společnosti. Možná to má souvislost i s pohodlím, které prostě máme ze všech stran. Máme dostatek všeho a pohodlí je na hodně vysoké úrovni toho, co chceme. Chtě nechtě to musíme předávat našim dětem. Já jsem tady několikrát už řekla, že jsi angažovaný v Dorostové unii. Je tohle prostředí tím, kde se snažíte i nějak balancovat právě tady tu tendenci ulevovat si a v důsledku toho potom méně snášet jakýkoliv tlak?
3: Určitě. Vlastně my se snažíme k takovému návratu, co bylo v minulosti úplně běžné, když lidi pracovali někde na poli a byli víc součástí přírody, úplně přirozeně se fyzicky namáhali, tak vlastně to, co my děláme, máme teda jak klasické dětské kluby, tak skautské kluby, ale vlastně snažíme se být hodně v přírodě a je to vlastně taková náhražka života, který byl kdysi před staletími. Takže jdeme touhletou cestou. Já osobně jsem to zažil v dětství, ještě za hlubokého totáče, za Komančů a pro mě to bylo vlastně, bylo to otevření do úplně jiného světa, takže byl to svět večerních ohňů a přírody a jak úplně jiná dimenze, takže chtěl bych to předat dál.
2: Předpokládám, že mi odkýveš to, že velký vliv na to, jak, a teď se zase vraťme tedy k dětem, jak děti jsou nebo nejsou odolné, že na to velký vliv má ten digitální svět a tohle toto prostředí. O tom už asi dneska není jakákoliv polemika. Ale daří se to nějak vybalancovat, aby děti opravdu zvolili táborák a nebe plné hvězd místo rozzářenou obrazovku?
3: Určitě. Já si myslím, že ta první věc je někam vstoupit, kde mi to umožní. To znamená do nějakého klubu, oddílu. že si myslím, že někdy rodiče berou na sebe velkou zodpovědnost, že to zvládnou všechno sami. Určitě můžou se pokusit, ale pokud to nezvládnou, není problém. Já jsem třeba vyrostl v rodině, kde naši na to moc nebyli nebo neměli prostor, takže neznal jsem ani moc nějaké dovolené, ale dali mi do klubu a nějak to respektovali, i když třeba v něčem jim to připadalo extrémní a jako byli překvapeni, co všechno jsme dělali.
2: Takže u vás v klubech děti nemusí při příchodu odevzdávat mobily?
3: No, je to tak, ale i na výpravách, i na táborech nebo na schůzkách, ale tak to dneska už je běžné i ve škole. A myslím si, že to vtažení je právě přes ty výpravy, to je taková atraktivní část, že neříká se tomu výlet, ale výprava, že tam je to dobrodružství. A potom úplný vrchol je letní tábor. A samozřejmě větší výzva je ta pravidelná schůzka každý týden, ale i ta se dá udělat zajímavá. A vlastně mě tehdy táhlo nejenom prostě ta atmosféra, ale vlastně, že srovnával jsem ty vztahy nejdřív u vedoucích i mezi dětmi a ve škole. A to bylo prostě neporovnatelné, takže to bylo i pro mě potom klíčové při rozhodování, jestli nějak dál s tou vírou. A myslím si, že vidím to ve všech našich klubech, že je tam laskavost. Křesťaní tomu někdy říkáme láska, ale to je trošku těžko srozumitelné, ale myslím si, že je to laskavost a to je něco, co vlastně je v každém našem klubu a možná to ty děcka cítí a ani si to neuvědomí, což je dobře.
2: Ty jsi před chviličkou řekl věc, která mě zaujala. Něco ve smyslu, že když to rodiče úplně nezvládají, že jako mohou to dítě nakontaktovat do oddílu. Myslím, že dnes je i docela časté přelévání odpovědnosti, jako kdo za to může, že to dítě není takové nebo makové, mezi rodiči, školou, případně nějakými zájmovými kroužky a vůbec jako volnočasovou aktivitou. Tak kdo to má vlastně na zodpovědnosti, ty děti? Kdo jim dá to důležité nebo kde to mohou získat?
3: Jo, já si myslím, že přelévání odpovědnosti je vlastně na to křesťanské společenství, že to, aby to děcko se nějak setkalo s Bohem, s Ježíšem, tak taky někdy se jako dává ven. Tak to mně přijde, že pro mě nejcitlivější, že tam bych tu zodpovědnost rodičů nesnímal, tam si myslím, že je to nejdůležitější. Ale jinak já si myslím, že je to kombinace. Jo? A ten rodič se může inspirovat u takového klubu nebo oddílu, takže my sami jsme třeba, když jsme brali naše děcka, když byla malé, tak jsme spali na zemi a jeli jsme prostě na kola, chodili jsme do přírody, děcka to nebavilo, snažili jsme se motivovat, takže to byly naše dovolené. Takže člověk tomu takhle může pomoct, ale i když to nedá, je v penzionu všechno, tak spíš si myslím, že klíčové je spolupracovat. Spolupracovat s tím klubem, oddílem, než se snažit na všechno přijít sám a všechno zvládnout sám. Že vždycky je lepší, když je na to víc lidí.
2: Jinými slovy potvrzuješ to, co taky poslední dobou už zaznívá z více do stran, že je důležité děti vystavovat určitému nepohodlí.
3: Ano, určitě. Jednu dobu jsem měl tendenci to přeceňovat, pak zas nedoceňovat, ale nakonec si myslím, že je to klíčové. Vzpomínám si doteď, když jsme ve 12 spali venku a začal déšť, strašně jsme zvokli. A o půlnoci jsme museli zbalit a jít. To byl hluboký les po kolejích, aby jsme došli někam do civilizace. To dneska bych si nelajsnul, nevím, jak ta doba se mění. A došli jsme někdy k ránu do sámošky, jak se tomu tehdy říkalo, a tam jsme spali na rampě, aby jsme se trošku vyspali. A myslím si, že to je něco, co člověku jako pomáhá k nějaké odolnosti, no.
2: A pak je na to zpětně vlastně pyšný, že to zvládnul a že
3: určitě
2: to překonal.
3: Tak ta odolnost začíná i v nějakých drobných věcech, že člověk zmokne, má mokré boty, i když spí třeba ve stanu, tak do toho stanu nateče a má mokrý spacák. A tohle všechno je, já myslím, pro každou, ale pro to dítě zvlášť jako výzva, nebo v noci má hlídku a nevyspí se, pak už neuschne. Takže Těch výzev je spousta, nebo tomu pomáháme, že třeba celý den musí mlčet, že to je ten známý bobřík a podobně. No.
2: Kde leží hranice mezi přirozeným překonáváním takových nepříjemností, mokrých spacáků a podobně, a kdy už je to přes čáru? Jak se to pozná, kde je ta mez a hranice?
3: Já si myslím, že u těch dětí ani nehrozí to, že bychom to dělali přes čáru. Že si myslím, že ty adrenalinové zážitky jsou až třeba pro mládež nebo starší. Takže tam bych se tolik nebál. Myslím si, že vlastně ani nemusíme vytvářet ty věci nějak umělé, násilně, že by se pouštěli z nějakých obrovských výšek nebo já nevím co. Že stačí ta příroda, ale jo, tak my jsme třeba s klubem lezli i po umělé stěně, tak to je bezpečná věc, ale taky je to nějaké překonávání. Spíš si myslím, že dneska ta hranice je o bezpečnosti. A zvlášť pro rodiče. Takže to musíme víc respektovat, že logicky prostě ta bezpečnost dneska je někde jinde, než kde byla.
2: Asi je vždycky důležité naučit děti dobře vnímat vlastní tělo, co je standard, aby se vždycky šlo kousek dál. Je to tak?
3: Ano, ano. Já si myslím, že navíc tam je taková postupná cesta, že to děcko, nespadne to na něj všechno najednou, ale postupně odolává těm věcem, potřebuje zázemí, aby to zvládlo. Super, když je třeba, ten diskomfort může být, že i nějaká hra to děcko prohraje, tak je nějaká reflexe po tom, že se to zanalyzuje. A úplně klíčové považuji to, aby jsme v těch dětech objevili to, co je výjimečné, co je boží. Každý z nás je v něčem boží. Aby ty děcka dokázaly, až jdou do puberty nebo vůbec mít pocit vlastní hodnoty. Každý z nás tu hodnotu má, ale objevit to, v čem každý z nás je jedinečný.
2: Ty jsi tady mluvil o spolupráci rodičů a klubů a školy. Je něco, co konkrétně z vašich klubů vyplývá, nebo co ty děti učíte, co se snažíte, aby si osvojili, a potřebovali byste, aby to rodiče nějak zaakceptovali? Jo, aby tam byla ta souslednost, aby to nebylo, že v klubu se tady něco dělá nějak a doma je to zase jinak.
3: No možná úplně ta první věc a základní, vlastně pozbudit to děcko, aby přišlo na schůzku a na výpravu. Když se mu zrovna,
2: Ze strany rodičů,
3: když se mu zrovna nechce, když je zrovna u kompu a je zabrané do hry, tak prostě říct, hele, začíná schůzka za chvilku, můžeš to dohrát později. Tak to je úplně jako, vypadá jednoduchá věc, ale pro hodně rodičů je to výzva. To je to úplně základ. A potom třeba my máme takovou hru v Teska, do které je zapojené, jsou děcka, připravují se, nejsou tam jenom uzly, ale někdy je tam třeba i taková rozvíjení sociální dovednosti, že třeba zpovídají svoji babičku a tak dál. Tak bylo by skvělé, oni dostanou pracovní sešity domů a bylo by skvělé, kdyby třeba rodiče se do toho zapojili, nebo můžou žít doma s rodičema Modrý život, což my jsme používali při výchově. Já nejsem moc talentovaný na vychovávání dětí.
2: To je ten známý Foglaru, Modrý
3: život. Ano, ano, takže my jsme měli takový Modrý život doma a to pomůže jak rodičům, tak i vlastně tomu oddílu.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: V dnešním pořadu povídám s Danem Joklem, náčelníkem Dorostové unie Církve bratrské, o odolnosti a vlivem služby Dana, tedy o odolnosti dětí, o schopnosti překonávat těžkosti. Pojďme se podívat, my jsme trošku mluvili o té fyzické odolnosti, o tom, jak překonávat různé těžkosti, ale pak existuje samozřejmě také ta vnitřní odolnost, duševní. Ráda bych s tebou teď probrala nějaké zvládání neúspěchu, emocí a taky třeba roli vrstevníků. Když to se pokusíš nějak zmapovat tu svoji letitou praxi, s čím děti nejčastěji přichází v té duševní oblasti jako s problémem do oddílu? S čím se setkáváte?
2: Já si myslím, že spíš s takovou klasickou věcí je nějaká nejistota nebo hledání nějaké vlastní hodnoty. Takže to bylo vždycky, ale ta novinka je, že někdy v pozdějším věku, v 15 letech nebo tak, tak vlastně tam může být i sebepoškozování. A ještě oproti minulým letům děcka se dřív setkávají s pornografií, aniž by třeba chtěli. Jo, že to už začíná třeba od 7 let, nechtěně. No tak to jsou takové výzvy novější doby. A pak samozřejmě nějaká závislost na mobilu, na hrách. Mně se zdá, že ty hry jsou víc teďka, protože ty hry už jsou déle, tak jsou víc sledovány. Ale přijde mi, že skoro ten displej toho mobilu je jako náročnější na tu návykovost. Tak to tak, s tím se tak dlouho nezápasí. No. Takže s těma dle věcma.
1: A jak vy jako vedoucí zjistíte, že třeba nějaký klučík, který sleduje pornografii a je to, nebo začíná to být v jeho životě problém?
2: To je asi klíčové navodit nějakou atmosféru důvěry, takže my prosazujeme takzvané družiny, víceméně jako skupiny, dětské skupinky. Skupinky jsou zpravidla všude možně, ale třeba ne tolik v dětském kolektivu, takže dětské skupiny. A my tam pravidelně vlastně s těma dětma, že to rozdělené podle věku, pohlaví, a když je tam nějaký starší vedoucí 15+, s těma dětskama, tak pravidelně se s nima povídá, jak se mají, s čím zápasí. Takže tam se navozuje určitá ta atmosféra důvěry. A pak úplně klíčové věci se myslím otvírají právě někdy situačně, že třeba člověk putuje přírodou na puťáku a je čas si povídat, když jdete vedle sebe, nebo ještě víc večer u ohně. A skoro je lepší zkušenost tím, když s nima povídají ty, co jsou o něco starší, třeba 15, 18, 20.
1: Než třeba ty o generaci jinde?
2: Ano, více jim otevřou. Nezapomenu na jednu událost, kdy jsem měl připraven večerní program vlastně s evangeliem, což ku podivu se otevřeli se, ne vždycky se to povede, ale pak nějaký rodič zapad s autem a my starší těžší váhy jsme ho šli vyprošťovat a zbyli tam jenom ty mladší. Ale ta situace byla úplně dokonalá. Mnohem se jim otevřeli, bylo to přirozenější, takže nepodceňoval bych mladé.
1: Dane, často se mluví o jakémsi prostředí důvěry a přijetí. Pro mě je někdy otázka, co to je, protože řekla bych, že na první dobrou všichni, malí nebo velcí, si pod tím představíme prostředí, kde nás přijmou. Ale když děti přicházejí s tím, co chceš, aby v životě neměli, tak to vlastně jde trošku proti sobě. Jak se buduje takové prostředí, kde zároveň řekneš, hele, tohle je špatně?
2: Jo, tak samozřejmě děcka se tají ze školy, ale my se to snažíme budovat různými prvky. Jo. Jedna z nich je třeba oslava narozenin. Takže jednak teda to děcko se snaží přes nějakou komfortní zónu, že vytvoří vlastní dort za pomoci třeba maminky nebo tatínka. A pak ho tam přinese a pak třeba si sedne doprostřed a ostatní děti vlastně říkají, co se jim na něm líbí, na tom děcku. Jo? A to je přesně, buduje, je to něco, kde se buduje ta důvěra a přijetí. A samozřejmě pak má to i nějakou restrikci, tak zas to třeba my jsme klikovali, nevím, jestli dneska se to může nebo to, ale myslím si, že proč ne. Nebo děcko může mít nějakou specifickou poruchu a Jo, měli jsme autíka, který byl na táboře s autismem a nezvládal ty věci, navíc potřeboval všechny věci dopředu, tak jsem mi nejdřív říkal, ale pak jsme z něj udělali reportéra. Jo? A samozřejmě zase tam byla hrana, děti se smály, ale nesměli se smát jemu. Takže na nás bylo, aby jsme to nějak hlídali, takže chce to určitou kreativitu těm dětem i v kolektivu. A snažíme se k tomu vychovávat i děcka, že klíčoví jsou takzvaný dětský vedoucí, že který třeba vedou ty družinky, jim 13-15, tak na začátku tábora jsme si je svolali do týpka, rozdělali jsme meloun, řekli jsme, tábor bude takový, jaký budete vy. Jsou tady noví děcka. Když to děcko sedí samo u stolu u obědu, jste to vy, kdo k němu přijde a zeptá se, jak se směl, jak se ti líbila tahle hra. To nestačí jednou, takže několikrát v průběhu toho tábora se takhle sejdem v týpí a hodnotíme to s nima. Měli jsme výbornou zkušenost, že jeden kluk, který celý rok zlobil jako fuck fest, zvažovali jsme ho vyloučit a tak dál, tak vlastně jsme zjistili, že tu jeho pobertu energii jsme nevyužili dost a že potřeboval větší výzvy a on byl vlastně jeden z nejlepších vedoucích na tom táboře.
1: Liší se nějak to vrstevnické prostředí v oddíle, třeba od toho školního?
2: Jo, tak my se snažíme už jenom třeba systém, jak pracujeme s výukou, tak ve škole je většinou frontální systém, že někdo přednáší a říká, my se snažíme zážitkově, to znamená, jedna z těch našich zásad výchovy, výchovného systému je, co si neskusíš, neumíš. Mm-hmm. Takže ukáže se to a pak si to hned vyzkouší. Jo. Řekne se, jak se postaví stan a pak ho postaví. Když máme provedoucí od 15, tak za dva dny zažijou víkendovku v přírodě, kde spí, sami si vaří, pak si to připravují, včetně letáčku na notebooku a pak poslední dva dny to, co připravovali, tak sami vedou takovou věc v pěti v malých týmech. Takže vlastně odjedou a ve věku 15 až 17 let většina z nich je schopná po tomhle kurzorácovská vlastně udělat víkendovku, což je docela těžká disciplína a pro hlavního vedoucího jako dost časově náročná.
1: Takže zodpovědnost jim pomáhá rychleji růst.
2: Ano, vlastně od začátku zodpovědnost, když jsou děti malé, jedno umí zavázat tkaničku, druhou ne, aby si navzájem pomáhali. Vždycky se obracet na sebe, teprve potom na vedoucího.
1: No, ale co když je potom fakt ta situace, že se řeší něco vnitřního, tak jak může 15-letý porodit 13-letému?
2: To je pravda, ano. Pak to musí být ten starší, je to tak, třeba 20-letý, když je vyzrálý. Ano, tohle je i úskalí, že třeba v 15 zrovna má nějaký divočejší období, tak se to musí nějak odchytit. Ale přesto si myslím, že stojí za to ty mladé lidi učit té zodpovědnosti velice brzo, vlastně hned a maximálně využít pubertu.
1: V kolektivu je určitě síla. Myslím, že ti silnější vždycky táhnou, ti slabší. Ono se to pak nějak zprůměrovává. Ale jak se vám jako vedoucím daří nějak potáhnout ty děti, které jsou opravdu slabé v nějaké oblasti? Každý kolektiv má někoho, kdo je tedy úplně na konci. A v situaci, kdy jsme zvyklí, a taky to asi těm dětem předáváme, že se hodně srovnává, jak tohle eliminujete?
2: Některé oddíly jdou do extrému, že třeba nemají vůbec bodovací systém. Na druhou stranu já si myslím, že ty body taky můžou něčemu pomoct, ale člověk může mít různý systém toho bodování. Jo? Že pak se může zavíst třeba systém bobříků, kdy člověk sám sebe překonává a někdo je dobrý v tom sebepřekonávání a někdo jiný ne, takže třeba takhle vynikne. Takže spíš najít tu jeho jedinečnost, někdo rád vaří, takže podpořit nějaké ty vlastnosti jeho výjimečné. A samozřejmě chce to čas a může se stát, že někomu to prostě nejde. No, to tak je.
1: Takže ty jako vedoucí přemýšlíš o jednotlivých dětech?
2: Jo, my to máme tak, že vlastně myslíme si, že ten hlavní vedoucí nezvládne všechno, že to je nelidské. Takže o ty děti se starají vedoucí družinek, třeba už od 13, 14 let, 15, a ty se snaží vlastně s nima být. O ty se starají zase mladší vedoucí, kterým je třeba 18 až 20, a ty nejstarší se starají o ty mladší vedoucí. Takže to takový je vlastně hierarchický systém. A pokud si někdo neví rady, tak se může poradit s tím starším a asi z toho cítíme, že každý má na starosti méně děcek, takže to jde lépe.
1: A vlastně tím má ale i sám výzvy od toho, ano, kdo jde před ním, ano, protože potřebují všichni růst.
2: Ale vlastně už někdo, komu je 20 a tak je schopen nějaké děcko výst velmi, velmi dobře nebo mu nějak rozumět.
1: Já jsem tady mluvila o tom srovnávání, ano, se, a to v tom dnešním digitálním prostředí jako není možné minout.
2: Ano.
1: Mluvíte o tom s dětmi nebo vysvětlujete jim, jak to vlastně dělat, aby to nebylo, že ten je hvězda a ten je úplně někde na konci?
2: To je asi na každém vedoucím oddílu, ale spíš já bych je vedl k tomu, v čem oni jsou jedineční a dobří. Jo? Než jakoby vyzdvihnout jednu věc, tak spíš mít celou škálu toho, v čem můžou být dobří. To znamená, spíš zdůrazňujeme rozmanitost a pokud je těch činností hodně, tak mnohem víc dětí se najde v té rozmanitosti. Jo? Někdo se najde, že třeba fakt dobrý kuchař, jo? Umí něco a děcka to ocení. Jo? Někdo vytváří dobrou atmosféru, jo? Někdo umí vtipy, někdo umí scénky. Jde o to prostě u každého najít něco, no, a aspoň přechodně.
1: Dane, a co uplatňování kázně? Máte nějaké takové ty čímany, co vždycky za všech okolností vymyslí nějakou, ona to možná má být sranda, ale ve výsledku je to něco, co rozhazuje jak program, tak ostatní děti. Jak se zjednáváte kázeň a pořádek?
2: Určitě, já si myslím, že bez toho to nejde, že to musí mít i nějakou restriktivní složku. Měl jsem vlastně skupinu pubertálních kluků a tak tam jsme klikovali. Někomu to přijde vlastně moc, ale pro ty kluky je to podle mě menší násilí, než kdybych na ně vytvářel tlak nebo nějak na ně řval. Někdy, když jsme to jako museli nějak zajít k nějakému jako přísnějšímu trestu, někdy jsme řekli, že nemůže být v té místnosti, pokud prostě do toho neustále vstupuje. Někdy jsme mu řekli, pokud to chování bude takhle trvat, tak nepojedeš na výpravu, na tábor. To jsou dost velké jako takové tresty. Někdy se promluvit s rodičema, ale někdy to rodinné zázemí je složité. Já takové děcka mám rád, mám pro ně pochopení. Prostě oni se nezmění hned. Jo? Je to proces dozrávání, takže za mě to chce nějakou trpělivost. A úplně to nejdůležitější si myslím, je se za ně hodně modlit. Jakože to může změnit strašně moc. Klíčové je hodně se modlit úpěnlivě.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Náčelník Dorostové unie Daniel Jokl je mým dnešním hostem. Já jsem tady zmiňovala Dorostovou unii a souvislost mezi církví bratrskou, ale to už není úplně přesně.
2: Ano, začínalo to tak a církev bratrská prostě byla na začátku, ale jsem rád, že vidí, že chce, aby se ta služba šířila dál, takže máme už několik vlastně baptistických oddílů, teďka křesťanské společenství a máme zájem vlastně z dalších církví a denominací, možná jsem na nějakou zapomněl, takže mě to velice těší a jsme vlastně otevření všem.
1: To je určitě dobře, protože ty mezicírkevní hranice jsou v podstatě dané dobově a místně a mnohé z nich jsou úplně zbytečné. Ale otevřeli jsme tím vlastně oblast jakéhosi duchovního zrání a i duchovní odolnosti, tak pojďme se podívat na tuto oblast. Jak u dětí budovat tady tu stabilitu nebo odolnost v duchovní oblasti a jak vlastně s nimi vůbec sdílet ty duchovní pravdy?
2: Já jsem možná úplně nezmínil, že pomáhá k budování té duševní odolnosti ta fyzická odolnost. Říkají psychiatři, že pokud nemáme fyzickou odolnost a všechno je pro nás problém nebo stres, tak vlastně i ta psychická je velice slabá. A možná to souvisí i s tou duchovní odolností.
1: Takže tady se projevuje to klikování, že to má vlastně vliv.
2: Ano. Já bych spíš začal tím, na čem ji vybudovat. Takže snažíme se dětskám vlastně ukázat, kdo je Bůh, kdo je Ježíš skrz biblické příběhy, že je má rád, že je přijímá. Ano, že samozřejmě dělají věci, které se mu nelíbí, ale snažíme se, aby, protože v tomhle věku pro někoho možná je těžké nějak hledat Boha. Pro mě třeba v menším věku příběhy ke mně velice mluvily, ale pak bylo období puberty a všechno se zavřelo, vůbec jsem nechápal, byl jsem kluk, který byl duchovně natvrdlý, vůbec mi to jako ve 14 se trošku to nebe rozestoupilo, ale a takže se snažíme přistupovat dětskám a hledat formu jejich spirituality, která jim nejpřirozenější a rozvíjet vlastně tuhle tu spiritualitu, takže to je hodně, třeba k dětskám mluví příroda, jak je nádherná, jo, tak snažíme se třeba rozvíjet, že můžou pak dělat různé věci z přírodnin, z listů, nějaké krásné věci a vlastně nějakým způsobem přemýšlet nad Bohem nebo si něco přečíst, nějaký verš z Bible k tomu. Takže hodně vycházíme z té knihy Posvátné stezky, kde je 9 druhů spirituality, tak pro nás je to inspirace.

0: jenom naučené a opakuje se to nadrilované. Tomu bychom se rádi vyhli. Myslím si, že je to velké nebezpečí. A proto se snažíme, aby fakt hledali opravdový vztah s Ježíšem a nikoliv jenom nějakou naučenou básničku. Tak to si myslím, že je největší zápas dnešní doby. Dřív jsme se to ani neuvědomovali. Připadalo mi, že když jsme uměli ty básničky dřív, tak jako vlastně super. Ale ono se pak to vyprázdní. A to děcko umí odpovědět, ale pak se ztratí v pubertě. Takže spíš, než aby ty děcka měly perfektní biblický přehled a uměly na všechno odpovědět, jak by skutečně zatím něco bylo. Jo? Tak i v rámci třeba té stezky se snažíme, aby četli písmo, ale je tam třeba jeden verš, je k tomu obrázek, je k tomu nějaký příběh, povídání, může to sdílet s kamarády, že to taky čtou. No, tomu bychom se rádi vyhli.
1: Ono to vlastně teď ladí zpětně k tomu, co jsme říkali, že to prostředí důvěry umožňuje klást ty otázky, ano, na které možná v tuhle chvíli ještě není odpověď, ale ono to nemusí vadit.
0: Ano, já to vlastně spíš beru jako začátek nějaké cesty. Cesty k Bohu, k druhým i k sobě. To je vlastně tři naše principy.
1: Zeptali se ti už děti na něco, čím ti úplně rozhodili?
0: Jo, to určitě. Teď se mi nic nevybaví, teď mám okno, ale jo, někdy jsou úplně přímé, nebo člověk neumí odpovědět, ale přiznám, teď se nic nevybaví.
1: Ono je taky zajímavé, že když člověk je upřímně řekne fakt nevím, s tím nemám žádné zkušenosti, že ty děti to úplně v pohodě berou.
0: Já si myslím, že ty děcka jsou jako my, že i těch dospělých je tolik nás typů druhů, tolik druhů otázek a odpovědí. Já myslím, že děti jsou na tom podobně. No.
1: Dane, vy skládáte skautský slib.
0: Ano.
1: Ten slib nějak reflektuje určité křesťanské hodnoty, nebo dá se to skloubit vlastně z Biblí, z církví, to ladí všechno dohromady?
0: No, zajímavost je vůbec ten slib, protože normálně je tendence k výchově, že ti moralizujeme, napomínáme nebo nějak se snažíme vést, ale vlastně ten skautský slib to dítě skládá a pracuje se sebemotivací. Je to dítě chce samo a vlastně se k tomu vede, že ono se rozhodne a chce na sobě pracovat, což je úžasná věc. A pro někoho vím, že je to problém, že jako má pocit, že to je, jako kdyby zradil křest, že už měl křestní slib, ale já v tom nevidím nějaký rozpor. Člověk třeba, když studuje, tak vkládá, to už jsme to jmenuje, i matrikulační slib a spousta věcí slibuje. Možná, když dostává v občanku, já nevím, co všechno.
1: A u promoce taky.
0: Promoci, ano. A dokonce šahá na žezlo. Ale já vlastně i ten scouting beru jako takové praktické učednictví a praktické křesťanství. Jo? A mluvili jsme tady o výzvách, ale když se koukneme na Ježíše, tak duchovní sílu získal tak, že měl bobříka hladu 40 dní. Jo? Celou dobu spal s učedníkama pod čirákem. Jako, tam ta odolnost byla. Byly tam ty duchovní zápasy. Mojžíš putovali pouští 40 let, já si nedokážu představit, co je poušť. Jo? Takže krom toho, že tam napadaly divoké šelmy a tak dále. To znamená, já si myslím, že my jsme pozapomněli tuhle tu část, že Bůh se hledá a Ježíš v přírodě a v těch výzvách. No, takže mně to přijde, že vlastně tenhle ten návrat k té přírodě, k tomu outdooru je více než biblický a ten scouting mně připadá jako křesťanství v praxi dotažené. Jo? Vlastně zmínil jsem tady výchovný systém a my chceme vlastně vychovávat učedníky Ježíše, ale chcem, aby byli odolní, aby to nebyly žádný padavky, protože víra není pro padavky.
1: Můžu jenom podepsat. Zdá se mi, Dana, že ta dnešní doba klade otázky a určitě i dětem, které dřív možná nebyly. Třeba otázky války, násilí.
0: Ano.
1: To jsou oblasti, ve kterých my jsme, když jsme vyrůstali, tak to bylo někde tak daleko, že se nás to netýkalo. Ale teď to je blízko. Otázky sebepoškozování.
0: Ano.
1: Za našich mladých let to byl jeden výkřik do tmy.

0: ojedinělí, ale teď je to opravdu problém společenský. Jak vlastně s dětmi nastolujete tahle témata, a teď se ptám v tom duchovním kontextu, jak tomu rozumět? Ptají se na to?
1: No, já si myslím, že jo. Jako to asi nejde nějak jednoduše odpovědět. Já si myslím, že klíčové je najít nějaké zdroje a nemyslet si, že na všechno si musím přijít sám. Jo. Takže my jsme i třeba zmínili pornografii, to je jako velké téma. Tak využíváme prostě, existuje skvělá organizace Nepornů a oni mají vlastně i pro dětská různý obrázkový knížky a tak dál, co, kam až jde, jo. To je jako perfektní. Takže to samé můžeme využívat i sekulární. My jsme členem České rady dětí a mládeže, takový sdružení všech organizací a oni pořádají třeba školení, jak mluvit s dětskama o válce. Nebo... Takže využívat spíš tyhle ty externí zdroje, než být na všechno expert, tak to je asi moje odpověď.
0: Mm-hmm. Jo? Ještě
1: jen... Ale jinak celkově spíš jakoby se snažíme navodit, já bych to řekl naopak, spíš to děcko, aby bylo stabilní, aby se s tím dokázalo vyrovnat, i když třeba na to nemá odpověď, ale spíš to brát z té, vytvořit něco pozitivního a vybudovat z něj silnou osobnost, aby vydržela i otázky, na které nemá odpověď. Jako spíš opačně.
0: Rozumím. Ještě na jednu oblast se chci zeptat. Mnoho i z nás dospělých se vlastně musí cyklicky vracet k tomu, abychom Boha nějak nově objevovali jako otce, jako opravdu blízkou osobu. A vždycky s další životní etapou se ten vztah nějak proměňuje a posouvá. Jak se vám daří představit dětem Boha jako otce? A teď se ptám vlastně v kontextu toho, v čem naše dnešní děti vyrůstají, vysoké procento rozvodovosti nebo vůbec nesezdaných rodičů, velké problémy bývají v rodinách. Jak tohle téma zpracováváte pro ty děti?
1: Já si myslím, že klíčové je tam ten vedoucí, že vlastně zastupuje to otce. Jo, beru to i podle sebe a vlastně měl jsem skvělé rodiče milující, ale oba dva byli z neúplných rodin, což tehdy nebylo úplně standard. Ale ten vedoucí doplňoval, třeba můj otec se snažil být laskavý a tak dál, ale jako hodně pracoval, měl víc zaměstnání, naši pocházeli oba z těžkých, sociálně byli v pohodě, ale finančně na tom prostě nebyli dobře ani jeden. A takže museli hodně pracovat, aby vůbec nějak přežili. Takže neměli tolik času na nás vlastně. Takže já si myslím, že ten vedoucí vlastně v tom oddíle doplňuje nějak toho otce. A já a skrz to si myslím, že to děcko vidí vlastně toho otce v nebesích. Jo? Nebo skrz ty vztahy láskyplné. Já doteďka s některými mám vlastně přátelské vztahy z té doby. Takže věřím, že ty vedoucí tvoří nějaký odlesk. No a to je klíčové, aby pak spíš ten hlavní vedoucí nebo ty starší vedoucí se věnovali těm mladším vedoucím, aby mohli nějak dozrávat.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: O tom, jak budovat v dětech a mladých dospělých odolnost, si dnes povídám s Danem Joklem z Dorostové unie. Dane, my jsme tady už se snažili specifikovat několik nebo mnoho oblastí života, ve kterých potřebujeme růst a děti v tom taky potřebují růst. Dalo by se nějak zjednodušeně říct, které jsou ty oblasti, ve kterých dětem dáváme ten nejmenší prostor, aby riskovali, aby se učili nést nějakou zátěž?
2: Já si myslím, že taková napadá mě jako odpovědnost. Že klíčové je začít vlastně dostávat odpovědnost a nevím, jestli dneska, no, jestli prostě tam není moc ta obrana. Někdy se rodiče soustředí na to, aby v 6 letech už dokázali sami cestovat autobusem, což já nevidím takové drama, jo. Většina z nás se naučí sám cestovat autobusem, jako, i když začne později. Ale v té odpovědnosti začít svěřovat dětem drobné úkoly, v kterých selhávají, jako my všichni, ale musí se naučit nést tu odpovědnost. Tak to mně přijde, že vlastně ta výchova z mýho pohledu není ani o těch znalostech, jako spíš o nějaké odpovědnosti. Dokázat nést odpovědnost.
1: A kde se bere ta rodičovská představa, že když dítě něco nezvládne, takže ho to psychicky poškodí nebo prostě bude mít újmu na celý život?
2: No, nevím, já si myslím, že je to dobře, že buď to příště zvládne, anebo to znova nezvládne a zjistí, že to třeba není cesta pro něj. A na druhou stranu, když pak něco zvládne, tak to buduje zdravé sebevědomí a zvyšuje to odolnost. Takže mně to přijde úplně něco přirozeného, že je nutné tu zátěž neodstraňovat, ale naopak prostě v těch oddílech dávat nějaké služby, výzvy.
1: Mě tak napadá, pracujete tedy i s rodiči nějakou měrou?
2: No, rádi bychom, možná bychom mohli i víc, ale jako rodiče jsou většinou zaměstnaní, takže to si myslím, že ještě k nějakému rozvoji většinou jako nejčastější spolupráce je, že jako se třeba pozvou ty rodiče na nějaké setkání po táboru, kde se promítají fotky, nějaký film, povídá se a děcka třeba něco upečou. Ale dokážu si představit, že by to mohlo být ještě lepší, takže v tom máme pořád rezervy, třeba i v té duchovní oblasti, jo? Že by děck víc jsme mohli zapojit do toho prostě nějak začínajícího spirituálního života těch dětí.
1: Já jsem spíš myslela teď to povzbuzení k tomu, aby nechávali děti riskovat, nebo aby na ně vkládali nějaká unositelná břemena samozřejmě.
2: To se asi spíš snažíme dělat v tom oddíle, no.
1: Co dělat v momentě, když vám nějaké dítě řekne, že na to se necítí, to je moc, to dělat nebude a vy víte, že na to má, že se jenom třeba bojí nebo má nějaký mentální blok a možná získaný třeba z domu nebo ze školy nebo od někud jinud?
2: Tak já si myslím, že klíčové, aby měli celkové zázemí to děcko, tak když se nějak úplně šprajcne, tak ono většinou to není jedna věc, ale může to být víc věcí. Takže zjistit, jestli tam není vlastně něco zásadnějšího, hlubšího, jestli to dítě se třeba špatně si cítí v kolektivu, nebo jestli ho někdo nešikanuje, nebo nepomlouvá, nenadává mu a tak dále. Tak spíš vybudovat tyhle ty vazby a pak společně mu to pomoct překonat jako nebo nějakou jinou výzvu. Asi bych našel za každou cenu, jo, výzev je spousta, takže může překonat jinou, nebo třeba není pro něj vhodná. Jo. Mm-hmm. Já jsem se vždycky bál skákat z výšek, ale pak přišlo důležité skočit ze skály, já nevím, z 10 metrů, tak jsem to skočil. Jo. Tak prostě jako...
1: Takže není to koníček, ale...
2: Není to koníček, ale přesně, no, tak jako...
1: Ty jsi zmínil slovo šikana. To myslím, že je taky v současné době hodně frekventované. Stalo se vám, že jste v oddílech měli nějaké děti, které šikanovaly jiné?
2: Jo, tak nevím, jestli bych to nazval přímo šikana, ono to má nějaký, jako přesně asi definici ta šikana, ale prostě nějaké utiskování, ano. Nejvíce mě na tom, jednak mě mrzelo, že k tomu došlo, já jsem to třeba ve filmu díle vždycky hodně sledoval a mrzelo mě, že já jsem si toho nevšiml, ale všimli si toho právě ty mladší vedoucí 15 až 20, protože jsou víc s těma s dětskama, víc jim důvěřují, jo, tak to je přesně mít ty tykadla, aby tohleto. A pak jsme teda proti, já jsem proti tomu nějak se snažil tvrdě zasáhnout, no, prostě domluvit těm dětem, opravdu maximálně vysvětlit a to. To je jedna z klíčových věcí, jak bychom se měli lišit třeba od toho, co někdy zažívají jinde.
1: No, já jsem zažila zprostředkovaně situaci, ve které, když k šikaně došlo, tak zakročili rodiče.
2: Jo.
1: A vlastně chránili ty svoje děti i to před odpovědností ve smyslu běž se omluvit, jo, když si něco udělal. Prostě to vyřešili ti dospělí. Jak je vlastně moudré zacházet s dětmi, když se taková situace tedy už stane?
2: My to řešíme na místě a vlastně ty rodiče tam většinou nejsou, takže to si myslím, že být v něčem snaží, že se to řeší na místě na té výpravě nebo na schůzce, ale většinou se to projeví na nějaké delší akci nebo...
1: Ale jak vedete ty děti k odpovědnosti za to, co třeba dělali?
2: Tak samozřejmě vedeme k tomu, aby se omluvili, jo? A aby pochopili teda, že udělali nějakou špatnost, aby to nedělali. Já se snažím hledat, proč to udělali, tak jasně je v nás zlo nějak i v dětech, ale někdy to může být, že jako u někoho, jak jsem zmínil, bylo třeba, že už byl v pubertě a měl málo výzev, takže vlastně nevěděl, co s tou energií, tak otravoval ostatního. To je jedna z možností. Nebo to může být něco, že tomu děcku něco chybí z domova. Jasně, snadné ho jenom napomenout, ale možná to má někdy nějakou hlubší příčinu. No.
1: Dane, co bys chtěl, aby si děti z vašich oddílů odnášely jako tu lekci o odolnosti do dospělého života?
2: Já bych chtěl, aby si odnesli, že překážky, to je něco, co v životě přijde, často se zdají nepřekonatelné i nám dospělým. Ale vlastně s Ježíšem se to dá.
1: A co bys vzkázal rodičům, když vnímají, jak je ten svět vlastně nebezpečný a jak je život těžký, tak co bys jim vzkázal směrem k jejich dětem? Možná vzkázal nebo doporučil?
2: Já bych doporučil, aby se hodně modlili za ně. A aby dali důvěru i někomu dalšímu, že třeba tu výchovu může nějak dotvořit nebo vylepšit. Takže vlastně, aby se nebáli podpořit ty děcka, poslat do nějakého křesťanského oddílu. Mně přijde, že často se na to rodiče dívají, že je to jeden z mnoha kroužků, že je to něco, jako když jdu na atletiku. Ale já myslím, že tam něco víc. Buduje se celkové směřování toho dítěte a jde vlastně o věčnost a přijde mi, že to rodiče strašně podceňují, že velice spolehají na tu rodinu, říkají, máme skvělý vztahy, ale pak přijde puberta a dítě potřebuje nějakou partu a ty rodiče nestačí. Myslej si, my chodíme v neděli do sboru, chodí s náma v neděli do sboru a to děcko proto není ten sbor úplně věc, která mu je sociálně nějak blízká. Jo? To je mnohem víc ten křesťanský klub. Takže tam asi vidím největší výzvu pro ty rodiče. No.
1: A v čem myslíš, že Bůh chce, abychom byli nejvíc odolní nebo prokazovali to, že jsme odolní?
2: Jako my jako dospělí?
1: Mm-hmm. My jako lidi.
2: Já si myslím, že aby jsme měli odvahu jít někam, kam se nám nechce. Takže v té odvaze to beru.
1: Děkuji za rozhovor, děkuji za to, co jsi s náma sdílel. Mým dnešním hostem byl náčelník Dorostové unie Daniel Jokl. Děkuji ti.
2: Děkuji za pozvání a bylo to moc milé povídání. Díky.
1: Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Mějte se hezky a někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Sobotní vysílání Rádia 7 se nese z brněnského studia k vašim uším a chce přispět milou a povzbudivou atmosférou. Ať jste kdekoliv, je 5. září po 9. hodině. Před námi je čas písníček, pozvánek a sobotního magazínu. Příjemný poslech vám nyní přeje Klára Literová.

Pohádky k poslechu z dětských webových stránek Rádia 7 mohou vaše děti čerpat na adrese deti.radio7.cz. Najdete je schované pod červenými puntíky, najdete tu i různé další nápady a zajímavosti. Využijte čas s Rádiem 7 pro své děti.

Pokud znáte nějakého Borise, měli byste mu dnes popřát všechno dobré. Má totiž svátek. Toto jméno je slovanského původu. Jedná se o zkrácenou podobu jména Borimír, které se překládá jako ten, který bojuje s celým světem za mír. A také může znamenat podněcovat svět. Jiná varianta vychází z toho, že základem bylo jméno Borislav, čili ten, kdo se proslavil bojem. Připomenout můžeme například Borise Bulharského, vůbec prvního křesťanského panovníka starých Bulharů. Narodil se někdy v 9. století a vládl asi od roku 853 až do roku 890. Křest přijal od neznámého byzantského misionáře a od té doby se neúnavně věnoval pokřesťanštění celé země. Ignác, patriarcha konstantinopolský, po různých nelehkých peripetiích poslal Borisovi arcibiskupa a 10 biskupů. Byli to žáci misionářů Cyrila a Metoděje. A koncem Borisovy vlády se jim v Bulharsku podařilo zavést slovanskou liturgii. Kníže Boris mohl být se svým dílem spokojen. V roce 890 se vzdal trůnu a odešel do kláštera, kde se stal obyčejným mnichem. V klášteře také 7. května roku 907 zemřel. Přejeme všem Borisům z Rádia 7 krásný sváteční den.

Podívejme se nyní na vybrané historické události a osobnosti, které se váží k dnešnímu datu. 5. září roku 1972 palestinská teroristická skupina Černé září napadla 11 izraelských atletů, kteří se účastnili olympijských her v Mnichově. 2 zemřeli na místě 9 den po útoku. Září roku 1879 se narodil Antonín Benjamín Svojsík, zakladatel českého skautingu. Se skautingem se Svojsík seznámil v roce 1910. Nedlouho na to se vydal do Anglie, aby o novém hnutí zjistil více. Brzy si uvědomil, že není dost dobře možné přesně přenést anglický skauting do českých poměrů. Tušil, že bude potřeba najít českou variantu. V roce 1911 sestavil Svojsík první skautský oddíl. O rok později pak vydal knihu Základy junáctví s příspěvky mnoha dalších postav české kulturní scény Aloise Jiráska, Tomáše Garrigua Masaryka či Jiřího Guta Jarkovského. Svojsík se nejprve pokusil začlenit vznikající skautské oddíly do Sokola. Po nezdaru toho pokusu založil 15. června 1914 samostatný skautský spolek Junák, český skaut. V roce 1915 pak začal Svojsík vydávat časopis Junák, který vycházel i v těžké válečné době. Skautská organizace nevydržela až tlak nového komunistického zřízení a plně se k činnosti mohla vrátit až po roce 1989. Roku 1997 zemřela matka Teresa, indická misionářka albánského původu. V roce 1949 založila v indické Kalkatě řád misionářek lásky, který se měl starat o nejchudší a nejpotřebnější lidi. Dnes je členek řádu okolo 4500, pracují v nemocnicích, útulcích pro chudé a umírající a tak dále. Působí ve více než 100 zemích světa. Řád má dnes jak aktivní, tak modlitební větev. Matka Teresa byla za svou činnost odměněna mnoha vyznamenáními, mimo jiné jí byla v roce 1979 udělena Nobelova cena míru. Neměli bychom si namlouvat, že nemusíme činit obrovské věci. Stačí malé, ale s obrovskou láskou, řekla. Were you there? When they crucified my Lord,

A teď něco z pozvánek Rádia 7. Webinář s praktickými radami, jak uspořádat alfu, proběhne v úterý 8. září od 19 hodin, a to online přes Zoom. Hned druhý den, 9. září, také v 19 hodin, proběhne webinář s praktickými radami, jak začít a vést alfu pro mládež. Pořádá Česká kancelář kurzů Alfa.

Zažijte nezapomenutelný víkend se svou milovanou osobou, manželkou, manželem či dítětem v prostředí, kde se můžete plně soustředit na váš vztah. Osvědčený zábavný program nabízí zážitky a dobrodružství, na které nezapomenete. Od pátku do neděle 11. až 13. září v konferenčním centru v Kyčicích v Polsku pořádá Refresh Marriage.

0: Nový školní rok odstartoval pro 115 tisíc prvňáčků, ale nejen pro ně znamená 1. září začátek něčeho nového. Jak tento den vnímá vedení křesťanské základní a mateřské školy Noe v Pardubicích? Slovo má zástupkyně ředitelky magistra Pavlína Kalvachová.
1: Já musím říct, že vždycky se těším třeba i na nové prvňáčky, na to, že nějakým způsobem budeme v kontaktu s novými lidmi, s novými rodiči. Je asi pro nás důležité, aby v té škole se všichni cítili dobře. Letos máme i několik nových kolegů, protože trošku se nám obměnil pracovní kolektiv, někteří šli pracovat jinam, posíláme i dál už nového pana ředitele a podobně. Takže je to tak, že opravdu se těším spíš na ty nové výzvy, které jsou v podstatě každodenní.
0: Říká zástupkyně ředitelky základní a mateřské školy Noe v Pardubicích magistra Pavlína Kalvachová. Fungování i aktivity této školy přibližují webové stránky www.škola-noe.cz. I lace the boots up, it's straight to the door, 'cause this is worth fighting for. I get my head right, the heart's gotta follow, whisper a prayer like there ain't no tomorrow, take a breath, and I exhale slow. I wasn't made for this kind of cold. This ain't the kind of place that you wanna know. These are the elements, I'm telling you, bro. This world, it's up in my grill. This world, it's shooting to kill. This world over

0: Do školních lavic usedli v úterý také žáci křesťanské základní školy Cesta v Písku. Na vstup do nového školního roku jsme se ptali ředitele školy Richarda Váni.
1: My máme takovou tradici vlastně od začátku, že celá škola, v začátku to bylo jednoduché, ale dneska máme 143 žáků, tak celá škola se sejde v tělocvičně a přidají se rodiče, přidají se ještě tady zástupci místních církví, faráři, kazatelé a starší a další, které zveme. A začínáme společně takovou hodinkou, společně, kdy máme i to ranní slovíčko, máme takovou tradici, že teda zpíváme taky a požehnáme, tak nějak vyprovodíme, vítáme ty prvňáky takovým pasováním symbolickým a pamětním listem a potom se rozdělujeme do tříd a vždycky jeden zástupce z nějaké církve se modlí za tu skupinu a žehná, vyprošuje požehnání pro ten školní rok a potom teda se žáci ještě rozejdou do tříd s třídními učitelkami a učiteli a povědí si nějaké základní věci a nakonec je zmrzlina nebo nanuk. Tak to tak jako máme úplně takovouhle tradici, kterou dodržujeme a i letos to tak proběhlo, takže jsme za to rádi, no. Že takhle začínáme společně vlastně i s rodičima a ten krok vykročení je pro nás důležitý.
0: Uzavírá Richard Váňa, ředitel křesťanské základní školy Cesta. Jejímž zřizovatelem je sbor církve bratrské v Písku, Elim.

0: Nový školní rok znamená také nový běh kurzu, který pomáhá mladým lidem rozpoznat, jestli je jejich cestou zakládání nového sboru. Kurz M4 Ready blíže představuje národní vedoucí Jiří Unger.
1: Kurz je postaven tak, že seznámí samozřejmě s těmi základy zakládání sborů a co to znamená i v Evropě, co to znamená v České republice, ale je to asi 6 modulů. Jeden se týká i jakoby seberozvoje, nějakého budování, nějaké odolnosti, která je docela nezbytná v téhle službě, ale myslím, že i jinde na to, aby člověk, když už třeba zakládá sbor, vlastně začínal co nejsilnější, s nejlepším zázemím kolem sebe i v sobě. A celý ten kurz je postaven tak, že to nejsou jenom nějaké přednášky, které si vyslechnu, odškrtnu, ale jsou tam jako velmi praktické úkoly nebo věci, které je potřeba si vyzkoušet v praxi. A to je vlastně asi největší přínos i toho kurzu, že lidé se můžou posunout i ve velmi konkrétních oblastech. Jo. Je to, jakým způsobem třeba budovat a pracovat s týmem, jakým způsobem se třeba postavit kázání a komunikovat. Dave Petita má velmi zajímavou sérii videí, která se týká toho, jakým způsobem Ježíš komunikoval, jakým způsobem stavět i svoji komunikaci třeba, nebo i pracovat na fundraisingu, třeba jak oslovit lidi, kteří by vás podpořili ve službě, jak budovat nějakou kulturu učednickou, i kde lidé rostou v Pánu Bohu. Takže jsou to dovednosti, které si můžou potom odnést téměř do jakékoliv služby v církvi.
0: Shrnuje národní vedoucí M4 Jiří Unger. Běh kurzu M4 Ready pro aktuální školní rok startuje v říjnu. Bližší informace najdou případní zájemci na webových stránkách www.ea.cz v sekci Aktuálně.

0: Až do 4. října je v Pražské galerii Klementinum k vidění výstava s názvem Ze stínu ke světlu, která představuje válečný a poválečný osud evropského židovského knižního dědictví. Nahlédnutí pod pokličku expozice zprostředkuje autor výstavy Jiří Blažek.
1: Jedná se z 90% o židovskou náboženskou, případně náboženskoprávní literaturu. Takže mezi těmi knihami najdete především modlitební knihy, Bible, Talmudy, Midraše a podobně. Ale jsou tam jisté unikáty, jako třeba hebrejský překlad pohádek bratří Grimmů. Já jsem byl vlastně spoluautorem výzkumu té výzkumné části, kdy jsme se zabývali vůbec historií toho fondu, způsobem, jakým se ten fond vlastně utvořil, odkud ty knihy byly, kdy jsme zkoumali samotnou provenienci těch knih. A kromě toho jsem autorem i té vizuální části výstavy, tedy toho architektonického řešení a výtvarného řešení.
0: Prozrazuje autor výstavy, badatel a judaista Jiří Blažek. Podrobnosti o celé expozici, včetně termínů komentovaných prohlídek, najdete na webových stránkách www.nkp.cz.

Skalý září nechávám se nést, protože vím, že je to jen test, jak zdolat svůj stín a spokojit duši, pro to, co vím a pro to, co tuším.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

S Rádiem 7 míříme k 10. hodině. Po ní vám ve 10:45 nabídneme povídání tří žen. Jiřiny Ginny Čunkové, Kateřiny Hodecové a Marie Fridrichové. Budou mluvit o tom, že rozumět Boží řeči se dá skrze čtení Bible, její různá podobenství, skrze svědectví a skrze osobní zkušenost. Ne vždy si ale uvědomujeme, že za vším porozuměním stojí jedna z trojice Boží a tím je Duch Svatý. Z brněnského studia se nyní s vámi loučí Klára Literová. Užijte si sobotu a zůstaňte s námi. Moderátorský pult převezme Lenka Malinová.

Bylo 10 hodin, posloucháte Rádio 7, je sobota 5. září a u mikrofonu je Lenka Malinová. Budu vaší průvodkyní, pokud budete chtít, ve vysílání Rádia 7, které posloucháte až do 17. hodiny. A jak bude náš program vypadat, to si hned řekneme. Rozumět Boží řeči se dá skrze čtení Bible, různá podobenství, svědectví a osobní zkušenost. Ne vždy si ale uvědomujeme, že za vším porozuměním stojí jedna z trojice Boží a tím je Duch Svatý. Zaposlouchejte se do úvodního pořadu s názvem Dary z rukou mistra. Od 10:15 uslyšíte svědectví autorky pořadu Jiřiny Džiny Čunkové a také rozhovor Kateřiny Hodecové s Marií Fridrichovou. Když jsme v klidu a neděje se nic zvláštního, může se zdát, že naše víra v Boha je silná, ale teprve ve zkouškách se ukáže, jak na tom jsme. Jednu těžkou zkoušku má za sebou také František Kameník, který jako otec musel čelit těžké nemoci svého syna. Co prožíval a co se naučil, i na tyto otázky odpoví po 11. hodině ve fortepiánu. Do světa moderní a současné duchovní vážné hudby vás zveme v koncertínu. Prázdniny zakončíme zastavením u tvorby Leoše Janáčka. Můžete si poslechnout jeho zhudebnění modlitby Hospodine Otče náš a skladbu Věčné evangelium. Slovem krátce popoledni provází Miroslav Kubíček. Po 13:00 odpolední k vám zavítají korálky. Dnes jsou navlečené z příběhů a písniček, které budou vyprávět o škole. Však nám také začal školní rok. A to víte, bez vzdělání se to neobejde ani v pohádkách. Ježíš je zatčen a veden před velradu, kde je falešně obviněn. Ve výkladovém cyklu Markova evangelia pokračuje poslední dějství velkého dramatu jeho Ježíšova díla. Pořad ke kořenům s Petrem Vaďurou a Jáchymem Gondášem si můžete poslechnout ve 14 hodin. Duch Svatý dává své dary každému, jak chce, ale máme o ně usilovat a používat je k růstu nás i druhých. Josef Sýkora přinese krátké pojednání v biblickém zamyšlení ve 15:45. Co nás ovlivňuje natolik, že jsme kvůli tomu ochotni měnit svůj život, vztahy i rozhodování? A odpovídá náš všední život tomu, co vyznáváme u stolu Páně? Tyto otázky pokládá Jiří Hurta v pokračování výkladu oddílu z 1. listu Korinským z 10. kapitoly v pořadu Studna. Uslyšíte je ve 15:45. Talk show No Filter dnes v 16 hodin nabídne reprízovaný rozhovor Toma a Milana Michalkových nad krátkým biblickým úsekem, který obsahuje jedno dochucovadlo a viditelnou část elektromagnetického záření. Začátek školního roku se dospělých týká jen vzdáleně, nebo lépe řečeno zprostředkovaně skrze děti. Zároveň je dobré si uvědomit, že všichni jsme v životní a někteří i v duchovní škole. O lekcích, které mají za cíl budování charakteru, můžete v relaci Kudy kam přemýšlet s Alešem Bartoškem. A to od 15 hodin. To je tedy sled pořadů na čas, který je před námi. Přeji vám příjemný poslech.

Dnes je 5. září a pokud znáte nějakého Borise, měli byste mu popřát všechno nejlepší. Má totiž svátek. Toto jméno je zřejmě slovanského původu, pravděpodobně se jedná o zkrácenou podobu jména Borimír, které se překládá jako ten, který bojuje s celým světem za mír. Také může podněcovat svět a jiná varianta vychází z toho, že základem bylo jméno Borislav, čili ten, kdo se proslavil bojem.

0: Posloucháte Rádio 7. Jak jsme avizovali dopředu, od začátku září proběhly změny v našem vysílacím schématu. A jedna změna je teď před námi. Je to pořad Dary s rukou mistra, který právě začíná.
1: Dary s rukou mistra. Jsou různé dary, ale tentýž duch.
2: Jsou různé služby, ale tentýž pán.
3: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Dobrý den, milí přátelé. Vítejte u poslechu nového pořadu Dary z rukou mistra. U mikrofonu je Jiřina Džina Čunková. Já jsem uvěřila v roce 1988. Tehdy jsem plakala u své postele, vyznávala Bohu hříchy a jako malé dítě se mu slibovala, že už nikdy, ale nikdy nic špatného neudělám a že na mě se může spolehnout. A že od této chvíle přestávám kouřit a pít. A že budu hodná na svého syna a vrátím se k manželovi. Já jsem to myslela úplně vážně. A skutečně první dny byly nádherné. Vznášela jsem se, na každého jsem byla milá, ani jednou jsem se nezapálila. Ježíš byl všechno a nic nebylo dražší než on. Asi po týdnu mi přišel dopis od mého muže. Tehdy jsme žili od sebe. Řešili jsme rozvod. Znovu na mě dolehlo, jak je těžké žít s někým, kdo mě nemá rád. Úplně bezmyšlenkovitě jsem si koupila cigarety a jednu z nich si zapálila. Chutnala mi, a tak jsem si dala další. Slastný okamžik se změnil v pocit zoufalství a taky trochu strach. Strach z Boha. Bylo mi nade všechno jasné, že se své závislosti jen tak nezbavím. Po nějakém čase k nám na skupinku přijeli bratři z Apoštolské církve z Brna. Mluvili o Bohu, mluvili o Ježíši, mluvili o Duchu svatém a o síle, která není z nás, ale z Božího ducha. Bylo to osvobozující slyšet. Potřebovala jsem ze sebe všechno dostat a tak jsem se i před celou skupinkou vyznávala ze svých hříchů v minulosti. Všichni se za mě modlili a byli moc milí a já po chvíli začala mluvit v nějakých nových neznámých jazycích. Až později při čtení písma mi došlo, že Duch svatý není žádná síla nebo energie, ale žije jedním z Boží trojice. Duch svatý provázel Ježíše, byl přítomný v první církvi, utěšoval, vedl, napomínal a povzbuzoval. Proč by nechtěl být přítomný i na naší cestě? Jsem ráda, že pořad Dary z rukou mistra nebudu tvořit sama. Mám totiž přislíbeno od mnoha bratří a sester z různých denominací, že mi pomůžou odkrýt některá tajemství působení Božího ducha. Berte mě prosím jako laika, který čte písmo, to nějak mluví a když nerozumím, tak se ptám těch druhých. Já budu samozřejmě ráda za každou vaši připomínku, radu, prostě jakýkoliv komentář k pořadu. Psát můžete na studio@radio7.cz a do předmětu napište duchovní dary. Když Ježíš po svém vzkříšení odcházel k nebeskému Otci, vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce a dal dary lidem. To čteme v Efeským 4.8. Je to moc zajímavé místo, protože ukazuje nám Boží štědrost. Ježíš byl absolutně tím největším dárcem, ať už nového těla, uzdravení, dárcem poselství, dárcem života mrtvým, dárcem vysvobození. Jestliže on o sobě několikrát řekl, že činí to, co činí jeho otec, pak nemám žádnou pochybnost o tom, že by snad Bůh byl jiný. Dal to nejcennější, co měl, svého syna, čistého, nevinného, pravdivého a plného Boží lásky. Ježíš byl poslušný až ke své vlastní smrti. Nezasloužil si, aby po něm plivali, natož aby vyslal na kříži jako ten největší zločinec. Celé 3 roky se lidem dával, učil je, modlil se za ně a to všechno jenom proto, aby lidé poznali Boží lásku a cestu, na kterou mohou vstoupit. Cesta je úzká a v určitém směru nepohodlná. Kdo si ji však zvolí, je šťastný, protože může jít ve stopách, které zanechal sám Kristus. Máme Krista, máme Boží slovo, které je nám mapou a máme ještě jednoho, Ducha svatého. O něm, o jeho práci, o jeho projevech a darech budeme mluvit každý týden po celý rok. Můžete se těšit na zajímavé postřehy, příběhy, svědectví, ale také vhledy nejrůznějších lidí z nejrůznějších církví v naší zemi. A možná se podíváme i na Slovensko. Evangelisté Matouš a Lukáš zaznamenávají tato slova.
Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají, váš Otec, který je v nebesích. V Lukáši je konec slov takto. Čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Bůh dá dobré věci a dá Ducha Svatého. Komu? Těm, kteří ho žádají. Prosím tě tedy, Pane Bože, abys nám dal plné porozumění svého plánu s námi. Jsme tvoje děti. Ctíme tě, chválíme a důvěřujeme ti. Buď v tuto chvíli s každým z nás, kdo hledáme a prosíme, aby se skrze náš život, naše svědectví, mohl Duch Svatý projevovat tak, jak on sám chce.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Dary z rukou mistra. Už za malou chvíli vám pustím část rozhovoru Kateřiny Hodecové s Marií Fridrichovou, ale ještě předtím mi dovolte položit jednu otázku Kateřině. Katko, setkat se s Marií Fridrichovou je vždycky pěkný zážitek, ty ji máš moc ráda. Vy jste si povídali o duchovních darech. Co tě napadalo tak mezi řádky, když jste si povídali?
1: Že Marie je skutečně duchovní člověk. Ona velmi dobře rozlišuje mezi věcmi přirozenými a duchovními. Je na ně v dobrém slova smyslu hodně citlivá. A to mě na ní tady vždy lákalo, fascinovalo, moc se mi to líbilo a teď jsem to zažila po delší době znova v tom rozhovoru. Bylo to pro mě opravdu přínosné. Zejména moment, kdy mi v tom jejím vyprávění fakt došlo, že Duch Svatý jedná a někdy vůbec nechápeme, že je to on a že v nás věci přetváří a přenastavuje. A protože ten rozhovor to za chvíli uslyšíte, tak do toho moc nepůjdu konkrétně, ale je to zejména v pasáži, kdy mluvila o tom, co Duch Svatý udělá v člověku hned po obrácení. A to byly třeba věci, které pro mě takto pojmenované byly úplně nové.
0: Tak teď si můžeme ten příspěvek pustit.

0: Pán Ježíš Kristus řekl svým učedníkům, že Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho požádají. Dá se toto zaslíbení vztáhnout i na nás? Co znamená dát Ducha Svatého v praxi?
1: Já v prvé řadě děkuji za pozvání do tohoto pořadu, to je velice zajímavá tematika, ale dovolím si na tu otázku odpovědět trochu ze šířky. Pán Ježíš řekl učedníkům o daru Ducha Svatého až těsně před svým začením a ukřižováním. V době Starého zákona, tedy za Ježíšova života, nebyl Duch Svatý přítomen se všemi věřícími. V té době sestupoval jen na jednotlivé služebníky. A ve 14. kapitole Janova evangelia vysvětluje Ježíš učedníkům, že je nutné, aby on jako lidská bytost odešel a místo jeho fyzické přítomnosti dá nebeský Otec jiného utěšitele, Ducha pravdy, kterého nemůže přijmout svět, ale přijmou ho ti, kteří znají Ježíše Krista. Tohle máme přesně v Janově evangelium ve 14. kapitole, v 15. verši. A zároveň dál je ještě ale zdůrazněno, a myslím si, že to je velice důležité právě, když mluvíme o Duchu Svatém, že známost Ježíše je přímo úměrná lásce k Pánu Ježíši. A naopak naše láska k Pánu Ježíši se projevuje poslušností k Ježíšovým přikázáním. Tohle a Duch Svatý spolu úzce souvisí. My musíme milovat Pána Ježíše, abychom vůbec mohli reagovat na Ducha Svatého. Čím víc milujeme Pána Ježíše a posloucháme ho, tím víc ho známe. A kdo miluje Pána Ježíše, bude zachovávat Ježíšova přikázání, to je jeho slovo, bude milován nebeským Otcem, Ježíš ho bude milovat a dá se mu poznat. Duch Svatý tady je proto, abychom dobře poznali Pána Ježíše, protože my ho nemůžeme vidět s fyzickýma očima. Takže to není jenom tak, jako že někde nějaké dary můžeme někde pochytat v průběhu služby, ale je to celé zakotveno na naší lásce k Pánu Ježíši a poslušnosti Božímu slovu. Tohle pořád a asi kdykoliv já teda o tomhle budu mluvit nebo mluvím, tak se k tomu vždycky vracím, protože to je ten základ, to je de facto grunt, náš fundament a láska k Pánu Ježíši na tom to stojí. A to je také důvod, proč dostáváme dar Ducha Svatého. Když nemilujeme Pána Ježíše, tak to tak není. A pak je tady ještě jedno místo, které vidím jako důležité hned na začátku uvést, a to je z 15. kapitoly Janova evangelia. Pán Ježíš říká, já jsem si vybral vás, ne vy jste vybrali mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo, aby vám Otec dal, o cokoliv poprosíte v mé jménu. A pak tady je, to vám přikazuji, milujte jedni druhé, ale to už jakoby k tomu úplně tématu snad nesouvisí, když možná ano, ale tohle všechno se děje proto, aby Otec byl oslaven v Synu. Žádný jiný důvod to nemá. I dary Ducha Svatého nemají žádný jiný důvod, než aby byl Otec oslaven v Synu skrze naše činy. Chceme-li debatovat o Duchu Svatém a o darech, tak tohle musíme plně respektovat. Je to rozhodnutí Boha Otce. Není to, že my něco chceme. Je to rozhodnutí Boha Otce, je to Bůh Otec, který nás už před započetím věku předurčil, že my budeme křesťanky, Katko. Je to Bůh Otec, který před započetím věku rozhodl, jakou službu nám dá. A je to Bůh Otec, který v podstatě jeho zodpovědnosti, aby nás na to vybavil. Není to naše zodpovědnost, je to jeho. A on to dává, protože on to zaslíbil a on se nespozdí, takže my pro svou službu všechny ty dary dostaneme.
0: Vy jste mluvila o tom, že Duch Svatý je dán, aby nám umožnil poznat Otce, poznat Pána Ježíše Krista, ano. Kteří jsou neviditelní. Duch svatý je taky neviditelný, ale právě proto je možná důležité si říct, co to poznání znamená.
1: No, ono to začíná znovuzrozením a to je vlastně celý ten základ, že to všechno právě běží z Ducha svatého. Duch svatý na nás začne působit, my řekneme to své ano a začneme být najednou někdo jiný. A my vůbec nemáme páru o Duchu svatém a o ničem takovém a ani poznávat Pána Ježíše ještě neumíme. My jenom jsme přijali to, že Pán Ježíš za nás zemřel na kříži a že opravdu udělal něco fascinujícího, že zemřel za mé hříchy. To je to první, co člověk pochopí. A hned se aktivizuje Duch svatý, protože znovuzrození je z Ducha a z vody, že jo? Z Ducha svatého a z vody. To není, že jsme my se znovu zrodili, vůbec ne, nebo že já bych někoho znovu zrodila. No to už je úplný nesmysl, když v některých církvích funguje takové, ona si ho spasila a pak si ho vzala, no tak to je teda opravdu slogan jak hrom. Ale to vůbec tak není, je to všechno v boží režii a při tom znovu zrození už se děje právě to, že pracuje už Duch svatý, i když ten človíček ještě vůbec netuší, která by je. No a pak se to projevuje těmi takovými třemi základními dary, které hned dostáváme.
0: Které to jsou?
1: Ano, no, je to v prvé řadě první, je, že jsme schopni říct svědectví. Říká apoštol Pavel, že není možné říct Ježíš Kristus je můj pán, leč z Ducha svatého, říkají králičtí. To je ten základ. Takže to první je, že můžeme říct svědectví, a říkáme ho. A Duch svatý dosvědčuje našemu duchu, že to je správné. My z toho dokonce máme radost, i když se nám klepou kolena, ale máme radost. A navíc pak ještě se dozvíme, že v tu chvíli Pán Ježíš se k nám přiznává, nebeskému Otci, takže máme dvojnásobnou radost a svědčíme. To je to úplně první. Každý to ze sebe většinou dostane, aspoň tomu nejbližšímu kamarádovi. Rodičům to už je těžší, ale kamarádovi to každý řekne. Já jsem uvěřil. Druhá věc je, že dostaneme dar poznání, a to je právě to, co ty říkáš, jak poznáváme Pána Ježíše, poznání, že můžeme číst písmo. Najednou tomu začínáme rozumět víc než předtím. Nerozumíme zdaleka všemu, ale rozumíme evangeliu. Poznáváme v tom evangeliu Pána Ježíše, vidíme, co dělal, vidíme, jaký byl, jaký měl charakter. Ještě říkám vůbec ní, a vidíme taky ten charakter těch farizeů a těch lidí. A možná i v tom se, v nich se poznáváme. A tady vlastně už jsou to první kroky poznávání Pána Ježíše. No a třetí ten dar, který taky dostaneme hned, je modlitba, dar modlitby. Prostě začneme mluvit Bohu, někdo nám řekne mluv Bohu, tak začneme mluvit Bohu a najednou víme, že nemluvíme do prázdna, že ten někdo nás slyší a že nám třeba i nějak odpovídá. A v tom písmu najednou tak máme pocit, že k nám mluví. Toto všechno je z Ducha svatého. Tohle není přirozené, to je z Ducha svatého a to funguje absolutně bez našeho chtění, bez našeho žádání, bez našich prozeb a dokonce i bez nějakého velikého vyučování. Troufám si říct, že to zažil každý znovuzrozený křesťan. Netvrdím, že tuhle zkušenost mají jenom je takový křesťané, kteří se nazývají křesťany, ale jdou do kostela jednou za rok, ale znovu zrozený křesťan, který prožil opravdu vydání se Pánu Ježíši, natož pak ten následný krok poslušnosti křest, to je to z Ducha a vody, tak ti tohle všichni prožili. Někdy se stane, že dál nejdou, jo? Zůstanou jenom u toho. To pak záleží, jakoby, kdo na ně jak působí, ale ve všech, napříč všemi denominacemi vím, že toto prožije každý, kdo prožije znovuzrození. A to je tedy ten základ. To je Duch svatý v praxi.
0: Já jsem v tom slově poznání mířila ještě do jedné oblasti, protože v tom slově poznání je kořen znalost.
1: Ano.
0: A myslím, že v dnešní době někdy zaměňujeme to poznání za informaci. A proto jsem se ptala, jak vlastně lze skrze Ducha svatého poznat Boha.
1: No, to je právě to, že to se nedá předat informací. To musí každý zažít.

0: s Božím slovem. Takže i když třeba ve Starém zákoně najdu, že Bůh byl přísný, tak ale zároveň vidím, že byl ale taky, a neustále se to tam opakuje, milostivý, milosrdný, slitovný a na nejvíc hovítavý. Takže to, co se mi zdá velmi přísné, to možná v té době mělo opravdu vážný důvod, to lidstvo bylo takové, jaké bylo, ale zároveň tomu, kdo se k němu obracil, Bůh byl vždycky milosrdný. Tedy osobně já to vnímám jak z Božího slova, tak i z teda života. Že to, a to poznávání Boha je taky postupné. Ono to je všechno cesta. I s těmi dary Ducha Svatého, ono to není všechno. Teď to mám navždy. Naopak. Ono to jde průběžně. Protože je to Bůh, kdo dává, tak taky Bůh ví, kolik té určité i duchovní zralosti v té
1: chvíli.
0: A kdy? Přesně tak.
1: Lze žít ty duchovní život v takové nějaké minimální nutné míře Ducha Svatého?
0: No, to záleží na tom, jestli chceme sloužit. Když chceme sloužit, tak to nejde. Budovat Boží království nelze z přirozených prostředků. Můžeme budovat hezkou organizaci, krásnou modlitevnu a takové věci, ale skutečně žít s Bohem a sloužit tou službou, kterou nám Bůh určil, nemůžeme bez Ducha Svatého. To prostě nejde a bez darů Ducha Svatého. Ale on to ví, Pán, a on nám to ukáže. Já si myslím, že každý upřímný křesťan, který vstoupí do služby, o které vidí, že mu jakoby je blízká, tuší, že to by měla být jeho služba, to, že je mu blízká, to taky dělá Bůh. Bůh nám prostě nedává služby, které bychom absolutně nemohli. Rozhodně nenechá nikoho, aby byl vedoucím chvály, když nemá hudební sluch. Ale to, ta chvála, to, ten hudební sluch je přirozená věc, kterou prostě člověk dostal jako výbavu od, po prapřecích. A pak do toho vstupuje Duch Svatý, který se zmocňuje toho přirozeného, očistí to úplně krví Pána Ježíše, přepálí, skoro řekla bych, že úplně přepálí, někdy bolestně. No a pak z toho vyjde teprve opravdu ta Boží chvála.
2: Děkuji, že jste poslouchali pořad Dary z rukou mistra. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiřina Džena Čunková.

Vyslechli jsme první část pořadu Dary s rukou mistra, který připravila Jiřina Gina Čunková. V premiéře ho můžete nově poslouchat každé úterý v 11 hodin a 15 minut.

Kalendárium. Pojďme nahlédnout do kalendáře trošku proti proudu času. Zastavíme se u některých událostí a jmen, která se váží s datem 5. září. V roce 1972 palestinská teroristická skupina Černé září napadla 11 izraelských atletů, kteří se účastnili olympijských her v Mnichově. Dva zemřeli na místě 9 den po útoku. Narozeniny by slavil například zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík. Narodil se v roce 1876. Se skautingem se seznámil v roce 1910. Nedlouho na to se vydal do Anglie, aby o novém hnutí zjistil více. Brzy si uvědomil, že není dost dobře možné přesně přenést anglický skauting do českých poměrů. Tušil, že bude třeba najít českou variantu. V roce 1911 sestavil Svojsík první skautský oddíl. O rok později pak vydává knihu Základy junáctví s příspěvky mnoha dalších postav české kulturní scény, Alojze Jiráska, T.G. Masaryka nebo Jiřího Guta Jarkovského. Svojsík se nejprve pokusil začlenit vznikající skautské oddíly do Sokola. Po nezdaru tohoto pokusu založil 15. června 1914 samostatný skautský spolek Junák, český skaut. V roce 1915 pak začal Svojsík vydávat časopis Junák, který vycházel i v těžké válečné době. Skautská organizace nevydržela až tlak nového komunistického zřízení a plně se k činnosti mohla vrátit až po roce 1989. Ještě si u dnešního data můžeme připomenout například českého teologa Křišťana z Prachatic, který zemřel 5. září 1439. Při studiu na Pražské univerzitě ho zaujaly myšlenky anglického teologa Jana Wyclifa. Později jeho názory obsali myšlenkový oblouk od ryze kališnických až zpět k velmi umírněnému postoji. Nikdy se ovšem například nevzdal myšlenky na přijímání pod obojí, přístup pro všechny věřící. Také matka Teresa, indická misionářka albánského původu, zemřela 5. září, bylo to v roce 1997. Matka Teresa v roce 1949 založila v indické Kalkatě řád misionářek lásky, který se měl starat o nejchudší a nejpotřebnější lidi. Dnes je členek řádu okolo 4,5 tisíc. Pracují v nemocnicích, útulcích pro chudé a umírající. Působí ve více než 100 zemích světa. Řád má dnes jak aktivní, tak modlitební větev. Matka Teresa byla za svou činnost odměněna mnoha vyznamenáními. Mimo jiné jí v roce 1979 byla udělena Nobelova cena. Mimo jiné řekla, neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí malé, ale s obrovskou láskou. Tolik tedy kalendárium.

0: Překročili jsme 11. hodinu, posloucháte sobotní program na Rádiu 7 a před námi je repríza pořadu Fortepiano.
1: Fortepiano.

0: Vždycky to tak je. Až v době zkoušek se ukáže, co jsme se naučili. A platí to ve všech oblastech našeho života, ať už fyzického nebo duchovního. O zkouškách víry a zejména té zatím poslední nelehké zkoušce si budeme v dnešním Fortepianu povídat s Františkem Kameníkem, kterého vítám u mikrofonu. Vítej, Františku.
1: Ahoj, Lenko, zdravím posluchače Rádia 7.
0: Odkud jsi přijel, řekni?
1: Přijel jsem z Velkého Meziříčí.
0: Ano, takže neměl jsi to daleko.
1: Ne.
0: Tak my si dnes budeme povídat o tom, co jsem nastínila před chvilkou. A je to téma, které máš teď prožité zrovna nedávno. Takže já jsem si tě dneska nepozvala jako pastora, kterým jsi, ale jako otce. Protože to, o čem si budeme povídat, se týká nebo týkalo tvého syna. Jaké asociace v tobě vyvolává slovo zkouška?
1: Různé. Já jsem nad tím přemýšlel a přemýšlím a má to takové různé úrovně, ale jak říká jeden bratr, zkouška je od slova zkusit, takže zkouška třeba ve škole znamená zkus to a uvidíš, když tak si to zopakuješ, ale zkouška přichází, aby, když nad tím přemýšlím, aby se ověřilo, jak si člověk opravdu stojí, protože něco si můžeme myslet o sobě, ale jiná věc je, jak se to potom osvědčí, když přijde nějaká těžká věc, nějaká ta zkouška. A ta zkouška taky prověří skutečně, jestli člověk se něčemu naučil, jestli se někam posunul. A za mě, když nad tím přemýšlím, tak to jakoby mění pohled na věci i na lidi. Protože si pamatuju, když člověk byl mladší o něco, tak byl jakoby takový rychlý k odsouzení a k posuzování a jasně věděl, to je špatně, to je dobře. A čím člověk je starší a čím víc zkoušek absolvuje, tak najednou zjistí, že ty věci nejsou tak černobílé a že se na to musí dívat s určitým nadhledem, odstupem a uvědomit si, že člověk nežije životy těch druhých, takže nemůže to jen tak jednoduše posoudit.
0: Ty zkoušky bychom skutečně mohli rozdělit do různých kategorií, ale jedna kategorie nebo dvě kategorie mě napadají, zkoušky, na které se můžeme připravit a zkoušky, na které se nemůžeme připravit. Ty, na které se můžeme připravit, tak tam je dobré se připravit.
1: Ano, ano, ano, ano, ano. S modlitbou, v důvěře našemu Pánu, ale připravovat.
0: Vybavuje se ti nějaké takovéto období studijní nebo takové, jak ty jsi to měl se zkouškami? Byl jsi trémista nebo jak jsi to měl?
1: Strašný.
0: Jo?
1: Strašný. Pamatuju si, když jsem ještě chodil do hudební školy a samozřejmě byly žákovské koncerty, tak já jsem vždycky...
0: Můžeš říct, na co jsi hrál?
1: Na trumpetu. A člověk něco zkoušel, opravdu se tomu věnoval intenzivně, protože mi to vždycky bavilo, ta muzika, takže i to, mě bavilo vlastně i cvičení a trumpetu, což je jako paradoxní, že etidy, stupnice, přednes. A tak jsem se pečlivě připravoval, opravdu jsem to chtěl mít naskoušený, člověk to měl i z paměti, samozřejmě, a potom přišel den D,
0: ano.
1: A výkon tou trémou klesl minimálně o 50%. Já jsem z toho byl vždycky nešťastný, protože jsem si říkal, ale já to umím zahrát mnohem líp.
0: Ano.
1: Jenomže potom vyschne v puse, svaly, lícní svaly nějak jsou v tenzi, v pnutí a už to nehraje tak, jak by to mělo hrát.
0: Tréma zapracuje.
1: Ano, ano.
0: Tak ono se říká, že by měl mít člověk nacvičeno tak na těch 150%.
1: No, ale co to je těch 150%?
0: Ale co to je, jak se to dá změřit,
1: ano,
0: že?
1: Ano.
0: No tak to je škola, no a potom jsou i ty další zkoušky, na které se nedá připravit. O jedné se teď budeme bavit právě. Vybaví se ti nějaká zkouška, kterou si prošel za svůj život, protože přece jenom už si padesátník. Jsi už padesátník.
1: Lehce přes 50.
0: Tak jsem se strefila.
1: Ano.
0: Tak už máš nějaké zkušenosti, něco už máš za sebou?
1: Já už radši říkám, něco malinko mám za sebou.
0: Ano, ano, ano.
1: Protože jsou lidé, kteří se jenom zasmějí, protože to mají za sebou mnohem víc.
0: Tak vzpomeneš si na nějakou takovou zkoušku, která nebyla snadná?
1: No ono těch věcí, já nevím, jestli se to dá jakoby úplně separovat, protože ten život, ať je to manželství, rodina, služba, teď se to všechno míchá, propojuje, kdy člověk by něco rád a nemůže, protože má sloužit, a tak ta rodina trošku trpí. V tom je taková zkouška i pro celou rodinu, i pro člověka samotného. A potom jsou ještě zkoušky, ať to jsou dětské nemoci, nebo někdo onemocní z partnerů, že? Nebo manželka onemocní třeba. Takže to je vždycky takové náročné, ale než jsem sem jel, tak jsem si uvědomil, že jsme měli jednu takovou poměrně slušnou zkoušku víry, kdy jsme bydleli 15 roků na takové rušné ulici, což samo o sobě, já, který pocházím z vesnice, z rodinného domku, s velikou zahradou, s velikým dvorem, tak pro mě bylo náročné, když nám pod okny na ulici denně projelo zhruba 14 000 aut. A potom se nám narodil syn a on zjistilo se později, v jeho asi dvou letech, že má alergie, a to na prach a roztoče domácího prachu. Takže samozřejmě, co nám bylo doporučeno, že aby jsme bydleli v čistém prostředí, aby jsme si pořídili pračky vzduchu a odstranili všechny koberce, záclony, závěsy, já už nevím, co všechno. A teďka vlastně ta zkouška spočívala v tom, že my jsme neměli peníze na to, aby jsme to mohli nějak řešit. A museli jsme se naučit prostě spoléhat se na Pána Ježíše, že on nás tím vším provede. A nebylo to jednoduché, a ještě když si vzpomínám, tak jak jsem si připravoval třeba kázání a hnedka vedle našeho domu, nebo vedle bytu, kde jsme bydleli, to byla, nebo je stará židovská zástavba, tak hnedka vedle nás byla ulička a tam bylo rock depo. A v tom rock depu se pořádali rockové koncerty a někdy tam hrála fakt tvrdá muzika, že člověk ani nevěděl, jestli se zpívá, anebo se to chystá k něčemu jinému. A já jsem si u toho musel připravovat kázání a já jsem neměl kam jakoby utéct nebo uniknout, takže když na to vzpomínám, tak to opravdu bylo velmi dlouhé, docela jakoby náročné období, ale Pán nás přesto všechno přenesl, musím říct. Takže to byla taková jako hodně dlouhá zkouška. Samozřejmě, teďka my už máme domek, musím říct, na kraji Velkého Meziříčí, je tam poměrně klid, pokud teda sportovci tam nehrají něco, ale to už je úplně jiný hluk, takže to se dá zvládnout.
0: Když je člověk uprostřed něčeho, z čeho nejde utéct, ano, tak je to něco úplně jiného, než když může prostě odejít, že?
1: Ano, ano, ano. Když by to šlo, tak bychom jistě odešli.
0: Když se člověk setká s Boží láskou, otevírá se před ním nový život, nové myšlení. Vírou vidíme věci optimisticky a někdy dojdeme k závěru, že se nám jako křesťanům bude vše dařit, že nás nepotká nic těžkého. Taky jsi prošel tímto obdobím?
1: 100%. Možná na těch 150%. Protože já, když jsem se obrátil, mě bylo 21. Bylo to na vojně a tak už jenom tím, že člověk, že je mladý, bez zkušeností nějak vážných, je plný elánu, nějakých snů, cílů, tak když jsem se setkal s Pánem Ježíšem, tak moje představa byla taková, že nic nebude problém, neexistuje nějaký těžkosti, přes všechno mě Bůh přenese, teď on je přece dobrý, ale já jsem si ještě pod tím pojmem dobrý Bůh neuměl představit, co to vlastně je.
0: Ano.
1: Jak to vlastně probíhá, že on je dobrý? Jo, takže jsem si představoval, že se mě nic nemůže dotknout a že jako bych plul na obláčku
0: všechno
1: tím životem.
0: Půjde.
1: Všecko půjde úplně hladce, naprosto.
0: A šlo?
1: Ne. Ne. A pamatuju si, když jsem ještě v původním zaměstnání, když jsem pracoval ještě ve fabrice jako mechanik seřizovač, tak jsem ještě lidem svědčil o tom, že až se ožením, to jsem ještě nebyl ženatý, až se ožením, tak přece neexistuje nějaká hádka v manželství, co to je, když já patřím Pánu. To přece neexistuje. A ti lidi mě poslouchali a někdy se tak zhovívali, jako jenom usmívali a nic mě na to neřekli. Teďka zpětně zjišťuji, že oni už věděli svoje a nechali mě v tom, že a říkali si, on na to přijde, však ono to přijde.
0: Vzpomeneš si na nějaký takový náraz na tu realitu, kdy jsi zjistil, že to asi bude trošku jinak?
1: No, to jsem zjistil už, když moje žena měla nějaké zdravotní problémy a to už jakoby v mnohem mladším věku a člověk se modlil a řekl si tak, Pane Ježíši, ty uzdravuješ prostě tak ve tvém jménu a modlili jsme se, modlil jsem se a opravdu jsem jakoby myslel jsem si, že věřím, že to je ta víra.
0: Ano.
1: A asi jsem jakoby spoléhal na svoji vlastní víru a zjistil jsem najednou, že se nějaké uzdravení nekonalo. Jo, že prostě přišla operace, nějaké komplikace a já jsem si kladl otázku, co se děje. Jak to, že to nefunguje? No je a nejednou. No. Jo, v tom samém problému několikrát, že modlíš se, říkáš si, dobře, no tak to bude takhle a pak se objeví další komplikace, takže zase se člověk ptá, co se děje, jak je to možné. Vždyť se modlím, vždyť patřím pánu a už jsem vlastně přinesen do Božího království a najednou takovéhle těžkosti, takže samozřejmě to jsou těžší věci, ale všechny slouží vlastně k tomu, aby člověk hledal Boha do větší hloubky. Když to najednou nefunguje, nebo on si myslí, jak by to mělo fungovat, ono to nefunguje a teď se ptáš, co se děje. A tam se můžou stát dvě věci, že člověk třeba se zastaví v tom svém duchovním vývoji a řekne, je, ono to nefunguje, já jsem si myslel, že když se pomodlím, tak budu uzdravený nebo uzdravená a ono se to neděje, no tak to nic, to já teda na to křesťanství se vykašlu. A nebo druhá věc je, že člověk jde do větší hloubky a to je právě ta škola víry a důvěry.
0: Co jsi zjistil tedy, co to tedy znamená, že Pán Bůh je dobrý?
1: Pán Bůh je dobrý v tom, že za prvé, Ježíš už za nás zaplatil a Boží slovo nás vede k tomu, že naše životy jsou skryty v něm. Prostě my patříme jemu. A teď pozor, v životě, v nemoci, ale i ve smrti. A tak by ten náš život měl vypadat. Říkám měl, protože samozřejmě k tomu do té hloubky se musíme posunovat. To nejde ze dne na den. Člověk se to musí učit vlastně takhle důvěřovat našemu Bohu.
0: Takže potom, když přijde něco těžkého, tak se na to díváme trošku jinak? Nebo to prožíváme jinak?
1: Když přijde něco těžkého, tak člověk, co je mojí zkušeností, tak člověk přichází k Bohu s takovou větší naléhavostí a s opravdovostí. Tam už jakoby se na nic nehraje nebo nemá svoje plány, protože ví, že potřebuje něco přijmout od Boha, potřebuje, aby Bůh mu zjevil sebe, jaký on vlastně je, aby to bylo povzbuzení.
0: My potřebujeme odpovědi, máme řadu otázek, když přijdou nějaké situace, se kterými si nevíme rady, tak se ptáme a hledáme odpovědi. Někdy přijdou, někdy nepřijdou. A o té zkoušce, kterou jste teď jako rodina prošli a kterou si ty jako rodič prošel, kterou prošel tvůj syn, si budeme povídat po písničce.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. U mikrofonu je mým hostem dnes František Kameník a máme tady téma zkoušky víry. Teď se dostáváme k tomu našemu dnešnímu tématu, které jsme nastínili v tom prvním vstupu, a to jsou totiž ty zkoušky. Jako rodina máte za sebou velmi těžkou zkoušku víry, nemoc syna. Byla to zatím ta nejhorší?
1: Určitě. Určitě ano. Samozřejmě, že člověk se nepřipravuje na to, že někdo onemocní rakovinou, že? A takže ano, ano, byl to šok a byla to taková nejintenzivnější, nejnáročnější zkouška.
0: My už jsme tady mluvili o tom, že jsou zkoušky, na které se jde připravit a jsou zkoušky, na které se nejde připravit. Tato asi patřila do té druhé kategorie, že?
1: Ano, určitě, ale přemýšlím nad tím, že připravit se na to dá jedině tak, že člověk buduje svůj vztah s Ježíšem.
0: A důvěru.
1: A důvěru, ano, to je, ten vztah to předpokládá.
0: Říká se těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Dá se to natrénovat, tu důvěru v Boha, myslím teď?
1: Tak to není úplně snadná otázka, ale jak jsem říkal, že člověk vlastně, když žije životem víry, tak samozřejmě setkává se s nějakými těžkostmi, setkává se s tím, že si něco myslel, pak se ukázalo, nebo ukazuje, že to není pravda, že musí trošku to myšlení změnit, nebo myslí si, že má nějaké biblické poznání a pak zjistí, že to ještě není úplně do takové hloubky, tak ho to vede k tomu, že jde do větší hloubky a takovýmhle způsobem se lze vlastně připravovat. Jo? Třeba otázka nemocí, že někdo řekne, no tak křesťan jako nemůže být nemocný, že? Jsou takové jakoby proudy, jo, a...
0: Ale ona ta nemoc přijde.
1: Ale ona ta nemoc, neříkám, že nutně musí přijít u těch lidí, jo. Já bych to nechtěl, jako, aby to vyznělo kategoricky, ale ty nemoci prostě přicházejí a logicky za to, pokud Pán Ježíš nepřijde a nevezme si svoji církev, tak když naše tělo stárne a ono podléhá zkáze, no tak logicky ty nemoci musí přicházet.
0: Pojďme ještě chvilku mluvit o té důvěře v Boha. Co třeba ty osobně máš jako takový nějaký zdroj, co posiluje tvoji důvěru v Boha? Každý to máme trošku jinak. Samozřejmě řekneme Pán Bůh, jo? Ale ty způsoby, jak čerpat a kde se upevňovat, abychom měli tu jistotu v něm, jsou různé.
1: Ano, ano, je to tak. Je to tak, já i doporučuju, když s někým mluvím a chci to slyšet, tak uvědomuji si, že nám nestačí jenom číst si Bibli a modlit se, to jsem jakoby léta takhle říkal a radil a ptal jsem se lidí, no a čteš si Bibli a modlíš se a oni, no tak jako to ví, že ano a takhle. A,
0: což je dobré,
1: a onak,
0: to je
1: dobré,
0: základ, ano.
1: Ale člověk jaksi neviděl, že by z toho těžili lidi pro svůj život, že jim to nedalo, já tomu říkám životodárná míza. Jo, která přichází z nebe. A tak si uvědomuji, že my nepotřebujeme jenom číst Biblii. Já bych si skoro troufl říct studovat Biblii, což je velmi důležité, ale potřebujeme ještě lidi, které Bůh dal jako dar do církve. A teď nemyslím jednu konkrétní církev nebo jeden jediný sbor, ale jsou služby, které jsou třeba celosvětové a člověk od těch lidí z toho požehnání, které oni přijali, tak může čerpat. Takže já jsem to, nebo mám to dlouhodobě taky, i když člověk se někdy styděl, že se jakoby poučuje od druhých, že by měl vlastně on sám, že? Ale pak časem jsem zjistil, že to není špatně a to je právě ta proměna toho myšlení.
0: Protože má každý nějaké obdarování.
1: Každý má nějaké složit. Obdarování, jo. A proto já tvrdím, že křesťanství se nedá žít oddělený od církve, nemožné. A člověk musí čerpat od těch druhých lidí. A dneska ty možnosti jsou úžasné, že? Najít si ty kazatele, pastory, učitele a poslechnout si je, to vyučování. A samozřejmě posuzovat to s písmem, protože ne všechno. Jak já s oblivou říkám, já nikoho neberu i s navijákem. Jo, vždycky mám to svoje ale, něco řekne radikálního, ale chci to posuzovat podle toho, co říká Boží slovo. Ale pravdou je, že člověk potřebuje i určitou radikalitu, slyšet, aby ho to nutilo se zamýšlet nad tím, jak věří, čemu věří a jestli to, čemu věří, je skutečně tak, anebo to potřebuje revidovat.
0: My potřebujeme pořád nějaké impulzy, zkrátka. Ano. Protože jinak bychom zhnili.
1: Tak ano.
0: Jiné slovo mě teď nenapadlo, já se omlouvám. Ale myslím na to, že ano, Pán Bůh dal obdarování do církve a můžeme si navzájem sloužit tím, co nám Pán Bůh dal k budování víry, k budování našeho charakteru a tak dále a tak dále. A teď ještě osobně, máš nějaké místo z Bible, nějakou knihu nebo verše, které, po kterých sáhneš, když seš v úzkých, když prostě přijde ta nějaká těžkost a je ti těžko a hledáš odpovědi na ty otázky?
1: No, musím říct, že bych ti teďka řekl konkrétní verše. Jsou tam, samozřejmě vím, že tam jsou. Nebo konkrétní kniha, to ne, ale řekl bych, že se hodně, a to už dlouho, nějaká desetiletí, tak je pro mě inspirací a takovým povzbuzením apoštol Pavel. Já vím, že Pavel napsal, že nejvíc knih v Novém zákoně, jo, jich 14, takže my vlastně hodně o tom, o Pavlovi víme, nebo o tom, co si myslel, ale ten jeho život a ta trápení, prostě, kterými procházel, tak to je pro mě vždycky takovou velkou inspirací právě v těch těžkých věcech, protože on, že jo, důvěřoval Bohu, sloužil mu, byl mu vydaný, jo, ale taky ho čekalo bití a ztroskotání a vězení a nohy v kládě a tak dál. A přesto dokázal chválit svého Pána.
0: A zase jsme u těch příkladů, že?
1: Ano.
0: Když
1: ano.
0: Vidíme, čím někdo prošel a jak reagoval, jak se s tím vypořádal, k jakým závěrům došel, tak nás to povzbudí, že i my můžeme.
1: Přesně tak, přesně tak. A nejsou to jenom biblické postavy. My potřebujeme vidět i z naší současnosti nebo z nedávné minulosti. Jo, i když já z legrace říkám, no, Jan Hus přece nezemřel tak dávno. Jo, když se to tak vezme, Komenský.
0: Je to relativní.
1: Jo, je to všechno relativní. Jo. Ale samozřejmě jsou i mnozí další, kteří trpěli ve válkách. Jo, Dietrich Bonhoeffer zemřel v koncentračním táboře jako vlastně kazatel osvobozené církve v Německu. Jo, dobrovolně tam šel pro svoje názory.
0: Že?
1: A mohli bychom jmenovat mnoho další.
0: Tak pojďme teď k té zkoušce, k té nemoci. Už si řekl, že šlo o rakovinu. Když přišla ta zpráva o nemoci, můžeš ještě specifikovat blíže, o co šlo, jaká byla tvá reakce. Budeme mluvit o tobě.
1: Ano, ano, o mě. Takže ano, je to, nebo byla to rakovina mýzních uzlin, konkrétně Hodgkinův lymfom. Jak já říkávám, s oblibou pan Hodgkin nás navštívil a pak jsme celou dobu říkali, vyženeme pana Hodgkina pěkně ven. No, s takovou nadsázkou. Jaká byla ta reakce? Ono se to stalo, vlastně bude to rok v květnu, kdy syn přijel z Ringo turnaje, který se pořádá každoročně, Royal Rangers pořádá, a přišel s tím, že se mu nad klíční kostí jakoby udělala taková malá, nenápadná, relativně bakulka nebo boulička. A my jsme tomu nepřikládali moc pozornosti. Potom si třeba trošku stěžoval, jakože je unavenější, tak tomu člověk řekne takové ty klasické rady, tolik neponocuj, chodí dřív spát. A potom, když tohoto nezabere, no, my jsme taky unavení, protože je velké vedro, no, je velké teplo, tak taky jsme takový unavení. A říkali jsme si, to bude nějaký jakoby zánět, jo, to se vstřebá. A nejdřív jsme tomu samozřejmě nepřikládali nějakou pozornost. No, ono se to nelepšilo. A tak potom teda syn zašel na vyšetření krve, kde se zjistil, že má teda vysoké bílé krvinky, vysoký počet bílých krvinek, tak byl okamžitě, to už paní doktorka tušila, co to může být, tak ho odeslala na vyšetření ultrazvukové a tam se zjistilo, ne konkrétně, že by to bylo tohleto, ale že ty uzliny, že jich tam je víc a že jsou zdurelé, tak se to měřilo, potom byl odeslán na CT a když to jakoby zkrátím,
0: takže
1: protože
0: už
1: to
0: se
1: byl,
0: rozjela taková
1: to byl,
0: mašinérie.
1: Ano, taková mašinérie, jo, až to potom vyústilo v to, že na ORL mu chtěli vzít jednu tu uzlinu v celkové anestezii a to teda jsme ještě odmítli a to musím říct, že my jsme ještě řekli, pane Ježíši, my prostě to ještě odmítneme A ještě máme, dejme tomu, 14 dní, že se budeme modlit, ale ti lékaři už byli takový, jako, že trošku jako tlačili, ano. Protože oni už věděli, že to může být jakoby buď a nebo.
0: Tam je to hra o čas potom.
1: Tam už je to hra o čas, takže my jsme to ještě jako v této situaci odmítli, což by asi jen tak někdo neudělal, ale chtěli jsme být i vůči synovi citliví a chtěli jsme taky ještě vyjádřit, Pane Ježíši, fakt jako věříme ti a budeme se za to modlit, jo, že ty můžeš zasáhnout, ty to můžeš všecko změnit. To se nestalo. Potom teda při té další kontrole už mu nabídli jinou formu, kdy mu vezmou vzorky z té tkáně, z té uzliny, což pro Vojtu bylo přijatelnější, tak musel nastoupit do nemocnice a člověk to jakoby už samo o sobě těžko nese jako rodič, teďka jako rodič, že by nejradši sám tam šel a ono to nejde. Jo? To je taky jako taková zkouška.
0: Ano.
1: Ale snažili jsme se mu být i s manželkou teda oporou a potom vlastně ty výsledky byly, že teda je to ten Hodgkin a najednou už to bylo jakoby jasné, je to Hodgkinův lymfom, je to rakovina, ale musím říct tady na začátek i to, že nám bylo řečeno, není to ta nejlehčí forma, ale je to pořád dobře léčitelné. Což bylo povzbuzení a musím říct, že jedna z věcí, jestli se pak budeme bavit o tom, jak nás Pán Bůh tím vším provázel,
0: ano. Jo,
1: tak jedna z nádherných věcí byla to, že v té nemocnici pracuje jedna úžasná lékařka a je onkoložka a sama si prošla onemocněním rakovinovým a my s ní máme kontakt, protože je z Jihlavy, je blízko nás. A je vlastně ze stejného, nebo není ze stejného sboru, ale ze stejné církve, takže ty kontakty tam máme větší než s jinými sbory. A ona byla vždycky jakoby vstřícná a přístupná. Přijďte, popovídáme si o tom. A my jsme vlastně potom z toho ORL byli odesláni na onkologii, takže pak jsme to s ní konzultovali a ona udělala úžasnou věc. Ale možná až potom si to nechám.
0: Tak dáme písničku.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou za mikrofonem, tak jako obvykle, to není nic zvláštního, ale mám tady dnes hosta Františka Kameníka, kterého jsem si pozvala, abychom probrali takové téma, které není lehké, ale týká se našeho života, a to jsou zkoušky víry. Konkrétně se bavíme o nemoci, která postihla syna, nejstaršího syna Vojtu, a je to docela krátká doba. A my si teď budeme povídat o tom, co to dělalo v životě tatínka Františka, co vůbec to přineslo do té rodiny, co pán Bůh dělal mezi nima a jak tím vším procházeli. My jsme se zastavili ve chvíli, kdy bylo jasné, o co jde, kdy byla taková maličká naděje, že je to léčitelné, ale stejně ta nejistota tam určitě musela být, jako já, když si to představím, když člověk uslyší ten ortel, dostane jakousi naději na léčbu, tak přece asi nějaký vnitřní zápas o to nabití té jistoty tam musel být, ne?
1: No určitě, to je právě součást toho formování Božího, kdy uslyšeli jsme tu zprávu, a to nebyl jako v tu chvíli to pro mě, protože, jak jsi říkal, je to teda o mě.
0: Ano.
1: V tu chvíli jsem si říkal, OK, jedeme dál, jo, je tam jasná léčba a tak jako něco se dozvíš, ale zároveň je naznačená cesta. Ale až později to na člověka začalo jako dolíhat, co ano. se vlastně děje a jak to, že se to děje, co se to vlastně stalo, proč se to stalo a teďka takové ty otázky, ano. ale to je,
0: a už
1: to je takový hlavě. Trošku vír v hlavě, jo, ano, takže ano. já nemůžu jako přesně tady definovat tato otázka a tato otázka. Mm-hmm. Jo, to byl takový vír, jo, kdy přicházely různé myšlenky a netrvalo to den, dva, tři, ale to samozřejmě trvalo několik týdnů. Jo, ale vždycky vlastně ten vír se zastavil tím, Bože, ale my ti stejně důvěřujeme. My ti stejně věříme, protože ty jsi Bůh dobrý, ty jsi láska. Takže to byl důvod, nebo to je pravda, na které se všechny takové ty myšlenky, co se děje a nevím, koho se něco Bohu z ruky a jak to, jo, a chudák kluk, jo, a takhle mladý a tohle to musí absolvovat, jo. A tak se to prostě zastavilo tím, že Bůh je dobrý. A vlastně v tu chvíli to jako člověka fakt jako vrhne, jak já rád říkám, nebo někdy se to tak používalo na kolena před
0: ano,
1: pána.
0: Ano.
1: A to bylo období, vlastně to bylo jako už léto, že jo, krásně. Já si pamatuju, že já jsem pořád poslouchal vyučování, pořád. Hmm. A jak jsme se o tom bavili, ano. že člověk potřebuje ty impulzy a od někoho čerpat, tak prostě mě to úplně naplňovalo, jako dostávalo i z těch takových těch neúplně nejlepších myšlenek prostě někam jinam, jako na tu duchovní úroveň a poslouchat lidi, kteří si prošli nemoci, kteří prostě jasně vyjadřují, věřím Bohu v životě, v nemoci i ve smrti a chci, aby na mém životě i na mé smrti byl oslaven Kristus. A není to jenom plácnutí do vody, ale ty víš, že ti lidi za sebou mají nemoci a že jejich děti trpěly, jo, a že to bylo několik let, než se něco zlomilo, tak to má úplně jinou váhu, než když to někdo říká, jako že se to naučil z Bible.
0: Posiluje to víru.
1: Posiluje to víru, takže já jsem bylo třeba zhromáždění, já jsem byl na zhromáždění, přijeli jsme domů, já jsem se naobědval a jel jsem zpátky do modlitevny a tam jsem poslouchal kázání až do večera. Modlil jsem se pořád. Protože jsem to potřeboval.
0: Jak zafungovala církev v tomto případě, když se to dozvěděli lidi?
1: Úžasně. Úžasně. Byl zájem, nebylo tam takový, jo, tak ty jsi pastor a tohoto se vám stalo a tak nemáš nějaký hřích, který tohoto způsobil. Vím, že se tohleto děje, že se tohleto děje a nemůžu říct třeba, že to je úplně špatně, ale musí to být správně použito. Ano. Nesmí to být jako taková metla, že když se ti něco stalo, no tak máš určitě nějaký hřích. Jo. A Pán Ježíš konec konců taky tohoto říkal, když samozřejmě jeho učedníci měli tenhle ten způsob myšlení a byl tam, teď si nevybavuji, jestli hluchý nebo slepý nebo hluchoněmý, a oni říkali, mistře, kdo zřešil, on anebo jeho rodiče? A Pán Ježíš odpovídá, ani on, ani jeho rodiče, ale má to proto, aby se na něm zjevily skutky Boží. Jo? To mě velmi taky povzbuzuje, aby člověk jako neodsuzoval, nebyl v tom rychlý a řešil ty věci a ono to třeba všechno chce svůj čas a nějaký proces v tom je.
0: Takže... Ale člověk by chtěl vědět, proč. Určitě si tu otázku taky měl. Proč?
1: My něco víme, ale víc toho asi nevíme. Hmm. Ale něco víme. Hmm. Jo, protože když to řeknu tak, jak byla, to vlastně tohoto onemocnění přišlo po době covidu. Hmm. A syn studoval v Jihlavě, střední školu, vlastně studuje, teď to bude dokončeno.

0: Ano, přesně tak, dětí a mládeže. A on potom měl, když se vrátil do školy, tak krátce poté, to bylo v září, tak vlastně ho navštívila, jak já s oblibou někdy říkám, takzvaná, já nevím, jestli je to teda technicky správně řečeno, ale panická ataka. Najednou začal mít prostě o sebe obavy, jakoby psychické problémy, řekněme. Ne samozřejmě nějak vážné, ale ze začátku to nebylo dobré, takže já jsem pro něj třeba musel jít do Jihlavy, do školy, protože se tam sesypal. To se projevovalo i tak, že měl jakoby i fyzické problémy, že se mu špatně dýchalo, jo, že mu tlouklo víc srdce a teď se nevěděl, co to je, tak absolvoval různá kolečka vyšetření a tak dále. A v tom, vlastně, když tímhle tím procházel, tak já jsem... Bylo poměrně dost takových rozhovorů, aby se nebal, aby důvěřoval pánu, jo, aby mu důvěřoval natolik, a to teďka s odstupem vidím, že to byla i určitá snad příprava na to, co přišlo. On se o sebe obával a já jsem vnímal, že prostě potřebuje prožít, že Ježíš je s ním v životě i ve smrti, že vlastně ta smrt nás neodděluje od Boha, ale naopak je to vlastně brána do toho věčného života. A pamatuju si, jak Vojta potom dozrál k tomu, dospěl k tomu, že opravdu vlastně čeho by se vlastně měl bát. Jo, ono je to teda, já musím říct, že to je až hrozný,
1: ano,
0: mluvit se svým dospívajícím dítětem takhle. Ale vnímal jsem, věřím, že správně, že s ním o tom musím mluvit, aby on se sám za sebe naučil takhle důvěřovat pánu. Že se nemusí o sebe bát. Jo, že mu patří. A ty ataky začaly ustupovat potom. Jo, měl ještě nějaké rozhovory přes internet, jako s dalšíma lidma a tak dál. Ale ty paniky začaly ustupovat, ale on dozrál k tomu, vždyť co se mě vlastně může stát.
1: Tak to je takové velké tříbení.
0: To je velké tříbení.
1: Velké tříbení pro toho, kdo tu nemoc prožívá, ale určitě i pro celou rodinu.
0: Ano, ano, ano. Ano, to vlastně bylo tahle ta věc. A potom vlastně rok na to přišla tahle ta rakovina a Vojta už byl v podstatě na to připraven. Tím, že vnitřně dozrál k tomu, že se nemůže Bohu nic vymknout z ruky, protože patříme jemu, kdo ho vyznal jako pána, tak ten život člověka je skryt v Ježíšově životě. A protože smrt nemá moc nad Ježíšem, no tak nemá moc tím pádem ani nad námi, ale není to k tomu, aby jsme byli pyšní, ale je to k vyvýšení a oslavě našeho Pána Ježíše Krista.
1: Tady mě napadá jen a pouze ten verš, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. A když ten verš...
0: Milujícím Boha, ano. Ne věřícím.
1: Takže tím se vlastně učíme milovat Boha, že jo? Když se ukáže, jestli ho milujeme,
0: ano,
1: když přijdeme
0: ano,
1: do těch
0: ano, ano,
1: těžkých
0: je to tak.
1: Situací. No, tak to byla docela těžká zatěžkávací zkouška pro vás i pro celou tu rodinu. A mě by zajímalo, jestli jsi měl strach. Přišel strach?
0: Možná nechci striktně říct, že nepřišel. Takové jakoby záchvěvy.
1: Jako je to legitimní mít strach.
0: No, určitě, určitě. Já jenom nechci, aby to vyznělo, že člověk propadne strachu a je to normální. A takové jakoby trošku záchvěvy, takové pokusy o strach, ano. Ale pak si řekneš, a k čemu to bude dobré, jo?
1: Čemu tím prospěješ?
0: Čemu tím prospěješ, když tady budeš se strachovat? A navíc ani syn po nás nechtěl, aby jsme se projevovali tak lítostivě,
1: ano,
0: protože ty emoce přichází. Pamatuju si, že jsem byl na zhromáždění a nebyl jsem schopen mluvit, tak to za mě díky Bohu jeden vzácný bratr převzal. Z velké Býteše Martin
1: ano,
0: Babák.
1: Ano, kamarád.
0: Jo, a no, ano, ano. A bylo to úžasné, že to dokázal tak jakoby plynule prostě převzít. V tom ta církev je úžasná. Já možná se ještě jenom malinko vrátím. Já bych chtěl moc všem poděkovat tady touhletou cestou za ty modlitby, protože sice je to takové hrozné, že jakoby každou chvíli člověk musel vysvětlovat, co se teda stalo, ano, co se děje a jaký je výhled. A vlastně je to velmi často, relativně velmi často, kdy se ti lidi ptají nebo telefonují, ale na druhou stranu prostě takové to povzbuzení, že se lidi za nás modlí, že nám žehnají, jo, že na nás myslí, tak to bylo opravdu velmi, velmi úžasné a vzácné, takže moc děkuju všem, kteří se modlili a mysleli na nás. Teď nemyslím, že hodiny se denně se za nás modlili, ale Pán Bůh si to přebere, protože spíš jde o to, co je v srdci.
1: Tak jak dlouho to trvalo, tady ten zápas?
0: No a tady musím říct, právě už vydat opravdu vynikající aspoň

0: Za mě, tak jak my jsme to prožili, a chtěl jsem taky říct, že mnoho lidí prochází, zkusím říct, daleko většími problémy a těžkostmi, jo, zdravotními, protože, jak už jsem říkal, bylo sice diagnostikováno, je to Hodgkinův lymfom, ale je to dobře léčitelné. A musím teda přiznat, že když potom syn šel na CT radioaktivní vyšetření, takže mu do těla vpichli radioaktivní látku, ano. Že a tam se teda zjišťovalo, jak ten organismus je zasažený. A teďka, když se zjistilo, že ze 4 fází je na začátku 3, říkám, tyjo, tak to teda šlo ale nějak rychle, anebo... A teďka si kladu otázku, jak to, že jsme si toho nevšimli, ano. Jak to, že jsme nebyli pozornější, ano. A tak dále, jo. A tak si člověk jako řekne, no, tak to je teda pěkné. Hmm. A už máš takové tendence, tak bože, a co ještě?
1: Ano.
0: Co ještě přijde, jo, ale člověk to musí zarazit. Ne, ano. Pane, důvěřujeme ti. Důvěřujeme ti a... Vyznáváme, že ty jsi pán nade vším. A
1: tak,
0: trošku jsem se ztratil v té otázce.
1: Tak jak dlouho to trvalo?
0: Ano, jak dlouho to trvalo? Trvalo to od té diagnostiky, já musím říct, že téměř přesně pouhé 3 měsíce.
1: Tak
0: pouhé 3 měsíce a to je prostě úžasná boží milost.
1: To je dost zázrak.
0: To je, já to považuji za zázrak, protože jeden pan profesor, který jezdí z Brna do Jihlavy, který vlastně nastavuje léčbu, tak nám jasně bylo řečeno, budou to 4 nebo 6 chemoterapií, silných chemoterapií, musím říct. Jo? A potom může následovat ještě ozařování těch jednotlivých ložisek. A já jsem samozřejmě, já jsem říkal, ne, ozařování ne, prostě to už ne. Jako, jo? A tak jsem prostě se modlil a tím, jak jsem jakoby se povzbuzoval ve víře, tím, jak jsem poslouchal, ano. Že ty kazatele, které mám ve svém, jak já říkám, portfoliu, kteří ke mně můžou mluvit,
1: ano.
0: Jo? Tak jsem byl povzvaný v tom, abych řekl, Pane Ježíši, já ti důvěřuji, ty jsi zemřel i za naše nemoci.
1: Ano.
0: Prostě tak to je, že ty jsi za to zemřel. To, že teďka procházíme nějakými těžkostmi, ano, procházíme, ale pořád platí, že ty jsi zemřel za ty nemoci. A i když se nestal zázrak, že by to zmizelo samo od sebe,
1: okamžiku,
0: v okamžiku, no. Ano, děkuju, tak prostě ty nás pořád vedeš a pořád platí, že ty jsi zemřel za naše nemoci. A my jsme se v tom vlastně povzbuzovali, ano. Povzbuzoval jsem i Vojtu, ale Vojta, protože jak jsem říkal předtím, on už byl na to připravený, tak on to bral i jako takovou svoji životní zkoušku, že on chce sloužit našemu pánu a on říkal, jo, uvědomuji si, že tím musím projít, abych byl posílený ve víře, aby to, co pak budu říkat, mělo nějakou váhu.
1: Tak a co to ozařování bylo ještě, nebo nebylo?
0: Jak jsem říkal, když bylo to první CT vyšetření radioaktivní, tak se zjistilo, že teda ze 4 fází má,
1: ano.
0: Oni to označovali jako 3A, takže ano. Začátek té 3. Ano. Fáze. Takže to jsem si říkal, wow, myslel, že je míň jako postižený. Ono to postupuje jakože od vršku od toho krku dolů. Takže měl zasaženou už bránici, nějak vršek bránice. Nevím, jestli to říkám přesně technicky. Ano. Takže on prošel 2 chemoterapie, to bylo při hospitalizaci, takže vždycky tam byl 3 dny, pak se vrátil, ano. Potom se tam měl ještě na takzvaný dopich. Jo, takže po těch 2 chemoterapiích, po těch 2 kolech se zjistilo, že už tam nemá žádné viditelné ložisko. Že už to není vidět, že to nijak nesvítí,
1: ano.
0: Takže pan profesor stanovil, že teda chemoterapie budou pouze 4 a nebude žádné ozařování. A už to, víš, když tohle to slyšíš najednou, jo, tak tě to najednou povzbudí a řekneš,
1: srdce poskočí.
0: Ano, srdce poskočí, protože člověk jako nechce, aby znovu ještě, aby se to komplikovalo a tak dále, jo. Takže to bylo velké povzbuzení, no, ale ta cesta byla, no se řekne 4 chemoterapie, když šel na první chemoterapii, tak to snášel poměrně dobře. Jo, potom byla 2. chemoterapie, to už se cítil ne úplně moc dobře. Jo, to už fakt musel odpočívat a klid a tak dále. No a potom přišel takový zlom, kdy to bylo opravdu nejhorší. To byla 3. chemoterapie, kdy se mě i složil na schodech, zavolal tatí. Mě nějak slabě a už co je Vojto? Nic, už jsem viděl, že se kácel, tak jsem ho ještě stačil chytit, jo. Tak to mě nebylo dobře, já jsem v životě tohoto nezažil, takže takové 3 vteřiny jsem si říkal, co se děje, ta chemoterapie ho zabila. Ale to běželo 3 vteřiny a pak si říkám, vždyť přece oni ví, co dělají. Takže jsme zavolali naši kamarádce, lékařce, která se taky trošku podívala, jo. A když ona se podívala, tak jsem se uklidnil, protože jsem věděl, že ví, že to je pod kontrolou. Ale měl špatné výsledky krve a to způsobilo vlastně tyhle ty problémy. Jenomže potom jsme jeli do nemocnice, protože nám poradila, přijeďte, uděláme krevní obraz a pomůžeme. A pak rozhodla, že bude lepší, když by tam 2-3 dny pobyl, že mu dají krevní konzervu, transfuzi, protože ta krev byla špatná, ty hodnoty vlastně všechny byly špatné, takže že mu dají transfuzi a tím to tělo se nakopne, nastartuje a bude...
1: Tělo bojovalo,
0: ano. Mm. A jenomže když přišel na oddělení, tak mu udělali covid test a najednou se zjistilo, že je covid pozitivní.
1: Já,
0: do toho všeho.
1: Ke všemu.
0: Jo, a teďka, a to už se ti honí hlavou. A co, když ta chemoterapie, oslabený organismus, oslabená imunita.
1: Teď co to udělá?
0: Teď do toho ten virus, co to udělá? Ne rakovina, ale vlastně ten covid, ten virus ho může zabít. Jo? Tak zase, víš, zase po té, co se zjistilo, že už ty ložiska jsou pryč, tak najednou zase taková těžkost. Takže skončil vlastně na izolaci v nemocnici na 7 dní, ale boží milost zase byla taková, že za prvé bylo moc hezké počasí v listopadu, takže svítilo sluníčko. Já jsem Vojtovi říkal, hele, raduj se, vystavuj se tomu sluníčku, protože to ovlivňuje emoce, psychiku, prožívání. Potřebujeme slunce, tak to je. A potom nám umožnili, každý den tam za ní mohla jet návštěva. Takže pak to bylo teda náročné, protože pak ještě manželka měla komplikace, takže já jsem za 7 dní, v jednom týdnu, který má 7 dní, jsem 7krát jezdil po nemocnicích do Jihlavy.
1: Tak to bylo velmi intenzivní
0: období. To bylo intenzivní období a Vojta už pak říkal, hele, já už na tu 4. nechci jít, jo, protože opravdu to bylo náročné. A on potom teda samozřejmě na ní musel jít, jo? Pan profesor rozhodl, že se to nemůže ukončit, že bychom potom mohli splakat nad výdělkem, že by se to vrátilo, ale upravil nějakou složku v té léčbě a ta 4. chemoterapie vlastně byla už v podstatě jednoduchá, jo? Ku podivu a paradoxně. Jo?
1: Takže to se bavíme o nějakém procesu 3měsíčním, kterým jste prošli jako rodina, i když možná ty 3 měsíce byly nejdelší v životě. Nedovede si to člověk představit, když v tom není, ale ten čas asi neubíhal tak úplně rychle, jak normálně ubíhá, že?
0: Určitě ne. Samozřejmě člověk ještě má zaměstnání a ještě máme 2 vlastně holčičky v pěstounské péči, takže o ně se musíme starat. A teďka, když řeknu, a to bude možná k pousmání, jo, že byl velký důraz od lékařů, velký důraz, opakovaný důraz na to, že musí dobře jíst. A to dobře jíst znamená domácí strava.
1: Ajaj.
0: Takže...
1: Jsi vařil.
0: Ano. Já jsem, takhle, ne, že bych vůbec nic neuměl, ale nějakému vaření kvůli času se prostě trošku jakoby vyhýbám. No, nejde to. Ale v této situaci, kdy s tou chemoterapií jde i úbytek na váze a Vojta začal chemoterapii, když měl 50 kilogramů. Jo, takže on pak
1: drobnej.
0: Skončil. Ano. Velmi, velmi štíhlý. Skoro vychrtlý, se dá říct. Takže
1: si vařil.
0: Tak jsem musel začít vařit, protože manželka chodí do zaměstnání a ještě se musí starat učit se s těma holčičkama, že jak chodí do školy a ta péče kolem nich. Samozřejmě, že se snažím pomáhat, ale ne vždycky to tak jde úplně, tak jsem se musel naučit trošku líp vařit. A dneska díky bohu to jde docela dobře díky YouTube a tak dál.
1: Tak když se zeptám, protože jsme v závěru našeho povídání a bylo by toho ještě mnoho, co bychom mohli spolu probrat. Když se zeptám, co ses v tomto období naučil o sobě nebo o Pánu Bohu, tak co bys na to řekl, kromě toho, že jsi byl donucen se trošku zdokonalit ve vaření tedy?
0: Že on je dobrý. Že Bůh je dobrý. Ale není to o tom, že to znamená, že budeme jenom zdraví a že když přijde nějaká těžkost, že rychle nás z ní vyvede, že to má všechno svůj proces, ale člověk vlastně v tom, teprve v tom, v té zkoušce vyjadřuje, jestli skutečně důvěřuje Bohu. A je to založeno všecko na vztahu s ním, protože pro něj, pro ten vztah, jsme byli zachráněni.
1: A co to pro vaši rodinu znamenalo? Semklo vás to víc, nebo naopak?
0: Ano, tyhle ty 2 polohy můžou nastat. Semklo. Semklo, byla to taková úžasná jednota, kterou jsme třeba... Samozřejmě ta situace způsobí to, že člověk jde do větší hloubky i v těch vztazích, takže opravdu, nejenom, že jsme se modlili, ale byli jsme opravdu hodně propojení.
1: A teď, jak je to tedy dlouho, kdy jste vyslechli ten dobrý výsledek, ten závěr? to je poměrně
0: takže
1: nedávno.
0: Zhruba, ano, ano, ano, ano.
1: Poměrně nedávno.
0: A už se těšíme na to, že si jako fakt jako vydechneme, protože vlastně celé loňské léto už jsme věděli, že něco není v pořádku a pořád se nevědělo, co to je. Pak jsme
1: tak
0: se
1: teď se
0: dozvěděli.
1: Můžete těšit na jiné léto třeba.
0: Já teda doufám, jo, protože to není úplně tak samozřejmé.
1: Co následuje poté, co lékař zkonstatuje, že tedy je vyhráno, to ale ještě neznamená, že je všechno u konce. Asi následují pořád kontroly a sledování.
0: Byli jsme už jednou na kontrole, která díky bohu spočívá jenom v tom, že se vezme krev a zjistí se výsledky. Takže to bylo po 3 měsících, to bylo koncem února a teďka nás čeká další kontrola koncem května. Zas to samé. To znamená jenom krev, počkat si na výsledky.
1: Uh-huh. A jak to vypadá teď v životě, Vojty?
0: Posiluje.
1: Bude mít maturitu?
0: Trénuje. No to byla taková těžkost, kterou jsem ani nestačil zmínit, ano. Že vlastně tohleto přišlo ještě do maturitního ročníku.
1: Ještě ke všemu.
0: Takže jsme to museli ještě řešit se školou, jak to vlastně bude s maturitou a tak dále.
1: A jak to dopadlo?
0: Dopadlo to tak, že jde k maturitě, jenom si musel odložit takzvanou dlouhodobou maturitní práci, že ji nebude odevzdávat teďka, ale někdy v září.
1: Takže i o to se pán Bůh postaral.
0: Díky Bohu, o to se postaral taky. Vojta nečekaně jako rychle naskočil i do... On měl pak takový... Měl individuální plán, že do školy mohli jenom málo kdy občas, ale vycházeli mu díky Bohu ve všem vstříc. Ale pak vlastně po novém roce naskočil už do školy a začal normálně se spolužáky, že nemusel nic dohánět. To mě až překvapilo, jak rychle vlastně to dohnal, nebo naskočil do toho každodenního režimu.
1: Takže ten verš milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému možná dostal pro tebe i pro vaši rodinu trošku konkrétnější význam.
0: Určitě, určitě. Šlo to ten verš, jako každý verš, nebo každou pravdu můžeme chápat v různých úrovních do větší a větší hloubky. Takže tady nastala ta ještě větší hloubka.
1: Tak naše dnešní povídání je už v samém závěru. Já jsem vynechala i písničku, abychom si to všechno dopověděli, abychom nezůstali někde na půl cesty a aby bylo řečeno to, co má být řečeno. Máš ještě něco úplně na závěr, nějakou tečku?
0: To by nebylo asi tak krátké, ale určitě já myslím, že co bylo řečeno, to bylo řečeno. Jak říkáš, všechny věci napomáhají dobrému těm, kdo milují Boha. Bůh je láska, očekává, že ho budeme opravdu milovat a mít ho opravdu na prvním místě. To není taky samozřejmost.
1: Máš možná téma k přemýšlení i k dalším kázáním, která budeš chystat, ne?
0: Tak určitě je to zkušenost, kterou můžu občas použít.
1: Tak od mikrofonu se loučí Lenka Malinová, končí pořad Fortepiano. Děkuji ti, Františku, že jsi přijel a sdílel ses o této zkušenosti. Věřím, že to může povzbudit mnohé posluchače, abychom se učili důvěřovat Pánu Bohu.
0: Já děkuji za pozvání a chtěl bych, aby to povzbudilo všechny posluchače.
1: Děkuji, měj se hezky.
0: Taky, Lenko, ahoj.

Od rozhovoru, který jsme vyslechli, uplynuly 3 roky. Díky bohu Vojta Kameník je zdravý a cítí se dobře. Premiéru pořadu Fortepiano můžete sledovat každé pondělí v 10 hodin. Příště bude hostem Petr Ohlídal.

0: Bylo poledne a na Rádiu 7, tak stejně jak u vás doma, se dostáváme do druhé poloviny dnešního sobotního dne. Pojďme tam vstoupit společně s modlitbou. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za tvoji milost, kterou nám prokazuješ každý den. Děkujeme ti za to, že i dnešní den držíš ve svých rukou. A tě prosím, aby posiloval víru v našich srdcích, abychom ti věřili za všech okolností. A prosím tě za všechny, kteří prožívají úzkosti, strach, nejistotu, aby i oni mohli poznat to, co ty dáváš. Pokoj v srdci, ujištění, zabezpečení a naději do budoucna. Amen. A nyní už je před námi pořad Concertino.
1: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
2: Pod pojmem duchovní vážná hudba hledáme většinou něco starého, časem prověřenou a osvědčenou klasiku. Jenomže při vší úctě ke klasice, tou tato oblast hudby zdaleka nekončí. Duchovně zaměřené skladby vznikaly i dál, v dalších obdobích, etapách a směrech vážné hudby. A je tomu tak až dodnes. Stále žijí autoři, kteří se, někteří výlučně, někteří příležitostně, zabývají právě takovouto hudbou. Jedná se o skladatele světové, ale i naše, i těch je dost. A všichni si zaslouží, aby byli připomínáni a aby jejich díla zazněla. Začneme u nás doma. Skladatelem, kterému budeme věnovat pozornost, a ne zrovna malou, je Leoš Janáček. Snad nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že právě on znamená cosi jako předěl v hudební tvorbě, v tom, jak byla chápána a skládána. Uvědomujeme si, že generačně patřil vlastně ještě spíše do etapy Dvořákovi. Antonín Dvořák se narodil v roce 1841, Leoš Janáček o pouhých 13 let později, v roce 1854. Dvořák umírá v roce 1904, Janáček v roce 1928, takže vidíme, že byli skutečně, možno říci, souputníci. Jenomže tohle platí pouze jako příslušnost generační, ne ale již jako příslušnost či orientace umělecká. Velice zjednodušeně bych asi řekl, že zatímco Dvořák ještě naplno patří do století 19., tak Janáček již otevírá století 20. a to naplno. Spisovatel Milan Kundera, veliký obdivovatel Janáčka, napsal: Janáček je podle mého mínění tvůrcem nejdůležitější operní estetiky epochy moderního umění. Janáčkův čin byl zcela mimořádný. Objevil pro operu nový svět, svět prózy. My se zde ale nebudeme zabývat Janáčkovými operami, k tomu nemáme prostor. Tento citát jsem uvedl pouze z toho důvodu, abych alespoň stručně naznačil, jak nesmírný a zásadní skok Janáčkovo dílo v kontextu hudební tvorby v té době znamenalo. My se teď chceme ale zaměřit na jeho hudbu duchovní. Janáček ji neskládal programově, nebyl z těch, kteří by potřebovali do své tvorby promítnout svoji víru. On se dokonce prohlašoval za ateistu. Tomu ale ani v nejmenším nebránilo složit celou řadu vynikajících děl, naplněných neuvěřitelně silným duchovním nábojem. Určitě nejznámější je jeho Glagolská mše. Jde o jedno z vrcholných děl Janáčkových, k této hudební formě se vrátil až přibližně 2 roky před smrtí. Je to dílo velkolepé, ale zároveň i velmi dobře známé, často hrané, a proto bych na začátek raději uvedl pár drobnějších Janáčkových děl, ale takových, která jistě své nezaměnitelné místo nejenom v jeho, ale i v kontextu duchovní tvorby jako takové bezesporu mají. V roce 1896 zpracoval Janáček slavnou českou duchovní píseň Hospodine pomiluj-ni. Jde o dílko drobné rozsahem, netrvá déle než 4 minuty, ale má důležité místo v Janáčkově tvorbě, tedy v tom, jak vnímat duchovní text. Autorovo pojetí je velice zajímavé, samozřejmě především hudebně. Vedle pěveckého sboru zde kontrastují varhany s harfou a s žesťovými nástroji. Zbývá dodat, že zpívá Pražský filharmonický sbor pod řízením Josefa Veselky, hraje Pražský symfonický orchestr s dirigentem Jiřím Pinkasem, na varhany hraje Petr Sovadina a na harfu Ludmila Solařová. Nahrávka je z roku 1965.

V roce 1901 zkomponoval Leoš Janáček kantátu Otče náš. Původně nebyla tato skladba míněna jako dílo liturgické, ale jako scénická hudba k živým obrazům. Později ale autor upravil k samostatnému koncertnímu provedení. V tomto znění byla poprvé provedena v pražském Rudolfinu v listopadu 1906. A takto si ji také poslechneme i my teď. Opět zde uslyšíme souznění varhan s harfou a pěveckým sborem. Tenorové solo zpívá Miroslav Švejda. Nahrávka je opět z roku 1965.

A do třetice si dnes poslechneme Janáčkovu kantátu Věčné evangelium. Zde bychom mohli trošku narazit, protože jde o text, který vychází ze středověkého vizionáře mnicha Joachima de Fiore, což byl vlastně z věroučného hlediska v podstatě kacíř. Zjednodušeně řečeno, rozdělil boží zjevení na tři etapy, na věk otce, na věk syna a na věk ducha. Až to poslední bylo završením, což ovšem zcela není v duchu křesťanské ortodoxie. Teď ale není naší úlohou věroučná diskuze, nýbrž umělecké duchovně zaměřené dílo. A to, myslím si, je zcela bez debaty. Leoš Janáček napsal tuto kantátu na text básně Jaroslava Vechlického na jaře roku 1914. Poprvé byla provedena v roce 1917. My ji máme opět v podání Pražského symfonického sboru a Pražského symfonického orchestru. Solový tenorový part zpívá Beno Blachut. Nahrávka opět z roku 1965.

0: Tak a to by bylo, přátelé, pro dnešek vše. Doufáme, že jsme vás touto hudbou příliš nezahltili a hlavně neodradili. Ta moderní a především potom ta současná hudba není vždycky zrovna lehká na poslech. Na posluchače klade často nemalé nároky, ale jsem přesvědčen, že se ta námaha vyplatí.
1: A my se opět těšíme za týden, dá-li pán naslyšenou.
2: Tak to bylo Concertino s hudbou Leoše Janáčka.

Překročili jsme 13. hodinu, posloucháte sobotní vysílání na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Následující hodinka je věnovaná našim dětem. Milé děti, dnes se společně vypravíme do korálkové školy. Přesněji řečeno, budeme poslouchat pohádky a písničky, které budou o škole vyprávět. A možná vás některé věci překvapí, protože každá škola je trochu jiná a i to, jak se v ní učí, může být úplně zvláštní.

Ahoj děti, dnešní korálky budou o škole. To je přece jasné, je začátek školního roku a děti se opět vrátili do školek a do škol. Ale někteří z vás tam nastoupili poprvé a musí se seznámit nejen s tím, jak to ve školkách a ve školách chodí, ale i s novými kamarády a s novými učitelkami a učiteli. Ale nebyl by to pohádkový pořad, abychom nepřišli s něčím zvláštním. Zavedeme vás do škol, kde se dějí zajímavé věci. Pastelky mluví, sešity jsou nespokojené a ve škole se učí místo dětí zvířátka. To jsou věci, co? Tak poslouchejte.

Myslím, že je na čase začít se školou, prohlásil koncem jara tatínek. Holubí škola byla, co by kamenem dohodil, hned na kraji lesa. A tak jednoho červnového rána maminka do ní přivedla Vrkálka a Sivěnku. Sedělo tam už asi 20 mladých holubů a hrdliček a čekalo, až začne vyučování. Opeřené žáčky měl učit holub Hřivnáč. Když ho Vrkálek se Sivěnkou uviděli poprvé, trochu se jim sevřela srdíčka. Vždyť pan učitel byl daleko větší než tatínek a vypadal tak přísně. Nejprve oslovil maminky, které přivedly holoubata. Tak jste sem, maminky, doprovodili dnes tahle ptáčata. Dobrá, příště ale ať přilétnou už sama. Nechci mít ve třídě mazánky, kteří se stále jen drží mámy na peří. Potom se pan učitel obrátil na holoubky a holubičky. A teď mi každý poví, jak se jmenuje. Tak třeba nejprve ty v první lavici, ukázal na Sivěnku. Sivěnka se pěkně postavila, ale jméno jen zašeptala. Nic neslyším, houkl silným hlasem pan učitel. Musíš mluvit stejně hlasitě jako já. Sivěnka, chtěla říci holubička hlasitěji, ale náhle se jí hlásek zlomil a dala se do pláče. No, vždyť ti nikdo neubližuje, zahlaholil pan učitel a obrátil se na jiného žáčka. Když se mu všechna holoubata a hrdličata představila, pan učitel řekl: Dneska jste tu poprvé, a tak se pouze naučíme jednu básničku, kterou se učili už vaši rodiče. Já vám ji nejprve předříkám. A hned spustil. My jsme teprv malí žáci, přesto máme již svou práci. Učíme se znáti ptáky, kteří krouží pod oblaky. Hmyz, co leze, létá, bzučí, květiny, jež z hlíny pučí. Učení nás neomrzí, zvládneme vše jistě brzy. Básničku opakovali žáčci s panem učitelem tak dlouho, až se ji naučili z paměti. To nám pro dnešek stačí, řekl pan učitel. Teď leďte domů a nashledanou zítra. Když Vrkálek se Sivěnkou přiletěli domů, Vrkálek měl plno řečí o škole. Ale Sivěnka byla nějaká zaražená. A příští ráno cestou do školy náhle prohlásila. Já tam nepoletím, já se toho pana učitele bojím. On mě bude zas napomínat a já bych třeba plakala. Zůstanu raději tady v lese. Co měl Vrkálek dělat? Do školy se sice docela těšil, ale Sivěnku nechtěl opustit. A tak místo, aby letěl dál, zůstal se sestřičkou sedět na větvi vysoké břízy na kraji lesa. Měli odtamtud rozhled do polí i po vesnici a tak jim čas docela pěkně ubíhal. Když se však přiblížilo poledne, začali mít oba záškoláci hlad. A najednou si uvědomili, že měli být ve škole. Co jen tomu řeknou rodiče, až se dozvědí, že tam nedoletěli? Určitě se budou na ně hněvat a potrestají je. Vrkálek ani Sivěnka nevěděli, co teď. Sluníčko putovalo po nebi a začalo se blížit k západu a oni stále ještě seděli na svém místě. Tam je k večeru zastihla kmotra hrdlička. Vida, tady jste. Rodiče už jsou celý vylekaní, že jste se nevrátili ze školy. Co pak vás napadlo tady se schovávat? Snad tu nechcete přenocovat? A honem začala oba popohánět k domovu. Tatínek a maminka byli opravdu celý ustaraní. Když uviděli Vrkálka a Sivěnku, maminka se k ním hned vrhla. Ale tatínek
se díval přísně. Co pak se stalo, že se vracíte tak pozdě? A tak musela Sivěnka s pravdou ven. Když všecko vypověděla, dala se do pláče. Ona se prý pana učitele bojí a do školy nepůjde. Tatínek se tvářil stále přísně, ale kmotra hrdlička přitiskla Sivěnku k sobě. Nebuď bláhová, holubičko, pan učitel má jen takový silný hlas, ale nikdy nikomu neublížil. Všichni, kdo k němu chodili do školy, na něho rádi vzpomínají a tadyhle tatínek, maminka taky. A tak se Sivěnka uklidnila a tatínek prohlásil, že Vrkálka a Sivěnku pro tentokrát trestat nebude.

Kocour Filipek byl pilný žák, i když trochu neukázněný. Svého souseda, kocoura Zrska, často ve vyučování rozptyloval. Jednou v hodině lovení myší vyprávěl Filipek šeptem Zrskovi. Včera jsem ti viděl myš, no hrůza. Běžela tak pomalu, až jsem se divil. No tak si ji chytil, ne? Ptal se Zrzek. Prosím tě, budu chytat pomalou myš, ne? To by přece nebyl žádný sport, lhal Filipek. Asi máš pravdu, na to Zrzek. Ale moc Filipkovi nevěřil. Věděl, že se jeho kamarád rád chlubí. A když nemá k chlubení dostatečný důvod, vymyslí si ho. Ale Filipek byl spokojen. Za chvíli šeptá Zrskovi. Víš, co jsem včera našel? Ne, povídej, byl zvědav Zrzek. Klubko vlny, krásné, kulaťoučké klubíčko, kutálí se jedna radost. Stavíš se ze školy k nám? Mohli bychom si s ním hrát? Je, to bude fajn, radoval se Zrzek. A víš co? Vezmeme sebou také Vychříka, Jiskru, Mourka, Sazi, Tlapku a Ťapku. To bude paráda, to bude hra. No nádhera, těšil se Filipek. Kluci, co si to tam pořád šuškáte? Zahřměl učitel Ouško. Už vás chvíli pozoruji a vidím, že nedáváte vůbec pozor. Já se tady namáhám, vysvětluji, jak se mají lovit myši a vy se bavíte. Co budete dělat potom v kocouřích cvičeních? Neulovíte nic? Zlobil se Ouško. Oba kocourci seděli jako opaření. Styděli se. Celá třída na ně hleděla. No pojďte, oba pojďte k tabuli, přikázal Ouško. Předvedete nám lovení myší, tak jak jsem to tu vysvětloval. Zrzek bude dělat myš a Filipek nám ukáže, jak ji chytí. Kocourci přiťapkali k tabuli a Zrzek dělal myš. Filipek bez rozmyšlení skočil, Zrzek se mu však vyhnul a černý kocourek se rozplácl jak dlouhý, tak široký rovnou před tabulí. Všichni spolužáci se smáli až slzeli. Učitel Ouško řekl. Vidíte, nic neumíte. A ty, Filipku, si měl ve vyučování nejvíc řečí. Co pak ti vyprávěl, Zrzku? No řekni nám to, ať se to také dozvíme. Pobídl Ouško svého žáka. Prosím, on, já už nevím, koktal Zrzek. Ale víš, jen si vzpomeň, jinak budete oba po škole. Tohle na Zrzka platilo. Těšil se na hru s klubíčkem a proto řekl, prosím, Filipek povídal, že včera viděl hrozně pomalou myš, ale že ji nechytil, protože chytat pomalé myši není žádný sport. Tak, chytat pomalé myši není žádný sport, opakoval učitel Ouško a pokyvoval udiveně hlavou. Vždyť Filipek by se svými znalostmi nechytil ani tu nejpomalejší myš na světě. To se mi nelíbí, Filipku, tohle tvoje lhaní a vychloubání, zlobil se učitel. Od této chvíle musíte oba dva dávat ve škole pozor, jinak vás rozsadím, že na sebe nebudete ani vidět. Místnost je veliká, možností je mnoho. Tak si to dobře rozmyslete, dodal ještě učitel Ouško. Oba kocourci se zahambeně vrátili na svá místa. Ale pomohlo to. Od té doby se z nich stali pozorní žáci a učitel Ouško z nich měl jenom radost.

Jednoho dne přišla do Kuničiny třídy paní učitelka Skákálka s velkou novinou. Řekla: milé děti, za 3 dny pojedeme do školy v přírodě. Teď vám rozdám seznam věcí, které si musíte vzít sebou. A prosím, abyste mi brzy přinesli podepsané přihlášky. Učit se v přírodě. To bylo něco. Děti se nemohly dočkat, až vyjedou. 3 dny rychle uběhly a děti už seděly v autobuse, který je měl dovést do Černého lesa k tůnice čolků. Tam bylo krásně. Čolci tam sice už nebyli, ale za to voda tak čistá, jako zrcadlo. V trávě kolem kvetla spousta kytiček a les dával příjemný stín. Dopoledne se děti učily a odpoledne se věnovali různým hrám. Byli už týden na novém místě, když všichni dostali nenadálou návštěvu. Jirka Tulák se přijel na kole podívat, jak se žáčci mají. Děti zrovna chystali dříví na táborák a tak se Jirka rozhodl, že s nimi zůstane a vyspí se jen tak venku pod širým nebem. Když se rozhořel táborák, děti si posedali kolem a opékali si buřty, zpívali a vyprávěli si. V jednu chvíli paní učitelka ukázala k obloze a řekla: děti, vidíte ty miliony hvězdiček? Ani jedna nám nespadne na hlavu. Jak pěkně svítí. A měsíček je tak jasný, že je i v noci dobře vidět. To pán Bůh tak zařídil. Zařídil i to, aby sluníčko bylo od země právě jen tak daleko, aby zde nebyla ani věčná zima, nebo aby se zase všechno nespálilo a nezhořelo. Jak je pán Bůh dobrý a laskavý, že nám dal sluníčko, které hřeje právě tak akorát. A dává všem zdraví a sílu. Kdo má čisté srdce, může se domluvit se všemi zvířátky, ale i se vším, co v přírodě je. Příroda hovoří, ale jen někdo si s ní může povídat. Protože každý nemá čisté srdce. Když pak odešli všichni spát, říkal se Jirka Tulák: co já? Mám čisté srdce? Nevím. Pan profesor přece říkal, že žádný pán Bůh není. Pak ho ale napadlo. Co když pán Bůh je? Ale pan profesor nemá čisté srdce. Přemýšlel, uvažoval, ale nic ho nenapadlo. Žabky už spaly, když Jirka lezl do svého spacího pytle a ještě si pobrukoval. Zítra si o tom musím s někým promluvit. Zítra to zjistím. Šeptal si, než usnul.

Kristýnka se ve škole učila také psát. Dříve než psala první písmenka, učila se pěkně dělat různé vlnovky, kruhy, vlnky, obloučky, smyčky a čáry. Teprve později paní učitelka začala děti učit psát písmenka. Rozdala jim také písanky, kde byla písmenka, a pak i slova a dokonce celé věty krásně předepsané. Kristýnka se snažila mít úkoly v pořádku. Sešity se vždycky těšily, když je dávala ke mně domů do aktovky, jak je paní učitelka pochválí.

Jednou, když Kristýnka dopsala poslední stránku prvního sešitu, ozvalo se: no to by se mohlo oslavit. To řekly desky na sešity a slabikář hned zvolal: jasně, uděláme oslavu. Sešit má vlastně něco jako narozeniny, když je dopsaný. Ostatní také souhlasili. Já, aktovka, jsem řekla, že mám v malé boční kapse zapomenuté lízátko a to by mohl být dárek pro sešit. Pastelky ho pěkně zabalili do papíru, který pokreslili barevnými srdíčky. Když jsme se večer sešli, tvářili se všichni nějak slavnostně. Sešit měl pěkně urovnané listy, guma byla čistá, pastelky a tušky se usmívaly, učebnice neměly oslí rohy. Hned jsme sešitu popřáli. Měl z dárku radost. Říkal, že ten krásný papír se srdíčky si založí k sobě doprostřed a že lízátko teď všichni sníme. Když jsme tak ulizovali, povídá slabikář: pojďme si zase povídat o pastýři a ovečkách. Jo, povídejme si, souhlasili tušky. Tamto, jak se ta 73. ovečka ztratila, navrhla guma. Ne, ne, o tom, jak je měl pastýř rád a jak je nosil přes rokle, chtěli pastelky. Nebo o tom, jak je všechny zná, řeklo pravítko. Tak ať si vybere sešit, když má narozeniny, navrhlo plnicí pero. Sešit chvíli přemýšlel a pak řekl, že chce o tom, jak pastýř všechny ovečky dobře zná. A tak jsme si začali povídat. Ovečky se vracely z pastvy domů. Jejich pastýř kráčel před nimi. Toho dne byli na krásném místě u potůčku, který přeskakoval přes oblé kameny a bublal si veselou čistou písničku a občas pokropil i nejbližší stébla trávy. Tekl na kraji louky pod lesem, kde byl klid a ticho. Jen stromy šuměly a kromě potůčku zpívali ptáci. Slabý vítr si pohrával se vším, co našel. S lístky stromů a květů, s trávou, s peřím ptáků. Kdyby na toto místo přišel malíř, musel by si namíchat hodně odstínu zelené, aby všechno vymaloval tak, jak to ve skutečnosti bylo. Les byl totiž tmavě zelený, až modrozelený, tráva zase jasně zelená, s některými stébly světlými až do zlatozelena. Listy některých stromů byly zase hnědozelené. Ovečkám se na této louce líbilo, zvláště pastva byla chutná. Některé ovečky pojídaly mladou jetelinku, jiné, především 34. a 57. vyhledávali žluté petrklíče. Mohli tu také odpočívat a napít se. Všeho byl dostatek. Nejraději by tu byli zůstali a spali tady, ale jejich pastýř je v pravý čas každou jménem zavolal a vedl je domů do ovčince. Každou ovečku dobře znal. Když teď kráčel před nimi a jeho ovečky za ním, věděl také o 26. ovečce. Zastavil se a všechny ovečky se zastavily také. Zavolal 26. ovečku, vzal ji do náruče a šlo se dál. 26. ovečka si ráno poranila nohu o kámen. Neříkala sice nic, ale bolelo jí to a určitě by za chvíli byla poslední, protože nemohla jít tak rychle jako ostatní. Teď se vděčně přitulila ke svému pastýři a bylo jí líto, že mu už dříve neřekla, co ji bolí. První, hned za pastýřem, šla 89. ovečka. Spokojeně si hopsala po cestě, protože dnešní den byl krásný a ona měla radost.
Ale když viděla, že pastýř vzal do náruče 26. ovečku, hned si pomyslela: to se má, že se nese. Jak přemýšlela dál, začalo jí to vrtat hlavou, až si řekla: a proč nevzal pastýř mě? Že by ji měl raději? Určitě se jen tak dělá, že jí bolí noha, aby se mohla nést. Ale v tom se pastýř otočil k 89. ovečce a řekl jí: 89. ovečko, proč závidíš 26. ovečce, že ji nesu? Až jí srdíčko poskočilo, když to slyšela. Málem jí vhrkly slzy do očí. Teď prosila pastýře i 26. ovečku, aby jí odpustili, že o nich tak špatně smýšlela. Pastýř ji pohladil a ovečka poznala, že ji odpustil. Šli dál. Pastýř kráčel před nimi a nesl 26. ovečku. Celé stádo šlo za ním. 89. ovečka tiše zazvonila na svůj zvonec. Bim bam, bim bam, bim bam, cililink. Když to ostatní ovečky uslyšeli, hned se přidali. Zvonili celou cestu až do ovčince a krajem se ozývalo radostné bim bam, bim bam, bim bam, cililink, bim bam, bim bam, bim bam, cililink.

Bylo ticho. Nikdo u mě doma v Aktovce nic neříkal. Všichni jako by byli ještě někde daleko na louce s pastýřem a ovečkami a poslouchali zvonění jejich zvonců. Po chvíli jsme si popřáli dobrou noc a spokojen v srdci jsme šli spát.

0: Hrozně rád bych cestoval po celém světě, ale nejdál jsem byl jenom u babičky na dušičky. Ale teďka pojedu do Austrálie.
1: Uhá!

Uplynulo snad 14 dní, kdy začala krutá a nelítostná zima. A z ničeho nic se zvedla vichřice. Zabránila každému, kdo by chtěl jít alespoň na chvíli ven, a tak Anička nemohla běžet za svým kamarádem Jeníkem. Vylezla proto na půdu, že své kamarádce pohádce nakreslí bratříčka, aby na světě nebyla tak docela sama. Vzala do ruky tušku, připravila si papír, jenže jakmile nakreslila několik klikyháků, malování jí omrzelo. Začala si hrát na školu a na doktora, na obchod, rodinu a na nemocnici, ale znáte takové dny, kdyby psa nevyhnal a lidé mají špatnou náladu. Zkrátka Anička byla rozmrzelá a nebavilo ji vlastně vůbec nic. Jenže v takových chvílích se nemá nic slibovat. Anička slíbila, na slib zapomněla, sedla si ke schodům a začala házet své barevné tušky jako docela nevychované a rozmazlené dítě dolů. Au, volala červená pastelka. To bolí, plakala žlutá. A tuhy schované uvnitř jejich křehkých tělíček praskaly jedna po druhé. Nezapomeň, že jsi mi slíbila bratříčka, připomínala pohádka. Abych nebyla na světě docela sama. Ale holčička jakoby neslyšela, anebo nechtěla slyšet, házela tuškami hlava nehlava, a tak se nemůže nikdo divit, že se i klidné a trpělivé tušky skutečně rozlobily. Už toho máme dost, rozhodli se. Doposud jsme Aničku poslouchali na slovo, ale s tím je teď konec. Pohádka neříkala nic, protože byla smutná. V té chvíli vrzly dveře. Přišla návštěva. Tlustá paní v širokém klobouku s umělými třešněmi a svrasklý pán, který se opíral o hůlku s perleťovou rukojetí. Tlustá paní si odkašlala a pán smekl. Dobrý den, vykřikli pan Forejsek a paní Forejsková současně a vyběhli návštěvě v ústrety. S paní v klobouku s umělými třešněmi se vyklubala světoznámá odbornice na dětskou kresbu a z pána s perletivou hůlkou vyrostl její manžel. Rodiče Forejskovi usadili návštěvu na lavici, která pocházela z kostela, a tak, jakmile tlustá paní dosedla, dřevo zaúpělo. Lavice již byla stará. Z kostela ji kdysi vyřadili právě proto, že rušila klid svatostánku. Pan Forejsek si rychle odkašlal, aby překryl úpění nábytku, a maminka začala hledat. Co? Kresby malé Aničky.

že se záležitost nějak vyřešila. Vynikající nápad. Zvolala maminka, přivedla Aničku a malování mohlo začít. Anička uchopila první pastelku, posadila se vedle tlusté paní na dřevěnou kostelní lavici a začala malovat. Nejdříve nakreslím tatínka a maminku, řekla důležitě. Dobrá, kývla paní hlavou. Nakresli tatínka a maminku. Pán jen usrkl kávy, kterou maminka pohotově uvařila, a přivřel oči jako kocour, který přemýšlí. Ale co se nestalo? Ať holčička malovala, jak malovala, nedokázala nakreslit jediný kroužek, jediné kolečko, jedinou pořádnou čáru. Jak mohla tedy nakreslit něco tak složitého, jako je tatínek s maminkou? Ta ostuda. Horký pot ji polil od hlavy k patě, ale ať se snažila, jak chtěla, malovala jako miminko, které drží tušku v ruce poprvé. To je maminka? Nedůvěřivě štěkla tlustá paní a zatřásla umělými třešněmi. Anička raději mlčela. Ničemu nerozuměla. Do očí ti vstoupily slzy a dostala strach, že se jí návštěva vysměje. Zkusím namalovat něco jiného, škytla. Dopadla ale stejně jako předtím. Nic než zmatené čáry a čmáranice. Naše Anička má velkou fantazii, prohlásil tatínek. Pán se ušklíbl. Všechny děti mají velikou fantazii, suše zkonstatoval a přestal se o kresby malé holčičky zajímat. Je hezké, že vaše dceruška ráda maluje, ale pochybuji, že by byla tak veliký talent. Rozhodla paní, vstala z lavice, naposledy zatřásla třeštěmi a odešla, následována svým mužem a ťukáním jeho hůlky s perletivou rukojetí. Maminka byla jako opařená. Tolik stála o chválu tlusté paní v klobouku s umělými třešněmi. Tatínek jen smutně svěsil hlavu a jak bylo u forejsků zvykem, nevystavoval svůj smutek na odiv, ale schoval se s ním do nejzazšího kouta domečku. Kolik námahy museli vynaložit, aby paní světoznámá odbornice na dětské kresby přijela až k ním na Šumavu. Anička sklopila oči, sebrala tušky a utekla zpátky na půdu. Styděla se. Nechtěla plakat před rodiči, tak se rozeštkala až ve společnosti starých krámů, pavouků a jejich malebných pavučin pod stoletými trámy unaveného krovu. Teprve tehdy si všimla nedokresleného panáčka, jenž měl být bratrem její kamarádce pohádce, která byla na světě docela sama, bez rodičů, bez sourozenců. Docela sama. A Anička pochopila. Vzala tušku a začala kreslit. Najednou všechno zase šlo. Nohy, ruce, hlava, kabátek a botičky, červená čepice, protože venku je veliká zima. Co jste mi to provedli? Pohledla na své barevné tušky. Nemám vás ráda. My víme, odpověděli přesmutně tušky. Anička setřela slzy a zadívala se na jejich štíhlá tělíčka všemožných barev. Co víte? Že nás nemáš ráda. Odsekla modrá, našpulila uraženě pusinku a otočila se k holčičce zády. Protože kdybys nás měla ráda, pokračovala žlutá, neházela by se s náma z půdy dolů. A stejně jako modrá se otočila k Aničce zády. A to jenom proto, že venku řádí sněhová vichřice. Ty nemůžeš běhat s jeníkem po kopcích nebo sáňkovat na strání, dodala červená. Polámala si nám všechny tuhy. A až nás budeš chtít ořezat, sama uvidíš, jak si nám ublížila, řekla hnědá, opatrně se posadila a složila ruce do klína. Tušky domluvili. Co chtěli říct, řekli. Víc nepromluvili. Marně se holčička snažila, aby promluvili podruhé. A tak za nějaký čas nevěděla, jestli tušky mluvili skutečně, anebo jen v jejich představách a snech.
ale jedno věděla.

docela určitě. Že se stužkami nehází, ani když za okny řádí sněhová vichřice, a když někdo někomu slíbí dárek pro radost, neměl by na něj zapomínat.

Copak není on tvůj otec? Vždyť mu patříš, on tě učinil a zpevnil. 5. Mojžíšova, 32.6. Víš, kdo je to vynálezce? Vynálezce je ten, kdo vymyslel něco, co předtím ještě nikdo nevymyslel. Například Johannes Gutenberg. Před 550 lety přišel na to, jak se s pomocí písmenek odlitých z kovu dají tisknout knihy. Nebo jiný vynálezce, Rudolf Diesel, asi před 150 lety vymyslel motor a ve stejné době v Americe Thomas Alva Edison vynalezl elektrickou žárovku. Bratři Wrightové, kteří pocházeli také z Ameriky, zase sestrojili první letadlo. Všichni tito vynálezci vymysleli nové a užitečné věci. Ale tím největším světovým vynálezcem je Pán Bůh sám. Cože, ty mi nevěříš? Aha, tak ty si myslíš, že Bůh nesestrojil žádný stroj? Máš pravdu, Bůh netvoří stroje. On stvořil vodu, vzduch a zemi a také všechny ty stromy, květiny a zvířata. A když toto vše krásně vytvořil, řekl si, teď vytvořím bytost, která se bude starat o všechno, co jsem vytvořil. A protože je to velmi důležitý úkol, musí vypadat podobně jako já. Tak Bůh vymyslel člověka a dal mu jméno Adam. A aby se Adam necítil tak sám, stvořil mu ještě ženu, která dostala jméno Eva. Adam a Eva byli největší ze všech vynálezů. Aha, ty si teď určitě říkáš, že Adam s Evou nebyli žádným vynálezem, vždyť vynález je jen nějaký stroj, ale považ. Nefunguje člověk také trochu jako stroj? Má například pumpu, která čerpá krev? Tato pumpa se jmenuje srdce. Pak má také měch, který mu umožňuje dýchat. Ten jsme nazvali plícemi. A kromě těchto přístrojů má člověk ještě celou řadu jiných zařízení, které nazýváme orgány. Ty máme proto, abychom mohli jíst, pít, běhat, skákat, spát, přemýšlet a mluvit. A všechny tyto lidské přístroje jsou tisíckrát dokonalejší než všechna letadla, telefony i žárovky. Právě proto je Pán Bůh tím největším a nejúžasnějším vynálezcem. Když Bůh tvořil člověka, nechtěl mít jenom nějaký dokonalý stroj, ale také někoho, kdo ho bude mít rád a koho sám bude moci milovat. Proto vdechl Adamovi a Evě život a byl to ten největší vynález na světě.

0: Ježíš byl učitel. Ježíš přišel, aby se stal naším spasitelem. Přišel však také, aby byl naším učitelem. Ježíš neučil ve škole, učil venku pod širým nebem. Někdy se třeba posadil do trávy na nějakém kopci a učil lidi, kteří se posadili kolem něj. Jindy zase seděl v lodičce na jezeře a lidé stáli na břehu a poslouchali ho. Někdy stál také v chrámě a učil lidi, kteří se tam přišli poklonit Bohu. Často se lidé nahrnuli kolem něj, když procházel ulicemi města nebo po cestě mezi poli, a on k ním mluvil při chůzi. Ježíš neučil lidi číst a psát, učil je něco daleko důležitějšího, to nejdůležitější na světě. Učil je znát Boha. Vyprávěl jim o Boží lásce. Pomáhal jim rozpoznat ten strašný hřích, který máme hluboko v srdci. Řekl jim, že přišel za náš hřích umřít, abychom se mohli stát Božími dětmi. Řekl jim, jaký trest čeká všechny, kteří nedají na Boží volání. A vyprávěli jim také o tom, že se Bůh chystá stvořit novou zemi, na které už nebude vůbec žádný hřích. A lidé ho tak rádi poslouchali. Kamkoliv šel, tam ho následovali. Někdy jich seděli na kopci celé tisíce a Ježíš jim vyprávěl o Božím království. Také malé děti ho rádi poslouchali. Někdy si je bral na klín nebo si je k sobě přitiskl. Měl je rád. Ale nejraději Ježíše poslouchali lidé chudí, nemocní, opuštění a takoví, kteří věděli, že jsou opravdu moc hříšní. Mysleli si, že je nikdo nemá rád, ale teď zjistili, že je Ježíš rád má. Ježíš jim říkal, že musí svá srdce dát Bohu a už nehřešit. A oni, když viděli, že je má Ježíš rád, opravdu už hřešit nechtěli. Chtěli byste, aby byl Ježíš také vaším učitelem? Však on vaším učitelem bude. Bude vaším učitelem, až si budete číst jeho slova v Bibli. Je vaším učitelem, když si jeho slova čtete v knížce s biblickými příběhy. Je vaším učitelem, když chodíte v neděli do shromáždění a do nedělní školy, protože váš kazatel a váš učitel z nedělní školy vám také vyprávějí, co Ježíš říkal. A ta jeho slova jsou nádherná. Petr byl jeden z Ježíšových učedníků. Chodil s Ježíšem každý den a poslouchal, co říká. A dobře věděl, že tak úžasného učitele ještě nikdy nikdo neslyšel. Jednoho dne řekl Petr Ježíši:
1: Pane, ty máš slova věčného života. Jan 6:68. A pojďme si nyní povídat. Kde byla Ježíšova škola? O čem učil? Proč byl Ježíš ten nejúžasnější ze všech učitelů? Můžeme si přečíst z Matoušova evangelia z 5. kapitoly 1. až 8. verš. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Milý nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi poslal Ježíše, aby byl naším učitelem a nechal nám tu taková krásná slova života. Prosíme, dej, ať dobře posloucháme, když slyšíme jeho slova. A ať je nosíme v srdci, abychom proti tobě nehřešili. Amen.

Je to tak, děti. Všichni i zvířátka se vlastně celý život učíme. My lidé nejprve doma, potom ve škole a pak novému zaměstnání a dalším věcem, které potřebujeme nebo chceme v životě umět a dokázat. No, musím vám říct, není toho málo, ale vždyť na to máme dost času a můžeme zvládnout každý den kousek a zkoušet, jak nám to jde. Ať se vám to daří, děti, ať vás učení nových věcí baví a o tom, co vás při učení zaujalo, se můžete podělit i s námi. Napište nám. Mějte se krásně v novém školním roce. Ahoj!

Společnost vám dělá Rádio 7 a jeho sobotní vysílání s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Dostali jsme se ke 14. hodině, k relaci ke kořenům, ve které opět otevřeme Markovo evangelium.

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás ve vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci se budeme opět věnovat Markovu evangeliu. Před námi je závěrečná část 14. kapitoly a začátek kapitoly 15. Vítám u mikrofonu našeho průvodce, kterým je kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jáchyme, 14. kapitola popisuje už tu závěrečnou etapu Ježíšova života, to, co předcházelo jeho zatčení a také soud. Co to znamená v tom celém kontextu Markova evangelia? Kam se Marek ve svém vyprávění vlastně dostal a kam se ubírá?
1: Tak vlastně se tady nacházíme uprostřed toho vyprávění pašíního, uprostřed toho textu, který je tím vlastním finálem Markova evangelia. Je to taková velmi hutná pointa, která zabírá poměrně rozsáhlý text v tom evangeliu a nedá se úplně říct, že by tou vlastní pointou byl jenom kříž a zpráva o prázdném hrobu. Je to vlastně celý ten pašijní text. A já jsem nabízel takové možné čtení toho pašijního textu jako určitého zrcadlového příběhu, kde jednu perikopu za druhou se nám otevírají nové a nové motivy, kdy na jedné straně toho zrcadla stojí Ježíš, jeho jednání, jeho příklad, to, co ukazuje nejenom svým vlastním životem, ale také to nabízí svým následovníkům jako tu svou cestu, tu Ježíšovu cestu. Na druhé straně pak nejrůznější pokřivené obrazy toho Ježíšova jednání. Ať už to bylo v případě Ježíšova zatýkání, ten pokřivený obraz Jidášův jako toho, který vlastně reprezentuje násilný dav, ozbrojený dav, anebo při setkání s veleradou ten obraz rady jako soudu, proti kterému stojí Ježíš jako skutečný soudce. A ten zrcadlový obraz pokračuje dál, pokračuje i v tom našem dnešním čtení a bude nás vlastně provázet až do toho okamžiku Ježíšova ukřižování.
0: Dnes je před námi část, která pojednává o Petrovi. My bychom tedy asi měli připomenout z té 14. kapitoly, že po ustanovení večeře páně, když Ježíš se svými učedníky šli do Getsemanské zahrady, tak se odehrála tato scéna, čtu od 26. verše. Když zaspívali chvalospěv, šli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl, všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno, budu být pastýře a ovce se rozprchnou, ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Tomu Petr řekl, i kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš mu odpověděl, amen pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš. On však ještě horlivěji prohlašoval, i kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě. Tak mluvili všichni. Nasleduje popis scény v Getsemanské zahradě, kde se Ježíš modlí a učedníci spí. Potom je scéna zatčení, kdy všichni utečou a nechají Ježíše na pospas davu. Pak je scéna Ježíše před radou, ve které jsme četli, že Petr šel zpovzdálí za Ježíšem až dovnitř, do veleknězova dvora. Seděl tam spolu se sluhy a ohříval se u ohně. Následuje popis soudu, který končí scénou, kdy Ježíše ti služebníci bijí, plivají na něj a vysmívají se mu. A potom jsou verše, které jsou předmětem našeho dnešního uvažování od 66. do konce kapitoly. Když byl Petr dole v nádvoří, přišla jedna z veleknězových služek. A když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohlédla na něj a řekla, i ty jsi byl s tím nazareckým Ježíšem. On však zapřel, o ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš. A vyšel ven do předního dvora. V tom zakokrhal kohout. Ale služka ho uviděla a zase začala říkat těm, kdo stáli poblíž, ten člověk je z nich. On však opět zapíral. A zakrátko zase ti, kdo stáli kolem, řekli Petrovi, jistě si z nich, vždyť si z Galileje. On se však začal zaklínat a zapřísahat, neznám toho člověka, o němž mluvíte. V tom kohout zakokrhal po druhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl, dřív než kohout dvakrát zakukrhá, třikrát mě zapřeš. A dal se do pláče.

0: Jáchyme, máme zde tedy v té jedné kapitole na několika místech Petrův příběh, který jsme si teď dali nějak dohromady. Co je zvěstí tohoto vyprávění?
1: Myslím, že Petr tady vystupuje jako určitý prototyp člověka, který následuje Krista, jako určitý reprezentant církve. Možná úplně jinak, než jakým se později v průběhu tradice stal, jako takové zosobnění církve, její hlavní představitel. Tady představuje jakéhokoliv člověka, který následuje Krista, a to velké riziko, které to následování provází. Petr je ten, který je si velmi jistý sám sebou a svou věrností, a zároveň vidíme i v tom předchozím vyprávění, že je opravdu člověkem, který je Kristu velmi blízko. Není to někdo, kdo by stál někde v povzdálí. Většinu času provází Krista i tehdy, když ostatní jsou někde jinde. Je možná takovou tou jeho pravou rukou v tom okruhu učedníků. A zároveň vidíme, že právě jeho se tak velmi ostře týká ta situace toho selhání ve chvíli ohrožení. Není potřeba zdůrazňovat, jak je to velmi podstatné pro sebepochopení církve, pro sebeporozumění církve, ale to důležité, co můžeme v jeho příběhu pozorovat, je, co vlastně Petr dělá a v čem se liší od Jidáše. Protože Jidáš je druhou takovou postavou, která nějakým způsobem selhává ve vztahu ke Kristu, a my musíme podle mého názoru rozlišit, v čem se ty jejich postoje, ta jejich selhání liší od sebe. Myslím, že v tom nám může pomoct právě ten způsob, kterým Marek a vůbec potom evangelijní texty mluví o tom, co udělali Jidáš a co udělal Petr. Když se mluví o Jidášovi, tak se tam objevuje nejčastěji sloveso vydat. Jidáš je ten, který vydává Ježíše. A myslím, že už v tom slovese, i v tom českém slově, které je tady v těch textech použito, slyšíme to, že Jidáš se vlastně zbavuje toho Ježíše, kterého měl uvnitř v sobě. Vydat můžeme toho, kdo je v nás, koho si v sobě neseme, koho máme uvnitř, toho můžeme vydat ven, vyhodit ho, exkomunikovat ho nebo ho prostě vymazat ze svého života. A to je to, co se stane Jidášovi, a proto také ta jeho cesta je nevratná. On ho vydá ho jeho nepřátelům, vydá ho na to, aby s Ježíšem dělali, co chtějí, a nenechá si ho uvnitř u sebe. A ta trajektorie toho jeho příběhu vlastně vede až k úplnému pádu, k úplnému sestupu. Vedle toho, to, co vidíme u Petra, je něco přece jenom jiného. Tam se opakuje znovu a znovu to slovo zapření. A to je to, co Petr dělá. Petr v té situaci ohrožení vlastně mlží a snaží se zakrýt to, že Krista v sobě má. A to je velký rozdíl. Petr nevyhazuje Krista ven, nenechává ho jako něco nedůležitého, co už může odložit a co může nechat stranou. On ho stále někde uvnitř v sobě má, nese si ho, ale je natolik vystrašený tím, co by se mu mohlo přihodit, že raději Krista zakryje, schová ho, zapře ho, nenechá ho, aby byl vidět, nenechá ho vystoupit na svůj povrch. A to si myslím, že je ten zásadní rozdíl mezi těmato dvěma modely selhání. A ukazuje se nám tady, že to, co se stalo Jidášovi, by se následovníku Krista stát nemělo, a je to cesta, která vlastně je tou cestou vedoucí do pekel, kdežto to, co se stalo Petrovi, to se může stát a stává se to. A je dobré o tom vědět, je dobré si to připustit a nesnažit se tvářit, že nám se to nikdy stát nemůže, protože jinak budeme jednat přesně jako Petr, když sliboval, i kdyby všichni ostatní tě zapřeli, já tě nezapřu.
0: Přičemž ovšem v tom 31. verši máme řečeno, tak mluvili všichni. To znamená, že Petr je zde vlastně zástupcem všech těch ostatních učedníků.
1: Přesně tak. A potom je důležité podle mého názoru také sledovat ten průběh toho zapírání. Ono to vůbec není tak, že by Petr vlastně v jednu chvíli se rozhodl, že Krista zapře. Vidíme tam určitý vnitřní zápas, určitou tragiku toho jeho postoje, která se pod tlakem, pod tím vnějším tlakem a tím strachem, který Petr cítí, naplňuje. Myslím, že se tady zase potvrzuje to, co už jsme spozorovali v Markově evangeliu, a to sice, že protikladem víry není nevíra, ale strach. Zase znovu je to u Petra velmi silně viditelné. Strach se staví proti jeho víře a nějakým způsobem ji umlčuje. Když se podíváme na to trojí zapření, tak to trochu vypadá, jako kdyby, tak jak to známe z pohádek, se jenom prostě motivicky znovu a znovu opakovalo to samé, aby vynikla ta osudovost a ta tragika. Přitom ty výpovědi Petra se tady proměňují. Zvláštní je, že při tom prvním oboření se na Petra, kdy se ohřívá u ohně, to je také velké napětí Ježíše někde v chladu, někde oddělený od těch ostatních a Petr v té distanci zůstává tím, kdo může se vyhřívat u toho ohně s těmi sluhy, kdo může být v tom teple a bezpečí. Tak v té první chvíli při tom prvním nařčení i ty jsi byl s tím nazareckým Ježíšem, to jeho zapření je takové, jako když někdo se tváří, že vůbec neví, co se děje. O ničem nevím, vůbec nechápu, co říkáš. To znamená, Petr tady ze sebe dělá trochu hlupáka, dělá někoho, kdo je tak trochu zmatený, ale nic konkrétního vlastně neříká. Když se díváme pozorně na tu jeho výpověď, tak vidíme, že to, co zapírá, je vlastně skoro všechno. Zapírá sám sebe, svoji paměť, celý svůj život a o Kristu konkrétně nemluví. Potom při tom druhém oslovení Petra ale se ten kruh zužuje. A když služka říká, ten člověk je z nich, tak on zapírá vlastně to společenství učedníků. To znamená, ten kruh se jakoby zužuje, ta smyčka se uzavírá. A myslím, že to je velmi důležité, protože z toho vidíme, že zapřít Krista neznamená jenom zapřít jeho jméno, ale znamená to také zapřít ty, kteří se k němu hlásí, ty, kteří ho následují. Zapřít církev znamená zapřít Krista, což dnes je výpověď, která vůbec nebude moderní a nebude populární. Velmi často můžeme slyšet takovou opakující se floskuli, že lidé věří evangeliu, věří Kristu, je to pro ně velmi silný motivující příběh, ale odmítají církev, protože církev selhala, zklamala, zapřela a proto s ní nechtějí mít nic společného. Ale pokud budeme opravdu důsledně číst evangelia a epištoly, novozákonní literaturu v jejím celku, tak zjistíme, že neexistuje nic takového, jako je následování Krista bez církve. A nebudeme tam nacházet žádný obraz ideální církve, ale opravdu církve chybující. A tady v tomto krátkém verši, v té krátké výpovědi, kdy Petr zapírá to společenství učedníků, se vlastně ukazuje, že zapření církve, zapření společenství následovníků Krista je zapřením Krista samého. To se potom v té třetí výpovědi už opravdu zviditelní naplno, když na ten třetí úder, který na Petra přichází, odpovídá, neznám toho člověka, o němž mluvíte. A tady poprvé teprve vlastně zapírá Krista jako Ježíše. A tam se teprve ta tragika toho jeho zápasu naplní a tam se úplně zviditelní. Přesto Ježíš říká, že to bude trojí zapření Ježíše samotného. Takže vidíme, že ani to naše mlžení různé, ani to odmítání církve není ničím jiným než zapřením Krista. A Petrovi to možná až tu poslední chvíli dojde. Mám trochu z toho čtení Marka pocit, jako kdyby v těch prvních dvou případech si říkal, ještě jsem to uhrál, ještě jsem toho Krista nezapřel, zatím jsem zapřel jenom ty svoje spolubratry, zatím jsem se jenom tvářil, že nevím, co se děje, ale teď v té třetí výpovědi mu dochází, že už se to vlastně stalo.
0: To je taková ta past, kterou znají možná někteří, kdo byli na výsleších u STB a snažili se to s těmi STBáky nějak uhrát. Většinou neuhráli, většinou ti STBáci měli daleko víc zkušeností a věděli, jak na to.
1: Smutné je, že Petr díky tomu, že absolutně selže nakonec a skutečně zapře Krista samého, tak se mu otevřou oči. A máme také určitě množství příkladů těch, kteří zůstali jakoby u toho mlžení, u toho zapírání církve k tomu explicitnímu vzdání se nebo zapření Krista nedošli a díky tomu vlastně až dodnes mohou mít pocit, že vlastně to opravdu nějak uhráli, že vlastně nezapřeli. A v tom je ten Petrův příběh v té své doslovnosti sice velmi tragický a velmi drsný, ale zároveň také nadějný v tom, že v sobě obsahuje i ten obrat. Kéž by církev ve svém selhávání došla až do toho bodu, kdy zapře Krista a uvědomí si, co udělala. Protože ne vždy se to stane a někdy právě u toho svého mlžení zůstane a je spokojená sama se sebou, jak to všechno skvěle zvládla.
0: Takže ten pláč je zde skutečně blažený.
1: A je to také odrazový můstek pro tu změnu, která potom v Petrově životě nastává. A myslím si, že to je velmi důležitá role nějakého zklamání nad sebou samým, toho obratu, který člověk udělá ve chvíli, kdy je zklamán nad sebou samým, kdy vidí, že opravdu selhal. Vím, že někdy je to chápáno tak, že je to až taková protestantská nemoc, ta snaha vidět sebe sama jako toho selhávajícího, toho chybujícího, ale nemůžu si pomoct ve vztahu k Novému zákonu, mám pocit, že ta cesta sebespokojenosti a toho pocitu, že jsme to nějak uhráli, prostě není tou správnou cestou a že to zklamání nad sebou samým má důležitou hodnotu. Na druhou stranu je pravda, že nás někdy vede k tomu, že se snažíme ho trochu uměle vyvolat. A to je vždycky něco, co, myslím, vlastně poškozuje tu sílu evangelia, nějak otupuje. Protože každé takové rozpoznání vlastního selhání, které v písmu vidíme, přichází tak, že člověku najednou spadnou šupiny z očí a sám to uvidí. Uvidí to své selhání a v tom zapláče. A ne tak, že ho k tomu někdo tlačí a vnucuje mu ten pocit, ty jsi selhal, ty jsi ten, který je před Bohem absolutně diskvalifikován a musíš se teď spolehnout na jeho moc. Nacházíme to u krále Davida, nacházíme to právě tady u Petra, nacházíme to u mnoha dalších postav, které docházejí k tomu pocitu, teď už nemůžu dál a potřebuju Boží pomoc.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, výklad Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Před námi je 15. kapitola, budeme z ní číst nejprve prvních 15 veršů. A hned z rána se poradili velekněží, starší a zákonníci, celá rada, spoutali Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi. Pilát se ho otázal, ty jsi král Židů? On mu odpověděl, ty sám to říkáš. Velekněží na něj mnoho žalovali. Tu se ho Pilát znovu otázal, nic neodpovídáš? Pohleď, co všechno na tebe žalují. Ježíš však už neodpověděl, takže se Pilát divil. O svátcích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali. Ve vězení byl mezi vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. Zástup přišel Piláta požádat o to, v čem jim obvykle vyhověl. Pilát jim na to řekl, chcete, abych vám propustil židovského krále? Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti. Velekněží však podnítili zástup, ať jim raději propustí Barabáše. Pilát se jich znovu zeptal, co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král? Tu se znovu dali do křiku, ukřižuj ho. Pilát jim řekl, a čeho se vlastně dopustil? Oni však ještě víc křičeli, ukřižuj ho. Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Jáchyme, když si čteme tento text, vidíme, že Pilát v Markově evangeliu nehraje příliš důležitou roli.
1: No, jak se to vezme? Na jednu stranu nás Pilát tady překvapuje takovou svou nejasností. Oproti té veleradě, která je vykreslená velmi ostře a jasně jako společenství úplně proradné a proti Ježíšovi brojící, Pilát vystupuje tak trochu jako takový nekonkrétní, filozofující člověk, který vlastně tak dumá, příliš si nechce zadat, udržuje si určitý nadhled. Myslím si, že ale právě to je velmi podstatné, aby v evangeliu se objevila i postava, která také přispěje k Ježíšově smrti, má na ní svůj podíl, ne menší než ty ostatní postavy, které se proti Ježíšovi staví, ale zároveň není vedena žádnou zuřivostí, žádnou nenávistí ke Kristu, ale spíš právě tím pocitem nadhledu a toho, že se ho to příliš netýká. Dnes málo kdy narazíme na člověka, který by opravdu cítil nějakou nenávist proti Ježíšovi, spíš jsou to výstřelky, není to nic, co by patřilo nějak masivně k tomu společenskému kontextu. Možná tak ještě církev v někom vyvolává velké emoce, ale Ježíš sám asi příliš ne. Ale najdeme určitě množství postav, které si udržují takovou chladnou distanci, kterou právě u Piláta vidíme a které přispívají vlastně k opakování toho příběhu svou lhostejností. To je to, co na Pilátovi je často viditelné. Taková lehkost, nesnesitelná lehkost, se kterou Pilát přistupuje k tomu Ježíšovu příběhu. A zase, když se vrátím k tomu motivu zrcadlového obrazu, je v tom velmi důležitý motiv skutečného vládce. Kdo je skutečným králem, skutečným vládcem? Paradoxně tím protikladem Ježíše jako krále v tuto chvíli není židovský král, ale je to právě Pilát sám. Pilát jako ten, kdo je skutečným nositelem moci v tom regionu, ten, kdo je skutečným vládcem, ten, kdo je tou poslední instancí, za kterou se musí jít. A tak proti sobě stojí dva vládci. Na jedné straně Ježíš, jako ten tichý a zbitý a ponížený král. Na druhé straně Pilát jako ten, který svoji vládu pojímá jako lhostejnost nadhledu. A to je kontrast, ve kterém opět zase začínáme chápat, co je skutečná vláda, co je skutečné králování a co naopak je takovou karikaturou vlády. Druhým zrcadlovým obrazem, který se tam objevuje, takovou druhou zrcadlovou postavou je samozřejmě pak postava toho zločince, který se jmenuje Barabáš. A tady je to opět taková, myslím, poměrně nápadná hra s tím jménem a s celým tím kontextem, který tady čteme. Na jedné straně je Ježíš, který je teď souzen jako vzbouřenec. To, že byl předán římské moci, znamená, že ta jeho náboženská vina, to jeho náboženské provinění, kdy se prohlašuje za Božího syna, bylo přeneseno na politickou rovinu. Je nejenom tím, kdo se rouhá proti Bohu, ale zároveň tím, kdo svou náboženskou řečí a tím kontextem, který vytváří, ohrožuje římské impérium. Je tím, který je podezřelý z toho, že chce být tím revolučním mesiášem. A tady vidíme, že proti němu stojí muž, který je obviněn vlastně docela podobně. Také je to vzbouřenec, který se dopustil vraždy, v tom se liší, a jmenuje se Barabáš. To jméno samo o sobě nás zastaví, protože znamená syn otce. A je to vlastně něco, co by se dalo použít docela dobře jako označení Ježíše. Také on je synem svého otce, je Božím synem. A tak když vystoupí Pilát a začne se ptát toho davu, koho chcete propustit, chcete, abych vám propustil Ježíše, židovského krále, Božího syna, anebo chcete, abych vám propustil tady toho Barabáše, toho syna svého otce, tak zdá se, jako kdyby nebylo na výběr. Jako kdyby ve skutečnosti skutečně ten syn Boha otce musel zemřít, protože není možné si vybrat z těch dvou překrývajících se variant. A tak to samozřejmě také dopadne. Ten dav se staví proti Ježíšovi a ve skutečnosti ta neexistující volba se naplní.
0: Možná, že tady stojí za to zmínit, že Barabášův příběh domyslel a dopsal spisovatel Per Lagerkvist v románu Barabáš, za který dostal dokonce Nobelovu cenu za literaturu.
1: No, samozřejmě všechny tyto postavy, které se nějakým způsobem mihnou v tom novozákonním příběhu, tak velmi silně vyvolávají celkem logicky tu potřebu domyslet ten jejich příběh. A není to jenom Barabáš, je to například Josef z Arimatie, který je takovou figurou, která v tom novozákonním příběhu hraje poměrně malou roli a přitom v tradici, v tom přemýšlení, v literatuře, ve výtvarném umění nabírá potom velmi důležitý význam a nějakým způsobem ovlivňuje zpětně i tu křesťanskou kulturu mnohem bohatším způsobem, než co je v písmu samotném zapsáno. Tady ale Barabáš v tomto textu skutečně podle mého názoru plní jenom roli takového stínu, takového odrazu, který sám o sobě nemá vlastně žádné těžiště, nemá žádnou osobnost. O tom Barabáši nic nevíme, nezískáváme k němu ani antipatii, ani sympatii. Je to vlastně postava, která je karikaturou Ježíše. Protože je karikaturou, tak musí si uchovat i ty rysy karikatury, to znamená jenom velmi jednoduchou skicu, kdy nejdeme do hloubky. Není to skutečný člověk, je to takový odraz.
0: Ovšem jednou z velmi významných postav, dá-li se to tak říct, celého vyprávění je zástup. Zástup, který zde sehrává velmi aktivní roli, přestože je manipulován.
1: Ta role zástupu v celém novozákonním vyprávění, v tom evangelijním textu, to je věc, která stojí za velkou pozornost a za docela bedlivý rozbor. Vidíme, že zástup jedná vždycky jednolitě, nenacházíme v tom evangelijním zástupu nějaké proudy, nějaké třenice, vždy je to vlastně takový chór antický, který jednou jedná ve prospěch Ježíše, vykazuje ty známky údivu nad Ježíšem, nad jeho jednáním, toho obdivu k Ježíšovi. A velmi rychle a velmi snadno se také stává tím, kdo je proti Ježíšovi. Myslím, že v tom je ta analýza, novozákonní analýza chování zástupu vlastně velmi moderní, velmi odpovídající tomu, jak známe chování nějakých velkých skupin lidí, které snadno podléhají manipulaci a snadno podléhají takovému společnému davovému šílenství. Někdy ten chor zdá se, jakoby podporoval hlas, který evangelium pokládá za ten hlavní. To je třeba ve chvíli, kdy Ježíš přichází do Jeruzaléma a zástup mu provolává slávu a vlastně se stává prorockým hlasem v tu chvíli. Na druhou stranu je to ten samý zástup, který potom za chvíli volá ukřižuj ho a který se shromažďuje kolem kříže, aby viděl Ježíšovu smrt. A v tom si myslím, že je velmi důležitý motiv té rozporuplnosti zástupu, protože nám brání plně se ponořit do nějaké takové socialistické interpretace toho novozákonního textu, ve které budeme Ježíše chápat jako reprezentanta toho utlačeného davu. To on vůbec není. Jeho učedníci, jakkoliv jsou to lidé, kteří přicházejí z prostředí pracujících lidí, těžce pracujících lidí, jsou vždycky konkrétní lidé. Nikdy to není žádná nekonkrétní hmota, není to žádný dav, není to žádný proletariát, je to vždycky společenství konkrétních lidí, kteří nesou konkrétní odpovědnost. A právě proto si myslím, že všechny ty pokusy udělat z Ježíše představitele takové sociální revolty, případně ikonu právě boje proti útlaku nejnižších vrstev, je vlastně zkreslení toho příběhu. Není to správný popis toho, co v evangeliu nacházíme.
0: Asi je velmi důležité, že Bůh jedná s jednotlivcem, protože se zástupem se moc jednat nedá. Zástup, jak už jsem řekl, je zmanipulovatelný a velekněží jej zde manipulují. Zástup není racionální. Když se Pilát ptá, a čeho se vlastně dopustil, to znamená, zamyslete se, přemýšlejte nad tím, proč vlastně chcete, aby ten člověk zemřel, tak ti lidé prostě jenom řvou, ukřižuj ho, ukřižuj ho. Zástup není schopen nad ničím se zamyslet.
1: To samozřejmě trochu vyvolává potom otázky nad tím, co to je zástup křesťanů, protože my víme, že křesťanů je na světě velké množství a přestože každý z nich má své vlastní jméno, každý je tím Petrem nebo Janem nebo Jakubem nebo Marií, tak zároveň víme, že křesťané jsou schopni tvořit zástup a tvoří zástup. V některém prostředí si na tom přímo zakládají a z toho odvozují svou hodnotu a svou kvalitu, že tvoří velký zástup, že to není jenom nějaký malý hlouček. A otázkou je, jestli je křesťanský zástup víc křesťanský anebo víc zástup. Já přicházím z tradice, která se vědomně a záměrně hlásí ke své menšinovosti a proto jsem se vždycky trochu těch křesťanských zástupů bál a cítím před nimi takový ostych. Tak myslím, že to je také možná takový motiv pro naše přemýšlení, zamýšlení se nad sebou samými, pro takovou sebereflexi církve, jestli se církev někdy nestává zástupem.

0: Posloucháte Rádio 7, dnes v pořadu ke kořenům čteme 15. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Před námi jsou verše 16 až 20. Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit: buď zdráv, židovský králi. Byli ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. Jáchyme, my jsme tady měli Ježíšovi nepřátele, to byli ti kněží, starší zákonníci, motivovaní jasnou nenávistí a touhou Ježíše zabít. Pak zde byl zástup, manipulovatelný a zmanipulovaný, který byl jednou pro, jednou proti. Ale tady se objevují najednou vojáci, kteří by nemuseli ponižovat, nemuseli by trápit, týrat. A přesto to dělají. Koho reprezentují ti vojáci?
1: Myslím, že svým způsobem, jako každá biblická postava, nutně reprezentují také nás. A že to nikdy není tak, že můžeme ty jednotlivé postavy přiřadit automaticky k tomu, koho tedy představují, koho mají zastupovat, ale že vždycky se otevírá ta příležitost, ta možnost, někdy hrozba, že reprezentují nás samotné. A to, co tady vidíme, to vlastně odpovídá tomu rázu, který Marek vtiskl pašijnímu vyprávění, a to sice prvek určité dramatizace. To je motiv, který v tom předchozím textu Markova evangelia tolik nezaznívá, a v paších se rozvíjí se tam naplno už vlastně Ježíšovým příjezdem do Jeruzaléma, to je ten zlom, kdy najednou se opakuje znovu a znovu prvek určité dramatizace, určitého až divadelního stvárnění nějaké situace, aby tak něco bylo zvýrazněno a aby se to dostalo na povrch, zviditelnilo se to. V tom Ježíš následuje vlastně tu velkou prorockou tradici těch prorockých aktů, kdy starozákonní proroci nejenom říkali tu zvěst od Hospodina, ale také ji vyjadřovali někdy svým jednáním, často velmi zvláštním jednáním, nečekaným, které lidi zastavilo, nemohli si vysvětlit, co to vlastně znamená, museli se na to dívat a interpretovat to jednání. My to známe, ta dramatizace je někdy důležitá i v té pozdější tradici. Napadá mě třeba příklad svatého Františka, který, když ho nechtěli poslouchat lidé, tak začal kázat ptactvu a chtěl tak vyjádřit tedy tu zaslepenost a tu neochotu naslouchat, kterou viděl u svých současníků. Paradoxně to vedlo k dezinterpretaci tohoto jeho pokusu.

0: to, kdo vlastně Kristus je, a nechtěně tak vyjadřují jeho skutečnou pravou podstatu. Dávají mu purpurový plášť, dávají mu korunu na hlavu, začínají ho zdravit, buď zdrav, židovský králi. Tak vlastně nechtěně skutečně dochází k tomu rozpoznání Krista jako toho, který je pravým králem.
1: S tím jsme se setkali už u Piláta, kdy Pilát také vlastně řekl, ty jsi král Židů, a Ježíš odpověděl, ty sám to říkáš.
0: Je to velmi zvláštní motiv, když jsme u Piláta, musíme se zastavit také u té zprávy o tom, jak Pilát nechává připojit na kříž ten nápis židovský král. A teď, když to domyslíme do důsledku, tak si uvědomíme, že to je vlastně první text, který vyjadřuje evangelium. Je to první zapsaný evangelijní text. Až do té doby se celý ten příběh odehrává jenom v mluveném projevu, v těch slovech, v té konverzaci, v těch aktech, skutcích. A Pilát paradoxně je prvním, kdo zapisuje tu základní výpověď evangelia. Tady to nechtěné vyznání, nebo takové vyznání, které přichází od těch, kteří ho chápou jako parodii, ale přitom trefí tu podstatu věci, tak to je velmi důležitou součástí evangelia. A zase vidíme, že u Marka, a nejenom u něj, hraje tu roli takové pobídky pro čtenáře. My víme, že ti vojáci mají pravdu a rozpoznáváme to tam a vidíme, že vlastně vyjádřili něco podstatného, ale přitom sami to vnímali prostě úplně naopak. Vede nás to k tomu, abychom přitakali tomu vyznání, abychom se s ním identifikovali a přijali ho za své.
1: No a co to znamená, to vyznání Ježíš je židovský král?
0: Tady je nezbytné se zamyslet nad tím, jaká je role toho krále. Stejně jako bylo možné nepochopení a je možné dodnes nepochopení toho, co to znamená mesiáš, případně co to je prorok, tak je možné se minout i s tím královským titulem. A nejčastější mínění spočívá právě v tom, že je Ježíšovo králování chápáno jako společenská politická funkce. To samozřejmě je absurdní a proto je na místě i ta parodie, protože takovým králem Ježíš ve skutečnosti není. Není králem, který by převzal politickou zodpovědnost za určitou zemi, za určité konkrétní společenství. Ale je králem v tom slova smyslu, že přebírá vládu, vládu nejenom nad Izraelem, jak je tady vyjádřeno, ale vládu nad každým, kdo chce být tím Kristovým poddaným. A dokonce i vládu nad těmi, kteří se tomu vzpírají. Začíná být vládcem nad všemi mocnostmi světa, nad celým světem, aniž by o tom svět zatím věděl. A ta jeho vláda se projevovala v průběhu celého evangelia tak zvláštním způsobem, takovým kryptickým, skrytým způsobem, který teprve postupně třeba učedníci rozpoznávali jako příznaky boží vlády, která se v Kristu realizuje. To znamená, i tady je vidět, že to Ježíšovo království je z části zahalené a zůstává z části zahalené. Člověk ho rozpoznává až očima víry. Do té doby ho nevidí a může se s ním míjet, stejně jako vojáci, může se s ním míjet tragicky v průběhu celého života.
1: Těmito varovnými slovy končíme naše dnešní uvažování nad Markovým evangeliem. Naším průvodcem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad a těším se na setkání zase příště.
0: Také děkuji, nashledanou.
1: Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Posloucháte 5. zářijové vysílání na Rádiu 7. Je sobota, u mikrofonu je Lenka Malinová a bylo 15 hodin. Před námi je hodinka, ve které si vyslechneme biblickou úvahu Josefa Sýkory a ve 3/4 na 4 dostane slovo Jiří Hurta a Studna slova. Příjemný poslech.

To byla živá nahrávka Hillsong Worshipu, píseň See the Light. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus.

co jsou a nejsou duchovní dary? Jak poznám svoje obdarování? Co s nadpřirozenými dary, jako je mluvení v jazycích nebo uzdravování? O co to vůbec jde? Otázka duchovních darů byla a zůstává ožehavým tématem a já si nečiním žádný nárok na objektivní pohled. Chci zde pouze uvést moje porozumění biblických pasáží, které pojednávají o duchovních darech, a dát je do souvislosti s mojí zkušeností i zkušeností lidí z jiných tradic právě proto, že je otázka darů neustále žhavá. Nakolik však můj postoj odráží pravdu Božího zjevení, posuďte sami. Celé učení o duchovních darech závisí na našem pohledu na roli Ducha Svatého. Tím se už na začátku dostávám do určitých nesnází, neboť se vzpírám vytvořit nějakou velmi přesnou doktrínu o působení Ducha Svatého. Pro mne je největším vyjádřením práce Ducha v člověku verš ze 3. kapitoly Janova evangelia. Duch je jako vítr. Vane kam chce. Jeho hlas slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Duch svatý není nějaký statický prvek, který bychom mohli svázat do uzlíku našich doktrinálních pouček. Jistě, že bychom mohli říct mnoho výroků ohledně ducha jako osoby, jeho roli v Boží trojici, ale pokud přijde na jeho působení v lidech, je jeho neviditelné a nepředvídatelné jednání hlavním vodítkem. Duch nemůže být omezen a nemůže být ovládán. To je sice velmi obecné a řekli byste nepříliš užitečné vyjádření, ale na druhou stranu nás chrání před klamnou vizí, že můžeme chytit vítr. Vítr vane, kam chce. Dalším výchozím bodem je, že ačkoliv je nový zákon pln slov o Duchu svatém, duch přesto zůstává v pozadí vzhledem k Bohu Otci a Bohu Synu. Duch to není sám pro sebe, ale jak píše J.I. Packer v knize Choďme duchem, je reflektorem, který osvěcuje Ježíše. On mne oslaví. Řekl o duchu pán Ježíš, a tak každé vyvyšování ducha na úkor Ježíše, každá zaměřenost na práci ducha na místo Krista pochází zřejmě z trochu jiného ducha. V Bibli nacházíme 4 místa, která pojednávají o duchovních darech. Můžeme je najít v prvním listě Korinským, 12. kapitole, listě Římanům, 12. kapitole, listě Efeským, ve 4. kapitole a v prvním listě Petrově, také ve 4. kapitole. Mnozí křesťané se snažili z těchto pasáží učinit vyčerpávající seznam toho, co jsou a nejsou duchovní dary. Jistě v mnohém případě s užitkem, zejména pro ty, kteří se pokouší rozlišit, jak jsou obdarováni pro službu v Kristově těle. Mám však za to, že každý takový pokus je odsouzen ke zkreslení, zejména proto, že si nemyslím, že pisatelé Nového zákona chtěli učinit jakýkoliv vyčerpávající seznam darů. Především lze na základě těchto veršů jen těžko říci, co to je dar. Náš běžný křesťanský termín, který užíváme, se snaží shrnout 2 Pavlovy nejčastější formulace ohledně darů. Vezmeme-li nejdelší pojednání o darech v prvním listě Korinským 12. kapitole, Pavel zde užívá termín pneumatikos, což znamená duchovní, a výraz charisma, což je dar. Obě by si zasloužily dalšího pozorování, ale snad jen můžeme poznamenat, že pneumatikos rozhodně neznačí nic neviditelného, netělesného, jak nám často naše moderní mluva naznačuje. Pneumatikos značí, že jde o schopnost produkovanou Duchem svatým a může jít přitom o zcela přízemní dar. Charisma potom ukazuje na fakt, že jde o něco nám darovaného, což je jedna z hlavních charakteristik těchto schopností. Tím však Pavlova terminologie nekončí. Pavel užívá i další pojmy a tím podle mne ukazuje, že nemá zájem uzavřít ani definici darů do nějaké škatulky. Pouze z různých stran popisuje skutečnost toho, co je pro něj něco darovaného, něco z ducha, něco daného ke službě, něco dynamického. Jestliže tedy není žádná vyčerpávající definice toho, co to je duchovní dar, jak může existovat vyčerpávající vymezení darů? Každá pasáž se zajímá především o dary, se kterými se pojily určité problémy,
A proto se první list Korinským potýká především s darem mluvení rozličnými jazyky a s darem proroctví. Nic to však neznamená, že obdarování v Bibli nezmíněné nejsou plnohodnotnými dary. Vyjmenování darů v písmu je dobrým vodítkem pro to, co dary jsou. Ale neměli bychom se omezovat jen na ně. Může nás to mylně svést z cesty rozvíjení schopnosti nám darované, avšak v písmu explicitně nezmíněné. Bible jasně ukazuje, že každý, kdo patří Kristu, má nějaký duchovní dar. Není nikdo, kdo by zůstal opomenut. Také jednohlasně potvrzuje jednotu v rozmanitosti, v tom, že právě rozmanitost všelijakých darů je odrazem Boží Trojice. Avšak ona rozmanitost je na druhé straně znamením jednoty, protože všechny duchovní obdarování mají jeden společný zdroj, Boha na nebesích. Jsou jako údy jednoho těla, zdánlivě nesouvisející části patřící jedné hlavě. Všechny dary jsou si rovnocenné. Není žádný důležitější než jiné. Naopak, ty neviditelné jsou stejně jako naše neviditelné orgány hodny větší úcty, ochrany a důležitosti. Právě toto nepochopení bylo jedním z problémů v Korintu. Pro korinské mělo mluvení v jazycích, což byla zřejmě extatická modlitba, punc pravé duchovnosti. Někteří z korinských křesťanů mluvili touto pro ně andělskou řečí a tím se považovali za duchovnější než jejich bratří a dokonce duchovnější než ten, kdo jejich církev založil, apoštol Pavel. Pavel ukazuje, že jsou zcela na cestí. Není jen jeden dar, je mnoho darů. A Korinťané nejsou blíže Bohu, spíše naopak. Pokud se dá mluvit o lepších nebo horších darech, pak je lepší dar jen ten, který buduje více Kristovo tělo. Pro Pavla tím byl dar proroctví, který horlivě doporučoval. Proroctví, promluvání Božích výroků, které budovalo církev, bylo v Korintu zanedbáváno ve prospěch mluvení v jazycích, které ve shromáždění působilo spíše chaos než prospěch. Nad všechny dary, ať už lepší nebo horší, je tu však vyzdvižena láska, jako lepší cesta. Dary nejsou ničím ve srovnání s láskou. Jsou totiž dány jen pro tento věk, ke vzdělání církve, kdežto láska je okoušením nebe na zemi a zůstává věčně. Stejně tak, jako se debatuje o tom, zda seznam darů v Biblii je vyčerpávající nebo jen demonstrativní, zaznívá stejně často i otázka, zda dar je pouze ta schopnost, kterou jsme získali až po obrácení, nebo jsou jí všechna nadání, která máme. Myslím, že i v této oblasti je velmi těžké učinit nějaký zcela jasný závěr, ale i tu je mi bližší poněkud širší porozumění. Zdá se mi, že zaměření na to, jestli je darem pouze to, co mi bylo zjeveno po obrácení, pokud tedy mohu něco takového přesně určit, mne odvádí od samé podstaty daru. Podstatné je totiž to, koho náš dar oslavuje a jak je použit. A ne to, kdy se objevil a v jaké míře jej máme. Duchovní dary kopírují náš duchovní život. Když jsme se stali křesťany, stali jsme se novými stvořeními. To však neznamená, že vše je úplně nové a vše staré má být zapomenuto. Některé věci byly v nás stvořeny zcela nově, jiné byly mocí ducha proměněny. Záleží na tom, kdo je nyní zdrojem onoho daru a k uspokojení koho jej používám. Evangelikální svět je bohužel v mnohém stále rozdělen na ty, kteří vyzdvihují nadpřirozené dary a na ty, kteří jej zatracují. Moje porozumění písmu mi říká, že každé rozdělení daru na nadpřirozené a přirozené je nepřirozené. Každý dar je dán stejným duchem. Naprosto si nemůžeme myslet, že ty dary, které jsou zázračnější, nás přivádí blíže k Bohu. To byl fatální omyl korinských a bohužel jej stále můžeme vídat kolem nás. Bůh je Bohem zázraků i obyčejných věcí. Obě jsou totiž zázračné. Na druhou stranu jsou nadpřirozené dary někdy viděny jako takřka ďábelské, protože bylo jejich používání odhaleno v sektách nebo čistě pohanských praktikách.
Je pravdou, že například takřka identické projevy, jako je mluvení v jazycích, byly vypozorovány například při vzniku mormonského hnutí. Avšak to neznamená, že by tento dar měl být zavrhnut. To stejné můžeme totiž říci o jakémkoliv daru. Kolik má svět obdarovaných vůdců, kteří svůj dar užili k dobrému i zlému. A přesto nezavrhujeme dar vůdcovství. Kolik lidí je obdarovanými učiteli a přesto je dar vyučování jasně zmíněn v Bibli. Opět je podstatná ne sama skutečnost daru, ale to, co jim budujeme a koho oslavujeme. Zaměřenost na takzvanou přirozenost či nadpřirozenost daru odvádí naši pozornost od motivací. Každý dar a každá schopnost mohou být totiž užity k vyvýšení ďábla, Boha nebo nás samotných. Jediným měřítkem tedy zůstává Pavlovo kritérium na začátku 12. kapitoly 1. Korintským. Nikdo nemůže říct Ježíš je pán, leč v Duchu svatém. Můžeme to vztáhnout na celé pojednání o věcech ducha. Naše slova, dary, jejich užívání i naše motivace musí vést k vyjádření panství Pána Ježíše Krista. Jde o jeho dary, jde o službu jeho tělu a oslavu jeho jména. To je měřítkem toho, jsme-li na správné cestě. Cesta nás totiž vede ke zdroji, z něhož vychází. Vrací nás k Bohu a jeho synu.

0: Stůl Páně nám připomíná Kristovu oběť a smlouvu s pečetěnou jeho krví. Odráží se tato skutečnost v našem každodenním všedním životě? V dnešním pokračování výkladu prvního listu do Korintu 10. kapitoly se Jiří Hurta zamýšlí nad varováním apoštola Pavla před účastí na pohanských obětních hostinách a především nad principem, který se dotýká i našeho života. Nemůžeme zároveň patřit Bohu a sloužit jiným pánům. Co jsou dnes naše stoly démonů? Věci, hodnoty a vlivy, které určují naše vztahy, rozhodování a způsob života? Jak za okamžik uslyšíte, historické nahrávky pořadu Studna slova mají co říct nám i dnes.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Po třetí se dnes vracíme k závěrečnému oddílu 1. Korintským 10. kapitoly, kde apoštol Pavel varuje před troufalou smělostí víry o něch křesťanů, kteří se domnívají, že účast na pohanských obětních hostinách jim nemůže ublížit, protože modly nic neznamenají, právě tak jako oběti jim přinášené. Už posledně jsme se však zamysleli nad apoštolovými slovy, jež varují před sjednocujícím vlivem kultu, který může poznamenat celý životní styl. A ukázali jsme si také, co může znamenat prakticky to, co Pavel označuje jako společenství s démony. V závěrečných verších Pavel své stanovisko shrnuje těmito slovy. Nemůžete pít kalich páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu páně i na stolu démonů. Chceme snad popudit pána k žárlivosti? Jsme snad silnější než on? Chceme-li pochopit, co nám tím Pavel říká, měli bychom si připomenout závažná slova pána Ježíše. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Sloužit dvěma pánům není možné, protože v srdci, tedy v mysli člověka, není místo pro dva různé pány. Tedy pro dvě od sebe odlišné vůle. Budou-li na nás působit dvě různé vůle, rozhodovat bude vždycky jenom jediná. A ta, která bude rozhodovat, ta zároveň potlačí všechno, co s ní je v rozporu. Zahrávat si s falešnou vírou, která se upíná k modle, je nebezpečné, protože tento sklon může ovládnout naši mysl a tím samozřejmě i nás. To, na co myslíme, to není zdaleka tak zanedbatelné, abychom si s tím mohli bez obav ve svých myšlenkách pohrávat. Je například běžnou zkušeností, že nějaký ženatý muž si při setkání s nějakou ženou””Смској![ői

Začne zahrávat třeba s myšlenkou na nevěru a řekne si přitom, já včas zastavím. Jenomže ono to takhle nebude možné. Jakmile totiž taková myšlenka získá jednou v lidské mysli a představivosti půdu, začne se samočinně prosazovat. Proto také pán Ježíš při výkladu přikázání nescizoloží říká v kázání nahoře, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Všimněte si toho trvacího vidu, kdo hledí, nikoli kdo pohlédne a okamžitě odvrátí oči. V těch slovech, kdo hledí, je totiž naznačeno trvání, pokračování. Ten člověk si se svou myšlenkou i představou pohrává. Myšlenka se zmocní jeho mysli. Otráví jeho mysl tak dokonale, že v ní už nezbude místo na něco jiného. Především už ne na následování pána. A nebude možná ani rozhodující, bude-li myšlenka dokonána činem, anebo ne. Krátce řečeno, zevní účast na stolu démonů, tedy na vnějších projevech okolního pohanstva, nutně musí vést i k vnitřní účasti na pohanském způsobu myšlení a tím i na pohanském způsobu života. Pokud přitom z křesťanství vůbec ještě něco zbude, bývá to potom už jenom falešná slupka, pod kterou se obsah vytratil nebo zčervivěl. Pak tedy zbývá jenom vnější formální účast ve shromáždění a kolem oltáře Hospodinova. Takže to bude už jenom důvod k odsouzení ve smyslu slov apoštola Pavla v následující kapitole. Kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije. Domyslíme-li, měli bychom si v bázni Boží uvědomit, že cokoliv děláme mimo Ducha Kristova, tedy to, co děláme bez něho, děláme ve skutečnosti proti němu. Ocitáme se tak mimo oblast víry a poslušnosti, otvíráme si cestu pro uplatnění vůle své a vyvazujeme se ze svazku, do něhož jsme byli účastí na stolu páně neodlučně včleněni. Jak svého času řekl jeden náš vykladač, nejde tady o mytologicky chápaný boj dvou bytostí, jedné dobré a druhé zlé, tedy Hospodina proti Satanovi, anebo andělů proti démonům. Nejde o boj nadzemských bytostí, ve kterém by vítězili ti silnější. Pavel ukazuje jasně, že jde o nás. Jde totiž o to, že požehnaná moc stolu páně je rušena a mařena zpupností, která se ve falešném a troufalém siláctví víry domnívá, že smí svou nevěrností dráždit žárlivost páně. Jde tady o mravní siláctví, které zapomíná, že i ta největší síla člověka je jenom darovaná, tedy odvozená. Nikdy není silnější než sám pán. Proto je přímá souvislost mezi závěrečným slovem této kapitoly a mezi výzvou, kterou adresuje Pavel do Korintu ve svém druhém dopise, kde v 5. kapitole píše: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? Je tedy nemožné mít podíl na stolu páně a přitom na sebe nechat klidně působit okolním světem, na jeho životních způsobech bychom se začali podílet. Účast na stolu páně takové způsoby naprosto vylučuje. Při každém z nás bude velice záležet na tom, co budeme konkrétně dnes chápat
jako svůj zapovězený stůl démonů. Měli bychom se přitom hluboce zamyslet nad tím, čím se necháváme ovlivňovat ve svém životě. To by nám mělo pomoci k jasné osobní orientaci a na cestě k svobodě v Kristu. Co utváří tvůj způsob života? Co na něj působí, takže jsi schopen proto své životní způsoby dokonce i měnit? Co určuje tvé každodenní všední postoje k lidem, k věcem i událostem, které tě potkávají i kterých jsi svědkem? S určitostí lze říci toto. Jestliže náš každodenní všední život není ve všech oblastech našeho myšlení, mluvení, cítění i jednání ovlivňován a usměrňován tím, co znamená stůl páně, tedy Kristovou obětí, jestliže impulzy naší staré přirozenosti nejsou umrtvovány mocí a slávou jeho vzkříšení, jestliže tedy duchem Kristovým nepřemáháme v poslušné víře všecko zlé, co vychází z našich srdcí i útočí na nás zvenčí, pak ve skutečnosti zapíráme víru a vymykáme se sami ze závazku, který je pro každého křesťana neoddělitelně spojen se stolem páně. Za takových okolností se člověk i se jménem Kristovým na rtech může odstnout na cestě široké, která ovšem do království Božího nevede. A apoštol Pavel vlastně korinským bratřím říká, já, který nesu za vás odpovědnost před tváří páně, nechci, abyste se stali účastníky démonů, abyste se s nimi spojovali, vcházeli s nimi ve styk a měli s nimi společenství, protože to by znamenalo jednoznačně vaši záhubu a vy jste přece byli povoláni k životu. Pane Ježíši Kriste, chvála buď tobě, že ses nás ujal a svým slovem i duchem nám svítíš na cestu za tebou. Vždyť bez tebe bychom ani nevěděli, kam jdeme a kam jít. Prosíme, působ na nás mocí svého kříže, tak, abychom jasně rozeznávali nebezpečí, která nám hrozí, abychom se jim s tvou pomocí a ve tvé moci uměli vyhýbat a tobě se nevzdalovali. Amen.

Nejde žít život na dvě strany. Kristova oběť nás zve k věrnosti. Nejen u stolu Páně, ale v každé oblasti našeho života. Jiří Hurta připomněl, že je důležité zamýšlet se nad tím, co nás ovlivňuje, komu svěřujeme své rozhodování a co skutečně utváří náš způsob života. Na pokračování výkladu prvního listu Korinským v archivních nahrávkách Studny slova se můžete těšit opět za týden.

0: Posloucháte sobotní vysílání na Rádiu 7. Další hodinka odpoledního vysílání je před námi, bylo 16 hodin. Do Matoušova evangelia nás dnes vezme poslední letní repríza talk show No Filter.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Další díl pořadu No Filter je tady a jsem tu já, Tomáš Michalko, spolu s mým tátou Milanem.
3: Nazdar, Tome.
2: A pokračujeme v našich debatách, v našich rozhovorech, které máme veřejně v rádiu a na podcastech.
3: Jo, si někdy tak povykládáme veřejně.
2: Ano. Tak co tě v poslední době zaujalo? O čem si dneska budeme povídat?
3: No, tak... Co mě zaujalo, byl jsem ve Zlíně, neděli. To bylo hezké, tam v nové církvi Move Zlín, v nových prostorech, v centru, s Liborem Osouchem, tak to bylo hezké.
2: Jo.
3: To není téma dnešního podcastu,
2: Jasně, ale bylo to fajn.
3: Ale potěší to, no, když něco nového a ještě takového, jakože Pán Bohem vyvolaného, tak to bylo super, takže ve Zlíně to žije, tak jsem
2: rád. Jo. Máme rádi Zlín, že? Rádi jezdíme.
3: Jo, takže tohle to bylo jakože z věcí. No ale dneska bychom mohli otevřít několik témat. Já jsem nahodil několik témat.
2: Jo.
3: Tak postupně to můžeme jako procházet. To je spíš jako myšlenka, než nějaké jako teologické vyučování, ale to tak vlastně
2: máme. No, no určitě. Tak do čeho se pustíme?
3: No tak pojďme zkusit... jeden citát, nebo vlastně jsou to tři verše, a já to přečtu nejdřív, jo, a pak se podíváme na tu podstatu té myšlenky.
2: Jo.
3: Takže je to Matouš 5.13, kde je napsáno, vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Jsou to vlastně dvě nějaké podobenství nebo připodobnění, sůl a světlo. Ale to, co je na tom nejzajímavější pro mě, je, že Ježíš tam neříká buďte solí světa, nebo buďte světlem. On říká, vy jste sůl světa a jste světlem. Jo? A to je zajímavý detail. Zase v textu, který asi jsme, kdo čteme jako Biblii, tak tisíckrát, tak to známe všichni, že jo, prostě. Ale vlastně ta myšlenka, že to vlastně není buďte, ale jste, je vlastně pro mě zajímavá a otázku vlastně, co to vlastně pro nás znamená, jo.
2: Jo.
3: Takže tak.
2: A teď co s tím? Tak jsme si řekli, že jsme a hotovo, takže splněno.
3: No, to je právě ta otázka, jaký to má vliv, když... tam by bylo buďte, jakože snažte se o to, to vědomí, hele, tak teďka musím něco jako vyprodukovat. A s tím, že on říká, no jako ne, tak ty jako jsi, jako jo, v každém případě solí světem a vlastně takhle jako, že vlastně nemusíš proto nic tak speciálního jako dělat. Spíš je to asi o tom mentální nastavení, vědomí, kým vlastně jsem, nebo kým jsem byl.
2: Jo. Zajímavé je to, že to začíná, vy jste sůl země, ale zároveň potom na to navazuje ta věta, nebo pokračuje ta věta dál, ale k čemu je sůl, když nesolí? Jakože k čemu to je, když ztratí tu chuť? Když vlastně čím má být, nakonec není. Není k ničemu a stojí za to akorát ji vyhodit a pošlapat. Tak ano, je to, začíná to, vy jste, ale když nebudete fungovat, tak jste k ničemu.
3: No, nebo když to jako dáte, to možná to s tím světlem, když to dáte pod čepec, jo?
2: Pod hrnec.
3: Jo, a no, vlastně ten kontext toho, té soli, tak jak tomu lidé tehda jako rozuměli, vlastně sůl se získávala z moře, jo? A vlastně získávala se spolu s dalšími minerály, to znamená, to nebyla taková ta čistá alpská solnička, kterou máme na stole, jo? To byl vlastně takový jako trošku maras, jako všeho možného z moře, dokonce i nějaké jako kousky sádry údajně, nebo prostě nějaké takové, jakože tyhle ty částečky. Ale teďka oni vlastně, to, co vlastně ta sůl mohla ztratit, svou slanost, právě protože jako v prostředí, kde bylo třeba zvlhko nebo něco, tak ona to vlastně jako mohla ztratit, ale ona, sůl si to jako nespůsobí sama, že solí. Jo. Prostě ona taková byla, ale lze to ztratit, protože on potom vlastně říká, už se nehodí k ničemu, jo. A oni to potom používali vlastně na cesty třeba, jo, na vydlážení cest, jo, protože spoustu toho, co oni vytěžili z toho moře, tak vlastně tu slanost nakonec jako pozbylo a to oni používali třeba potom úplně k jiným účelům, jo, protože už ta sůl tam vlastně nebyla.
1: Zajímá vás obsah NoFiltru víc? Zapojte se do skupiny NoFilter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
2: Takže když to ztratí tu svoji podstatu, ta sůl země nebo světlo světa, tak možná se zužitkuje jinak, ale nebude to plnit ten sůl.
3: Už to není ta sůl.
2: Už to není ta sůl. Jo, už je to něco jiného. Mhm.
3: A vlastně to, že vy jste, to znamená, že ta kvalita do nás byla nějakým způsobem vložená a není to výsledek tréninku nebo výkonu. Jo, to znamená vy jste, jo, vědomí toho, že bylo nám něco dáno. To zní trochu tak teoreticky asi, že jo?
2: No, trošku, ale to nevadí. Občas je fajn se nad tím zamyslet. Mě spíš zajímá, nebo jako zamýšlím se nad tím, jak, co to prostě pro ty lidi v tu chvíli znamenalo, když tohle to slyšeli. A co by to znamenalo možná pro nás dneska, protože sůl používáme dál, jasně, ale v podstatě nemáme ten proces získávání soli zažitý, ani nemáme odpad soli, která není čistá směs.
3: Ona je vlastně furt slaná, že jo?
2: Nevyhazujeme ji, nebo respektive ano, vyhazujeme sůl na zem, ale ne, protože už ztratila svoji slanost, ale protože potřebuješ rozmrazit chodník tak před barákem. Takže spíš přemýšlím, jako co by to bylo dneska.
3: No vidíš, to mě vůbec nenapadlo, že to je vlastně taký kontext, jako oni tehda na rozmražování jako
2: nepotřebovali,
3: tak to by bylo zajímavé.
2: Pro nás je to vlastně, no a co, však potřebujeme tu sůl.
3: Je, to je vlastně pravda, že kdyby, jak by to Ježíš použil dneska a tady jako ve střední Evropě.
2: Ano.
3: Prostě buďte solí z chodníků, aby lidé po vás mohli chodit.
2: Aby lidé nepadali.
3: Nevím, no.
2: Takže, takže jenom přemýšlím, jako jak si to přeložit do toho, co my můžeme vidět, co si můžeme spojit s tím, že získávání soli je vlastně práce, nebo není to jednoduché. A tím pádem to tomu dáváš tu váhu. Takže ty jsi sůl světa, ty máš obrovskou příležitost. Asi v něčem vzácný nebo hodnotný a můžeš přinášet něco, co je vlastně každodenní, potřebuješ to často, ale má to svoji váhu.
3: No tak tam vlastně, ta myšlenka toho, že vlastně něco do tebe bylo jako vloženo, tak to je asi ta klíčová myšlenka toho. A teďka je otázka, vůbec jako když ta sůl, vlastně když si ji vezmem, tak ona je zajímavá tím, že ona vlastně, když ji použiješ, není vidět. Jo, že vlastně nejlepší sůl je ta, která vůbec není vidět, jo? Ale která je cítit, jo? Že vlastně jo. Je v tom obsažená, dokonce pak by stálo za to ještě rozvinout jako myšlenku, co když je to jako přesolené, jo? O tom teda Ježíš nemluví, jo? Ale vůbec jako, že myslím si, že tohle je vlastně spíš jako návod, buďte solí světa, není vás moc, nebo nebude vás úplně třeba moc, ale ochucujete to prostředí, v kterém žijete. Jo? Že, a je to vlastně jenom doplnění toho, někdy Ježíš říká jděte nebo něco, ale tady říká prostě buďte. Mm-hmm. Prostě jenom buď. A evidentně to jako je výzva, která stačí. Jo? Prostě mm-hmm. buď. Jo. Buď skutečně nějakým. Jako.
2: Jo. Vždycky přemýšlím nad tím, jestli ty obyčejné věci, jako je světlo a sůl, zase obyčejné v našem kontextu už dneska, mm-hmm. protože sůl bereš jako samozřejmost, a tak stejně světlo bereš jako samozřejmost. Obě ty věci byly pro ně ne tak dostupné jo. jako pro nás. Když byla v noci tma, tak byla tma a neposvítil si, nerozsvítil si světla. Takže v podstatě bylo to něco, co nám komunikuje něco obyč, něco průměrného, ale pro ně to bylo něco, co...
3: Extraordinary.
2: By bylo, nevím, jestli úplně extraordinary, ale něco rozhodně hodnotného nebo dobrého. A přemýšlím, jestli máme tenhle ten mindset nebo tohleto nastavení mysli dneska jako křesťani, nebo spíš hledáme ty průměrné věci. Nebo se snažíme dělat věci tak, aby to bylo OK, ale ať to zase není moc dobré, nebo ať ten jako kým jsme v té společnosti.
3: Jako
2: jsme průměrní, jo. Nebo jo, ať jako zbytečně nestrháváme pozornost, nebo já jsem včera rozhovor s kamarádem, on nějakým způsobem se zapojil do diskuze jedné církve tady v okolním městě kolem Ostravy, kde staví budovu církevní a vlastně se naráží na takové to, jako pojďme věci dělat průměrně s tím kontrastem toho, pojďme to dělat jako dobře. Pojďme, když už teda dáváme tolik peněz do nové budovy, tak pojďme to dělat dobře, kvalitně. A někdy tyhle ty dva světy se nepotkávají, protože ne vždycky draze znamená kvalitně a ne vždycky nadprůměrně nebo hodnotně musí být draze a jak kdyby pozlátko. Může to být vlastně něco, co vyjadřuje tvoje hodnoty. A tenhle ten střet v hodnotách si myslím, že se často děje právě v tom církevním prostředí, protože každý pochází trošku z jiného nějakého pozadí, z něčeho, v něčem jiném vyrůstal, na něčem jiném mu záleží.
3: Jo.
2: A teďka se zrovna v té církvi tyhle ty světy potkávají, protože to je snad asi jediná kulturní nějaká záležitost, kde se potkává pravidelně a dobrovolně doktor s mechanikem, fyzik s kreativcem.
3: Uprchlíkem.
2: Uprchlík s politikem. A tyhle ty pohledy na obyčejné věci jako sůl a světlo a co je dobré, co je špatné, co je použitelné, co je nepoužitelné, co je kvalitní, co je nekvalitní, se najednou promíchává a může z toho být dobrý maglajs.
3: No,
2: a lidi se nechápou, jo, že vlastně tím nevyjadřuješ najednou, že ale já chci prostě mít dobrý kávovar církvi. Neznamená, já chci mít tady pozlátko, něco drahého.
3: Jo.
2: Může to vyjadřovat nějakou si hodnotu a někdo, kdo chce ušetřit na já nevím, na židlích, neznamená, že nutně musí být nějaký skrblík a neštědrý jako sobecký člověk.
3: Který, no jako jo, to že... je podle mě to je šílené téma, jako vždycky se mi vlastně vybaví ten film Vlastníci. Jako.
2: Ano, ano.
3: A je to prostě přesně, to je to jako, že se ti sejdou mezi vlastníky jako tak rozdílní lidé, že se s nima prostě nedomluvíš. A on ten výtah nechce, jako jo.
2: Jo.
3: A on to
2: protože
3: prostě...
2: je v prvním patře.
3: Protože je v prvním patře.
2: Protože by měl se podílet
3: to je mimochodem super film,
2: proč by se měl podílet na něčem, tak. Co nebude v životě
3: využívat. A mě to úplně děsí, jo, tady tohleto, jako mě to děsí. No a žel teda někdy tak v církvi to tak jako je, že ona má vlastně hrozně moc vlastníků.
2: No, takže jenom chci říct, že každý v tom může číst úplně něco jiného.
3: Jo, jo.
2: Každý může si vzít z tohohle jiné call to action, co mám dělat v pondělí ráno, v úterý odpoledne. Každý z toho vidí trošku něco, něco jiného.
3: A já si myslím, že přece jenom je to trochu ještě jiné téma, jakože ta sůl je spíše o tom, ne co dělám, ale kým jsem. Jo? Že fakt jako spíš v té společnosti, protože samozřejmě ještě, když si vzpomenu jako na některé, myslím, že to téma, o kterém mluvíš, je, je taky citlivé, jo, tak viděl jsem jednu církev, která projektovala svůj sborový dům, jo, a protože žádali o peníze z Evropské unie, tak kříž vpředu, který měl by jako na pódium, měl stát 600 tisíc, jako. Jenom protože měli dostat peníze z nějakých fondů nebo něco, jsem říkal, tak to je, ale zároveň prostě moje zkušenost ještě s exiturem, když jsem objížděl Českou republiku, jako evangelikální církev poznáš podle toho, že má vlastně zvenku vypadá nejhůř celé ulici. Jo, čili tam bych řekl skoro, že to by mělo být jako taky ta sůl. Jako,
2: no jo. Právě.
3: Že jo? Prostě by to měl být nejhezčí barák.
2: Jo, jenomže pak narazíš na to, že někdo sociálně přemýšlející s hodnotama jako soucitu a tak dále, bude přemýšlet, tak máme být solí země, světlem světa, tak pojďme využít naše zdroje ke štědrosti, k tomu, aby sloužilo to, kde to má sloužit. Jo. A někdo, kdo má spíš nějaké materiální cítění nebo chce vyjádřit tohleto v nějakém vizuálu kvalitě, tak bude spíš dávat apel tady na tohle.
3: No, tak já si myslím ještě, že je jedna myšlenka k tomu, a to možná souvisí i tam totiž jedna věc je ta osobní sůl, jako jo, ty říkáš jako v pondělí, jo, ale potom třeba jako ta církev, jo, že solíte ulice, jo, ale vlastně k tomu ta otázka, kdybych zítra zmizel ze svého pracoviště nebo komunity, chybělo by tam něco jiného, než jen pracovní síla?
2: No, je to dobrá otázka, protože zase dva pohledy. Jeden ne, protože každý je nahraditelný. A každý má pocit, když odchází z pracoviště, že to budou mít těžké.
3: Jo, že to zkrachuje, když to nebude.
2: A přitom to není pravda. Každý je nahraditelný v jakékoliv pozici. Ale přesto souhlasím s tím, že my tam máme být tímhletím solením nebo světlem nenahraditelní.
3: Jo.
2: A je to oboje, jako zároveň.
3: A já si myslím, že to není o tom výkonu. Jako,
2: jo.
3: Jako, že samozřejmě ten výkon, tam se, když jsi v práci, jak se to očekává, že?
2: Jo. Ale to nemusí být o výkonu, to je někdy osobnosti, jakože máš osobnosti, které máš pocit, že jsou nenahraditelné, protože jako něco vybudovali a jsou ti foundři, ti zakladatelé, otcové zakladatelé. Mm-hmm. Ale je to tak, život jde dál a každý je nakonec nahraditelný.
3: No, jasně, no, ale myslím si, že ta otázka, ještě když to teda vrátím přes tvoje další otázky k tomu, je jako jakási sůl, kterou přinášíš prostě, ty jsi kdysi vlastně nesl to heslo, neseš si své počasí, že? Nebo
2: jo, jo. To byla jedna z našich hodnot v Klikostelu, protože měl jsem pocit, že teď je únor, že tak toho světla stále není mnoho zataženo většinu času. Sluníčko občas vykoukne a ten člověk, na člověka to dopadá, potřebuje ten vitamin D, potřebuje to sluníčko. A měl jsem pocit v jednu dobu, že naše klikostelové aktivity, církevní aktivity byly hrozně moc ovlivněny počasím, někdo přišel se špatnou náladou, něco se stalo. Ano, jasně, to tě ovlivňuje, ale já do té místnosti, když něco vedu, vlastně můžu přinést svoje počasí, můžu přinést, můžu změnit tu atmosféru. Jo, můj stav emoční samozřejmě bude trošku, nechci říct úplně jako nafejkovaný, ale někdy se potřebuješ prorovat přes nějakou si depresi, nebo ne, v tom pravém slova smyslu, ale v tom, jako, v tom negativním nějaké náladě nebo něco, prorovat to tím pozitivním a tím pádem ovlivníš ostatní. Protože někdo musí přinést tu energii do té místnosti, když tam ta energie není. A když ji doneseš, tak ji dostaneš zpátky, protože nastartuješ ten zbytek místnosti taky. Takže moje nálada nezáleží na počasí, já si nesu své počasí, si myslím, že může být solí
3: ano,
2: země.
3: Může být, ano.
2: V nějakou, samozřejmě, když to není non-stop, že se snažíš jako dostávat energii někam, kde přirozeně není a tím pádem tě to jednou ubije, ale můžeš ovlivnit meeting, můžeš ovlivnit setkání dobrovolníků v církvi tím, že přineseš svoje počasí a nenecháš se rozhodit tím, že se řeší, jestli bude kříž za 600 tisíc anebo tady Lojza něco stluče za 500.
3: Jo. No, tak je to spíš jako rozpřemýšlení. Myslím si, že do speciálu já mám jeden dobrý film, nebo pohádku, která si myslím, že souvisí. Povykládá o jedné pohádce, ale taky možná si můžem říct, jako kdy jsme potkali člověka, který byl solí země a třeba když odešel, tak chybí, jo, nebo něco, tak to si myslím, že to nám taky může pomoct ještě pochopit, co to vlastně jako je. Jo. Protože jsme tak na té hraně, jakože ono to zase jako vypadá, jakože do toho něco musíš přidat, jako jo, neseš si své počasí, no tak prostě se musíš začít usmívat, jo.
2: Ano.
3: Ale prostě znova tady je prostě vy jste.
2: Mm-hmm. Už to je.
3: Už to prostě je.
2: Už to znamená, proběhlo.
3: Jestliže máš Ducha Svatého, jestli to rozumíš správně, jestliže prostě následuješ Ježíše, tak už to tam vlastně máš, v jakousi esenci tady toho tam máš, jo. I přesto, že to jako může být jako
2: náročné,
3: skryté pod něčím, jo, nebo něco, tak prostě tady je napsáno, ty už to prostě máš, jako jo.
2: Mm-hmm. To je super, no, to mi přijde, že vlastně Ježíš v tobě probouzí něco, co tam je, jenom to nepoužíváš, nebo možná to zapomínáš. Ono to nemusí být ani nutně, že používáš. Zase už je to něco, nějaké dělání. Ono, ono tím seš. Jo? Mm-hmm. Takže to nemusíš dělat, ale ty tím seš.
3: Mm-hmm. A když použiju jako tu jednu větu z té pohádky, já už bez tak trochu linu. Sirius.
2: Ano.
3: Jak se jmenuje, ale...
2: To nevím.
3: Ale, to je... Tak trochu linu, jako
2: ano,
3: jo.
2: Ano.
3: Že prostě ano, jestliže jsi křesťan, tak už trochu lineš,
2: ano,
3: jako jo.
2: Ano.
3: A tak jo, už bez tak trochu solím, jako jo.
2: Mm-hmm.
3: No, tak dobrý, tak myslím si, že...
2: Já myslím, že fajn.
3: Teďka,
2: tak
3: fajn.
2: Bylo to trošku teoretické na nás, jakože
3: jo?
2: Možná bychom se měli přesunout do těch praktických věcí. A nebo těch příběhů.
3: Tak jo.
2: Nám chybí příběhy tady v tomhletom. Tak mějte se krásně, uslyšíme se zase za týden s novým tématem.
3: Ano.
2: Třeba vybereme nějaké další koření.
3: Buďte pepřem.
2: Tak, přesně.
3: Křenem.
2: Křenem. Tak jo, mějte krásný týden.
3: Ahoj.

0: mnou Filtr. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filtru.
1: A já ještě dodám, že premiéru tohoto pořadu naladíte na Rádiu 7 každé pondělí v 11 hodin a 15 minut. Posloucháte Rádio 7, které pro vás vysílá každý den od rána do večera, od večera do rána 24 hodin denně. A jsme vděční, že můžeme přinášet slova naděje, že můžeme přinášet evangelium, tu radostnou zprávu, že Pán Bůh miluje člověka. Děkujeme vám všem, kteří jste v tom s námi, kteří nás podporujete modlitbami a financemi. A pokud nás chcete podpořit i vy, kteří jste to ještě neudělali, tak do toho budeme rádi.

Moje kotva pevně drží, zpíval Brandon Lake. V Bibli se píše o víře, že je to ta kotva, kterou nám Pán Bůh dal, tak kéž pevně drží, kéž ji máme pevně zakotvenou.

M, Radio 7.cz. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

To byl Benjamin Drápal, další písničku zaspívá Michaela Kadlecová a ještě další dvě jsou před námi, než bude 17 hodin a pořad Kudy kam bude mít svůj začátek.

0: Přiblížila se 17. hodina a s ní i závěr mého působení dnes za mikrofonem v Rádiu 7. Od mikrofonu se z odpoledního vysílání loučí Lenka Malinová. Za chvilku bude 17 hodin, začne pořad Kudikam a v 18 hodin potom bude naše vysílání pokračovat večerním programem. Přeji vám Boží blízkost.
1: Aby se naše cesty zrovnaly, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím. Aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali a všetko zlé

0: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
1: O čem bude dnešní pořad Kudy kam, abych vám prozradil alespoň téma, ke kterému se můžete vyjadřovat. Kdo se pohybuje v nějakých větších aglomeracích, městech, tak zjistil včera, že se nějak zahustilo. Že jezdí více aut, více lidí v dopravních prostředcích a hlavně kolem škol se to nějak začalo hemžit, protože včera začal školní rok. No, takže o škole dnešní Kudy kam. Takže včera jsem tak nějak i se zájmem sledoval především ty, kteří šli poprvé do školy. Včera jen na hodinu prý. Jen nakouknout do školy. Hodně dětí, mých přátel, právě včera mělo svůj první školní den a věřím, že pro většinu z nich to bylo příjemné, natěšené. Dokonce naši spolupracovníci, kteří nám sem chodí pomáhat, každý z jiné části jedné obce, mají dva kluky, kteří šli spolu do třídy a posadili se spolu do lavice. A zůstanou, tak no to je úžasné. Ale jedna holčina, také našeho spolupracovníka, šla do první třídy. No, holčina, já bych řekl, že by už mohla dělat profesorku. Prostě taková fešná školačka. Přišla domů po té hodině a babičce říká, že to bylo strašné. A něco v tom smyslu, že jí čeká neutěšené období jejího života. Nevím přesně, jak to řekla, ale slyšet takovou větu od 6leté princezny, tak to je něco, co mě rozhodně pobaví. Takže o škole a o začátcích i průběhu školy. No, aby se vám to dobře poslouchalo, dobře o tom přemýšlelo, tak začneme v pořadu Kudy kam jednou nebo první z 6 vybraných písní.

Takový dobrý školní šraml. A jak už jsem řekl v pořadu Kulíkám, to bude dnes o vyučování, o škole. O škole životní možná také. Protože jedněmi dveřmi se do školy přichází a druhými se vychází za x let, za mnoho let. Někdo studuje jenom povinnou školu, jiný něco navíc, někdo dokud může. Ale smyslem školy je prostě něčemu se naučit. V tom nejširším slova smyslu. Snad by to tak mělo být alespoň. Dětství, to je krásné období, a tak do školy se skoro nikomu nechce. A když už v té škole je, tak se každý těší na prázdniny, na dny volna. To se později může určitě změnit, ale nevím, mám takový neověřený dojem samozřejmě, že většina i dobrovolně studujících, dospělejších, mladých lidí není ráda, že do školy chodí. A to bez ohledu na to, že si tu školu třeba i platí. Prostě nikomu se moc nechce učit. Samozřejmě jsou výjimky. Ale většinou je to takový paradox, kdy na jedné straně člověk ví, že se něco naučit musí, nějaké vědomosti získat by měl, nebo potřebuje alespoň nějaký ten titul, aby pak mohl nějak rozumně žít, aby mohl existovat, aby mohl směnit svoji práci, svoje znalosti za peníze. A lidé také vědí, že bez znalostí a bez vědomostí se ty penízky získávají hůře, když už tak těžší a tedy i levnější prací asi mnohem obtížněji, než když ty vědomosti a zvláště nějaké výjimečné vědomosti máte. Tak je to v podvědomí člověka. Vynechme skupinu lidí, kteří se učit nechtějí za žádnou cenu. Ať už nemají tolik moudrosti, aby domysleli důsledky svého počínání nebo svoji situaci, nebo nemají příležitost, to je jedno. A nebo jsou lehkomyslní, prostě si říkají, že to nějak protlučou tím životem i za cenu třeba nějaké kriminální činnosti. Ale škola tady je. Český národ je školou, řekl bych, docela proslavený. Myslím, že v určité době měl český národ, československý stát jedno z nejlepších vyučovacích systémů v Evropě, ne-li na světě. Však máme také v tom historii. Škola má prostě za cíl člověka něčemu naučit, ale i ho něco odnaučit. Tak nějak to patří k sobě. Ale to obojí bere člověku energii. Prostě není to příjemné, zabírá to čas. A student, který chce něco od školy skutečně získat, musí zase něco dát, investovat. A nejsou to peníze. Za ty se možná dá někdy koupit nějaký ten titul pod vodem. Ale rozhodně se nedá koupit obsah paměti svého mozku či dovednost rukou. To se musí člověk naučit. Tou investicí proto je ta osobní oběť, chuť, píle, vůle, drill, probdělé noci, spousta pokusů, pak člověk něčeho dosáhne. Já myslím, že to tak platí. A člověk chce být dobrým tenistou, lékařem, topenářem, popelářem, řidičem, kominíkem nebo prodavačkou, nevím. Rozdílnost možná je jen v míře jakéhosi božího talentu v každém člověku a ten jenom tak nějak určuje, že někomu jde něco lépe než druhému a naopak. Škola je proces, který za cenu jakéhosi úsilí potom přináší užitek a otevírá možnosti. Ale asi tušíte, že obsahem toho mého krátkého povídání dnešního nebude návod, jak studovat veterinu nebo jak se naučit dobře svařovat. Chci se podívat na oblast učení v tom duchovním rozměru křesťanství, mohu-li to tak říct. Možná první, co vás napadne, je potom vstup do nějakého teologického semináře, absolvování nějakých biblických kurzů či studium nějaké bohoslovecké fakulty.
či jakékoliv jiné nějaké teologické studium nebo biblicky zaměřené studium, a to vás určitě napadlo dobře, ale já zrovna toto nemám na mysli. Všechny takto zaměřené školy, vzdělávací instituce, kurzy jsou duchovně a křesťansky zaměřené, ale studium na nich je vlastně jen jakýmsi specifickým oborem. A myslím si, že v mnohých případech je studovat může prakticky každý, koho to zajímá. Já jsem to trošku zjednodušil samozřejmě, ale myslím, že nejsem daleko od pravdy. Prostě jde o především o rozvoj intelektu stále, rozumu, mysli člověka. A já chci dneska trošku nahlédnout do školy života, která je nepovinná, ale rozhodně potřebná a kterou asi nelze moc obejít. Alespoň pro křesťana. Škola pod vedením samotného Boha, škola studia Božího slova zmocňovaného samotným Božím duchem, Boží mocí. A je to také škola, kde každý žák by měl pokračovat jako učitel. Prostě v té škole zůstat. A je to škola pro křesťany, a teď já to zase ještě upřesním trošku. Mám na mysli ty, kteří přijali Pána Ježíše za svého osobního spasitele, stali se jeho dětmi a následují ho. Jejich život je vlastně od toho okamžiku, kdy přijali Kristovu milost životem nového člověka. Protože se narodili znovu, jak říká Bible. Narodili se do nebeského království a jsou, byť v dospělosti mnohdy, jakýmisi nemluvňaty, dětmi, začalo období učení, růstu toho duchovního. O růst, a tedy i o takovouto duchovní školu možná nebudou moc usilovat ti, kteří si Krista zvolili jako, a teď mě pochopte dobře, jako nějakou svoji životní alternativu, životní cestu, která jim vyhovuje. A věří Bohu, to nepopírám. Mají Boha dokonce za svého přítele, především v nesnázích, možná za takovou osobní krabičku první nebo poslední záchrany. Je to těžké nějak kvalifikovat nebo rozsuzovat, ale jsou takový věřící, tak to smýšlí mnohdy, touží po Bohu, touží po jeho lásce, ale nic moc se nechtějí učit v tom duchovním slova smyslu. Pokud se učí, tak ano, přijímají informace. A jsou dokonce schopni pochopit, že jejich život třeba v něčem neodpovídá tomu poznanému, těm poznaným Božím zásadám, principům. Dokáží se třeba i omluvit, vyznat svoji nedokonalost nebo svůj hřích. A současně, jakoby jedním dechem říkají, ale já jsem takový, já už jiný nebudu. S tím se nedá nic dělat. A vůbec jim to nevadí. Nechtějí s tím pracovat, nebo neusilují o to. Prostě to berou jako hotovou věc. Jsou to vlastně studenti, kteří nahlíží tak nějak do tajů duchovního života proto, aby si rozšířili ten svůj obzor, který je zajímá, který jim přináší útěchu, smysl života, který je dokonce povznáší, ale mám za to, že takto to v Boží škole nefunguje. V Boží škole se nedávají tituly, tam se dokonce ani neznámkuje, ale testuje. Jakoby se člověk tak nějak známkoval sám, situačně. A Bůh se podle toho zařizuje a podle toho jedná s člověkem. Tak nějak bych chtěl úvodem vysvětlit, co mám na mysli pod pojmem duchovní škola, duchovní růst a kam mířím.

Posloucháte pořád Kudikam na Rádiu 7. U mikrofonu je Aleš Bartošek a naším tématem je škola, nový školní rok a boží duchovní škola především. Takže vstoupili jsme do školy, víme už do jaké, a takovým prvním předmětem nebo prvním božím principem pro boží školu, pro jeho vzdělávání je růst. Růst jako důvod poznávání, studia. Apoštol Petr píše, jakožto nyní zrozená nemluvňátka. Tím myslí právě dobu po obrácení, znovu zrození, po přijetí Pána Ježíše, kdy starý člověk umírá a nový člověk povstává s Bohem k novému životu. Tak jako taková to nemluvňátka. Mléka bez lsti, to jest božího slova, žádostivý buďte, abyste jim rostli. Takže takové napomenutí apoštola Petra nebo výzva těm, kteří svoje setkání s Pánem Ježíšem třeba považují za dostatečné, hotové, ukončené. A věřím, že apoštolu Petrovi ani nám nejde o to, že bychom mohli nějak někdo zpochybnit proces nového rodu člověka, proces vykoupení člověka Kristovou krví. To v žádném případě. Setkání s Pánem Ježíšem jako osobním spasitelem a uvěření mu a vydání se mu, to je opravdu dostačující a jednou provždy. Člověk se opravdu narodí znovu a opravdu už není svůj, nepatří ani satanu, ale je vykoupen. A když je vykoupen, tak za něho byla zaplacena cena nejvyšší a není možné ji přeplatit. A také Bůh, když zaplatil za někoho, tak se nespletl a nebude ho satanu nebo nevím komu reklamovat ani vracet jako nechtěnou koupí takového člověka a nebude tvrdit, že se spletl. To opravdu nehrozí. Ale přesto začíná teprve proces. Zrozená nemluvňátka, buďte žádostiví božího slova, abyste rostli. Na duchovním růstu záleží proto, když například miminko neroste, tak chvilku je vše v pořádku, protože možná nikdo nic nepozoruje. Ale když se pak podíváte zpětně po nějakém čase, tak můžete být překvapeni něčím, co není v pořádku. Když potom rodič, a berte to s nadsázkou a humorem, vykládá o svém dítěti, že se mu konečně podařilo postavit malinkého sněhuláka a dokonce chlapec byl tak šikovný, že mu udělal z mrkve i nos, tak je to krásné, ale jenom do okamžiku, než zjistíte, že chlapci bylo 25 let. A čekali byste od něho určitě jinou dovednost. Takže to je možná ten důvod, že máme být žádostiví božího slova. Protože co takové dítě chudák, ale co jeho otec? Jaké to na něho vrhá světlo? Asi bych si v takové situaci já řekl, no chudák kluk, ale má být po komže. Protože na křesťanech se odráží Bůh. A Boha milujeme, říkáme. A chceme, aby lidé Boha poznávali podle nás, podle našeho života, jak rádi a snadno říkáme, že svědčíme životem. No je to pravda? Na jedné straně si myslím, že kdo svědčí životem v uvozovkách a nehovoří o Kristu, tak nesvědčí vůbec. Ale pokud neroste, tak ani tím životem nemůže svědčit podle jeho představ. Musíme se měnit, musíme růst, musíme očekávat od sebe i od druhých křesťanů, že po určité době budeme mít jiné dovednosti, než stavět sněhuláka. Boží moc prostě na nás musí být patrná. To je duchovní růst. A teď vlastně druhý obor v boží škole, druhý předmět je výživa. Zdroj toho procesu růstu.
s tím růstem přímo souvisí. Ten verš to říká v jednom textu, v jedné větě Božího slova žádostivý buďte. Jím, tedy Božím slovem, máme růst. No, tady už je takový trošku patrný rozdíl mezi běžnou a duchovní školou. Možná dnešní moderní školství je postaveno na jakémsi, já nevím, jak to jednoduše říct, nevyplněný prostor. Jehož možná velikost a nějaké mantinely určuje ten předmět, profesor osnovy, a žák je má nějakým tvořivým způsobem svoji invencí vyplnit z nejrůznějších zdrojů. V biblické škole je jeden zdroj a má být podpořený chtěním, žádostí, a tím zdrojem je Boží slovo. A tady bývá ten první kámen úrazu. Sekulární svět má obrácený proces vzdělávání. Do dětí, do studentů, no možná do dětí především, se něco vtlouká tak nějak povinně. Jsou dané osnovy státem u nás. Tady těžko mluvit o nějaké žádostivosti a touze po vzdělání. To se asi nedá moc očekávat. Je to prostě povinné a víme to, že co je povinné, to nebývá až tak žádané. Bůh tedy ale pro svoji školu předpokládá, že člověk se zapojí už jakýmsi, nebo už s jakýmsi vyvinutým instinktem touhy, zájmu. Předpokládá, že duchovní dítě není nutně dítě i tělesné, a proto se má vzdělávat i s rozumem. Ale vzdělává nikoliv rozum především. Narážíme na rozdíl. Na rozdíl, kterou oblast, které vzdělávání zasahuje. Ten běžný systém zasahuje převážně rozum a duchovní systém, duchovní vzdělávání zasahuje především srdce člověka, toho vnitřního člověka. Obsah Božího slova je pro srdce. Někdy ten obsah je těžkostravitelný, ten text, který se máme učit, ten život, který se máme učit a přijímat, protože to Boží slovo, Boží moc obvinuje, usvědčuje. A tak člověk velmi často místo snahy o zpracování toho Božího slova pro svůj život rychle zapojuje rozum, přepíná a ten nám okamžitě koriguje a ptá se našeho srdce, proč? Proč se tím trápíš? Bůh je přece dobrý, Bohem se netrap, špatně tomu rozumíš. Je to úplně stejný princip jako první a úspěšný pokus satana v ráji. Tam tehdy zabrnkal na strunu rozumu a člověku vlastně nasadil brouka do hlavy. V tom smyslu, že poznání se dá rozšířit i jinak, než řekl Bůh. Ve třetí kapitole první knihy biblické v 6. verši je sděleno toto. Viděvší tedy žena, že dobrý je strom k jídlu a příjemný k očím a k nabití rozumnosti strom žádostivý, vzala z jeho ovoce a jedla a dala i muži svému a on také jedl. A skutečně jejich oči byly otevřeny, poznání rozšířeno, protože poznali, že jsou nazí, a tak dál a bylo po všem. Takže stejné dnes, akorát jinak zabalené, jinak prezentované triky satana. Boží slovo je zastaralé, existují komentáře, jiné knihy, jiné školy, anebo nakonec to skončí u nějakého sdílení, pocitů a takzvaných zkušeností. Člověk si myslí, že je v Boží škole a ďábel se směje. A tak se stane, že místo návyku, touhy, pracovat s Biblií, číst Biblii, se pracuje s pocity, radami, či těmi zkušenostmi druhých. No a končí to jako dnešní diplomové práce,
protože mám takový dojem, a nejsem tedy na to odborník, že jejich princip nespočívá vlastně v přesném výčtu citací, z kterých že to zdrojů je ona práce zpracovaná, a je to vlastně moudrost jiných autorů, které ten zpracovatel nějak záměrně s nějakým systému poskládá za sebe a něco z té cizí moudrosti zdůvodní. A já se vlastně ptám, co v té vědecké, diplomové, doktorantské či autorské práci je inspirováno studentem? Těžko říct. Boží slovo si myslím, že má tu výsadu, obrovskou výsadu, že je doprovázeno Boží mocí, Božím duchem, jak už jsem říkal, a ten dává každému jednotlivci vlastně objevovat nové a nové věci, a to vždy znovu a znovu, a to je úžasná jedinečnost Božího slova, kterou nikde jinde nenajdete a zbytečně hledáte. A že Bibli považují za Boží slovo snad netřeba zdůrazňovat, a myslím, že během krátkého času četby Bible, kdy si člověk jako ten drill i v tomto slova smyslu nějak vytvoří v sobě, tak si získá jakousi zdravou a úžasnou závislost a touhu po poznání Boha, protože ono poznání není jen otázkou intelektu, ale má obrovský vliv na celý život a všechny jeho okolnosti. Všechny. Žel, mám takový dojem, že mnoho křesťanů se o tento dar růstu okrádá. A přitom, cituji Otakara Vožeha, Bibli není třeba pitvat. Pitvat má ona nás. Bible stojí vysoko nad rozumovými schopnostmi člověka.

Na Rádiu 7 posloucháte pořad Kudikam o škole, duchovní škole, kde třetím božím předmětem v jeho škole je ovoce, užitek. Myslím, že stejně jako v případě školy obyčejné, lidé studují dobrovolně, protože z toho něco chtějí mít a je to normální, protože do práce se chodí přece vydělávat peníze pro sebe, pro rodinu, i to je správné, jinak bez práce přece nejsou koláče, nebo alespoň nemají být, aby to, bych to doladil do absurdit dnešní doby. A když už někdo studuje pro to, aby se naučil něco, co pomůže druhým lidstvu, a dokonce třeba tvrdě pracuje v těžkých a špatně placených podmínkách, jenom proto, že má za to, že to je užitečné, že tím někomu pomůže, nebo zlepší svět, nebo nabídne lepší lék pro nemoc, tak pak se takové činnosti už ani neříká práce, ale poslání. Takže i jako lidé jsme v sekuláru schopni rozlišit, kdy makáme na sebe a kdy chceme být užiteční druhým. Ale o tom užitku v té duchovní škole jde především, o tom ovoci, a teď jde o to, pro koho. Evangelista Jan v 7. kapitole píše v 38. verši, a teď vemte si, kolik chcete překladů, v každém je to trošku jinak. Kdo věří ve mne, říká Pán Ježíš, z jeho nitra nebo srdce poplynou. Víc nebudu číst, prostě to, co a tak dále, to je vedlejší. Kdo věří ve mne? Víra je osobní věc každého člověka, tak to říkáme, tak tomu také rozumíme, ale pokud to přijmeme jako klišé, tak to hodně deformuje naši mysl, že je to osobní věc. Protože nás to vede k tomu, že věříme osobně pro sebe. A užitek víry směřujeme na sebe. A dokonce i měnící se víry, rostoucí víry. Ale ten efekt té dobře rostoucí víry v té duchovní boží škole má být opačný. Ze srdce věřících poplynou, nikoliv do něho, směrem ven. Čtěme pozorně toto boží slovo. A nebo jinde, budete studnicí vody živé. A nebo budete světlem světa. A nebo najdete hodně takových výroků. Člověk studuje proto, aby v té obyčejné škole, teď myslím zase, aby mohl postoupit v kariéře, aby měl třeba nárok na vyšší tabulkovou mzdu nebo lepší umístění, aby byl schopen třeba konkurovat, být lepší než ten druhý, aby prostě uspěl. A Pán Ježíš ale říká a vede nás k tomuto. Ze srdce budete dávat, budete zdrojem potřeb druhých. Trošku se omlouvám, pokud nějak mentoruji, ale v našich církevních společenstvích se často klade důraz na uspokojování vlastních potřeb. Sami jako jednotlivci k tomu máme velmi blízko, si často vybíráme společenství, do kterého chodíme nebo chceme chodit podle toho, které mě víc dává, kde se méně mohu namáhat nebo musím méně namáhat, které se soustředuje na věci, které my chceme dělat, které nás dokonce baví. Takže cítím-li se někde lépe, tak tam jdu. Pokud tedy mluvíme o službě druhým lidem, která se i jako služba může stát naším koníčkem v tom slova smyslu, že nás uspokojuje a zase je to o nás, protože něco máme, něco nás baví a něco můžeme dát a máme přebytky, tak tím chceme sloužit, ale není to žádná obětivá, která má být ovocem pro boží slávu a služba druhým,
ovocem pro druhé lidi, ovocem naší víry. Takže proud živé vody poplyne z nitra věřícího a rozhodně to bude víc, než je jeho osobní potřeba, dokonce třeba víc, než druzí budou schopni zužitkovat. Bude ten pramen přetékat, někdo se rozdá celé a možná ho to nebude bavit, možná bude i deprimován tím. Ale k tomu nás vede Bůh, Boží škola, a dokonce nás učí, abychom to dělali rádi. K tomu se musíme učit a to je proces duchovního růstu. Pan Ježíš se přirovnává sebe, svoji církev k vinnému kmeni v Evangeliu Jana v 15. kapitole, kde říká, já jsem doslova vinný kmen, vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Co je produktem vinné révy? Hrozen. Mám za to, že z celkového množství pěstované vinné révy na světě se asi jen nepatrné procento sní jako ty kuličky, jako to ovoce. Zbytek nebo drtivá většina vína se rozmačká. A mám za to, a tak tomu rozumím v písmu, že duchovní růst směřuje a vede k tomu, aby naše ovoce bylo zmačkáno a přineslo užitek až. Tak jako víno vlastně druhým rokem a dalším. Zatímco se to víno rodí ve sklepích, tak ten vinný kmen, který dal to ovoce, opadal, jeho listí uvadlo, už mrzne, už je ostříháno, takže žádný list v uvozovkách neuvidí ani jednu láhev vína ze svého plodu. Tak je to stále dokola. Takže nehledejme ovoce své práce. Nehledejme ovoce svého duchovního růstu. Nehledejme užitek svých snah okamžitě. Ale učme se dělat, co dělat máme. A ono to něco stojí, ono to bolí. Ono to dokonce vypadá tak, že to, co jsme pracně vyplodili, je zničeno. Ale užitek našeho života je přece Boží sláva a ne naše spokojenost. Takže aniž my bychom si to nějak vychutnávali, tak se učme růst v souladu nebo v soužití, v těsném spojení, jako přirostlí, jako ta ratoleské kmení ke Kristu, abychom mohli, jenom tak mohli, nést ovoce, které časem svým přinese užitek. Užitek druhým. Z nitra srdcí poplynou směrem ven.

Posloucháte Kudy kam a v poslední čtvrthodině tohoto pořadu přesedneme v té boží škole do jiné lavice, respektive přímo na druhou stranu třídy za katedru. Zkusíme na sebe vzít roli učitele. Nesmíme přitom zapomenout, že i učitelé se musí neustále vzdělávat, obnovovat své vědomosti, prostě růst v té své profesní oblasti, a nejinak tomu je a bude u nás následovníků Pána Ježíše, protože zůstáváme v boží škole, která nás ale už dovedla k bodu vyslání. Matouš 28. kapitola 19. verš 20. Každý křesťan ho zná z paměti, anebo ho slyšel. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Učit druhé. K vlastnímu procesu výuky nebo té školy toho duchovního růstu i pro osobní četbu Bible často potřebujeme někoho mít po ruce, někoho, kdo nás povede, kdo nám občas pomůže. Ten učitel rozhodně není, a nemyslím tím teď Pána Boha, a má to být nějaký člověk, a který není náhradou samozřejmě boží moci a božího ducha, vůbec ne. Boží duch je stále přítomen. Ten žák nebo posluchač musí stále zkoumat a učit se zkoumat, zda člověk, tedy učitel, neučí něco jiného, než je v božím slově. Tak to máme napsáno ve Skutcích apoštolů a jsme k tomu vybíjeni.

zařízení, abychom zkoumali podle písem, zda učení je tak, jak je v Božím slově napsáno. Pán Ježíš ale přesto volá potom, abychom jako jeho svědkové také učili. Učili jeho principům, doslova učit, zachovávat všechno, co přikázal. Tady nejde o teorii. Tady jde především o to praktické žití toho jeho slova. Učit to druhé. Takže zde bych rád poznamenal možná jenom dvě takové maličké věci. Někdy se někde učí to, co pán Ježíš nepřikázal. A nenajdeme pro takové učení ani žádný jiný rozhodný podklad v Bibli. A druhá poznámka. Někdy někde se zase neučí to, co pán Ježíš přikázal. A teď k tomu pár slov. Často to bývá problémem, ale mám za to, že pokud se učí to, co pán Ježíš nepřikázal, ale přitom je to dobré, morální, nebo možná dobré tradice, má to nějaký jiný skrytý užitek a není to předmětem nějaké přísné kázně, teroru a podobně, tak je to určitě možné a možná i dobré. Jsou to různé místní zvyky, zohlednění kultury. Já věřím, že to je prospěšné, zdravé, prostě každé společenství se něčím může vyznačovat. Ale byla-li by takováto praxe vyžadována jako něco povinného a aniž by to přinášelo nějaká nebezpečí, tak by to vedlo k postihům, k nějaké šikaně, tak to problém určitě bude. Pokud ale takové učení má v písmu odpor, je proti tomu prostě jiný biblický text, nebo varuje, nebo nějak jinak se dopídíme toho, že Bible s tím má, pán Bůh s tím má problém, tak bych vždycky končil u Bible a varoval před takovým nebiblickým učením. Ale co chci říct, možná mnohem vážněji, je přístup k biblickému učení ve sborech, v církvích, ve skupinách. A to jsou jenom dvě slova. Vytrácí se. Žel, mám za to, že to je mnohdy tak, a že je to nahrazováno, to biblické učení, zpěvem s nějakým honosným označením chval, že je nahrazováno sdílením zkušeností, kde je hranice až mezi obyčejným klábosením o prožitcích. Já věřím, že samo o sobě ani jedno z toho není špatné, ale děje-li se to, nebo praktikuje-li se to, namísto čtení a rozvažování Božího slova, tak to dobré není. Bůh nás vede v jeho škole vpřed jedině přes Boží slovo, to už jsme si řekli. Takže budeme-li učit a vést někoho, veďme k Božímu slovu. Jsme za to zodpovědní. V Bibli máme jiné takové přímé či nepřímé příkazy. Kdykoliv se sejdete, tak se modlete, vzdávejte chválu, lámejte chléb, pijte z kalicha na moji památku. Ale Božímu slovu a společné návštěvě biblických hodin, tomu bych kladl velký význam. Třeba už pro přítomnost Božího ducha. Pro zaměření, které má mít vliv na náš růst. Rosteme přece k Boží slávě v Boží škole. Nemáme být svědky a nejsme svědky o našem životě, ale o Božích skutcích, které jsme poznali, zakusili. A proto, abychom mocné Boží skutky v našem životě vůbec zakusili, musíme k ním docházet skrze písmo. Jinak to, co prožíváme, zůstane v rovině náhod, nějakých prožitků, anebo si toho ani nevšimneme. Takže začal školní rok a snad to zatím stačí. Co říct závěrem? Izajáš zapsal toto. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku.
dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se nějakých problémů vdovy. To je součást Božího slova. To se učí v Boží škole. A z Nového zákona? Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A budete mít užitek i pro sebe. Naleznete odpočinutí svým duším. Prostě v Boží škole, a možná to bude poslední moje myšlenka, buďme hrdí na naše učení. Není třeba se stydět. Není třeba se snažit příliš přibližovat našim přátelům a nevěřícím a přinášet tak do biblického učení jim známé a jimi oblíbené prvky. Pán Ježíš a apoštolové dělali pravý opak. Do jejich škol. Čtěme Biblii a uvidíme, kolikrát je to tam zdůrazněno. Do jejich škol přinášeli Boží slovo. A to už zapisuje jeden z mnoha. Po odšet odtud Ježíš přišel do školy jejich. A nebo v jiné kapitole přišel do vlasti své, učil je v školách jejich. Takže do jejich škol pojďme. A ne jejich principy do našich škol. Zůstávejme v první, druhé a já nevím kolikáté třídě Boží školy, abychom jim, Božím slovem, rostli. Poslouchali jste Kudy kam s Alešem Bartoškem.

18. hodinou otevíráme večerní program Rádia 7. U mikrofonu je s vámi v sobotu 5. září Pavel Kohl. Po písničce Lucy Grimble si projdeme pořady, které nám naplní tento čas až do dnešní půlnoci. A v písni se zpívá o světě plném kompromisů, který na nás tlačí. A Lucy Grimble prosí, aby Ježíš přisunul blíž a zažehl v ní znovu vášeň, aby se za něj nestyděla. A tak i my nestyďme se za Ježíše.

V nasledující hodince nás čekají střípky z magazínu z uplynulého týdne, kalendář, kalendárium. A dál narazíme na stromy. Ty jsou nejenom krásné, jsou také neodmyslitelnou a důležitou součástí světa, ve kterém žijeme. A možná vás překvapí, že i Bible je hodně odkazů a příkladů, které se stromů dotýkají a nesou velmi hlubokou výpověď o Bohu samotném. Poklady z archivu v 7 večer připomenou rozhovor se starozákonníkem Janem Hellerem. V životě přicházejí těžké okamžiky, ve kterých se můžeme cítit Bohu vzdálení. Kam se obracet, když potřebujeme pomoc, ukáže Charles Stanley v dotecích 15 minut po 8 hodině. Po 21. hodině se místo ke svatební oslavě připojíme k pátrání po ztracené vodě. První jazzový klub nového školního roku zve na operku pro děti Štěpánky Balcarové. Kde v Bibli najdeme desatero? Kdo je jeho adresátem? A má desatero nějaký speciální název v hebrejské tradici? Odpovědi hledejme v pořadu Séla společně s Petrem a Markétou Šanderovými z církve Československé husitské v Kuřimi. Vysíláme v 10 večer. Cesta života, to je téma archivní série Lukáše Targoše, kterou v pořadu Překročit hranice uzavíráme prázdninové reprízy. V minulých částech byla řeč o samotném putování, o směru i o nejrůznějších okolnostech, které nás formují. Dnes v závěrečném dílu se zaměříme na to, co si na této cestě neseme sebou. Poslouchejte v 11 večer a v 15 minut. Nepohodlí někdy paradoxně ukáže velmi důležité a krásné věci. Přesto nás to ale táhne ke klidu a komfortu, vnějšímu i vnitřnímu. Jak se odpoutat sami od sebe, abychom nestratili správnou perspektivu? První část série Petra Hůště v pořadu Klika se věnuje zdravému odpoutání od sebe v praktickém životě. Poslouchejte od 23.30. Tolik výhled. Užívejte.

Skupina Rent Collective se nechala inspirovat modlitbou svatého Patrika o Kristovi, který je před námi, za námi i v nás. Další píseň nás uvede k tématu, které znělo v magazínech v tomto týdnu, a totiž začátek školního roku. Píseň od Pepíka Hurty. Berme s humorem.

0: Nový školní rok odstartoval pro 115 000 prvňáčků, ale nejen pro ně. Znamená 1. září počátek něčeho nového. Jak tento den vnímá vedení křesťanské základní a školy a mateřské školy Noe v Pardubicích, slovo má zástupkyně ředitelky Pavlína Kalvachová.
1: Já musím říct, že vždycky se těším třeba i na nové prvňáčky, na to, že nějakým způsobem budeme v kontaktu s novými lidmi, s novými rodiči. Je asi pro nás důležité, aby v té škole se všichni cítili dobře. Letos máme i několik nových kolegů, protože trošku se nám obměnil pracovní kolektiv, někteří šli pracovat jinam, posíláme i dál už nového pana ředitele a podobně. Takže je to tak, že opravdu se těším spíš na ty nové výzvy, které jsou v podstatě každodenní.
0: Říká zástupkyně ředitelky základní školy a mateřské školy Noe v Pardubicích Pavlína Kalvachová. Fungování i aktivity této školy přibližují webové stránky škola-noe.cz. A do školních lavic usedli v úterý také žáci křesťanské základní školy Cesta v Písku. Na vstup do nového školního roku jsme se ptali ředitele školy Richarda Váni.
2: My máme takovou tradici vlastně od začátku, že celá škola, z začátku to bylo jednoduché, ale dneska máme 143 žáků, tak celá škola se sejde v tělocvičně a přidají se rodiče, přidají se ještě tady zástupci místních církví, faráři, kazatelé a starší a další, které zveme. A začínáme společně takovou hodinkou, společně, kdy máme i to ranní slovíčko, máme takovou tradici, že teda zpíváme taky a požehnáme, tak nějak vyprovodíme, vítáme ty prvňáky takovým pasováním symbolickým a pamětním listem a potom se rozdělujeme do tříd a vždycky jeden zástupce z nějaké církve se modlí za tu skupinu a žehná, vyprošuje požehnání pro ten školní rok a potom teda se žáci ještě rozejdou do tříd s třídními učitelkami a učiteli a povědí si nějaké základní věci a nakonec je zmrzlina nebo nanuk. Tak to tak jako máme úplně takovouhle tradici, kterou dodržujeme a i letos to tak proběhlo, takže jsme za to rádi, no. Že takhle začínáme společně vlastně i s rodičima a ten krok vykročení je pro nás důležitý.
0: Uzavírá Richard Váňa, ředitel křesťanské základní školy Cesta, jejímž zřizovatelem je sbor církve bratrské v Písku Elim.

0: život můj. Nový školní rok znamená také nový běh kurzu, který pomáhá mladým lidem rozpoznat, jestli je jejich cestou zakládání nového sboru. Kurz M4 Ready blíž představuje národní vedoucí Jiří Unger.
1: Kurz je postaven tak, že se známí samozřejmě s těmi základy zakládání sborů a co to znamená i v Evropě, co to znamená v České republice, ale je to asi 6 modulů. Jeden se týká i jakoby seberozvoje, nějakého budování, nějaké odolnosti, která je docela nezbytná v téhle službě, ale myslím, že i jinde na to, aby člověk, když už třeba zakládá sbor, vlastně začínal co nejsilnější, s nejlepším zázemím kolem sebe i v sobě. A celý ten kurz je postaven tak, že to nejsou jenom nějaké přednášky, které si vyslechnu, odškrtnu, ale jsou tam jako velmi praktické úkoly nebo věci, které je potřeba si vyzkoušet v praxi. A to je vlastně asi největší přínos i toho kurzu, že lidé se můžou posunout i ve velmi konkrétních oblastech. Jo. Je to, jakým způsobem třeba budovat a pracovat s týmem, jakým způsobem se třeba postavit kázání a komunikovat. Dave Petty tam má velmi zajímavou sérii videí, která se týká toho, jakým způsobem Ježíš komunikoval, jakým způsobem stavět i svoji komunikaci třeba, nebo i pracovat na fundraisingu, třeba jak oslovit lidi, kteří by vás podpořili ve službě, jak budovat nějakou kulturu učednickou, i kde lidé rostou v Pánu Bohu. Takže jsou to dovednosti, které si můžou potom odnést téměř do jakékoliv služby církve.
0: Zhrnuje národní vedoucí M4 Ready Jiří Unger. Běh kurzu M4 Ready pro aktuální školní rok startuje v říjnu. Bližší informace najdou případní zájemci na webových stránkách ea.cz v sekci Aktuálně.

0: Až do 4. října je v Pražské galerii Clementinum k vidění výstava s názvem Ze stínu ke světlu, která představuje válečný a poválečný osud evropského židovského knižního dědictví. Nahlédnutí pod pokličku expozice zprostředkuje autor výstavy Jiří Blažek.
1: Jedná se z 90% o židovskou náboženskou, případně náboženskoprávní literaturu, takže mezi těmi knihami najdete především modlitební knihy, Bible, Talmudy, Midraše a podobně. Ale jsou tam jisté unikáty, jako třeba hebrejský překlad Pohárek bratří Grimů. Já jsem byl vlastně spoluautorem výzkumu té výzkumné části, kdy jsme se zabývali vůbec historií toho fondu, způsobem, jakým se ten fond vlastně utvořil, odkud ty knihy byly, kdy jsme zkoumali samotnou provenienci těch knih. A kromě toho jsem autorem i té vizuální části výstavy, tedy toho architektonického řešení a výtvarného řešení.
0: Prozrazuje autor výstavy, badatel a judaista Jiří Blažek. Podrobnosti o celé expozici, včetně termínů komentovaných prohlídek, najdete na webových stránkách nkp.cz.

píseň věnovaná králi vděčnosti od skupiny Efod a vystřídá je skupina Pavla Helana a Sonja Šnik, kteří nás vezmou na Ukrajinu.

To jsme měli malé cestovatelské okénko a po písni otevřeme kalendář a kalendárium a vypravíme se tak ještě trošku do historie.

Pokud znáte nějakého Borise, měli byste mu dnes, 5. září, popřát všechno dobré. Má totiž svátek. Toto jméno je zřejmě slovanského původu. Pravděpodobně se jedná o zkrácenou podobu jména Borimír, které se překládá jako ten, který bojuje s celým světem za mír. Také může podněcovat svět. Jiná varianta vychází z toho, že základem bylo jméno Borislav, čili ten, kdo se proslavil bojem. Připomenout můžeme například Borise Bulharského, vůbec prvního křesťanského panovníka starých Bulharů. Narodil se někdy v 9. století a vládl asi od roku 853 až do roku 890. Křest přijal od neznámého byzantského misionáře a od té doby se neúnavně věnoval pokřesťanštění celé země. Ignác, patriarcha konstantinopolský, po různých nelehkých peripetiích poslal Borisovi arcibiskupa a 10 biskupů. Byli to žáci misionářů Cyrila a Metoděje a koncem Borisovy vlády se jim v Bulharsku podařilo zavést slovanskou liturgii. Kníže Boris mohl být se svým dílem spokojen. V roce 890 se vzdal trůnu a odešel do kláštera, kde se stal obyčejným mnichem. V klášteře také 7. května roku 907 zemřel. A nahlížíme do kalendária. 5. září 1972 palestinská teroristická skupina Černé září napadla 11 izraelských atletů, kteří se účastnili olympijských her v Mnichově. 2 zemřeli na místě 9 den po útoku. Připomínáme si narození zakladatele českého skautingu Antonína Benjamína Svojsíka. Ten se narodil 5. září 1876. Se skautingem se Svojsík seznámil v roce 1910. Nedlouho na to se vydal do Anglie, aby o novém hnutí zjistil více. Brzy si uvědomil, že není dost dobře možné přesně přenést anglický skauting do českých poměrů, tušil, že bude třeba jít českou cestou. V roce 1911 sestavil Svojsík první skautský oddíl, o rok později pak vydává knihu Základy junáctví s příspěvky mnoha dalších postav české kulturní scény Aloise Jiráska, Tomáše Garrigua Masaryka či Jiřího Gutta Jarkovského. Svojsík se nejprve pokusil začlenit vznikající skautské oddíly do Sokola. Po nezdaru tohoto pokusu založil 15. června 1914 samostatný skautský spolek Junák, český skaut. V roce 1915 pak začal Svojsík vydávat časopis Junák, který vycházel i v těžké válečné době. Skautská organizace nevydržela až tlak nového komunistického zřízení a prvně se k činnosti mohla vrátit až po roce 1890. Po roce 1989. Svojsík by dnes oslavil tedy 150. narozeniny, nebo připomínáme si 150. výročí jeho narození. A dnes ráno proběhl pořad nejen o skautingu, ale mimo jiné i o něm s Danielem

Doklem v pořadu Klíčové slovo. Můžete si ho najít v archivu. A zmíním ještě tři úmrtí. Český teolog Křišťan z Prachatic se narodil asi roku 1360. Při studiu na Pražské univerzitě ho zaujaly myšlenky anglického teologa Jana Wycliffa. Později jeho názory opsali myšlenkový oblouk od ryze kališnických až zpět k velmi umírněnému postoji. Nikdy se ovšem nevzdal například myšlenky na přijímání pod obojí, přístupné pro všechny věřící. Zemřel 5. září 1439. Poskočíme o 400 století do roku 1857, kdy umírá Auguste Comte, francouzský filozof, zakladatel sociologie. A roku 1997 umírá matka Teresa, indická misionářka albánského původu. V roce 49 založila v indické Kalkatě řád misionáře lásky, který se měl starat o nejchudší a nejpotřebnější lidi. Dnes je členek řádu okolo 4,5 tisíce, pracují v nemocnicích, útulcích pro chudé a umírající a tak dále. Působí ve více než 100 zemích světa. Řád má dnes jak aktivní, tak modlitební větev. Matka Teresa byla za svou činnost odměněna mnoha vyznamenáními, mimo jiné jí bylo v roce 1979 udělena Nobelova cena míru. Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí malé, ale s obrovskou láskou. A jejími slovy uzavíráme dnešní kalendář a kalendárium, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

mé, každý můj dech, ty jsi do mých plic dál. A viděl jsi pád, ale měl jsi sen.

milosti děl, že spravedlnost je podstata má. A nemůžu přece zapřít jméno své, on zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen, i dostat by měl, by sebe viděl, jak vidět se má. Ale on sám je jen zraněný zlem, co počít si jen.

je to držet se kříže a nechat se rvát a s odstásat, když se dník mě klem opustit svět.

0: Ty víš, kdo jsem, znáš jméno mé.
1: Po 19. hodině nás čeká pořad Poklady z archivu, který nás vezme ke stromům v Bibli. Teď ještě Toby Mac a píseň inspirovaná Žalmem 103.

S 19. hodinou se s Rádiem 7 můžete vydat za stromy v Bibli. Dobrý poslech vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Pavel Kol.

0: Vítám vás u poslechu relace Poklady z archivu. Dnes se opět vrátíme k opravdovým archivním perlám. Připomeneme si jeden z rozhovorů Petra Vaďury se starozákonníkem Janem Hellerem. Vznikl jako pilotní díl pořadu Ke kořenům, které vysíláme po celou dobu existence Rádia 7, tedy už dobře přes 15 let. Dobrý poslech vám přeje Kateřina Hodecová.
1: Ke kořenům. Biblické výklady a studie.

0: pěkný den, milí posluchači. Vítám vás u prvního poslechu pořadu Ke kořenům. Dnešní pořad je první a tak jsem si dovolil navštívit pana profesora Jana Hellera, s kterým jsem natočil už mnoho pořadů pro Transworld Radio i pro Český rozhlas Vltava i Český rozhlas Plzeň a kterého zná mnoho posluchačů, ale také čtenářů, protože on vydal řadu knih, ale především řada studentů Evangelické teologické fakulty a také v posledních letech Katolické teologické fakulty. A neznám nikoho vhodnějšího pro takový úvodní vstupní dialog o kořenech, o tom, z čeho vlastně vycházíme, než je pan profesor Heller. Takže, pane profesore, když se řekne to slovní spojení ke kořenům, tak co vás napadne?
1: No, nejdřív si představuju docela konkrétně strom, který má nahoře kmen a korunu, tedy to, co je vidět, a dole má kořeny, a to je to, co není vidět, ale což je strašně důležitý. Víte, představte si borovici a smrk. Smrk nemá kořeny hluboké a když přijde větší bouře, tak ho to vyvrátí. A pak vidíme, že ty kořeny vlastně tvoří jakousi placku. Když to borovice, zvlášť když je vrostlá do nějaké skály, taky to nevyvrátí. To ji spíš zlomí. Já nemyslím, že bychom si měli vzít příklad ze zlámané borovice, ale mnoho větrů a vichřic, ty křesťany, kteří nešli hlouběji, nějakým způsobem vyvrací. Takže já bych byl velice rád, kdybychom, pokud možno všichni, kdo máme něco společného s vírou a s Pánem Bohem a s Kristem, kdybychom byli zakořeněni tak, abychom v těch větrech kolem obstáli. Nejde ani o to, jak kořeny vypadají, víte, jestli jsou propleteny tak nebo onak, ale jde o to, aby šly do hloubky. A proto záleží na tom, abychom svou víru promýšleli. Když je někdo už chudavý a nemocný a má minimálně kontaktů, tak mu řeknu, modli se, Pán Ježíš je blízko a dost. Ale když někdo chodí v těch duchovních fujavicích kolem, tak se ho zeptám, a jsi zakořeněný.
0: Když už jsme začali povídat o té metafoře, o stromech, tak to je motiv, který se v Bibli objevuje poměrně často, ve Starém zákoně a také v Novém zákoně. V Novém zákoně je hodně řeč o ovoci, že strom, který nese špatné ovoce, nemůže být dobrý a naopak dobrý strom nemůže nést špatné ovoce. Ale ve Starém zákoně jsou ty stromy použity trošku jinak. Proroci často mluví o těch zelených stromech a o těch pyšných libanonských cedrech. Tak jak se můžeme poučit ze stromu?
1: Strom je jedna z nejstarších náboženských představ nebo symbolů. Někdy se tomu říká archetypů. Tolik nezáleží. Ale vzpomeňte si na strom života. Život, ba osa nebe a země, bylo něco, co si už ti staří lidé představovali v podobě velikého stromu, který propojuje nebe se zemí a který se nějakým způsobem zelená a který je proto uctíván jako, mohli bychom říct, taková osa bytí a dění. A mělo to konkrétní formu v kultu, protože ti staří Kenaanci, Kananejci, uctívali stromy. Není to nic zvláštního, Keltové asi taky, i když u těch Kananejců to bylo jinak. Keltové žili v Evropě, kde je stromů relativně dost, tak se nějaký vybral, který něco reprezentoval. Ale v staré Palestině, i když byla asi jmenovitě ty hory, Libanon třeba, zarostlé lépe a víc než dnes, tak tam přece jen těch stromů moc nebylo. A oni měli představu, že tam, kde vyrostl strom, tam z matky země příští plodivé a životodárné síly a proto je třeba to místo uctívat jako místo kontaktu s těmi božskými silami. A tak ty stromy ozdobovali, vzpomeňte si na náš vánoční, kolem těch stromů všelijak běhali, tancovali, klanili se a dokonce ty stromy stotožňovali s matkou bohů, s královnou tehdejšího panteonu, která se v Kenaánu nazývala Ašera. Takže tam, kde v kralické Biblii jsou háje, tam je většinou v textu hebrejském Ašera. Ekumenický překlad už tam dával, buď to nějaké posvátné stromy, nebo nějak se to snažil naznačit a dešifrovat. Ale teď si představte, že byla místa, kde ty stromy nebyly. Tak oni tam udělali suchý strom, posadili ho tam a zaklesli. Víte, já když vidím ty mrtvý stromy, třeba takový strom, vánoční strom na Staroměstském náměstí, to už je taky strom, který vlastně, když byl useknut, tak je odsouzen k smrti. To není živý strom, který by rostl a ze kterého by ty životní síly nějak vystupovaly. A tak oni ten suchý strom tam postavili a teď si představovali, že on přivolá ty síly. Všimněte si, my se tu setkáváme tím, čemu v těch starodávných kultech říkáme magický přístup. A ověsili ho vším možným, co má ten strom, konkrétně ta bohyně, která je symbolizovaná tam s tím stromem, co jim má dát. A teď přijde prorok a říká, víte, tyhle ty stromy jsou mrtvé. Vy jste to ještě nespozorovali, když je uctíváte. Z nich žádný užitek a žádný život nepřijde. A teď říká, já jsem jedle zelenající se. Já jsem ten strom, který nese ovoce. Vzpomeňte si na epištolu k Římanům, na tom, jak jsme vštípeni na kmen olivy, i když tam s tím vštípením ono to je vlastně obráceně, protože to rubování je z druhé strany, ale můžeme nést ovoce, jestli jsme vštípeni v toho, který je pravý strom života.

0: Ještě s těmi stromy a kořeny je tady několik takových zajímavých biblických míst. Tak třeba vzejde proutek z pařezu Jišajova. Tam je pařez, jsou tam kořeny, ale chybí strom.
1: Ten strom tam byl. To je Izrael, ten strom, který Hospodin zasadil a pěstoval. A když, já teď ovšem přeskakuju od obrazu k obrazu, když ten strom nesl trpké hrozny, tak ho vydal nepřátelům. A on, ten chudák strom, byl pod soudem jakoby podťat. Vzpomeňte si na zajetí babylonské. Ale i když se všechně zdálo, že teď je všecko ztraceno a že je konec, tak je tady možnost daru nového života, ve který se ani neopovažovali věřit, především ti, kdo viděli jeho pád. Ale ono to tak je, že určitý takový strom, představte si jmenovitě ty stromy, co rostou u vody, vrba, osika, olše, jak když mají pařez, oni z toho vypustí novou větev. A ta větev se může rozrůst nový strom. Já jsem vám jednou slyšel takovou příhodu, která prý se skutečně stala. Byl nějaký vrbový košík, který léta užívali, tak jako normálně jako košík. A pak se polámal a tak ho někdo vyhodil, někde na venkově, víte, na hnůj. A představte si, že se ty větvičky po těch dlouhých letech probudily a začaly se na nich objevovat lístečky. No, snad ty souvislosti se vzkříšením nemusím rozvádět.
0: Pane profesore, Ježíš Nazarecký se taky přirovnává ke stromu.
1: Ano, Ježíš se přirovnává ke stromu a to několikrát a nejen k jednomu. A vzpomeňte si, jednak ta oliva, jednak je tam také někde v evangelích několikrát zmínka o fíku a jsou tam ještě jiné stromy, cepřiš a tak dál. A my máme jakousi symboliku stromů v kostce v knize soudců v Jotamově bajce. Víno, které přináší radost. Oliva, která přináší tučnost a hojnost. Pak je tam fík a bodlák. Ten, který je neužitečný, ten, když nic jiného nemůže, tak chce královat, protože nedokáže sám přinést užitečné ovoce. To je velice hluboký postřeh. Celkem se dá říct, že oliva, olej, pomazání připomíná posvěcení a ducha, že víno připomíná nový věk a radost nového věku. Vzpomeňte si na večeři páně a všecko kolem. A ten fík, který nese plody, má symboliku ukazující k zákonu. Protože když fík nepřinesl ovoce, když zákon nepřinesl ovoce, tak bylo třeba, aby nastoupila nová podoba milosti. Že? A je otázka, jestli ten rajský strom nebyl, rozumějte, pořád v obrazném smyslu, já to teď nechci strhnout do přírodní roviny, nebyl právě fík, kdy oni chtěli svým činěním získat to, čeho jinak nemohli dosáhnout. Já mám o té symbolice stromů stáť v té encyklopedii starověkého předního východu.
0: Když jsme u stromů, tak bychom mohli zmínit také dřevo. Zlořečený ten, kdo visí na dřevě. Proč?
1: To souvisí se způsoby popravy. Obvykle se nedělala poprava tím způsobem, že by někoho věšeli na nějakou šibenici. Starověk většinou popravoval a střelné zbraně samozřejmě také neměli. S tím. tím, že ten dotyčný byl sťat nebo proboden. Hebrejština má proto termíny. Tohle probodnutí zní hebrejsky náka. A souvisí s proskynezí, kdy ten podaný se před králem skloní, opře hlavu o zem a ten člen královské gardy na králův pokyn mu ji může utnout. Ale když někdo se dopustil něčeho tak zlého, že ta smrt měla být kvalifikována současně jako zatracení, tak to bylo třeba nějakým způsobem těm ostatním naznačit. Vzpomeňte si, jak v Jozuovi se vykládá o zajetí kenaánských králů, kteří jsou sice nejdříve zabiti, patrně nějakým tím probodením, a potom jsou ještě pověšeni na dřevě, jakoby vystaveni jako někdo, skrze koho přicházelo zlo. Připomínám hada na dřevě vyvýšeného, který je také, že v knihách Mojžíšových o něm zmínka. A takže, když někdo udělal něco zvlášť zlého, tak v té starší vrstvě biblické je upálen. Například dcera kněze, která se dopustila smilství, to není jenom obyčejná smrt ukamenováním, nýbrž upálením.
0: To měla být Tamar upálena taky.
1: Ano, ano, poněvadž jaksi znesvětila, že ten příkaz. Ale mezi tím došlo k posunu, poněvadž patrně ze severu Asiřané šířili nový způsob popravy. Strašný. Měli kůl, zašpičatili ho a teď na ten kůl toho odsouzence narazili tím způsobem, že mu ten kůl vjel pod žebra. A pak ho na tom kůlu, který byl upevněný, aby stál, nechali v hrozných bolestech umřít. A tomuhle tomu se původně říkalo pověšení na dřevo. Kdežto teprve Římané, možná, že už někde předtím, ale Římané to rozšířili, se dělalo ukřižování. A původní pověšení na dřevo, hebrejsky se to jmenuje tala al haec, al je na a haec je dřevo, je název pro oba tyto způsoby popravy. Takže to naražení na kůl odpovídalo tomu, čemu se říká v latině upevnění na kříž. Crux kříž a figo upevňuji. Čili krucí fixus je upevněný na kříž. No, potom ten asyrský způsob jakoby se přestal užívat, i když Asyřané byli hrozně krutý národ starověku, a ten římský způsob se přestal užívat, když se římská říše stala křesťanská a nechtělo se tím připomínat jaksi poprava Kristova. Takže se zase celý středověk v podstatě hlavně stínalo. Ale ten způsob té prokleté smrti se od těch Asyřanů přes ty Římany táhne dál, protože ukřižován nesměl být římský občan. Ukřižován mohl být jenom buď to otrok. Vzpomeňte si, jak když po té vzpouře Spartaků ty otroky pochytali, jakých spousty, snad tisíce ukřižovali. A nebo to mohl být porobený národ, který právně stál na úrovni otroka. Kdežto Pavel, jak víme, ukřižován, no, víme spíš tradice, ve Skutcích to není přímo, nebyl ukřižován, brž jako římský občan,

0: Když dneska mluvíme o kořenech, tak ještě bych chtěl od těch stromů přejít k jiným rostlinám. My máme jedno zajímavé podobenství, ve kterém se rozsévá semeno a je důležité, jestli se povede tomu semínku zakořenit, anebo ne. Jestli má dobrou úrodnou půdu, anebo padne někam na cestu, nebo na skálu, kde sice rychle zakoření, ale taky rychle zajde, anebo do trní, kde se to semínko udusí. A nebo, a to je ten dobrý případ, padne na úrodnou půdu. A to je nádherné podobenství o vnímání, chápání, přijetí Božího slova. A vy jste biblista, takže to je téma, které vás určitě zajímá celý život. Co byste řekl člověku, který by se vás zeptal, no jak mám číst Bibli s užitkem, tak aby ve mně to semínko vyklíčilo a přineslo nějaký užitek?
1: Já na to odpovím jedním slovem. Trpělivě. Víte, my, když něco zasejeme, a zvlášť, když máme takovou zahradnickou povahu, tak se na to každý den běháme dívat, jestli už je tam lísteček a jestli už to začíná růst a jestli to kvete. To je chyba. V tom podobenství o semeni samočině rostoucím řečtina sice má automaté, ale hebrejský ekvivalent toho zní safiach a to je růst v době léta milostivého, kdy všecko roste z pouhé boží milosti a nikoli v lidskou prací. Tedy je to růst v době, která má být obrazem nového věku, kdy už nebude platit ta kletba v potu tváře. Že? Takže nám je třeba trpělivosti. My lidé chtějí většinou, když si přečtou kousek z Bible, nebo když třeba začnou chodit do shromáždění, nebo když se snaží dát se na dobrou cestu, aby se jim to rentovalo hned. A ono to je obráceně. A poněvadž nejdřív, asi jako ten Job, přijdou obtíže. Ono se to nerentuje a pán Bůh řekne satanovi, to myslím na Joba, tak si ho vyzkoušej. A ta zrnka, která padla na něco jiného, jsou vlastně zrnka, která v této zkoušce neobstála. Čili umět čekat, protože zrníčko Božího slova, ani dobrá půda úrodná, to jsme my, každý máme přiděleno tak asi 60 až 80 kg hlíny, že? A na té máme tedy dělat Boží zahradu. To taky nestačí. Když by nepřišel déšť, tak je z toho poušť a nic. Čili ono je potřebí Ducha Svatého. Jenomže ten nechodí, když člověk se chce něčím nalívat a zalívat. To se musí počkat, až, já to teď řeknu trošku obrazně, přijdou andělíčkové s konvičkou. A pak najednou se zrníčko začne budit. Já jsem se snažil být trpělivý a v době, když jsem třeba i kázal, nebo vykládal na fakultě, nebo i tak vedl s některými lidmi dlouhé hovory, nechtít, aby se to ukázalo hned. A věřit, že všecko to dobré, co jsme si řekli a o čem věřím, že to smysl má, že je zase to jako zrníčko a že to možná přijde k růstu a k slovu, až už tady vůbec nebudu a až to neuvidím. Náš úkol, kazatelů především, ale každého křesťana, je svědčit statečně a trpělivě rozsévat dobré slovo, aby to nebyly otruby, že? Ale potom počkat.
0: A v Biblii je také napsáno, že je to Bůh, který dává ten růst, takže ten užitek potom může být skutečně mnohonásobný.

0: Pane profesore, a ještě když tady jsme u těch kořínků a kořenů, co takhle slovo vykořeněný? Možná, že řada z našich současníků si připadá, že jsou vykořenění. Jsou vykořenění možná z té duchovní tradice. Možná, že se ztratilo někam jejich náboženství, které měli jejich předkové, a oni ho najednou nemají. Možná, že jsme vykořeněni i z něčeho stabilního, z nějakého řádu, který nám připadal jako bezpečný a dobrý, a teď najednou všechno se mění, zvláště ta dnešní doba je taková hektická, lidé ovládnou jednu technologii a ve chvíli, kdy ovládnu, tak ona už je zastaralá, už musím se učit něco nového. Tak existuje nějaká možnost, jak zůstat zakořeněn?
1: Jistě. Docela prostinká. Povídat si s těmi, kteří tu byli před námi a na jejich ramenou jakoby stojíme. Povídat si s Komenským, možná i s některými velkými mysliteli posledních dvou století, a jméno vám nemusím připomínat, povídat si s Hlčickým, povídat si možná s Husem, něco si taky povědět se svatým Františkem z Assisi, který ho mám moc rád. A třeba si povídat i se svatou Anežkou Přemyslovnou, která, jak známo, byla skoro protestantka, poněvadž protestovala, když ji chtěli zašantročit jako diplomatické zboží, a řekla, ne, já vstoupím do řádu, který je vůči bohaté církvi nejkritičtější, víte? Takže to je hrozně sympatická ženská. No, tedy nenechat se utrhnout od vlastní minulosti. Já se samozřejmě jako starozákonník nejvíc povídám s proroky a s těmi, jak se říká tím naším termínem, svatopisci starého, ale i nového zákona. A je vám to krásný. Když se četba písma změní v rozhovor, ať už s těmi, kdo to psali, nebo s Pánem Bohem samotným, tak najednou vidíte tu kontinuitu jako na dlani. A to vykořenění je zároveň odcizení, kdy ztratíme souvislost a přestaneme věřit, já bych to možná vyjádřil trochu moderněji, že náš vlastní život i celý vesmír má smysl. Když se dáme zařídit nevratností, irreverzibilitou dění. No jak může vesmír skončit? Buď to rozplynutím do nekonečna, kde se zastaví čas, anebo zhluknutím do takzvaného velkého křachu. Pokaždé je to smrt. Opravdu? A já se ptám těch, kdo tohle to říkají, i když jsou to velmi vážení astronomové, ty na to věříš? A on říká, ale to přece říká věda. Já říkám, ne, to říkáš ty. Věda říká, že mnoho věcí nevíme. A když chceme z vědy vyloudit odpověď na poslední otázky, tak je to vždycky na základě víry, kterou do ní promítneme. Čili když dáme pozor, abychom nevěřili tam, kde máme vědět, a nechtěli vědět tam, kde máme věřit, tak najednou se ten rozhovor s těmi našimi duchovními předchůdci, rodiči, prarodiči otevře a jsme v něm. Když třeba si čtu Komenského a nějaké ty jeho modlitby, tak já je můžu říkat s ním a mám z toho obrovskou radost.

0: Tak a ještě jedna věc, která se týká kořenů. Pisatel listu Židům varuje nás před tím, aby nepodrostl nějaký kořen hořkosti. A upřímně řečeno, někdy nás to naše okolí docela naplňuje hořkostí. A to myslím i na církev, ale vůbec na společnost, někdy rodina, zaměstnání. Tak co dělat, aby nepodrostl ten kořen hořkosti? Co děláte vy třeba?
1: To můžu říct docela prostince. Především věci dělím. Víte, tak jako Pán Bůh rozdělil moře od souše. Na věci, ale to už je v nějaké staré modlitbě nějakého církevního otce, kde se doporučuje dělit na to, co nemůžeme změnit a to odevzdat Pánu Bohu, a co můžeme změnit a do toho se pustit. A co nemůžeme změnit? No, tu celosvětovou situaci kolem nás nemůžeme změnit přímo. Můžeme ji malonko měnit, když například budeme třídit odpad, půjdeme k volbám a pokusíme se se začatými zuby volit tu nejneškodnější stranu. Já nevím, která to je, rozumějte, toto si ještě budu muset dlouho rozmyslet. Já mám skoro takový dojem, že aby se člověk u nás stal úspěšným politikem, musí mít hlavně dostatečně másla na hlavě, bez toho, že to nejde. Ale jsou tedy věci, které změnit mohu maličko, a pak tedy se o to snažím, ale mnohem závažnější jsou věci kolem mě. A tak já si řeknu, a teď já proti tomu člověku nic nemám. A Pán Bůh řekne, hele, kdypak si naposled luxoval u sebe ve svém srdéčku pod kobercem. Já ten koberec zvednu a vidím, že já se za něj nemůžu upřímně modlit. Proč? No, protože podrostl kořen hořkosti. No a pak je třeba, já tedy někdy užívám takového toho velmi přístupného obrazu luxování, luxovat pod kobercem, anebo vzít tedy rejč, no, a to políčko, no, který třeba už na konci nahoře mělo hebký trávníček, znova převorat a podívat se, co tam zůstalo. Víte, jako třeba takový křen, ten má kořeny, že se dají těžko vyvorat. Hlídat si především sebe. A ono, když člověk takhle hlídá zbytky nenávisti, třeba skryté do podvědomí, závisti a lecčehos, tak najednou se ty vztahy začnou pročišťovat. Lidi na vás jsou hodní, a říkají, jak to, že vy nepůsobíte provokativně a agresivně. No, já vůbec nemám v plánu nějak působit. Já jenom, řeknu to znova tím svým starým obrazem, se snažím uklízet pod kobercem.
0: A ještě poslední otázka. Když nás název tohoto pořadu bude vybízet, abychom se znovu vraceli ke kořenům, tak k čemu byste vybídl vy mě, abych své hosty, s nimiž budu ten pořad natáčet, tak abych s nimi mluvil, abych s nimi probíral?
1: No, víte, ten kořen Davidův, to je Kristus. A tak asi jako on je hlava své církve, tak je ten hlavní kořen a my bychom měli být ty malé kořínky. To je obraz celkem průhledný, zřetelný. Já bych řekl, že asi není dobře možné si naplánovat, máme-li být kořeny takhle široké nebo takhle krátké a rostoucí doleva nebo doprava. Stačí, když budeme tu šťávu, tu mízu Boží lásky vzlínat a nést tam, kam patří. Když on je kořen, a když v Kristu je Bůh láska od věku a na věky, tak o něm nemůžeme svědčit jinak, leč že v nás bude toto všecko proudit.
0: A doufejme, že Duch svatý potom způsobí to dobré ovoce, z kterého už potom budou mít užitek ti lidé, kteří žijí kolem nás.
1: To jste řekl velice krásně. Já se nemám za líbezný kvítek, ale když tedy slyším, že třeba v některé věci, které jsem nahrál, napsal, říkal, mají ohlas, tak se raduju z toho, že Pán Bůh dává dobré ovoce tam, kde jsem se trošku pokoušel rýt.
0: Tak pane profesore, pokud nám to Pán Bůh umožní a pokud budeme živí a zdraví, tak bychom se

Poklady z archivu dnes připomněly rozhovor Petra Vaďury s Janem Hellerem, starozákonníkem, který uměl biblické příběhy a hluboké souvislosti sdělovat srozumitelně a poutavě. Věřím, že mi v tuto chvíli dáváte hluboce za pravdu. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová. Samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. A posílám ještě jednu písničku, která reflektuje dnešní téma. Naslyšenou.

pokladům z archivu věnovaných stromům nebo kořenům a stromům se můžete již vrátit i ve vysílání Rádia 7 ještě v úterý ve 23 hodin a za týden nás čeká stvoření a vědecké tápání.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Potřebovali jste někdy pomoci a věděli jste, kam se o pomoc obrátit? Pořad Doteky, který uslyšíte po 8 hodině večerní na Rádiu 7, nám možná přinese nějaké odpovědi právě na hledání pomoci, kde ji najít v dnešní době. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kol, ladíte sobotní vysílání 5. září. Dobrý poslech.

Ježíše jako světlo představila skupina Acma chvály a každý dech, který dýcháme, je také božím darem. Skupina Hillsong Worship.

0: Když zažíváme těžkosti a trápení, může se nám zdát, že Bůh naší situaci nerozumí. V dnešních dotecích Charlesa Stanleyho ukáže, že tomu tak není. Přidá také povzbuzení, jak se v takových situacích na Boha obrátit. Čte Pavel Hromádka.
1: Když se cítíte pod psa, osamělí a nejistí, když vás odmítají, ubližují vám a pomlouvají vás, když máte pocit, že se vám vyhýbají, když kdesi hluboko v sobě nosíte pocit, že na vás nikomu nezáleží, kam se obrátíte? Ve 4. kapitole Židům autor mluví o odpočinutí, které nám Bůh připravil. A pak přechází na téma moci Božího slova. To je jako ostrý dvousečný meč. A od 13. verše pak říká to, o čem dnes chceme mluvit. Kam se obrátit, když potřebujeme pomoc? Poslechněte si, jak to tam je. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Chtěl bych, abychom si tady všimli dvou věcí, které jsou nesmírně důležité. Protože se občas všichni ocitáme v situacích a okolnostech, kde svou první reakci můžeme definovat slovy co teď, kam se mám obrátit. A v tomto textu se dovídáme velmi přesně, kam se obrátit. Poslechněte si to ještě jednou. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Bůh tady potvrzuje, že v životě přijdou chvíle, kdy budeme potřebovat pomoc. Jsou to chvíle pokušení, zkoušek a potíží. A on říká, abychom přistoupili k trůnu milosti. Prosím vás, co to ten trůn milosti vůbec je? Chci se na to s vámi podívat, ve světle toho, co o tomto trůnu říká písmo. Když spolu budeme myslet na Boží trůn, na co to vlastně myslíme? Rozhodně je to místo autority, řádu, vlády, síly, moci, majestátu, oslnivé nádhery, jasu a světla. Je to místo, kde Bůh Otec sedí na trůnu spolu s Pánem Ježíšem Kristem a odtud vládne celému vesmíru. Rozhodně je to místo vlády, autority, moci, světla a oslnivé nádhery i jasu. Ale nad to všechno je to místo, kde Bůh Otec sedí na trůnu, vládne vesmíru a jeho syn, Pán Ježíš Kristus, mu tam sedí po pravé ruce. Je to místo, kde láska, dobrota a milosrdenství přetékají ke všem, kteří k Bohu přicházejí. Je to místo naděje, jistoty a důvěry. Není to trůn soudu. Není to trůn zatracení, je to trůn milosti. Žijeme v době Boží milosti, kdy Bůh nad celým lidstvem rozprostírá svou lásku v odpuštění, laskavosti a dobrotě. A vůbec nezáleží na tom, kdo ti lidé jsou ani kde jsou. Další velká otázka zní, kdo tam má přístup? Kdo může přistoupit k Božímu trůnu? Může se každý jen tak z ničeho nic rozhodnout, že půjde k Božímu trůnu? Může si tam kdokoliv přijít a o cokoliv si požádat? Odpověď zní ne. To je vyhrazeno jen velmi úzké a specifické skupině lidí. Jsou to ti, kteří uvěřili Pánu Ježíši Kristu jako svému spasiteli a zachránci, kteří přijali skutečnost, že jejich hříchy je oddělili od Boha, a kteří v srdci uvěřili svědectví Božího slova o tom, že Ježíš Kristus šel na Golgotu a tam plně splatil jejich dluh za hřích. a přijetím Ježíše Krista za svého zachránce se stali Božími dětmi. Ti, a jenom ti, mohou přicházet k trůnu milosti. Pro ně platí výjimka. Když si člověk uvědomí svou hříšnost, pokoří se před všemocným Bohem, vyzná, že sám sobě odpustit nemůže a ani si nemůže pomoct, vyzná, že potřebuje Boha a je ochotný před Bohem volat o pomoc, aby ho Pán Ježíš Kristus zachránil, takový člověk dostává Boží odpuštění hříchů a dar spasení ve chvíli, kdy je ochotný se pokořit a volat k Bohu a uvěřit Ježíši Kristu jako svému zachránci. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Jak jsme to říkali, kam máme jít? K trůnu milosti. Ke komu bychom šli? Jdeme k Pánu Ježíši Kristu. A Bůh Otec sedí na trůnu, jak říká Bible, na trůnu Boha a Beránka. Ježíš sedí Bohu po pravé ruce a přimlouvá se tam za nás. A on nás vybízí, abychom k tomuto trůnu přistupovali. Při takovém přistupování k trůnu si někdy klademe otázku, proč bychom k němu vůbec měli chodit? Protože nám rozumí. Chápe nás naprosto dokonale. Pojďme se vrátit do 13. verše. Říkáme, že víme, že on je vševědoucí, že všechno zná a ví. Poslechněte si ale jeho popis v již zmíněném verši. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Jen si to představte. Můžeme přijít k trůnu milosti. Je to trůn přijetí, milosrdenství, dobroty, laskavosti, štědrosti a přemáhajícího požehnání, které se na nás vylévá. A k takovému trůnu my přicházíme. A Bůh nám říká, co při svém přistoupení k jeho trůnu můžeme čekat. Můžeme očekávat, že předstoupíme před někoho, kdo nás naprosto dokonale zná. To je co? Kolikrát už jsme k Pánu přišli v modlitbě a museli jsme se mu přiznat, Pane, vůbec nevím, jak se mám modlit. Vůbec nevím, o co tě mám prosit. Pane, vždyť víš, že jsem se modlil a modlil a modlil a nic se nestalo. Pane, v téhle situaci vůbec nemám tušení, o co tě vůbec mám žádat. Jedno z nádherných potěšení, které máme k dispozici, je, že ten, který sedí na trůnu, ví naprosto přesně, o co my máme prosit. Možná si vzpomenete, že Ježíš v kázání nahoře řekl těsně před modlitbou Páně, které jinak také říkáme Otčenáš, copak nevíte, že váš Otec ví, co potřebujete, ještě dávno před tím, než ho prosíte. Když tohle víme, můžeme přijít k nebeskému Tatínkovi, který nás nesmírně miluje a je svatý, spravedlivý a nádherný spasitel. A který navíc ví naprosto přesně, co potřebujeme. Někdy to děláme tak, že se na Pána obrátíme s požadavkem, Pane, tohle potřebuji. Občas to tak opravdu je a o co si řekneme, to skutečně potřebujeme. Jindy mu ale tvrdíme, že něco potřebujeme, ale ono to tak ve skutečnosti vůbec není. Co tedy Bůh udělá? Rozhněvá se? Určitě ne. On velmi dobře ví, že my ve své neznalosti, křehkosti, slabosti a lidskosti si často myslíme, že ho prosíme o to pravé, a přitom to je jinak. Zlobí se proto na nás? Vůbec ne. Víte, jak to je? Dá nám to, co ve skutečnosti potřebujeme. Protože on přesně ví, co to je. A také ví, že kdybychom to věděli my, řekli bychom si o to. Vyslyší tedy to, za co bychom ho měli prosit. Protože on je náš milující nebeský Tatínek. Přicházíme k trůnu milosti. A tam nacházíme toho, kdo pro nás má naprosto dokonalé porozumění. On nás dokonale zná. Někdy bychom si třeba přáli, aby nás tak dobře neznal, že? Ale zná nás, skrz naskrz. A to nádherné na tom je, že když se k němu obrátíme o pomoc ve chvíli, kdy to potřebujeme, on se přesně a konkrétně postará právě o to, co potřebujeme. On nám rozumí. A je tu ještě jedna moc důležitá věc. On všechno, co se nás týká, chápe tak dalece, že to prožívá s námi. Prosím, najděte si epištolu Židům 2. kapitolu od verše 17. Proto musil být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. A to je moc důležité. Dávejte dobrý pozor, protože on sám říká, že to je podstatné. Bylo to takhle. Když se Bůh Otec spolu s Bohem Synem i Bohem Duchem Svatým rozhodli pro plán záchrany, co tím rozhodli? Že Pán Ježíš, Boží Syn, přijde na tento svět. Klidně mohl sestoupit z nebe, Boží Syn ve vší své slávě a jasu, majestátu a moci. On to ale neudělal. Protože kdyby to tak byl udělal, pak bychom se na jeho adresu museli vyjadřovat, ano, ale on je Bůh a tak nám nemůže rozumět. Ale podívejte se do našeho verše. Musel být ve všem jako jeho bratři. To znamená, že on jako člověk, on jako syn musel být jako my. Vtělení je ve své podstatě to, že Bůh syn, na sebe vzal lidské tělo a stal se člověkem. A přestože zůstal Bohem, vzal na sebe všechno lidské, kromě hříšné přirozenosti. On je syn, který na sebe vzal lidské tělo. Narodil se z těla Marie Panny. Narodil se naprosto stejně jako všechny ostatní děti, kromě početí. Byl počat Duchem Svatým. Vyrůstal pak stejně jako všechny ostatní děti, zase kromě hříchu. Jak dospíval spolu se svými vrstevníky? Zúčastnil se rodinného života, stejně jako všichni ostatní, s jedinou výjimkou, a tou byla skutečnost, že byl bez hříchu. Mládí prožíval stejně jako každý mladý dospívající člověk, jen s tím rozdílem, že nehřešil. A když byl mladým mužem, bylo to stejné, byl bez hříchu. On sám říká, že musel být jako my. Proč asi? Proto, abychom pochopili, že když k němu přijdeme, přicházíme tím k tomu, kdo nám nejen dokonale rozumí, ale kdo to s námi prožívá. To znamená, že s námi sympatizuje, že může vstoupit do naší zkušenosti a cítit to, co cítíme my, prožívat to s námi. Když nás něco bolí, bolí to i jeho a trpí s námi. Možná si myslíte, on nemohl prožívat to, co prožívám já. Možná, že neprožil přesně to, co vy. Ale to, co tady ve své době prožil, je velmi podobné tomu, co prožíváte vy. Takže neexistuje ani jediný lidský pocit, který by on nepoznal, neprožil a nepocítil. Možná to bylo v jiných souvislostech a v jiné situaci, ale prožitek to byl stejný. Všimněte si, co náš text vyjadřuje. On říká, že bylo nutné, aby byl ve všem jako my, aby se mohl stát věrným veleknězem v Božích věcech. Aby se mohl obětovat za hříchy lidí. Protože i on sám se ocitl v pokušení a ve zkouškách, prověřován všemi možnými způsoby, v nich štrpěl a teď nám díky tomu může přijít na pomoc. Víte, proč nám může přispěchat na pomoc? Protože on to prožil také. A vyjadřuje se o tom, že to tak bylo nezbytné. Aby nám mohl přijít na pomoc, potřebujeme vědět, že ten, s kým mluvíme, nám dokonale rozumí právě z lidského hlediska. Chápe, proč nás to bolí, proč se cítíme právě tak, jak se cítíme, proč jsme slabí a proč reagujeme právě tak, jak reagujeme. On tomu rozumí. A víte co? Nezlobí se proto na nás. Takového spasitele a zachránce máme. A pak v 15. verši říká, že v něm máme toho, kdo cítí s našimi slabostmi a chápe je. A přitom je to někdo, kdo prošel pokušením i vším ostatním jako my. A přesto zůstal naprosto bez hříchu. Říkáme tedy, že on je tím, kdo pro nás má pochopení, kdo všechno s námi prožívá a kdo nás navíc povzbuzuje. Poslechněte si, k čemu nás vybízí. Chci, abyste s důvěrou a směle přicházeli k trůnu milosti. O co jde? On říká, že nezáleží na tom, jestli se jedná o morální nebo tělesnou slabost, která v nás vytváří náchylnost k hříchu, nebo jestli jde o nějakou materiální potřebu. On říká, že máme přístup k trůnu všemocného Boha, který na něm sedí ve vší své lásce, milosti, dobrotě a milosrdenství. A čeká na svoje děti, až k němu přijdou. Chce, abychom u něj hledali vedení a také chce, abychom ho přicházeli požádat o všechno, co potřebujeme. On po nás touží. Říká, přijďte ke mně. Protože Bůh nechce, abychom ho vnímali jako vzdáleného a nezúčastněného Boha. Přestože on přesahuje všechno pozemské, díky našemu vztahu s Ježíšem Kristem můžeme mít i vřelý a blízký vztah s Bohem Otcem, Bohem Synem a Bohem Duchem Svatým. Díky nimž stojí za to žít. Jak máme svoje potřeby přinášet? S očekáváním milosrdenství a milosti. Jak to vypadá? On sám říká, že máme přicházet a že to má být s důvěrou a směle. To znamená, že nemusíme o nic žebrat. Nemusíme říkat, ano Bože, vím, že si to nezasloužím, prosím, drahý Bože, prosím. Ne, takhle přicházet nemusíme, ale jako jeho děti, které zahrnul neskonalou láskou bez podmínek. Takže k němu můžeme přijít třeba takhle. Nebeský tatínku, tady tím právě procházím. Pane, tady to potřebuji. Vím, že mi naprosto rozumíš a znáš moje slabosti a křehkost i zranitelnost. Nepřicházejte k Bohu s tím, jak jste dobří. To je zahozená příležitost. Přicházejte k Bohu ve svojí slabosti a křehkosti. On má totiž rád, když se mu s tím svěřujete. Víte proč? Protože on miluje pravdu a rád ji poslouchá. Takže k němu přicházíme ve svojí slabosti, křehkosti i hříšnosti a říkáme, Bože, zoufale tě potřebuji, zoufale potřebuji, abys mne vysvobodil a posílil a abys povzbudil moje srdce. Možná vám to připadá jako modlitba poraženého, ale není to tak. Je to modlitba naprosto pravdivá a vy s ní přicházíte k Božímu trůnu, k Pánu Ježíši Kristu a vyjadřujete tím, Pane, vím, že mi rozumíš a že máš pro mne pochopení. A vím, že jsi na mé straně. A také vím, že jsi celou dobu se mnou. Proto k tobě přicházím. Protože věřím, že chápeš mou situaci a to, kde jsem. A že uslyšíš a vyslyšíš mou prosbu. Máme právo přicházet směle a v důvěře. I ve spolehnutí na Boha. Jestli přicházíte s nedůvěrou, tak asi moc smělí, otevření a pevní nebudete. On nás ale vyzývá, abychom přicházeli k Bohu pevně a směle. A to můžeme. Předpokládejme ale, že máme v srdci hřích. Přicházíme a máme v srdci hřích. A přitom předstupujeme před Pána Ježíše Krista. Nikdo vám o tom nemusí nic říkat, protože máte v srdci Ducha Svatého a ten vás z hříchu usvědčuje. Takže když přicházíme do přítomnosti svatého Boha, prožíváme usvědčení z hříchu a vyznáváme ho. Jistě si vzpomínáte, co Bůh řekl, že když chodíme ve světle, a on sám je světlo, pak krev Ježíše Krista, jeho syna, nás průběžně očišťuje od hříchu. Byli jsme učiněni spravedlností Kristovou. On nás ospravedlnil ve vztahu k sobě, takže jsme navěky zabezpečeni. Žije uvnitř v nás a chápe, že jsme děti, které rostou a které ve své slabosti a křehkosti zakopávají a padají. Ale on tam vždycky je a je připravený nás pokaždé zvednout. Takového Boha máme. Proto nemusíme váhat. Nemusíme se trápit otázkou, je to Bůh soudu a zatracení. Ne, takový Bůh není. Asi vás napadne otázka, copak Bůh nesoudí svět? Ano, jednou ho bude soudit. Ale to, co kolem sebe v dnešní době vidíme, není ani tak Boží soud, jako spíš skutečnost, že Bůh uvedl v činnost zákonitosti a principy, které vládnou vesmíru. A když člověk nebo celý národ hřeší proti Bohu, do důsledku toho hříchu je zabudován Boží soud a to dnes prožíváme. Ale Bůh v nebi nesedí a nesoudí nás, ani nás nezatracuje, protože proti němu hřešíme. Je to snad káznění? Ano, ale to není soud. To není trest. Bůh svoje děti netrestá. On svoje děti kázní a zlé trestá. Dnešní doba totiž není doba soudu. Je to čas Boží milosti. Je to věk milosti a my v něm žijeme. Přináší hřích svoje důsledky? Rozhodně ano. Bude Bůh soudit národy? Jednou ano. A bude soudit zlé? Ano. Co dělá s věřícími? Kárá je a kázní. Proměňuje je a umožňuje jim růst, ale nesoudí a ani je nezatracuje. A dokonce, až se jednou postavíme před Kristovou soudnou stolicí, nebude to soud v tom smyslu, že by se jednalo o naši záchranu nebo zatracení. Kristova soudná stolice je to, čemu Bible říká kněžiště, čili křeslo, ze kterého se udílí odměny. V tu chvíli asi velmi pravděpodobně pochopíme, o co jsme v životě přišli a co jsme prošvihli. Ale tady nejde o soud. Je to čas odměňování. Protože když Ježíš šel na kříž, plně splatil náš dluh za hřích. A jeho krev náš hřích přikryla. Je teď přikrytý Boží milostí, dobrotou, láskou a milosrdenstvím. A my máme přístup k Otci. V našem textu Bůh říká, že můžeme přistoupit k trůnu milosti a tam také přijmout milosrdenství a najít pomoc ve chvílích, kdy to potřebujeme. To znamená, a prosím pozor, je to nesmírně důležité, protože každé slovo z Bible je nesmírně důležité. To znamená, že když tam přijdeme, jsme tam z Boží milosti. Ježíš Kristus umřel na kříži a tím zaplatil naši pokutu za hřích. A teď říká, že u něj najdeme milost a pomoc. Milost a pomoc znamená, že jeho dobrota a laskavost mi pomáhají právě v té dané chvíli a přesně v tom, co potřebuji. On neřekl, že u něj najdeme pomoc a tečka. Kdy u něj nacházím pomoc? Když totiž trpím teď a něco mě bolí teď, nechci dostat něco až zítra. Když dnes zápasím s potížemi a těžkostmi, zkouškami a pokušením, tak mi prosím vás neříkejte, že jednou ve slavné budoucnosti zemřu a půjdu do nebe, díky Bohu. Lidičky, vždyť já pomoc potřebuji teď, potřebuji pomoc právě teď, potřebuji sílu hned a hned také potřebuji odpuštění, moudrost, vedení a směr, ne až někdy jindy. On říká, že máme právo přijít a že najdeme milost a pomoc. Kdy? Ve chvílích, kdy to potřebujeme, ne až někdy jednou, v jakési éterické budoucnosti, o které kalendář nic neví a zatím ji nezná. A právě tohle je dobrota, milost a milosrdenství, láska a opravdovost i blízkost Boží. On říká, když přijdete ke mně, najdete, co hledáte. Pomůžu vám ve chvíli, kdy to budete potřebovat. Pomůžu vám hned teď. Může se stát, že projev té pomoci neuvidíme okamžitě. Možná ji nebudu okamžitě prožívat a cítit. Ale on říká, když přijdete, najdete milost a pomoc v pravý čas. To znamená, že nám všemocný Bůh ve vší své moci, všemohoucnosti a slávě, ve svém majestátu a při naprosto nevyčerpatelných zdrojích říká, přijdu ti na pomoc hned, slyším tě a odpovím ti. Naslouchám ti a záleží mi na tobě. Okamžitě se do tvé záležitosti zapojuji. I do všeho, co tě trápí a dělá ti starosti. Celé nebe a všechny Boží sliby se spojují právě v tu kratičkou chvíli, aby nám pomohli, když to potřebujeme. Přátelé, jak je hloupé obracet se někam jinam a k někomu jinému, když můžete jít přímo k Božímu trůnu. Bůh není skrblík. Není lakomý ani chtivý. Není tvrdý a upjatý. Je to milující tatínek. A říká nám, když něco potřebujete, dveře ke mně jsou otevřené a vy můžete přistoupit k trůnu milosti a milosrdenství. A já vám pomůžu ve chvíli, kdy to potřebujete. Pomůžu v pravý čas. A to není možné ničím překonat, že je to tak. Náš nebeský tatínku, máme tě moc rádi. Chválíme tě. Děkujeme ti. Uctíváme tě a obdivujeme. Skláníme se před tebou a vyznáváme, že naše hříšnost by nás od tebe správně měla oddělit. Ale ty si nás díky prolité krvi Pána Ježíše zabalil do své lásky. Přivinul si s nás do náruče a objal nás. Řekl si nám, že jsme navěky tvoji, už navždy v bezpečí. A že všechno, co potřebujeme, si pro nás už připravil. Můžeme si o to říct, věřit tomu a přijmout to. A to všechno jen díky tvojí milosti. Děkujeme ti. A moc tě prosíme, aby tento pořad pomohl k záchraně mnoha dalších posluchačů. Prosíme, pomoz jim najít víru, důvěru a ujištění ve chvílích, kdy k tobě přicházejí v modlitbě. Děkujeme, že v našich životech dotáhneš svůj plán s námi do zdárného konce. Přejeme si, abychom si pravdu tohoto programu nenechávali pro sebe, ale abychom ji zprostředkovali všem, kteří trpí, hladoví a žízní, prahnou po životě a zoufají si a kteří zoufale potřebují povzbudit. Amen.

Bůh chce a také se může postarat o všechno, co potřebujeme, abychom zvládli těžké situace. Jako Boží děti máme přístup k jeho neomezené milosti, přestože se naše situace možná nezmění. Charles Stanley nám osvětlil, že Boží péče nám pomůže těžkosti zvládnout. Ještě jednou se k dnešnímu dílu vrátíme v pondělí ve 23 hodin a předchozí pořad Doteky můžete najít na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Následující píseň se jmenuje Žízeň a naděje Jesuse Cabeje. O hlasu, který nás vede, o tom, že Bůh je vřelým obětím, které hojí naše slabosti. A po 9. hodině je připraven jazzový klub s písněmi Štěpánky Balcerové o ztracené vodě.

M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ona mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

Do jazzového klubu vás po 9. hodině večerní v sobotu 5. září zve od mikrofonu Rádia 7 Pavel Kohl.

0: Jazzový klub na Rádiu 7. Buď vám jazz už probublává tepnami, nebo začne probublávat, nebo přestanete poslouchat. S přáním, ať vás třetí varianta ani nenapadne, vás v jazzovém klubu vítá Broňa Procházková. Myslím, že nebudete litovat, ani vy, ani vaše děti. Co se stane, když v lese najednou dojde voda? Na tuto až palčivě aktuální otázku hledá odpověď hudební příběh o ztracené vodě, skladatelky, trumpetistky a kapelnice Štěpánky Balcarové a libretisty Zdeňka Havlíčka. Dílo vzniklo v roce 2023 a na své cestě od premiéry Na lodi tajemství bratří Formanů dospělo až k nahrávce, která vyšla v roce 2025 s podtitulem Jazzová operka. Čeká nás 20 krátkých částí. Zvířátka se chystají na svatbu, když v tom náhle zjistí, že zmizela voda. Pátrání po příčině sucha je zavede až k důležitému poselství a rozhodně nezůstane jen u poučování. Hudba Štěpánky Balcarové je hravá, pestrá a žánrově otevřená. Potkáme jazz, big bandový zvuk, dechovku, new orleanské ozvěny, rap i lyrické pasáže. Na nahrávce se sešli vynikající čeští jazzmeni, mezi nimi Marcel Bárta, Robert Fishman, Vít Křišťan, Jiří Slavík, Kamil Slezák nebo Pavel Bořkovec kvartet. Zvířecí postavy zpívají Andrea Šulcová a Barbora Mochová. A přidávají se také děti z Broumovské základní umělecké školy. Role vypravěče se ujal Matěj Forman. Pojďme se s ním ponořit pod koruny stromů, mezi listy kapradin a mechové polštáře. Dobré naladění a dobrý poslech. Štěpánka Balcarová o ztracené vodě.
1: Milé děti, vítejte pod chladivými korunami stromů a ve stínu kapradin, trav, mechů a hub. Vítejte v lese. Les. Jedna slabika, tři písmenka, ale nekonečně mnoho zákoutí, průhledů, světel, stínů a podob. Za každým stromem tu čeká překvapení, za každým stéblem trávy, pod každým kamenem se to jen hemží životem. Našlapujte z lehinka. Cítíte ten měkký mechový kobereček? Tu pod chodidly křupne suchá šiška. A tady, tady si dejte pozor, aby vaše nožky neuvízly v trnovém houští. Zhluboka se nadechněte. Cítíte tu vůni? To je směs borového lesa, jehličí a pryskyřice. A teď zavřete oči, ale nastražte uši a zaposlouchejte se do magické hudby lesa. Ano, sluch teď budeme potřebovat ze všeho nejvíc. Budeme vám totiž vyprávět jeden lesní příběh a budeme ho vyprávět hudbou, tedy zpěvem a hudebními nástroji jako operu. Před začátkem každé opery, a dětská opera rozhodně není výjimkou, se sluší krátce představit vystupující postavy. Tak v první řadě je to jelen, král lesa, se svým hrdým parožím, majestátní postavou a hlasem zvučným tak, že se nese přes hory, přes doly. Po jeho boku vždy věrná laň. A je tu pichlavý ježek, bystrý a hbitý pozorovatel, jehož poznámky jsou pronikavé jako jeho bodlinky. Jeho prostořekost občas hraničí s mírnou přidrzlostí. A je tu také jezevec, trochu nepraktický mudrlant, který si myslí, že je chytřejší, než ve skutečnosti je. Což dokládá častým používáním cizích slov, kterým ale ani on sám někdy dost dobře nerozumí. Dále tu máme malé čilé zaječice a zajíčky. Zvláště pak jednoho, kterému se trochu nehezky a nepatřičně přezdívá hlupáček. Neustále se totiž na něco doptává a tak trochu tím zdržuje. Vy si ale, děti, pamatujte, že když něčemu nerozumíte, je nejlepší se zeptat. A nad to není přece hloupých otázek. Předpověď počasí má na starosti, no, kdo jiný než žabka rosnička. Tak takhle nám žabička zakuňkala. A děti, kdo dělá takhle? No ano, správně, to je osel. V našem příběhu bude osel, posel špatných zpráv. Ale, taky tu máme divoké prase. To asi netřeba příliš představovat. O tom si, milé děti, uděláte obrázek hned, jak ho uvidíte. Teda vlastně uslyšíte. Jako poslední bych vám rád představil starou moudrou sovu. Ta je bez pochyby stará, ale nakolik je moudrá a především ochotná pomoci, o tom zvířátka nejsou tak úplně zajedno. Tak se nechme překvapit. Teď už ale honem. Uprostřed lesa právě začínají přípravy na slavnou svatbu včeličky a čmeláka.

0: Špatná zpráva. Došla voda.
1: Čehože se nedostává?
0: Vody.
1: Slyšeli jste? Prý se nedostává vody. No to jsou zvyky, to jsou módy. Tomáš, naber vody do nádoby třeba v potoce.
0: Jak to neříct příliš široce, voda není v potoku.

0: zlato, voda ovšem nad démanty. Svatebčanům sušit panty.
1: Bude to vůbec stát za to?
2: Asi ne.
0: Veselka se tedy odročí, však nevraštěte příliš obočí. Nešiřte víc své zorničky, teď se nedá dělat nic. Však zítra, hned zítra, jen co vyblednou hvězdičky, zeptáme se na vodu rosničky. Její tůně tuze hluboká a přežila i horší suché časy. A rosnička, jak známo, jen tak od oka trefí vždy přesně.

Rozhodnutí tedy padlo. Svatba bez vody se konat nebude. Zvířátka jdou teď spát za zvuku noční hudby, ve které můžete zaslechnout třeba i měsíční třpit. Vy ale, děti, neusněte, mohli byste zaspat. Jen co se zvířátka pěkně vyspí, půjdou se na vodu optat, žabky rosničky

0: Zvířátka posmutněla a neví si rady. Nejenom, že sami nemají vodu na veselku, ale voda není v celém lese. A podle žabky prý hned jen tak nezaprší. Rostlinky jsou uvadlé a všechny obyvatele lesa začíná trýznit ukrutná žízeň. Všeobecný smutek přerušil zajíček prostou otázkou.
1: Voda ale někde musí být. Přeci se jen tak ze dne na den nevypařila.
2: Ano, správně. Zákon cirkulace neboli koloběhu vody v přírodě musí fungovat.
0: Naděje umírá jako poslední. A jak je vidět, zvířátka se tak snadno nevzdají.

0: Zvířátka prochází les křížem krážem a hledají ztracenou vodu. Brzy dorazí i sem, k houštinám, které skrývají něco, co připomíná akvapark nebo bazén s tobogánem. Tady má, zdá se, někdo vody dostatek.
1: Spláchnu vodu do záchodu jen tak pro radost. Ať si plejtvám, jak si plejtvám, furt mám vody dost. Ať si plejtvám, jak si plejtvám, furt mám vody hodně. Já si rochním, já si šplochním, nerad brouzdám po dně.

0: Spláchnu vodu do záchodu, furt mám vody mnoho. Já si rochním, já si šplochním a zpívám si chro-chro. Teda vlastně jo. Jo-ho-ho, jo-ho-ho, já si rochním, já si šplochním, jo-ho-ho, jo-ho-ho, zpívám si jo-ho-ho. K mému blahu, k vaší škodě, rochním já si ve své vodě. Neptejte se po náhodě, chce to ambici, známosti a bíly. Plateček pod čepici, pak jen směle k cíli. Jo-ho-ho, jo-ho-ho, já si rochním, já si šplochním, jo-ho-ho, jo-ho-ho, co je komu do toho?
1: Je, slyšíte to?
2: To je voda!
1: Co to je, tamhleto?
3: Zajíček si jako první všiml velkého, tlustého, ve vodě s rochnícího zvířete.
4: To by mohl být plejtvák obrovský.
5: To není žádný plejtvák, to je obyčejný prase.
6: No, nehádejte se. Počkejte tu, dojdu se ho zeptat. Dobrý den, vážený pane. Mohli bychom vás poprosit o trochu vody na veselku?
0: Vy nemáte vodu?
6: Nemáme. Je sucho, voda nám došla a v celém lese jsme neobjevili ani kapku. Dokonce i žabka Rosnička smutně kuňká, že jí vyschla tůňka.
0: Tak to vám teda nezávidím. A kdože se žení? Komáři?
6: Ne, ne, komáři už se ženili. Náš soused, pan Čmelák, si bere slečnu včelku.
0: Oh, lesní havěť. Co za to, že vám dám vodu? Máte něco pod čepicí?
1: No jasně, že máme pod čepicí.
0: Tak ukáž. Leda houby. A víte co? Mně ta vaše veselice je převelice u zadnice.
4: A jak je to vlastně možné, že váš bazén je zcela saturován, když je tak dlouho sucho a celý les je kompletně dehydrován?
0: Nejsem jako politici. Makám. A vody nedám ani lžíci, zvlášť takovým pakám.
3: S prasetem nebyla žádná řeč. A tak se zvířátka smutně otočila k odchodu. Zajíček přitom o něco zakopl.
1: Je, co to je? Tady toto.
0: To je moje trubka vodovodní. Hleďte hnedka teďka mazat vodní. Co je vám po mé drenáži, vy jedna lesní pakáži? Odvodnění podvod není.

Zvířátka unaveně a s převelikou žízní bloudí lesem jako těla bez duše. Hravým a skotačivým zajíčkům už není do skoku. Ouška mají schlíplá. Ježkovy bodlinky už také nejsou, co bývaly. A černobílý jezevec chytá od stíny šedi. Bledne nám i žabka rosnička. A laň se jelenovi po boku už jen plouží. Zvířátka se ve svém zoufalství obrací o radu k lesním rostlinkám a stromům.

Nastražte ucho. Je sucho, tak už to někdy bývá a vám jen zbývá naučit se s vodou dobře hospodařit.

je sucho, tak už to holt někdy je. A když zrovna nelije, jsou takové způsoby, musíte mít vody zásoby.

0: Máte něco se sluchem? Je to tím suchem.
1: Štíhá jedle světličí.
2: Tak já vám to vylíčím. Je to tím suchem.
3: Suchá už je mes, suchý je též celý les. Stromů je tu furt.

0: A co teď? Žabka rosnička vodu neměla a nepředpověděla. Lakomé prase vodu nedalo a ani lesní rostlinstvo nebylo příliš nápomocné. Kdo by mohl ještě poradit?
1: Teď už asi zbývá jen stará moudrá sova.
2: Stará sova? Ta snad nikdy nikomu pořádně neporadila.

0: A hle, stará moudrá sova, tady ji máme, schovanou v koruně stromu. Majestátně zamávala křídly, obkroužila strom a znovu se usadila na větvi. Zvířátka se obřadně srocují kolem kmenu a s nadějí upírají své zraky k jeho koruně. Jelen se chápe slova a s úctou sovu oslovuje.
1: Má váhu tvé každé slovo,

0: Je to jasný. Dělá si z nás fóry. Sovo, sorry. Děláš si z nás jistě legraci a naše trpělivost se už vytrácí. Za to zlost roste. Přitom je to dost prosté. Jestli víš, kde je naší vodě konec, tak to řekni.
1: Neodpustila jsem si to drobné škádlení, neb máte velmi dlouhé vedení. Ta voda vám byla odcizena.
2: Co je to odcizena?
3: Odcizení neboli alienace?
0: No prostě nám ji někdo ukradl.

0: prase. Ten dobytek.
1: To ta trubka vodovodní, co nás prase z hurta hnalo vodní.
2: A zvířátkům konečně došlo, co vám, milé děti, jistě už dávno. Prase je ten zloděj.

0: Zvířátka se rázně vrátila k prasečímu akvaparku a chtějí se s prasetem vypořádat. Ale...
1: Ha, prase tady není.
2: Jak to? Tak to nemůžeme praseti vysvětlit.
3: Vyt má vyt.
4: Prase tady sice není, ale je tady ta vodovodní trubka. Teď můžeme praseti vesele vypálit rybník.
1: Spíš vypustit bazén.
4: Tak rychle k vodovodní trubce. Seřadit a tahat.
0: Jako když dědeček s babičkou tahali řepu.

0: A nepozná prase takhle náhodou, že mu zmizla všechna voda?
1: Ach, ten ježek se svými pichlavými dotazy. Ale zase má pravdu. Jak to udělat, aby prase nic nepoznalo? A zatímco se praseti vyprazňuje bazén a lesu vrací ukradená voda, znáte to. Jako první se ozval zajíček.
2: Mně se chce čůrat.
1: A během chvilky se chtělo už všem. Jelen kouká na prázdný bazén a dostal nápad.

To se zvířátkům ulevilo. A vyprázdněný bazén se zase naplnil. Tak co, děti? Myslíte si, že to mělo prase zapotřebí?

0: Dnes je obzvlášť teplá.
1: No, bodej by ne. My víme proč. Ale prosím ti, o tom ani muk.

Za zvuků lesa končí jazzový klub Rádia 7, ve kterém jsme poslouchali operu pro děti Štěpánky Balcarové O ztracené vodě. Vyšla v roce 2025. Vypravěčem byl Matěj Forman, zpívali Andrea Šulcová, Barbora Mochova a děti z Broumovské základní umělecké školy. Hráli Marcel Bárta, Robert Fishman, Vít Křišťan, Jiří Slavík, Kamil Slezák, Pavel Bořkovec kvartet. Na setkání příště se těší Broňa Procházková.

Do příštího jazzového klubu vybere hudbu Tonda Strnet. Prozradíme, že sáhne do posledního alba izraelské kapely Šaloš. Dnešní jazzový klub je připraven ještě v pondělí po 17. hodině a za týden právě zmíněný izraelský Šaloš. A jelikož jsme hovořili o vodě, tak teď nechme doznít poslední minuty této hodinky právě vodou, deštěm a prosbou za déšť.

0: Modlitba v čas sucha za déšť z nebe klíče z roku 1850.
1: Bože Abrahamův, všemhoucí věčný Bože.
0: Nejlepší hospodáři, který zakrýváš nebe oblakem a způsobuješ zemi déšť.
1: A otvíráš průchody nebeské, kterými svlažuješ hory k občerstvení jich.
0: Prosíme milosrdenství tvého, rač všecku zem užitečným a tichým deštíčkem svlažití.
1: Jako jsi učinil za času Eliáše, proroka tvého.
0: Rač nám to, prosíme, pro nestihlé milosrdenství tvé a pro zásluhy syna tvého učiní ti tak.
1: Aby zem dostatečnou a potřebnou vláhou smočená, dobytku, ourodám i nám k tělesné živnosti a potřebě naší sloužila.
0: Za to tvé dobroty prosíme skrze Krista Ježíše, Pána našeho.
1: Amen.

0: Potřebujete modlitbu? Stačí napsat na e-mail radio7@radio7.cz a nebo zavolejte na číslo 515 535 487. Nemusíte být sami.
1: Manželé Šanderovi přinesli modlitbu za déšť před několika minutami a ještě s nimi strávíme čas i po 10. večerní na Rádiu 7, kde je připraven pořad Séla. Uděláme sondu do biblického desatera. Dobrý a příjemný klidný čas vám od mikrofonu přeje Pavel Kohl.
0: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Je tu další Séla.
1: Pokoj vám ve spolek.
0: Na husitské faře v Kuřimi ve farní pracovně.
1: Kde jinde, že?
0: No ovšem, ta pracovna je docela osvědčená.
1: Tak zde jsou
0: Markéta
1: a Petr Šanderovi.
0: Už se nemůžeme dočkat dalšího dílu našeho čtení a povídání o Bibli.
1: Dnes vybočíme ze řady.
0: Nebudeme číst nedělní perikopy podle ekumenického lekcionáře.
1: Tentokrát budeme číst desatero.
0: Snad zhledáte takové opakování tohoto zásadního textu užitečným.
1: To bychom si a také vám moc přáli. Snad to vyjde.
0: Budeme vidět. Ale než se však do toho pustíme, zmlkněme aspoň na malou chvíli.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison. Modleme se.
0: Otevři, Bože, naše srdce, ať slyšíme tvé slovo. Ať se jim navzájem potěšíme a v úzkosti a pochybnostech vždycky na tebe spoléháme. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen. Proč desatero?
1: No, protože mi v rámci hledání a modlení přišlo tak nějak na mysl. Víš, pro mě to je taková neobvyklá situace. Já většinou probírám texty podle nějakého výběru, který udělal někdo jiný. No a když mám sám něco vybírat, bývám dosti bezradný.
0: Tak to jsi asi rád, že děláš faráře v církvi, která jede podle nějakého lekcionáře, že?
1: To ano, ale to asi jen tak na vysvětlenou toho, proč může stačit.
0: A můžou nás notoricky známé texty, jako třeba desatero, něčím novým překvapit?
1: Určitě mohou, ale nějak stoprocentně s tím počítat asi nemůžeme, protože ono se to řídí jinými zákonitostmi. Je to svoboda a milost. Ale i ty nejznámější texty mají své hlubiny a nejrůznější souvislosti, kterých jsme si do té doby třeba nevšimli. A najednou je to tady. Ale nic takového dnes neslibují, to se ani nedá.
0: No dobře, tak se necháme překvapit.
1: Víš, ono je to vždycky setkání. Nejednou jsme si říkali, že biblická slova ožívají v mysli věřícího čtenáře či posluchače. Nemůžeme nabídnout nic víc, než svou přítomnost, svou víru a prostě čekat.
0: Čekat, že Bůh své slovo otevře.
1: A on to ve své dobrotě dělá.
0: Jak jsme se mnohokrát mohli přesvědčit i my.
1: Já jsem si připravil pár takových opakovacích otázek, tak bych je teď přečetl a ty na ně budeš odpovídat.
0: To jsi teda vymyslel náramně vypečeně.
1: Myslíš, ale nejsou těžké.
0: Doufám, že se budou týkat jen desatera.
1: Ovšemže, čeho jiného?
0: Tak pojďme na to.
1: Tak za prvé, kde v Bibli desatero najdeme? Za druhé, jak se desatero dělí na oněch 10 přikázání? Za třetí, kdo je adresátem desatera? A za čtvrté, jaký má desatero speciální název v hebrejské tradici?
0: A to by, myslím, stačilo.
1: No dobře, když myslíš. Takže kde ho najdeme?
0: No, dochovalo se ve dvou verzích. Jedna je v Exodu a druhá v Deuteronomiu. Ve druhé a páté knize Mojžíšově. V Exodu je to 20. kapitola, v Deuteronomiu 5. kapitola. To se dobře pamatuje. Druhá Mojžíšova 20, pátá Mojžíšova 5.
1: A liší se tyto verze nějak?
0: Liší, ale není to nějak zásadní. Například uvádějí různá zdůvodnění dne odpočinku. Exodus operuje stvořením, Deuteronomium vyvedením z Egypta. Například.
1: Báječně.
0: Teď se zeptám já, co nám říká, že to je ve dvou verzích?
1: No, že se to vyučovalo ze dvou zdrojů.
0: Nerozumím.
1: No, že mohou existovat dva zdroje tradice. Setkáš se s názorem, že deuteronomní verze se možná učila v prostředí severoizraelského království, zatímco ta první, obsažená v Exodu, spíš na jihu v Judsku. Než zaniklo severní království pádem Samoří, existovaly ty dva zdroje tradování, ale později splynuly v jeden celek. A vím, je to hypotéza, ale docela to dává smysl.
0: Dobře. A co my s tím?
1: Co my s tím? No, konkrétní formulace je sice důležitá. Jazyk, slovní zásoba, gramatika a tak, to si ještě ukážeme. Ale na druhou stranu, v liteře samotné to prostě není. Přesné znění samo o sobě nemusí být to nejdůležitější.
0: A co tedy je to nejdůležitější?
1: Přece to, kam slova a gramatika ukazují. Co je za slovy nebo pod slovy, prostě kam ukazují. Ať už držíš sváteční den kvůli stvoření nebo kvůli exodu, držíš ho, abys sloužila Bohu. No, ale teď zpátky k našim otázkám. Jak se dělí desatero na oněch 10 přikázání?
0: Inu, různě. Jinak to má tradice židovská, jinak katolická tradice a luterská, jinak reformovaná a pravoslavná.
1: Super. Vybavuje se ti nějaký rozdíl? Příklad?
0: No, myslím, že katolická tradice spojuje první dvě přikázání do jednoho a poslední zase dělí na dvě. Takže v jednoho Boha věřiti budeš, to jako první, a pak hned nevezmeš nadarmo jméno Boží. No a celé to končí, nepožádáš manželky bližního svého. Jako deváté, nepožádáš majetku bližního svého jako desáté.
1: Dobrý, dobře si to pamatuješ.
0: No, když jsem slyšela, že budeme probírat desatero, tak jsem se trochu připravila. Nesu přece však víš co.
1: Vím, ale pochopitelně to říkat nebudu.
0: No, tak vypadá, že neexistuje nějaké původní dělení. Různé tradice to dělí různě, ale vždycky tak, aby to dalo tu desítku.
1: Ovšem, a to je přesné, desítka je tu důležitá.
0: Proč zrovna desítka?
1: No, má se za to, že čísla pro starověkého člověka plnila i symbolickou úlohu.
0: Šlo by říct, že mají i symbolickou dimenzi?
1: Jistě, že. Já zapomněl, že máš moc ráda dimenze. Tak tedy ku příkladu sedmička to je plnost. Dvanáctka ucelený kruh. No a desítka prý souvisí s řádem a pořádkem. Jinak to má, a to s tím taky určitě souvisí, i takovou pedagogickou dimenzi, která spočívá v...
0: No, to jsem tady zvědavá.
1: No nebuď, ono to zase tak až šokující sdělení neobsahuje. Prostě 10 věcí se dá dobře odpočítávat na prstech obou ruk. A to je celé. 10 se dobře pamatuje a odpočítává. Žádné hluboké mystérium v tom nehledej.
0: Vlastně existují i různá další desatera, zásad a pravidel různých organizací, naprosto sekulárních. Nemají třeba anonymní alkoholici nějaké desatero?
1: Ne, ti mají 12 kroků. Já to vím, protože...
0: Protože jsi četl takovou knížku, víc?
1: Nikoli, prostě jsem si to vygooglil. Ale k těm sekulárním desaterům, tak ku příkladu, my jsme se za Komančů museli na gymnáziu učit text, zvaný, no to bys neuhodla.
0: A třeba uhodla, co víš?
1: No, tak jmenovalo se to Morální kodex budovatele komunismu. A hádej, kolik to mělo bodů?
0: Že by 5? Ne, je to jasné. A pamatuješ si z toho něco?
1: Ani ťuk, a to ani tenkrát. Jen jsme tomu říkali komoušské desatero. Ale myslím, že tam byly takové ty věci, jako že komunista nelže a nekrade a tak. Ale nikdo to pochopitelně nebral vážně. Teď, když se bavíme o té struktuře a rozdělení desatera, je tu ještě jedna věc. A sice dělení na ty desky jsou dvě.
0: Pravda, tak se vlastně kreslí symbol desatera.
1: Dvě desky. A teď co patří na první a co na druhou?
0: Začátek a konec je jasný. Problém bude s prostředkem.
1: Logicky.
0: První deska určuje vztah k Bohu a kultickým věcem. Druhá deska vztah k bližním.
1: Ano, tak se to traduje. Z biblického textu to přímo nevyplývá, je to tedy spíš naše tradice, jak si ta slova rozstřídíme, ale teď co ta prostřední část, kdy je problém a proč?
0: Na hraně bude přikázání o úctě k rodičům. Jde tu o vztah k Bohu nebo k bližním?
1: Ano. Jsou rodiče bližní, anebo ne? Tedy, aby bylo jasno, jsou bližní, ale nejsou náhodou něco víc?
0: Autoritou?
1: Tak. Jsou bližní, anebo ne?
0: Jsou. A zároveň jsou víc. Jsou naším původem. Nejen biologicky, ale i psychologicky, lidsky a duchovně. Proto je někdo dává na první desku a někdo na druhou. Kam bys je dal ty?
1: Asi na tu první. A rodiče svou autoritou, příkladem, vyučováním zprostředkovávají základní životní hodnoty a postoje a tak v sobě odráží něco z autority Boží. Jsme jimi do života uvedeni. Náš život nám je darován. Jde v něm, v tom našem životě, o to, co nás přesahuje.
0: Myslím, že se mluví o tom, jak ta zkušenost s rodičovskou autoritou psychologicky zakládá vztah k transcendentnu a tedy i Bohu. Když je tento vztah zdravý, utváří také zdravý postoj k autoritě Boží. A když ne, vznikají problémy. O tom je například ta kniha o zdeformovaných obrazech Boha a o tom, jak je uzdravit. Jak jen se ten autor jmenuje?
1: Myslím, že Frelingsdorf, Karl Frelingsdorf. A ta knížka se jmenuje Falešné představy o Bohu, tedy v českém překladu. V originále je to Dämonische Gottesbilder.
0: To jsme se do toho desatera nějak zavrtali z prostředka, nevadí?
1: No, nic už s tím nenaděláme. Ono to vypovídá, že jsme se zastavili právě tady něco důležitého o nás lidech vůbec. Vztah rodiče, děti je pro nás prostě zásadní a ono to jistým způsobem právě tady pro každého z nás začíná.
0: A taky končí, že?
1: I tak se to dá vidět. Prostě patří to k našemu lidství, podobáme se rodičům.
0: Ať chceme, či nechceme.
1: Zároveň se vůči nim vymezujeme, no a celý život se s tím nějak potýkáme. A někdy až hodně pozdě pochopíme a přijmeme své rodiče takový, jací jsou.
0: Ale ono to platí i obráceně, nemyslíš?
1: Pravda, dík za připomenutí. Podobně se rodiče srovnávají se svými dětmi, jejich životními postoji a volbami.
0: A jejich partnery a dětmi.
1: Jinou lidský život představuje neustálou výzvu.
0: Ale tím je také zajímavý, ne?
1: To tedy ano. Ale zase bych se vrátil k úvodním otázkám, že jsme je totiž neprobrali všecky. Jaký má desatero speciální název v hebrejské tradici?
0: Myslím, že žádný speciální název nemá. Pokud vím.
1: No a víš to dobře. Prostě je to 10 slov. Nebo ještě lépe tato slova. Jo, i vyslovil Bůh všechna tato slova. Hotovo. Žádné zvláštní nadpisy, zvýraznění, nic takového. Prostě tato slova. Tedy abych nezavdal příčinu k nějakému nedorozumění, tak to rozhodně nesnižuje význam desatera. Naopak. Můžeme v tom vidět, jak jsou tato slova součástí našeho každodenního života.
0: Myslíš?
1: Nebo dobře, jak by měla být součástí našeho každodenního života.
0: A neměli bychom už to desatero konečně přečíst? Už o něm dost dlouho mluvíme a ještě tu ani jednou nezaznělo.
1: No, já bych ještě počkal. Mohli bychom toto naše povídání vzít jako takovou přípravu. Někdy je lepší nechat dozrát tu chvíli a pak přečíst slovo ve vrcholném momentu.
0: No, když myslíš, ale mně se to moc nezdá.
1: A teď ještě otázka, komu bylo desatero původně určeno?
0: Jak to myslíš?
1: Jak to říkám, prostě je to starý text, žijeme s ním staletí a tisíciletí, způsob života, vztahy a jejich podoby se během té dlouhé doby různě změnili. To platí o lidské společnosti i o božím lidu. Kde to začalo, jak se to měnilo a kde jsme dnes? To je taky strašně důležité pro naše pochopení tohoto textu. Jo? Kdo byli jeho první adresáti?
0: No, asi Izraelci, co vyšli z Egypta.
1: Ano.
0: Muži.
1: Tak.
0: A na základě čeho to můžeme říct? Jen domýšlíme podle toho, jaká tehdy byla společnost?
1: Divila by ses, ale na základě gramatiky. Také. Osobní zájmy na ty, tvůj, tobě i slovesné tvary ve druhé osobě jsou v jednotném čísle mužského rodu. Bryština tu jasně rozlišuje rody. Ještě se k tomu vrátíme, ale teď ještě pokračuj v profilaci těch adresátů.
0: Taky jedná se o pastevce, ovcí a koz, kočovníky.
1: Ano, dál.
0: Jsou to lidé patriarchálně uvažující.
1: Tak, jinak to ani tenkrát nebylo možné.
0: Ženy nebyly rovnoprávné, nahlíželo se na ně jako na majetek. Nemluví se tam o monogamii. Někteří muži měli více žen. Jejich společnost neznala rovnoprávnost v našem smyslu slova. Blížním byl muž, Izraelec, rozuměj účastník smlouvy Hospodinovi, svobodný, tedy jako neotrok.
1: Tak, každému to tehdy připadlo normální, my bychom se tomu nezdivili. Nejenom tomu otroctví, ale i třeba té sociální a právní nerovnosti. A na tom si uvědomujeme, jak se pochopení toho, co je normální, s dobou mění, a to i v Bibli. No a teď, jak se dál měnili adresáti desatera?
0: No, z kočovných pastevců se stali usedlí zemědělci, obyvatelé kenánských vesnic a městeček. A někteří se stali řemeslníky a obchodníky. Změnila se politická struktura. Vzniklo království s další společenskou, politickou a ekonomickou strukturací. Vojáci, úředníci. Pak království zaniklo a oni se stali zajatci, obyvateli diaspory, poddanými asyrské, babylonské, perské říše a pak helénské a římské. A dál, až po naši dobu. Dnes jsme občany sekulárních demokratických států, globálního společenství, uživatelé informačních technologií.
1: Tak, a ten starý text k nám mluví i dnes. Ale nechce nás držet ve starých dobách a strukturách, nýbrž nabízí v těch proměnách času základní hodnoty, na kterých lze vždycky stavět vztahy s Bohem i lidmi. Nabízí. A záleží na lidech, jestli nabídku přijmou. Více o těchto souvislostech můžeš třeba číst v knížce Johna Bartna Etika a starý zákon, anebo v takovém tati Martina Prudkého Dekalog v biblické teologii. Odkazy mohu přiložit.
0: Dobře. Ale proč jsme si toto všechno říkali?
1: No, abychom prostě pochopili, že se porozumění těmto slovům odehrává v různých dobách, v různých společenských a politických souvislostech a také, že se výklad těch přikázání rozšiřuje a prohlubuje.
0: A to v jakém smyslu?
1: No, třeba přikázání nezabiješ původně znamená nezavraždíš. Tedy život bližního je chráněn proti úkladné vraždě. Nic víc. Ale postupně je vztahován i na jiné souvislosti a ochranu života v širším slova smyslu. Nebo nesesmilníš, původně znamená nenarušíš manželství svého blížního, jako blížního muže. Ale postupně se tato ochrana manželství vztahuje i na manželství ženy a další aspekty soužití mezi muži a ženami, mezi lidmi vůbec a tak dál a tak dál.
0: Dík. Možná ještě něco k té gramatice. Vím, že na ní ti hodně záleží. Co je na ní zvláštního?
1: No, ty zase děkuju já. Zvláštní jsou slovesné tvary. Totiž až na výjimky tam nenajdeš imperativ. Není tam nekrať, ale nepokradeš. Což je nebudeš krást.
0: A ty výjimky?
1: Myslím, že to je u přikázání o rodičích. Tam je imperativ. A fakticky též u toho svátečního dne. Tam sice není přímo imperativ jako gramatický tvar, ale infinitiv absolutní, který má rozkazovací význam.
0: Něco jako stát.
1: Přesně. Tam je doslova střežit, dávat pozor.
0: A co to znamená?
1: No, to má moc hezky ve svém výkladu desatera, zase profesor Jan Heller. Není to imperativ, ale indikativ imperfecta. A ten se překládá jako indikativ futura. Hospodin tě vyvedl z Egypta a kam ta cesta vede? Tam, kde nebudeš krást, ani zabíjet, ani cizoložit a tak dále a tak dále. Z tohoto zorného úhlu nese desatero zvěst. Hospodinovo vyvedení člověče před tebou otvírá nové perspektivy. Necháš-li se vést, nebudeš krást ani dělat jiné věci.
0: To je, jak říkáš, osvobodivé.
1: To tedy ano. Profesor Heller prý říkal studentům, že by ta přikázání se mohla překládat třeba přece bys nekradl, přece bys nezabíjel.
0: Možná to zpočátku nezní tak úderně jako pořádný imperativ, ale když nad tím začneš přemýšlet, zjistíš, že to má větší sílu.
1: Tak, před námi se tu otevírá cíl toho všeho. Svoboda boží, svoboda bližního, jak ten pojem bližního rozšiřuje Ježíš, a také svoboda moje, tvoje, vaše, naše. Svoboda, které nás učí Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, otec našeho pána. A teď bychom si mohli poslechnout text desatera podle Deuteronomia 5. kapitoly, tedy té méně známé verze.
0: Mojžíš řekl, tváří v tvář mluvil s vámi Hospodin nahoře z prostředku ohně. Já jsem stál v oné době mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se báli ohně a nevystoupili jste nahoru. Řekl.
1: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
0: Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já, Hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. Ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
1: Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
0: Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh. 6 dní budeš pracovat a dělat všechno svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin tvůj Bůh dodržovat den odpočinku.
1: Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh.
0: Nezabiješ.
1: Nesesmilníš.
0: Nepokradeš.
1: Nevydáš proti svému bližnímu falešné svědectví.
0: Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. Nebudeš toužit po domě svého bližního, ani po jeho poli, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
1: Tato slova mluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění nahoře z prostředku ohně, oblaku a mrákoty, mocným hlasem a víc nepřipojil. Napsal je na 2 kamenné desky a dal je mně.
0: Amen. A to bylo pro dnešek všechno, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
1: Loučíme se s vámi, děkujeme za trpělivost a pozornost.
0: Že jste to s námi vydrželi.
1: Přejeme radost z Boha, který vyvedl svůj lid z Egypta, i ze zajetí smrti a otevírá před námi své království.
0: Pokojnou neděli i celý týden.
1: A za týden opět naslyšenou.

Zítřejší séla začíná v 18 hodin 30 minut a předchozí části najdete i na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, ten nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.

Boží láska nás provázela předchozí minuty a ještě se ponoříme do kaňonů Coryho Asburyho, kdy můžeme zůstat v úžasu, jak velká je ta Boží láska k nám.

kam zobereš. Když hory pokleknou do rovin, ke komu modlí se nepovím. Roviny vztyčí se v pohoří a na vrcholcích ohně se rozhoří. Když hory

Po 11. hodině se vydáme na cestu, budeme cestovat nalehko s pořadem Překročit hranice Lukáše Targoše, a tak na cestě zůstaňme ještě i v posledních minutách 10. hodiny večerní. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a přeji dobré putování.

0: Vstupujeme do poslední sobotní hodinky s datem 5. září. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl a můžeme vyrazit na cesty a překročit hranice.
1: Překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
2: Vítám vás u pořadu Překročit hranice, kde pokračujeme ze sérií Cesta, protože cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. My všichni jsme na cestě životem a v těchto 4 týdnech si povídáme o tom, jak si tuto cestu můžeme užít. Dnešní poslední část má název Cestovat na lehko. Doufám, že tento díl bude pro vás užitečný. Cestování. Celý minulý měsíc o něm mluvíme jako o metafoře našeho života. Náš život není jednou událostí, ale procesem, kdy všechny naše zážitky a zkušenosti vytvářejí prostředí, ve kterém se nacházíme a skrze které vnímáme svět okolo sebe. Šňůra našich zážitků nás dovedla až sem, kde právě teď jsme. Mluvili jsme o tom, že na cestě naším životem nejsme sami, ale obklopuje nás zástup svědků, kteří cestu prošlápávali už před námi. Mluvili jsme o tom, že je snadné zabloudit, když nedáváme pozor a sejdeme na cestě, ale Bůh nás pozbuzuje jít kupředu, když se zdá, že už nevíme kudy kam. Ukázali jsme si, že každý z nás má svou pěšinku spojení s Bohem, každý z nás má své preferované prostředí modlitby. A dnes si ukážeme, co to znamená cestovat na lehko. Víte, jak poznáte cestovatele začátečníka? Je to člověk, který na pár dní tahá obrovský kufr. Chybí mu zkušenosti a proto neví, co na místě bude a co ne. Proto si raději táhne všechno sebou. Tak například, když já jsem jel v 18 letech na svoji první větší cestu do zahraničí, jel jsem do Indie, táhl jsem skoro celý svůj tehdejší šatník, abych na místě zjistil, že jestli opravdu stojí něco za to si v Indii koupit, jsou to levné a kvalitní oděvy. Není tedy divu, že při zpáteční cestě jsem měl 15 kilo nadváhu, myslím zavazadel, a to jsem ještě některé věci nechal v Indii. Naštěstí jsme doslova ukecali manažerku Lufthansy a tak jsem nemusel nic navíc platit. A můj společník Miko z Finska, který tam se mnou strávil půl roku, ten si táhl takové potřebné věci, jako jsou baterky do rádia, nebo sadu zubní kartáčku na celý půl rok. Bál se, že to na místě nesežene. Víte, jak poznáte zkušeného cestovatele? Je to člověk, který má malé zavazadlo a přesto se zdá, že mu nic nechybí. Jak to dělá? To je cestovatelské výrobní tajemství. Každý člověk si totiž potřebuje projít fázi tahání těžkých kufrů, kdy mu nikdo nepomůže a on pochopí, že je mnohem lepší toho tahat málo. Protože při cestování vám spíše věci přibudou, místo aby ubyly. Mě to trvalo několik cest, kdy jsem se tak spotil při tahání zavazadel, že dnes se snažím toho brát minimum. Takové minimum, že mi manželka někdy říká, ať to zase nepřeháním, že už mám fobii z tahání velkých zavazadel. Ale pokud cestujete, víte, že se nic nevyrovná tomu, jako když cestujete nalehko a nic, vůbec nic vás netíží. A víte co? Přesně tak je tomu také v našem životě. Na cestě naším životem si každý z nás táhne nějaké zavazadlo. Nemůžeme se tomu vyhnout, vždyť i apoštol Pavel píše v listu Galackým 6. kapitole 5. verši, neboť každý si ponese svůj vlastní náklad. Mluví tam jednoduše o tom, že jsme všichni zodpovědní sami za sebe. Každý z nás táhne na zadech batoh naší vlastní minulosti, našich zkušeností, naší osobnosti, našeho charakteru, našich vztahů, našich rozhodnutí. Jinými slovy, je to batoh zhrnující celou naši historii. Něčí batohy jsou obrovské, jiné jsou malé. Něčí batohy jsou velmi neforemné, jiné zapáchající, jiné mají kostivce ze skříně, které chceme utajit. Jiní mají svůj batoh plný medailí a diplomu pochvala úspěchu. Tento náklad symbolizuje náklad naší minulosti. Ale víte, na co někdy zapomínáme? zapomínáme na to, že ať už naše minulost byla velmi pozitivní nebo velmi negativní, je to pořád zkrátka minulost. Je to něco, co je definitivně naprosto a trvale pryč. Ale my máme rádi naši minulost. Pokud byla slavná a úspěšná, hřeje nás u srdce a my se někdy přistihneme ve snovém světě, kdy si znovu jako na DVD přehráváme ty slastné chvíle úspěchu, pochval a štěstí. A co je ještě zvláštnější, máme rádi i svou smutnou nebo negativní minulost. Můžeme se za ní trochu stydět, ale na druhé straně nám dává pocit obětí, která si zaslouží zvláštní zacházení. Když kolikrát jsem mluvil s někým, kdo byl přesvědčen, že bychom se k němu měli chovat se zvláštními ohledy, protože tenkrát, tehdy, kdysi dávno mu někdo ublížil a jemu se něco událo špatně. A tak i lidé, kteří nejsou ze své minulosti nadšení, sem tam se přistihnou, že jejich minulost jim dodává potřebnou dávku sebelítosti. Jenže to je problém. Naše záliba v minulosti, a to pozitivní i negativní, má jednu skrytou vlastnost, která nás ovlivňuje na naší cestě více, než bychom si přáli a než si vůbec uvědomujeme. Naše minulost, a to jak pozitivní i negativní, vytváří vzorce myšlení, chování a jednání pro naši současnost. Pokud jsme úspěšní v minulosti, odmítáme dělat něco nového, protože jsme, tak říkajíc, zatuhli v našem úspěchu. Pokud jsme v naší minulosti byli například někým zranění, obrníme se proti současnému zranění a chráníme se od ostatních lidí. Pokud se nám v minulosti nedařilo, bojíme se rizika a chceme zůstat v zóně bezpečí. Naše minulost tak pro nás nevědomky vytváří vzorec současnosti, která zase ovlivňuje naši budoucnost. Naše minulost tak plní náš batoh a proto se naše cesta současnosti zdá někdy češí, než skutečně je. Možná ti tvůj batoh opravdu velmi tíží. Dovol mi dnes ti říct něco, co tě může provokovat a s čím nemusíš souhlasit. Tady to je. Já věřím, že váhu svého nákladu si stanovuješ sám. My jsme si zvykli dávat za naše současné potíže vinu těm, kteří nás ovlivňovali v minulosti. Pokud se nám dříve dařilo a nyní ne, máme za to, že to ti současní spolucestovatelé nechápou a měli by změnit svůj postoj k nám. Pokud se nám naopak v něčem nedařilo, dáváme vcelku oprávněně vinu za to těm, kteří nám to trápení způsobili. Ale díky tomu jsme v současnosti zatuhli s těžkým batohem, protože jsme se nikdy nerozhodli naši minulost a vše, co v nás v ní tíží, odhodit. Právě to ale znamená, že jsme se rozhodli tahat těžké zavazadlo na naší cestě. Je to celá naše volba. Ovšem nemusí tak skončit. Je-li víra v Boha pro mě něčím zajímavá, je to proto, že Bůh Bible je Bohem nových začátků. On je ten, který chce už projednou skončit minulost a začít psát novou kapitolu knihy života. Vždyť už v první části naší série Cesta jsme četli verš autora knihy Židům 12.1, kdy napsal: proto i my, když nás obklopuje tak velký oblast svědků, odložme každou přítěž i hřích, do kterého se člověk snadno zaplete. Odhoďme každou přítěž a hřích a z vytrvalosti běžme náš závod. Ty máš moc zahodit svou přítěž. Ty můžeš přeorganizovat svůj batoh na zádech, který tě tak omezuje. Ale jak to udělat? Dá se, že se to lehce řekne. Podívejme se na to, co k tomuto tématu napsal apoštol Pavel. Za svého života Pavel dosáhl obrovských úspěchů. Vystudoval jako premián v tom nejlepším institutu své doby ve své zemi. Stal se v mladém věku členem parlamentu své země a jedním z náboženských vůdců, který v rukou držel opravdový vliv. Byl uznávaný a lidé se ho báli. Ale pak poznal Krista jako Boha a Pána, kterého celý židovský národ tak dlouho očekával. Poznání Krista naprosto převrátilo jeho priority a touhy. Najednou mu přišlo, že na tom, co mělo v životě význam, už tolik nezáleží a naopak mu začalo záležet na věcech, které ho přesahovaly. Později napsal v dopise Filipským. Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. Ale to byl jen začátek. Většina z nás křesťanů prožila něco podobného jako Pavel. I my jsme se setkali s Kristem, i my jsme za tuto zkušenost dali vše, co jsme měli. Pro některé z nás přímo od Krista byla otázka odvahy, protože jsme čelili odmítnutí naší vlastní rodiny a přátel. Pro jiné to byla drahá záležitost kvůli tomu, že jsme museli napravit svůj život jako Zacheus. Ještě pro jiné to byla otázka víry. Každý z nás měl jiný nástup na cestu za Bohem. Křesťanská zkušenost ovšem nekončí tímto začátkem, obrácením se k Bohu. Jistě, Pavel píše, všechny staré věci pominuli a je tu všechno nové. Píše, že kdo je v Kristu, je nové stvoření, narodil se znovu, začíná znovu. Ale cesta je cesta, nejen cíl nebo jedna událost. Přestože se stal novým stvořením, stále neseš batok, do kterého si ukládáš každý den své úspěchy, neúspěchy, zranění, hříchy i vítězství. A tento batoh se ti může znovu velmi rychle naplnit, tentokrát duchovním obsahem, který tě začne dříve nebo později brzdit. Pamatuj, cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. A proto se potřebuješ naučit praxi cestování nalehko i v průběhu své křesťanské cesty. Jen se podívej, co apoštol Pavel píše o chvíli později v listu Filipským. Říká tam, ne, že bych již toho dosáhl, nebo byl už dokonalý. Usilovně však běžím, jiný překlad říká, usilovně chvátám, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i nezmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já si nemyslím, že jsem se toho již zmocnil, jedno však činím, a teď je to důležité. Zapomínaje na to, co je za mnou a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. Pavel již dávno začal svou cestu za Bohem, přesto se naučil disciplínu odhazování přítěže. Zapomíná na to, co je za ním, natahuje se pro to, co je před ním, protože tomu dává cenu v Kristu Ježíši. To je umění cestování na lehko. Začínáme svou cestu s Bohem tak, že jsme ochotní se všeho vzdát pro Krista. To zahrnuje často i nápravu minulých věcí a minulého životního stylu. Rozhodneme se pro praxi usilovného běhu kupředu, rozhodneme se zapomínat na to, co je za námi, ať už to bylo pozitivní nebo negativní. Naučíme se pohřbívat svou minulost, která už tak nevytváří vzorec naší současnosti. Díky tomu vytváříme novou současnost s novými vzorci. Jako křesťané to nazýváme duchovní růst. Přijímáme nové hodnoty. Necháváme proměňovat svou mysl Božím slovem. A stáváme se stále více jako autor naší víry Ježíš Kristus. A díky nové současnosti tvoříme lepší budoucnost, kdy uvádíme ve skutek své spasení a stáváme se skutečně přivrženci té cesty. Cesty, kterou se pro nás stal Ježíš Kristus a na které s námi běželo a běží mnoho jiných. Cesta se tak pro nás stává stejně tak důležitou, jako je cíl, kterým je nebe a Boží království. A na tuto cestu právě tebe Bůh zve. Děkuji vám za váš poslech pásma Cesta, protože ta je někdy stejně tak důležitá jako cíl. Na vaší cestě životem vám přeji všechno dobré a těším se na slyšenou u pořadu Překročit.

Další část pořadu Překročit hranice naladíte v premiéře v pondělí v 9 hodin 30 minut, kdy otevřeme novou sérii. Ta aktuální je k nalezení na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Máme své pochybnosti o tom, kdo jsme, zda nás Bůh slyší, zda se o nás zajímá. A právě o pochybnostech byla píseň Johna Fordmana. Důvěřujme Bohu, on má naši cestu ve svých rukách.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klikám, místo, kde uchopíme a otevřeme. Rád v jednom dni pracuji buď fyzicky, anebo mentálně. Když si fyzicky máknu, tak mi to tolik nemyslí mi to tak dobře nebo minimálně tak rychle. A když přemýšlím, tvořím, píšu, tak mi to trochu trvá, než tam má mysl najede do toho správného tempa a pak je dobré to nepřerušovat. Jenomže jsou někdy dny, kdy mě čeká nějaké jednání, ale já předtím potřebuji udělat nějakou práci u oveček. Pak přijedu domů na čtyřkolce, shodím ze sebe pracovní oblečení, boty, všechno je trošku cítit po ovcích a nejenom po ovcích. Dám si spršku, zastřihnu své ježaté vousy, dám na ně speciální olejíček, na tělo použiju deodorant. Obléknu košili s límečkem, hezké kalhoty, kožené boty a vyrážím na jednání. Fyzicky jsem trošku unavený, ale navenek působím skoro jako nový člověk. Efeským, 4. kapitola, 22. až 24. verš. Odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Tak jako máme zkušenost běžného života, že ze sebe vysločíme něco starého nebo pracovního a oblékneme si něco nového, hezkého, tak to přesně to může fungovat i v duchovním životě. Apoštol Pavel často používá přirovnání o starém a novém oblečení, o starém a novém člověku, o starém já a novém životu v Kristu. Co všechno to může znamenat? Vítejte v pořadu Klika dnes na téma Odpoutaný od sebe samého. Můj kamarád Dan mě a našeho společného kamaráda Broňu pozval na loď. Myslel jsem, že se budeme plavit okolo Francie, což se mi zamlouvalo, ale pak jsem zjistil, že to bude vnitrozemím. Mořeplavec Jirka převážel svou novou loď z Anglie do Řecka a tak to Danovi nabídl. Někdy okolo roku 1700 byl ve Francii realizovaný ambiciózní projekt, a to na propojení Atlantiku se Středozemním mořem. To proto, aby se nemuselo obeplouvat Španělsko a také nečelit tolik pirátským útokům. Postavili dva kanály. Kanál Garonne a na něj napojuje kanál Dumidy. Je to mezi městy Bordeaux a Toulouse. Jde o celkovou délku plus minus 500 kilometrů a o 77 plavebních komor. Dřív se zde přepravovalo dřevo, kamení, obilí, víno, ale brzy tuto dopravu vystřídala nastupující železniční doprava. Dnes už je to jenom místo pro vodní turistiku. My jsme se plavili takovou menší loďkou pro čtyři a pro mě bylo všechno tak nějak jako nové. Přes sonar sledujete hloubku kanálu, abyste někde nezadřeli, rychlost v uzlech a otáčky motoru a také teplotu motoru, aby se motor nepřehrál. Já jsem v životě nechodil nikdy do žádného skautu, takže jsem se třeba poprvé učil vázat například námořní uzel. Původně jsem myslel, že jedeme někam na jachtu, že si odpočinu, budu číst knížky, dám si dobré jídlo. Ale všechno bylo trošku jinak. Bylo to docela dost intenzivní. Od rána do večera jsme byli na sluníčku. Byli jsme ve velmi malém prostoru. Byly obrovské vedra, takže jsme byli neustále spocení. Bylo před sezónou a tak místní mariny byly ještě zavřené. Týden jsme neviděli sprchu. Trošku děsivé. A také ne všechno se nám při plavbě úplně dařilo. Byli jsme v komunikaci při přistávání a odplouvání, možná z mého pohledu až zbytečně hlasití. Vyřadili jsme také tři plavební komory a pak jsme museli čekat na příjezd technika, který je znovu nahodil. Také jsme například narazili do jiné lodi. No, měl jsem pocit, že to byl spíše týden přežití než týden odpočinku. Plavili jsme se sice na lodi, ale byly chvíle, kdy jsme měli i pěknou ponorku. Ten týden jsem vlastně silně přemýšlel nad dvěma věcmi.
Bylo to náročné a nekomfortní, ale byl jsem překvapen, že mi to nevadilo. Úplně mě to totiž vytáhlo od mých běžných starostí, do kterých jsem ponořen nebo ve kterých jsem zacíklený. No a když jsme byli unavení a některé problémy se opakovaly, tak jsme jako chlapi s těmi svými egy někdy na sebe pěkně narazili. Přemýšlel jsem vlastně nad tím, že pokora je nebrat se až tak vážně, nevnímat sebe tak intenzivně, umět se sám od sebe a od citlivosti na sebe trošku odpoutat. Apoštol Pavel říká, vyslečte starého člověka, své staré já a oblečte, objevte své nové já, své skutečné já, které se nepotřebuje stavit do nějaké pózy, na něco si hrát, obhajovat se, držet všechno pod kontrolou a být závislé na tom, co si druzí myslí. A někdy taky přecitlivě zranitelné a tím pádem i pro druhé zraňující. Koloským 3. kapitola 9. až 10. verš. Když jste svlékli starého člověka s jeho skutky a oblékli nového, který dochází obnovy k pravému poznání podle obrazu svého stvořitele. 2. Korinským 5. kapitola 17. verš. Je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle je to nové. Jak se odpoutat sám od sebe, od svého falešného já, od obrazu, který je vystaven skrze spoustu vrstev, ale přitom to nejsem já. Galackým 2.20. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. No ale to je hloupost, nežiju už já tady přece žiju. No a v tom textu to je, nežiju už já. Nemusí žít to mé staré já, to mé ego, ty všechny vrstvy, které jsem si falešně naskládal. V Ježíši se vlastně nestávám nějakým univerzálním, zbožňoučkým, vlídňoučkým křesťanem, ale v Ježíši Kristu můžu objevit své skutečné já, můžu objevit sám sebe. Už 5. rokem pracuji jako humanitární pracovník na Ukrajině. Je to práce fyzicky i duševně náročná a na druhou stranu někdy mi to i hodně dává. Lidi mě někdy litují, říkají, Petře, ty to máš náročné, ale mě to taky obohacuje. Ty potřeby běžných lidí ve válce byly v prvních letech velmi akutní a obrovské. A já jsem se naučil nedívat na to, co dělám, ale na to, co můžu způsobit. A to mi také pomohlo odpoutat se tak nějak úplně od vnímání sebe. Od vnímání, co si asi lidi myslí, jak to asi vypadá, co bych asi měl nebo neměl. A musím říct, že to bylo neskutečně jako občerstvující takhle se od sebe odpoutat. Bylo to neskutečně osvobozující. Mám pocit, že to bylo jako život sám, že najednou to bylo jako neskutečně čerstvé. Jenže s tím, jak čas plyne, tak mám pocit, že z toho pomaličku, plíživě vrací zpátky. Jak se odpoutat od sebe samého nejenom v krizových situacích, ale i v běžném životě? Ježíši Kriste, já tě znovu potřebuji. Jsem někdy také velký pozer. Zaměřuju se na sebe, přemýšlím, co si druzí o mě myslí, co na mě cení a co ne, a stavím si spoustu falešných vrstev. Dovol mi prosím, abych dokázal ty staré věci vysléct a objevit a obléci to své skutečné já. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Když jsme zažili v životě, že jsme v nějaké krizové situaci se odpoutali sami od sebe? A kde jsme tohle zažili s Ježíšem Kristem? A pokud ne, tak to možná právě teď může pro nás být modlitbou pozvání Krista, aby jsme dokázali umírat tomu svému falešnému já a objevit ten nový život v Kristu. Krizové situace, kdy se stane nějaká autonehoda, anebo třeba i pečujeme o starého nebo handicapovaného člověka, tak krizová situace nám poskytuje to, že se tolik nezaměřujeme na budoucnost ani minulost, protože na to není čas, ale žijeme tak nějak přítomností. A to nám někdy velmi pomáhá odpoutat se sami od sebe. Jenže v Kristu tohle člověk může zažívat nejenom v krizových situacích. Když nad tím tématem přemýšlím, nad tím vyslékáním
starého já, nebo vyslečením toho, kým nejsem, a oblečením toho, kým jsem, tak mám tady ještě jednu biblickou inspiraci. 1. Samuelova, 17. kapitola, 38. až 40. verš a také 45. Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl, nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý, a svlékl to ze sebe. Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral 5 oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny, a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci. Ale David Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. David má bojovat s Goliášem a je potřeba, aby na to i vypadal odpovídajícím způsobem. Dokonce sám král Saul ho nechává pro tento boj obléct, vyzbrojit. Dostává David přilbu, brnění a meč. Jenže David v tom všem chodí tak trošku jako kocour v botách. A proto to vysléká, to kým nebyl ani není, a bere si něco, na co je zvyklý, to kým je. Jako pastýř si bere hůl, mošnu, oblázky a prak. A dokonce nestaví jenom na tom, kým skutečně je, co jsou jeho přirozené zdroje vybavení a zkušenosti, ale staví na tom, v koho doufá a skrze koho objevil sám sebe a sám sebe objevuje, staví na Hospodinu. No a to je z dnešní kliky všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Radia 7 a budu se těšit na vás třeba už za týden, kdy mám pro vás téma, které se bude jmenovat Chraň své srdce. Mějte se krásně.

Další klika s Petrem Hůštěm začíná ve středu v 8 hodin 30 minut. Budeme chránit své srdce. Pořad hledejte na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

A tak důvěřujme mu, že je s námi, že nás chrání. Blížíme se k půlnoci, kdy si vysílání převezme Kristýna Exnerová. A od mikrofonu se tak s vámi loučí a dobrý poslech i po půlnočních pořadů vám přeje Pavel Kohl. Buďte s Bohem.

0: Uniklo vám něco z našeho vysílání? Vybrané pořady hledejte v archivu na webu radio7.cz.
1: Ze studia Rádia 7 vás srdečně zdraví Kristýna v novém dni, a to 6. září roku 2026. Je krátce po půlnoci a než si pustíme první píseň, zde je přehled pořadů. Komunitní síť vedoucích pro zdravější a vlivnější církev. To jsou nové horizonty. Záměr a vizi tohoto projektu představí ve čtvrt na jednu v pořadu Hláska Štěpán Huňát. V každém dítěti dřímá pračlověk, říká Lukáš Augustin, zkušený vedoucí dětského klubu, ve kterém s chutí berou děti do přírody. Proč má smysl tahat děti ven? Co se v nich buduje? Rozhovor s Helen Mrázkovou zní ve štafetě po 1 hodině. Mohli bychom hledat spoustu cílů a vizí pro církev. K čemu je tady potřebná? A církev se často ptá, co pro vás můžeme ještě udělat. Kazatel Pavel Hošek se na poslání církve dívá očima textu Bible z epištoly Efeským. Je to docela jinak barevný obrázek, jak uslyšíme od 2. hodiny. Stromy jsou nejenom krásné, jsou také neodmyslitelnou a důležitou součástí světa, ve kterém žijeme. A možná vás překvapí, že i v Bibli je hodně odkazů a příkladů, které se stromů dotýkají a nesou velmi hlubokou výpověď o Bohu samotném. Poklady z archivu po 3. hodině připomenou rozhovor se starozákonníkem Janem Hellerem. Tolik z dnešních připravených pořadů do 3. hodiny a teď už vám zazní i pár písní.

Rozvíjíme to, co nás spojuje, a sdílíme to, v čem jsme jedineční. Napříč státy, církvemi a generacemi. I to jsou nové horizonty, které představí následující pořad.

0: Vítejte u poslechu pořadu, ve kterém společně s hosty přemýšlíme nad hodnotou a významem Evangelia, dobré zprávy o Boží lásce a záchraně projevené v Ježíši Kristu a také nad tím, jak hledat způsoby, cesty a formy k žití a sdílení Evangelia v osobním životě i ve společenství církve. Mým dnešním hostem je Štěpán Huňát. Vítám tě.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Štěpán je následovník Krista, manžel a kromě mnoha jiných aktivit a služeb je součástí česko-slovenské sítě vedoucích s názvem Nové horizonty, kde působí jak v komunitní radě, tak v organizačním týmu, a to jako koordinátor témat a projektů. Pro mnoho lidí, věřím, nebude název Nové horizonty neznámý, ale přesto se mohou najít tací, kteří to uslyší poprvé. Jaká myšlenka, případně vize, stojí za vznikem a růstem této komunity?
1: Díky za hezký úvod. Kde se ten nápad vzal? Přibližně před 7 lety navázali spolupráci vedoucí 5 odborů mládeží z různých denominací a položili si otázku. Jak to, že nás je po 35 letech svobody pořád tak málo? V České republice a na Slovensku je přibližně 25 000 protestantských věřících. A co můžeme udělat skutečně jinak, aby nás za dalších 10 let mohlo být mnohem víc? Jaké postoje musíme získat a jaké jsou vlastně klíče k tomu růstu? A tenkrát Martin Pence představil myšlenku australského hnutí ACC, které se nacházelo v podobné situaci na konci 80. let. Mělo 8 000 členů, 60 zborů a desítky let nezažívaly žádný růst. Církev tehdy čelila kritice sekulární společnosti i obavám, že mladí lidé ztrácejí zájem o studium na biblických školách. No a změna přišla v roce 1979, kdy přišel nový superintendent a řekl, pojďme se podívat jinam, kde církev roste. A tak 240 vedoucích odjelo do Jižní Koreje k pastorovi Yonggi Chovi. Jehož sbor měl v té době přibližně 1 000 000 členů a Jižní Korea zažívala probuzení. Zjistili, že lidé věří jinak a církev funguje jinak, než to znali. No a to, co během 3 týdnů v Koreji zahlédli, je natolik inspirovalo, že po návratu do Austrálie vytvořili strategický plán na následující dekádu. Výsledkem toho strategického plánu, kdy si osvojili nové dovednosti, jak církev dělat a jak důvěřovat Bohu, bylo, že během 20 let narostl počet členů z 8 tisíc na 120 tisíc a během dalších více než 40 let na 500 000 členů, a to pouze v rámci hnutí ACC. To navíc pozbudilo další hnutí ke vzniku a k růstu, a ovlivnilo to australské církve, jako je Hillsong nebo Planet Shakers, které určitě taky znáš. Tenhle příběh inspiroval počátek nových horizontů. Během 18 měsíců 180 různých vedoucí z řad denominací, pastorů, organizací a podnikatelů z Čech a Slovenska obcestovalo svět. 130 z nich zamířilo do Austrálie, ostatní potom do Singapuru a do Anglie. Po návratu proběhlo hodnocení. Ptali jsme se otázku, co jsme viděli, co se můžeme naučit, jak v daných místech znali Boha a dělali církev jinak, než známe Boha my a děláme církev my. A během 4 hodnotících setkání, která proběhla během těchto 18 měsíců, bylo definováno 6 klíčových témat, o kterých je tato skupina přesvědčená, že českým a slovenským církvím chybí. Některá jsme ignorovali, jiná považovali za nedůležitá. Dnes je ale vnímáme jako zásadní proto, aby v příští dekádě církve mohly mít zdravý, významný vliv a nejenom duchovní, ale i společenský a aby mohly růst také počtem.
0: K těm 6 tématům se dostaneme za chvíli. Ještě předtím by mě zajímal tvůj osobní vstup. Když to vztáhneme na tu osobní rovinu, jak ses do této sítě vedoucích napojil a začlenil ty?
1: No já jsem vlastně vyrostl v církvi, kde můj táta byl pastor a předtím byl můj děda pastor a můj praděda byl taky pastor, takže já jsem celý život od narození byl takovéto církevní dítě a měl jsem touhu vidět, jak církev zkvétá a jak církev roste a jak mnozí další lidé jsou zasaženi církví. A u nás jsem velký růst během toho vyrůstání neviděl, ale viděl jsem hodně iniciativy pro to, aby se to dělo. A vůbec celoživotně jsem viděl různé iniciativy a byl jich i součástí, které nepřinášely ten výsledek, co jsme chtěli. A tak jsem sám hledal, jak můžu přispět k tomu, aby se církev mohla měnit tak, aby to přineslo výsledky. A postupně jsem se zapojil v odboru mládeže, v podpoře různých mládeží. A v tomhle hledání se moje představy střetly se sny Martina Pence a rozhodli jsme se, že na této cestě půjdeme společně. Protože jsem uviděl, že tato cesta by mohla fungovat a minimálně mi dávala smysl. Protože dává tu strategickou cestu, co mi chyběla, kdy máme nadefinováno, jak se z bodu A dostaneme do bodu B. A právě v zahraničí jsme viděli, že klíčovým prvkem růstu a změny je strategické myšlení, kdy si nastavují dlouhodobý strategický plán, klidně na 5 až 20 let, kde mají cíl a nastavují si cestu, jak k tomu dojít. A potom k němu jdou skrz jednotlivé ty kroky.
0: Jako komunita jste si tedy stanovili konkrétní strategická témata, takzvaných 6 výzev pro československou církev. A než více prozkoumáme první z nich, kterému se věnuješ nejvíce, zkus nám je prosím stručně představit.
1: Takže první, o kterém potom budeme mluvit víc, je regenerace, kdy naším srdcem je vidět církev, která zasahuje všechny generace, které jsou propojeny vzájemným poutem důvěry a respektu, protože, jak jsme se naučili, církev je vždy jednu generaci od vyhynutí. Druhým je dostatečnost, kdy chceme vidět církev bez předsudků, která rozvíjí potenciál a obdarování nehledě na statusu, věku nebo pohlaví. Dalším je doprovázení, které se zaměřuje na podporu a vzdělání vedoucích, ať už sboru nebo lidmi s nějakým zvláštním obdarováním nebo s nějakým zpěti služebností, což jsme viděli, že v zahraničí je často standard, že když někdo vede sbor, tak je součástí nějaké větší podpory, aby v tom nešel sám a nebyl v tom sám. Dalším tématem je pro národy. Toto téma se zabývá českou a slovenskou kulturou, ve které se nacházíme, a klade si otázku, jak přinášet evangelium v kultuře, kde se nacházíme, srozumitelným způsobem. Dalším tématem je neovlivní. Toto téma se zabývá podporou vlivných křesťanů ve společnosti. Ať už to jsou podnikatelé, právníci, politici, ředitelé, nějakým způsobem úspěšní lidi ve světě. Zkušenost v zahraničí je, že církve často byly řízeny a budovány lidmi, kteří nejdřív byli úspěšní ve světě a potom vzali ten svůj úspěch a řekli si, budu ho budovat dál, anebo udělám něco víc pro Boha, a přinesli svoje zkušenosti do církve a potom vedli ty církve. Zároveň jsme viděli, že podnikatelé nestáli na okraji církve pouze jako peněženky, se kterými se mluvilo, když jsme zjistili, kam potřebujeme nalít peníze, ale stáli ve středu těch církví a jejich role byla chápána a podporována. A posledním tématem je reakce. Toto téma se zabývá rozšiřováním hranic Božího království do našich komunit. Klademe si otázku, jak může církev nežít na okraji, ale uprostřed. Nestát tam pouze s cílem lidi obrátit, ale být opravdovou součástí toho, co se děje ve městě a co se děje v místní komunitě, a v tom může přinášet dobrou zprávu.
0: Jde vidět a slyšet, že minimálně názvy a popisky těch témat jsou skutečně promyšlené. V tom prvním, kterým je regenerace, člověk může slyšet jak důraz na generace, tak na určitou obnovu, vitalitu. Ty osobně jsi součástí apoštolské církve v Chomutově. Je to multigenerační církev a co případně vnímáš jako stěžejní ve vztazích a spolupráci jednotlivých generací?
1: Ano, dneska jsem součástí multigenerační církve, která má jak mladou generaci, tak střední generaci, tak i tu starší generaci. V této oblasti hodně čerpáme ze Singapuru, z církve Heart of God. Této církvi se během 28 let povedlo vybudovat církev, kde bylo původně 9 mladých lidí. Vybudovali církev, kde jsou tisíce mladých lidí. A ti původní tam slouží jako pastoři a vedení. A v této církvi jsou všechny generace propojeny vzájemným poutem lásky a respektu. Pastor této církve, pastor Hau, hodně mluví o tom, že silná církev je církev, která je třígenerační. A tyto tři generace se navzájem posilují a doplňují se ve svých slabých stránkách. S tím, že oni se vždy zaměřují na tu mladou generaci, protože v jejich kultuře mohli právě zblízka pozorovat, jak celé jihokorejské probuzení, o kterém jsme mluvili, během dvou generací v podstatě vymizelo a dneska mají méně mladých lidí, než měli na začátku před tím probuzením, protože neměli ten pohled na tu mladou generaci. Naše církev po jejím založení měla víceméně jenom tu střední generaci, která má sice dost moudrosti, často i dost financí a energie, ale má velmi málo času. Před 13 lety jsem dostal vizi a srdce investovat do mladé generace. A posledních 13 let jsme neochvějně každý rok budovali další a další generace, co přinášely a vyrůstaly v naší církvi. Dnes ta střední generace zestárla. Tudíž máme silnou tu starší generaci, zároveň nám ale vyrostla ta střední generace, plus se lidi v této generaci taky obrátili. A ta střední generace je velmi zaneprázdněná samozřejmě prací s dětmi a svojí kariérou, ale máme dnes i tu mladou generaci a já osobně se teďka začínám více zapojovat do dorostu, protože chceme investovat do mladých lidí, abychom je uchvátili pro Boha a jejich srdce pro církev a vytvořili církev, která je pro ně domovem už v mladém věku. Stěžení ve vztazích a ve spolupráci těch jednotlivých generací vnímám to, že generace vzájemně vnímají svoji důležitost a svoji roli a zároveň vnímají důležitost a roli těch dalších generací. Je to prostředí, ve kterém starší generace nevnímá mladší jako hrozbu, ale jako podporu, která jim může posílit jejich službu a posunout je ještě dál, než kde byli předtím, a budovat je dál. Strop předchozí generace je podlahou té nové generace, jak říká pastor Howe.

0: Díky za nahlédnutí pod pokličku tvé domovské církve i církve Heart of God v Singapuru. Když to vztáhneme na tvojí roli v Nových horizontech, tak co přesně znamená to, že ty se věnuješ tématu regenerace?
1: Často se lidi ptají, jestli to, že máme nějaké to téma, tak znamená, že jezdíme pouze do zahraničí v tom tématu se dívat, ale není to tak. My chceme, aby součástí každého tématu byly 4 kroky a nejenom cestování do zahraničí. Aby tam byla inspirace, byly tam nějaké materiály, byly tam mentoři a taky procesy. A mojí hlavní rolí je toto v tomto tématu přinášet. Proto mám na starosti spolupráci s naším spřáteleným sborem v Singapuru, který přináší silnou inspiraci v propojení generací, což máme tu inspiraci, ale zároveň jsme přeložili jejich knížku, která se jmenuje Generations a je dostupná na Gimelu. A tato kniha vypráví jejich příběh a sdílí principy, které byly klíčové pro jejich růst a které podle příběhu lidí z mnoha kontinentů, které aplikují jejich principy, jsou univerzální pro jakoukoliv kulturu. Takže to máme nějaký ten materiál a v tuhle chvíli pracujeme na procesu a začínáme školit mentory, kteří budou schopni doprovázet a podporovat církve v propojování generací dlouhodobě v českém a slovenském prostředí v naší kultuře.
0: Součástí příběhu Nových horizontů je mimo jiné otázka, jak chápou Boha a vedení tam, kde církev roste. Ty už si zmínil nějaký pozitivní příklad z církve Heart of God v Singapuru. Zároveň je tam i ta druhá stránka a to můžou být i, řekněme, slepé uličky. Vnímal jsi nějaké při těch svých zahraničních návštěvách, o kterých jsi věděl, že v českém kontextu je nemá smysl ani zkoušet?
1: Určitě. To je moc dobrá otázka, protože my jsme do jisté míry vnímali, že tam, kde jsou úspěšní, tak jsou úspěšní, protože chápou svoji kulturu, ve které jsou, a ve většině toho, co v církvi dělají, tak jdou s tou kulturou, pokud ta kultura té společnosti nejde vyloženě proti principům Božího království, tak oni vlastně do jisté míry využívají tu kulturu, co je v té společnosti pro budování Božího království. Například v Austrálii oni milují rychlost a milují změny. Tudíž kombinací je, že nejraději mají rádi rychlé změny. V české kultuře jsme zjistili, že něco jako rychlá změna je velmi nepříjemné pro naši kulturu, která je hlavně o pohodě. O tom, aby jsme měli klid a když už něco teda měníme, tak nad tím budeme 20 let přemýšlet a dotahovat šroubky a držet si ten náš geniální vynález v garáži. V Austrálii to je naopak. Neustále si kladou otázku, co má smysl a jsou velmi pragmatičtí, což je něco, k čemu si myslím, že je zase dobré načichnout, že co nefunguje, nedrží 10 let v naději, že to fungovat začne. Prostě to nefunguje, tak to nebudeme dělat, jdeme dělat něco nového a to jim pomáhá rychleji najít věci, co fungují a co uspějí. V Singapuru zase je silná kultura excelence a výkonu. Oni mají na to nastavený ten systém, že ty děcka tam nacházejí uplatnění, mohou se nějakým způsobem skoro až levelovat, bych řekl, ale postupovat v nějakém žebříčku a pro ně to hodně znamená. Zároveň je tam obecná kultura respektu k autoritám, tudíž každý tam potom roste v tom systému, že se může stávat nějakým vedoucím pro ostatní a silně to motivuje a chtějí to dělat a dělají to s čistým srdcem, ale je to něco, čemu rozumí. Oni rozumí tomu, že se chtějí stát vedoucím, oni rozumí tomu, že něco chtějí dělat na 100%. Nicméně v české kultuře máme kulturu pohody a vždycky, když se snažíme o nějakou jakoby excelenci a výkon a dělat víc, tak mám pocit, že to silně naráží do našeho českého srdce, ale mám pocit, že taková snaha obecně hodně jet na ten výkon, trošku si někdy i zasloužit to, co pro nás Ježíš udělal, tak do toho vložit jakoby naopak ten výkon. A myslím si, že to je velmi důležité, jenom někdy potom, když se člověk baví s lidmi, co pozorují dlouhodobě církev a přemýšlejí o křesťanství, tak pro ně v tom, že jdou do práce, z práce a chtějí zažívat i nějakou pohodu, to není nutně lákavé a nejde to s tím jakoby srdcem Čecha. Zároveň některé věci, co se v zahraničí používají, se nedají použít v Čechách vůbec, protože to je kvůli tomu, jak vypadá ta země. V Singapuru hodně využívají prostory církve pro to, aby zasahovali mladí lidi, protože vytváří prostor, kde je klimatizace, kde to je hezké a kde to je velké, protože ve Singapuru je neustále vedro a vlhko, oni téměř nikdy nechodí ven, venku se vyhýbají a doma mají málo prostoru a obecně nemají prostory, kam by mohli vyrazit, takže pro ně vytvořit církev jako domov, místo, kde se můžou scházet a je to velké, prostorné, klimatizované, tak je samo o sobě lákavé. V Čechách my se snažíme naopak, když je hezký počasí, nebýt zavřený v církvi a vyrazit ven a jít na procházku, což pro ně je zase úplně neznámý koncept. Takže o co se snažíme? Obecně brát principy ze zahraničí, co jim funguje, a ty principy potom vkládat do naší kultury a ptáme se, jak to může fungovat u nás.
0: Na to bych navázal další otázkou, protože už v úvodu si zmínil mezi denominačnost celého toho projektu. Jsou to lidé z různého prostředí a každý možná nad tím přemýšlí jinak v souvislosti nad tím, z jakého prostředí je právě on sám. Jaké praktické kroky vnímáš, že jsou potřebné, pokud člověk nechce zůstat jen u toho, že navštívil inspirativní místa a přivezl si spoustu pozitivních dojmů? Každý jste z jiného prostředí, ale funguje to tak, že si řeknete, tady máme třeba ty 4 kroky a teď zkusme každý z nás v tom svém prostředí to nějak uplatnit, nebo jak se přechází z toho, co člověk viděl, zažil, do toho přemýšlení a do té aplikace, tohle změním za nějakou dobu.
1: Tomu bych možná hodil pár takových bodů, co mě napadají. První z nich je, že já, když takhle cestuju, tak jsem se naučil, že si nepíšu poznámky, ale píšu si připomínky v kalendáři. Protože poznámky často, když se od někud vrátím, ať už to je konference nebo nějaká zahraniční cesta, tak potom mi zapadnou, ale když už to mám naplánované jako v kalendáři, že vím, že v září bych mohl začít tohle, tak já si tam neustále píšu ty kroky, tak mě to potom drží. A dokud si neodkliknu, že to je hotovo, tak to prostě hotovo není. Takže tohle je takový můj osobní tip, co dávám lidem. To mi pomáhá potom k té akceschopnosti. Ale hodně klíčový je, že když člověk vycestuje, tak zažije tu jinou kulturu a teď je vnořen do toho prostředí a vidí tu jinou kulturu a líbí se mu to a chce se třeba i změnit. A když se vrátí do toho svého prostředí, tak ta kultura, co tam je, i to prostředí, co tam je, je velmi pohlcující. Takže je klíčové si najít něco, co nás bude neustále vracet, k čemu jsme se rozhodli. Já ještě předtím, než jsem začal v Horizontech nebo tak, tak jsem žil rok v Anglii a zažil jsem tam silnou kulturu štědrosti a učednictví a věnování se lidem. A vrátil jsem se do naší kultury, kde jsme učednictví nechápali a nebyla tam taková míra pozbuzení a investice do lidí. A vždycky jsem začal investovat do lidí, byl jsem proto nadšený, ale potom jsem si po měsíci musel zavolat s někým z té Anglie, kdo se mě zeptal, jak se mi v tom daří, jak se v tom posouvám a vrátil mě, opět mě tak jako vynořil z té naše kultury, která mě pohlcovala, abych vydržel s tou hlavou nad vodou. Nicméně, aby jsme nezůstali jako Češi a Slováci u pozitivních dojmů a u toho, že chceme něco změnit a třeba nutně nevíme jak, tak proto jsme právě zařadili, že v každém tom tématu musíme jít více kroků než pouze inspiraci. Chceme hledat další potom materiály, chceme nacházet pro sbory a lidi mentory a chceme, aby vstupovali do dlouhodobých procesů, které doprovázejí na cestě ke změně. Protože, jak už jsem říkal předtím, jistou slabinou, co nám často chybí, je si uvědomit, že se nacházíme na nějakém místě a když chceme někam dojít, tak to chce nějaký strategický plán a chce to i, aby jsme nešli v tom sami. Příběh, který mě v tomhle hodně oslovil, bylo, že já díky tomu, že organizuju ty výjezdy na konferenci do Singapuru, kde oni právě předávají jejich příběhy a moudra a zkušenosti, tak je to, že jsem mohl vidět, slyšet a zažít na několika bohoslužbách a několik akcích to, co u nich znamená, že nastavili jednoduchou kulturu a za ní šli. Oni se nesnažili dělat církev komplexně, doširoka, do všech směrů, ale oni se zaměřili na to, že chtějí silnou církev a církev, co buduje další generace. A ty kázání, co tam dneska kážou, tak oni mají nahrávky kázání, co měli před 20, 28 lety a to jsou ty stejné kázání, ty stejné myšlenky a oni 28 let neustále říkají to stejný a vedou k tomu stejnému. A nebyl to úspěch přes noc, že vybudovali církev, co má kolem 4000 lidí za pár let. Nebyl to rychlý růst, ale byl to poctivý růst, byla to dřina. Vždycky říkají, že 3 ze 4 lidí jim odejdou, kterým se dlouhodobě věnují. A z mojí zkušenosti my jsme to měli úplně stejně, v tom, s kolika lidmi jsme pracovali u nás v církvi. Ale oni jsou neúnavní v tom přinášet jednoduchou kulturu toho, co oni dělají jako církev, co mají na srdci a že ostatní se k tomu můžou přidat. A za jednu bohoslužbu, co u nich navštívíte, po té bohoslužbě přesně víte, co je smyslem té církve, proč tam je a co chtějí, protože v každém kázání zazní všechno, za čím oni jdou a dávají k tomu výzvu k akci v každém tom kroku.

0: Blížíme se k závěru, ale ještě jedna otázka mě napadá. Ty jsi zmínil určité osobní praktické kroky, které se ti osvědčily a mluvil jsi také o těch čtyřech krocích, které byste rádi více či méně aplikovali v těch jednotlivých strategických tématech. A chci se ptát na zpětnou vazbu, protože nevím, do jaké míry ta komunita je stálá nebo se obměňuje nebo roste. A teď, když člověk někde vyjede, vrátí se, chce udělat nějaké změny, možná má i nějaké to know-how, jak funguje v rámci celé této iniciativy zpětná vazba, že si řekneme dobře, tohle nastavíme a za nějakou dobu to zhodnotíme, jak se třeba v tom či onom společenství něco posunulo, anebo už je to potom vyloženě na těch vedoucích z těch jednotlivých církví, že buď se jim to aplikovat daří, nebo ne.
1: To je moc dobrá otázka a konkrétně zpětná vazba je pro nás hodně důležitá a někdy je výzva jí získat, protože lidi, se kterými pracujeme, jsou velmi zaneprázdnění lidi a aby nám potom psali nějaký report, co se u nich mění, může být určitá výzva, ale my jsme s nimi neustále v kontaktu a ptáme se jich a sbíráme takzvané success stories, hledáme jakoby příběhy úspěchu, co mají v těch církvích, aby jsme viděli, že to, co děláme, ta naše práce, nese ovoce. A tyhle příběhy jsou a je jich hodně a dělají nám radost, protože sami do celého toho projektu jdeme s tím, že kdyby to nepřinášelo tu změnu, kdyby ta naše dlouhodobá iniciativa, protože Nové horizonty jako komunita byly spuštěny teďka na 10 let a 10 let chceme vidět dělat, ale zároveň hodnotit, tak potom to nemusíme dělat, když by to nepřinášelo ten výsledek. A ten následný kontakt je ať už skrze to, že nám dávají nějaký feedback na to, co se u nich mění a děje ve sboru. Potom jsme s nimi v kontaktu osobně, ale na těch cestách, i přesto, že jsou tam vedoucí z různých denominací, tak oni si tam vytvoří vztahy a často z toho vznikají další jakoby menší vztahové sítě, ve kterých oni zůstávají v kontaktu a vzájemně se podporují v tom, co jim funguje, co jim nefunguje. Tuhle vztahovost se snažíme podpořit letos i nově vznikajícími komunitami. My tomu říkáme komunitní večeře, kdy v nějaké lokaci se můžou sjet ty lidi, co byli na těch výjezdech. Můžou společně si dát prostě jídlo. Vidíte, je tam ta pohoda. Můžou tam přivíst svoji rodinu, manželku nebo manžela, děti, protože to je zase náš důraz na to, že to je celá rodina společně na té misi, co dělají v církvi. A taky důraz na ty mladší generace. A oni tam společně můžou mluvit a bavit se o tom a seznamovat se s dalšími a zjišťovat, co jim funguje v jejich církvi, dávat si nějaký další tipy. Chceme, aby to byla opravdu jako živá komunita a k tomuto směřujeme. A když se podíváme 10 let zpátky, tak jsme viděli, že tady je vedení jedné denominace a pastoři z jedné denominace a to říkám ze svého subjektivního pohledu z AC. Jsem si říkal, to my jsme to AC a kdo ví, kdo jsou oni. Sám jsem neznal ty lidi, i přestože jsem působil na úrovni odboru. Ale dneska, když se podívám, tak tam jsou vřelé vztahy. Ty lidi se znají, ty lidi se podporují, fandí si. A klíčem si myslím, že je vzít tyhle lidi, co nemají téměř žádný volný čas a zavřít je na pokoj v hotelu s někým jiným z jiný denominace a prostě tomu vztahu neuniknou. Ale to je takový vedlejší produkt toho cestování, co je velmi příjemný. Že vlastně se učíme tvořit tu komunitu a sdílet se s lidma, co mají stejné vize a stejné srdce.
0: Díky za tento úsměvný závěr. Hostem tohoto pořadu byl Štěpán Huňát z Nových horizontů.
2: Hláska. Dobrá zpráva tady a teď. Další díl naladíte ve středu v 11.15, tentokrát na téma prostor, propojení, proměna. Hostem Jakuba Lofítka bude Tomáš Hasmanda.

0: Neděle 6. září a 1 hodina raní nám na Rádiu 7 přináší pořad Štafeta, který vzniká ve spolupráci s Dorostovou unií. Příjemný poslech přeje Kristýna Exnerová.
1: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Je dneska moderní outdoor, chodit do přírody? Není lepší snažit se děti zaujmout tím, co je opravdu baví, třeba společným hraním počítačových her? Jmenuji se Helen Mrázková a tyto otázky dnes budu pokládat Lukáši Augustinovi, zkušenému vedoucímu dětského klubu při Církvi bratrské v Havlíčkově Brodě. Ahoj Lukáši.
1: Ahoj Helen.
0: Lukáši, váš oddíl se jmenuje Mravenci. Hodně přírodní název. Máš rád mravence jenom z dálky nebo i na blízko, třeba ve spacáku?
1: Já mám rád mravence z jakékoliv vzdálenosti.
0: Kdyby nám šlo jenom o to v klubu oddílu děti zabavit, tak je k tomu dostupných mnoho různých způsobů. Třeba je vzít do kina, věnovat se v klubovně nějakému vyrábění, hrát hry v tělocvičně. Proč vnímáš jako důležité uplatňovat při práci s dětmi zrovna outdoorové aktivity a tahat děti do přírody?
1: Já jsem přesvědčen, že příroda je nejpřirozenější výchovné prostředí. V přírodě umožníme dětem vnímat jednak to boží stvoření. Můžeme žasnout s dětmi nad tím, jak příroda funguje, co v přírodě, jak je příroda rozmanitá. Zároveň můžeme učit zodpovědnosti za to prostředí, ve kterém žijeme. Outdoorové aktivity, jako jsou třeba výpravy, vaření na ohni nebo třeba stavba přístřešku, ve kterým pak můžu sám přespat, tak to rozvíjí i jejich praktické dovednosti, pomáhá to těm dětem, aby se učili samostatnosti, aby se učili překonávat překážky. Takže tohle všechno, já si myslím, že je důležité a nikde jinde to nenajdu v takové míře, jako právě v přírodě.
0: No jo, ale co s dětmi, které jsou spíše městské typy? Štítí se mravenců a brouků a nepohodlí spojené s pobytem v přírodě spíše odrazuje?
1: Já myslím, že je důležité začít pomalu. Jo? Nesnažit se je změnit šokem, nevytáhnout je na první víkendovku do záhrabu ve sněhu anebo do přespání někde na stromě, ale postupně jim ukazovat krásu a zábavné stránky pobytu v přírodě a postupně možná přitvrzovat. Já si dokonce myslím, že, nebo moje zkušenost je taková, že v každém městském dítěti dříme pračlověk, kterého prostě baví máchat se v bahně, prodírat se roklí nebo lézt na vysoký kopec. A my jenom musíme dát čas a příležitost k tomu, aby se ten pračlověk probudil.
0: Tady tyto aktivity přirozeným způsobem rozvíjí odolnost a dneska se hodně mluví o tom, že to je něco, co chybí. Nejenom fyzická, ale i psychická odolnost.
1: Já si myslím, že v přírodě můžeme dětem dát zakusit něco, čemu se dá říkat jako bezpečný diskomfort, nebo dostat je lehce z jejich té komfortní zóny. A právě to, že se člověk dostane z komfortní zóny, že se musí vypořádávat s překážkami, které normálně řešit nemusí, například, že si musí postavit kadibutku, aby měl kam chodit na záchod, nebo že se musí umýt studenou vodou, protože prostě teplá voda není, tak to buduje tu odolnost jak už fyzickou, tak i psychickou. Tu důvěru v to, že ať se přede mě postaví cokoliv, tak já to nějakým způsobem zvládnu.
0: Takže když se v oddíle rozhodujete, jestli pojedete na tábor do chaty nebo pod stany, na víkendovku do chalupy nebo na puťák, je odpověď jasná?
1: Vždycky to záleží na tom, s kým tam pojedu, protože víkendovka určitě nemusí být jenom o tom, že to bude nějaký extrém, že budu spát v hamace někde vysoko nad zemí nebo něco podobného. Já myslím, že i víkendovka na chalupě může být zajímavá. Pokud tam mám děti, pro které je takové prostředí přijatelnější, tak je to možná i vhodnější, ale zároveň pokud mám děti, které už mají s outdoorem zkušenosti, tak přirozeně oni chtějí víc a více zkoušet zajímavější věci. Například na našem táboře děti spí v nádherných, teď už nových podsadových stanech a my jsme pár let zpátky začali dávat dětem možnost, že kdo chce, tak může přespat jednu noc na louce za těmi stany, jen tak pod čirákem nebo pod plachtou. Pak jsme další rok přidali to, že může spát v hamace a pak jsme přidali to, že může spát v hamace asi 500 metrů od tábora a postupně nám 500 metrů od tábora spal celý tábor a teď už musíme mít pořadník a musíme přesně hlídat, kolikrát kdo už byl, aby jsme vůbec ty stany použili. Takže postupně ty děti chtějí zkoušet další a další věci a je na nás, aby jsme jim to v nějakém bezpečném prostředí dovolili a dovolili jim zkoušet, jaké to je, když usínám v lese a vím, že 500 metrů kolem mě není nikdo, jenom tady někde za tamhle za stromem možná srnec, možná divočák.
0: To zní jako velké dobrodružství, které děti baví, ale co když mám opozici ve vlastním týmu? Co když někdo z řad vedoucích nebo mladších vedoucích je prostě pohodlný a takovým aktivitám by se spíše vyhnul?
1: Já takové vedoucí ani zdaleka nemám. Moji vedoucí jsou, moje zkušenost s vedoucími, že jsou velice outdooroví a kdyby mohli, tak spí venku celý rok. Ale myslím si, že pokud bych takového vedoucího měl, tak bych k němu přistupoval podobně jako k těm městským dětem. Prostě pomalu, postupně osmělovat, nikdy nenutit, ale nabízet. Vedoucí se nemusí účastnit každé aktivity, pokud například mu není příjemné, já nevím, splouvat řeku, protože se nedat dotýká vody, tak tam prostě nemusí s námi být, ale znovu stejná zkušenost. V každém člověku dříme touha být v přírodě, žít v přírodě, takže nakonec to dožene každého i takového pohodlného vedoucího.
0: Někdy se stává, že tím úzkostným je spíše maminka, která se bojí dítě pustit do prostředí, odkud se vrátí fyzicky unavené, od bláta, někdy dokonce zmokné, dokonce možná i nachlazené. Co říkáš takovým rodičům?
1: Zase moje zkušenost s rodiči je úplně opačná. Naprostá většina rodičů našich dětí tak jsou vlastně rádi a skoro až nadšení, že to je jejich digitální dítě, které tráví normálně poměrně dost času na svém telefonu, počítači nebo u televize, tak že se dostane do prostředí, kde má možnost vyzkoušet si něco opravdového, kde se může vystavit trošku mimo ten svůj běžný komfort. A kdybych náhodou nějakého takového rodiče měl, asi bych mu chtěl vysvětlit, proč to s dětmi dělám. Že to není jenom nějaká frajeřinka, že s ním budu spát v lese, nebo že polezeme nějakým potokem a roklí na nějaké místo, ale že to, proč je to důležité pro to dítě. Že tím buduju jeho vztah k přírodě, že tím buduju a posiluju jeho vlastní odolnost, že je to prostě něco, co to dítě promění. A já věřím, že potom každý rozumný rodič pochopí, že je to vlastně dobře pro to jeho dítě.
0: Máš nějaké konkrétní příklady z vašeho oddílu, jakým způsobem tedy odolnost budujete?
1: Určitě máme jich spoustu, tak teď mě napadá loňský tábor, který byl na téma Pán prstenů. To znamená, že jsme putovali jako hobiti do kraje a místo toho, aby jsme se dopravili na náš krásný tábor, kde jsou postavené stany, tak jsme dojeli vlakem kus dál od tábora a putovali jsme večerní krajinou. Děti nevěděli, kdy a jak dojdeme do tábora. Nakonec jsme do tábora nedošli. Došli jsme na předem vytipované, připravené místo v lese, kde jsme měli za úkol přespat do druhého dne. Na tom táboře byly děti, které byly poprvé na táboře a které rozhodně poprvé přespávaly v lese. A takže tím trochu popírám to, co jsem řekl předtím. Ale my jsme se snažili tenhle ten zážitek velmi dobře připravit. To znamená, že jsme spali, měli jsme vytipované místo, připravené to místo, měli jsme připravené logisticky, kdyby se něco stalo, tak jsme měli připravený auta, kdyby jsme mohli třeba nějaké děti evakuovat, kdyby bylo potřeba, kdyby fakt měli problém se spaním v lese. Byli jsme rozdělení na menší skupinky, každou skupinku mělo několik vedoucích, měli jsme připraveno dostatek vody, měli jsme připraveno, kam budou děti chodit na záchod a tak dále. Takže v podstatě byli ve velmi bezpečném prostředí, ale zároveň přespávali v lese pod stromy, zažili západ slunce, ráno je probouzeli ptáci a bylo to pro mnoho z nich zážitek, který zmiňovali potom ještě mnohokrát a jsem si jistý, že se ho budou pamatovat na hodně dlouho.
0: Děkuju za to, že zmiňuješ tu kouzelnou kombinaci toho, že to je výzva, je to zážitek, je to překročení nějaké obvyklé komfortní zóny, ale zároveň je tam to bezpečí. To jsem slyšela, ten velký důraz, který si na to teďka kladl.
1: Bezpečnost při outdoorových aktivitách je určitě důležitá. Je skutečně potřeba nepodceňovat přípravu a nepodceňovat možná rizika v přírodě, protože příroda je úžasná, skvělá, ale je to prostě příroda, má svoje rizika. Takže pokud chci s dětmi dělat nějakou outdoorovou aktivitu, vždycky jako vedoucí musím dbát na bezpečnost té aktivity, musím předvídat možná rizika, musím je pokud možno eliminovat, pokud to jde. Takže například my děláme občas na táborech, nebo na táborech děláme aktivitu, která se jmenuje Kamikaze Orienták, znamená to, že děti vzbudíme, odvezeme někam od tábora a děti sami po skupinkách musí najít cestu zpátky. A dříve pro nás bylo nemyslitelné, že by děti chodili někde mimo tábor sami, bez dozoru vedoucích. A bavíme se tady o dětech, kterým je třeba 14-15 let. dneska už víme, že to můžeme zajistit tak, aby to bezpečí bylo zajištěno. To znamená, že ty děti dostanou kartičku s pravidly, co můžou a nesmí, čemu se mají vyhnout, že například nesmí nastupovat do cizích aut, že se musí vyhýbat frekventovaným silnicím, že když už jdou po silnici, tak musí jít po straně, nemůžou pobíhat a tak dále. Zároveň dostanou nabitý mobil, který můžou použít ve chvíli, kdyby se například ztratili nebo kdyby měli jakýkoliv problém, dostanou lékárničku na nějaké základní ošetření, mají kurz první pomoci, kdy vědí, jak ošetřit základní věci. Takže dneska už se nebojíme děti do přírody vypustit, nechat je tam samotný, pokud ty rizika, která tam můžou být, nějakým způsobem podchytíme. Příroda je ve finále bezpečnější než mnohé město, takže v přírodě je dobré být.

0: O přírodě z pohledu dětského klubu nebo oddílu si dnes povídám s Lukášem Augustinem. Lukáši, oba vedeme dětský oddíl, každý z nás v jiném městě. Oba oddíly mají společné to, že mají křesťanský rozměr. Snahou vedoucích je nabídnout dětem prozkoumávání Bible a křesťanské dobré zprávy. Může příroda napomoci i v tomto, řekněme, duchovním hledání? Není lepší prostě v klubovně přemýšlet nad Biblí?
1: Já si myslím, nebo jsem přesvědčen o tom, že příroda může velmi napomoci duchovnímu hledání. Mnoho lidí, a já jsem určitě jeden z nich, vnímá Boží přítomnost a moc skrze krásu a divy stvoření. Příroda je prostě úžasná v tom, jak funguje, jak je nádherná. Pro mě je to jeden z největších důkazů Boží existence. Například my s našimi vedoucími každý rok si říkáme, že na táboře, kde žijeme bez elektřiny, většinou bez teplé vody, v lese, že jsme Bohu o obrovský kus blíž. Jakoby jsme cítili, že Boha lépe vnímáme. Jakoby si navštívila třeba dům slavného architekta, o kterém si předtím četla, ale teď si byla v tom domě, mohla si na to sáhnout, mohla si to zažít, mohla si přemýšlet, jak ten dům funguje, proč je postavený zrovna takhle. Tak přesně tak i v přírodě můžeš pořád dokola žasnout nad tou genialitou toho autora, který to stvořil.
0: Máš nějaké konkrétní tipy, jak děti vést k poznávání Boha skrze přírodu?
1: Tak přemýšlet o Bohu můžeme různými způsoby. Můžeme třeba udělat procházku s dětmi v lese, přemýšlet nad biblickými texty. My třeba na táboře děláme něco, čemu říkáme cesta s kamenem. Dítě si vybere někde v okolí tábořiště nějaký kámen dle vlastního uvážení a potom se sejdeme všichni dohromady a vlastně potichu z pochodní jdeme bosí takovou cestu přírodou, snažíme se vnímat to, kudy jdeme. Snažíme se, aby děti byly potichu. Cestou máme několik zastavení, kdy si říkáme některé verše z Bible a nakonec dojdeme na jedno moc krásné místo na vrcholu takového kopce, kde je kříž a celé to vrcholí tím, že děti vlastně mají možnost ten svůj kámen, který sebou táhli. A věřte mi, že vždycky se tam najde několik dětí, které táhnou opravdu velký kámen, protože neví, co s tím kamenem budou dopředu dělat. Takže ten kámen můžou odložit jako svůj pomyslný hřích, jako to, co je trápí, to, co je tíží, a můžou se chvíli jenom tak natáhnout na tu louku, můžou vnímat to, co se děje kolem nich, co kolem nich slyší, co cítí, můžou vnímat to, že jsou v lůně Božího stvoření. Tak to je třeba jedna možnost. Pozorování východu slunce, západu slunce. Viděl jsem hodně východu slunce a hodně západu slunce a každý jeden z nich není menší jenom proto, že už je x-tý v řadě. Prostě je to úplně kouzelný okamžik, kdy znovu cítíš, že Bůh je ti blízko, že seš uprostřed jeho stvoření. Takže skrze přírodu je spousta možností, jak ukazovat na Boha.
0: Ve skautském oddíle, do kterého jsem jako dítě chodila, se kladl mimo jiné důraz na poznávání rostlin, stromů, podle kůry, zvířat podle stop a tak dále. K čemu to může být ještě dneska dobré, jestli vůbec? Nebo stačí prostě použít aplikaci Google Lens a je to?
1: Já si myslím, že získávání těchto znalostí je i dneska důležitý, protože to rozvíjí děti v mnoha směrech. Například to rozvíjí jejich pozorovací schopnosti. Já, když jsem chodil ještě do skautu, tak jsme tam s dětmi, nebo jedna část programu byly takzvané pozorovací čtverce. To každé dítě dostane čtverec 1x1 metr někde v lese nebo na louce a má za úkol 20 minut denně ho pozorovat a zapisovat si, co se tam děje. Jo, co se v tom čtverci děje, že tam třeba přelezl brouk, jaký brouk, co tam roste a tak dále. Pro mě to zpočátku bylo strašně složitá, jako těžká aktivita, jakože co mám dělat tady, je prostě hrozná nuda. Ale jak jsem to dělal opakovaně, tak vlastně jsem začal chápat ten příběh toho svého čtverce. Začal jsem pozorovat ty změny ze dne na den, že květiny v každé denní době třeba vypadají jinak, jsou jinak rozvité, jaké různé zvířátka se hmyzáci ten můj čtverec navštíví a tak dále. Takže to může pomáhat třeba rozvíjet ty pozorovací schopnosti. Myslím si, že to může pomáhat rozvíjet třeba i nějakou samostatnost. Jo, že třeba když víš, která rostlina je dobrá na uvaření čaje nebo co je dobrý na okořenění masa, tak můžeš i trochu machrovat před kamarády. Myslím, že hlavně to prohlubuje ten vztah s tou přírodou. Jo, protože já, když se snažím pochopit ten svět kolem sebe, tak nakonec se dostanu stejně k té otázce, OK, kdo tohle všechno stvořil? A proč to stvořil? Proč tady ta příroda je? No, a taky je teda v poslední řadě důležité, že když něco znáš, a když něco chápeš a když je to pro tebe důležité a máš s tím vztah, tak za to cítíš i zodpovědnost. Takže je ta odpovědnost za tu přírodu a za to, že ji nebudu ničit, je to pro tohle důležité.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat. Mám zkušenost, že je snadné využívat přírodu jako hřiště, jako příjemné, fajn prostředí, které můžeme nějakým způsobem skonzumovat nebo použít pro ten náš program, ale možná už nejsme tak zvyklí vracet přírodě něco zpět nebo přistupovat k ní tak, že ji chceme chránit, aby zůstala krásná i pro další generace. Vracím se k té zodpovědnosti, kterou si teďka zmínil. Jak to máte u vás v oddíle?
1: Určitě se snažíme dětem předávat důležitost ochrany přírody. A to třeba tak, že během roku máme přímo programy zaměřené na nějaké témata ochrany přírody. Že máme i hry, které jsou zaměřené, nebo aktivity zaměřené třeba na recyklaci. Účastníme se i nějakých aktivit typu uklidíme Vysočinu, nebo Den za obnovu lesa, kdy jsme s dětmi sázeli nový les. A potom samozřejmě je důležitá i ta vlastní jakoby osobní práce s dětmi a to, jak oni vnímají přírodu. Já si pamatuju třeba, že jedno z našich dětí na táboře se rozhodlo, že si vyrobí klacek, kterým bude šťourat do ohně, takže šlo kousek za tábor a začal tam lámat nějakou zelenou větev. A když jsem s ním o tom, já jsem za ním došel a bavil jsem se s ním o tom, jestli třeba ví, jak dlouho ta větev tam musela růst, že ji teďka ničí. To dítě potom za mnou samo přišlo, že vlastně nevědělo, že to je špatně. Vlastně, že nevědělo, že dělá něco špatného, že chtělo jenom klacek a že teď už to chápe, že už ten stromům teda ubližovat nebude. Tak, že i třeba takový jako jednoduchý příklad nebo jednoduché ukázání na to, že příroda se neničí, že příroda se nevyužívá, že příroda je něco, o co se musíme starat, tak je to určitě důležité.
0: No a jak se tady to uvažování promítá, pokud vůbec, i do duchovních programů?
1: Určitě promítá, protože my věříme tomu, že Bůh stvořil přírodu a dal nám ji do péče, dal nám ji k opatrování. Takže i tak stejně to říkáme dětem. Příroda tady není pro nás, aby jsme ji využili, aby jsme ji vyčerpali, aby jsme pokáceli všechny stromy a udělali z nich nevím co, ale máme ji v opatrování, máme ji v péči. Takže se o ní musíme starat. Obzvlášť v dnešní době už i poměrně mladé děti třeba řeší nějakou environmentální úzkost. Hodně se teď mluví o tom, že naše planeta trpí, že ty prognózy nejsou dobré, že bude pokračovat globální oteplování, že se budou měnit hladiny moří a tak dále. A já jsem už poměrně starý a teď si představ, že si to 15-leté dítě, které slyší, jak bude vypadat ta země, až ono bude dospělé. A to není úplně jako růžová představa teď momentálně. Takže myslím si, že i pro ty děti je důležité a dobré slyšet, že to vlastně není špatně o přírodu se starat, že to je důležité a že to souzní i s jejich pohledem na svět, tak jak oni by chtěli, aby ten svět vypadal.
0: Jedna věc je se o přírodu starat v tom smyslu, že ji neškodíme, že je to nějaká prevence toho, aby se to zhoršovalo. A další věc potom je snažit se o nějaké vylepšení nebo pro přírodu udělat něco navíc. Napadá mě citát zakladatele skautingu Sira Baden-Powella. My jsme oba skauti původem, tak to můžu zmínit. On řekl, že máme usilovat o to, abychom tento, jako skauti, tento svět nechali lepším, než jaký byl, když jsme do něho přišli. To určitě platí i na přírodu a náš pobyt v ní.
1: Určitě. Pro nás platí, že když například přicházíme do přírody tábořit, takže to tábořiště musí vypadat lépe, když odcházíme, než když jsme přišli. Nejenom, že tam po nás nezůstanou odpadky nebo něco podobného, ale že i to, že třeba to tábořiště nějakým způsobem lépe uklidíme, odneseme odpadky, které už tam byly před námi, že už tohle je pro nás samozřejmostí.
0: Napadají tě nějaké další způsoby, jak se třeba s oddílem zapojit do nějakých programů nebo aktivit na ochranu nebo spíš řekněme ve prospěch přírody?
1: Já myslím, že dneska existuje spousta příležitostí, kdy se můžeme zapojit do nějakých aktivit, které souvisí s ochranou přírody. Jak už jsem řekl předtím, my se třeba jako oddíl účastníme dnů za obnovu lesa, které pořádají Lesy České republiky, nebo náš kraj pořádá čistou Vysočinu, kdy lidé sbírají odpadky v přírodě a čistí vlastně i taková ta zákoutí, která obvykle nikdo nečistí. Asi bych doporučil zeptat se ve městě, zeptat se na kraji, nebo přímo třeba kontaktovat agenturu ochrany přírody. Většinou tihleti lidé mají připravené programy nebo mají připravené aktivity, které velmi rádi pro děti nebo s dětmi udělají.
0: Až půjdete dneska domů, všimněte si nějakého kousku přírody. Jak je krásný, třeba stromu nebo nějakého mraku. Poděkujte Bohu za tu krásu. S poděkováním za inspiraci se s Lukášem Augustinem loučí Helen Mrázková.
1: Ahoj.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Reprízu tohoto pořadu si můžete poslechnout ještě v pondělí v 18.30, ve středu ve 2 hodiny a 30 minut ráno a premiéru uslyšíte ve čtvrtek v 11.15 na téma Služba druhým.

Dohrála hebrejská skladba od interpreta Shiloh ben Hoda. Zpívalo se tam Znovu jsme se potkali na místě, kde jsme se naposledy viděli, kam jsem tě zavolal. Ty jsi mě neodmítl, i když jsem utekl daleko, pozval jsi mě opět domů. Pokaždé mi odpustíš, miluješ mě znovu a znovu. Dobil jsi mé srdce, ale ne násilím, a uzdravil jsi ho, aby mě už nebolelo. Následující skladba It Begins zdůrazňuje propojení křesťanské víry s jejími židovskými kořeny a zve k úctě a vděčnosti.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Kristýna Exnerová zdraví všechny, kdo posloucháte Rádio 7 a druhá hodina raní nám teď přinese kázání Pavla Hoška. Mluvit bude o tom, proč existuje církev. Přeji nám všem dobrý poslech.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádio 7.
2: Dobré dopoledne, bratři a sestry, milí přátelé. Já bych rád, abychom dnes dopoledne společně přemýšleli o tom, proč existuje církev. To velká otázka, nelehká. Věřím, že slova apoštola Pavla z listu Efeským nám můžou aspoň napovědět, proč vlastně existuje církev. Já přečtu ze 4. kapitoly od 7. verše několik veršů. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím sestoupil dolů na zem? Ten, který sestoupil, je ten týž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Až bychom dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Na tomto místě čteme v takové velmi zhuštěné formě o tom, který je úhelným kamenem naší víry, o tom, který sestoupil k nám do lidského světa z nebe, jak jsme zpívali v té písni, svou slávy říš opustil z kvůli nám. Vždycky, když u nás ve sboru hrají tuhle píseň, tak moje dcera, 16-letá, co sedí vedle mě, tak říká svému bratrovi, a tatínek bude zase bulet. Tak mi to odpuste, je to velmi trapné, že se zajíkám. Na tom místě, které jsme četli z listu Efeským, čteme o tom, který opustil svou slávy říš, nemusel jít a přece šel sám. O tom, který je základem, úhelným kamenem naší víry. A čteme, že výsledkem toho jeho sestoupení do lidského světa bylo, že dal dary lidem, některé povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, za pastýře a učitele. A to vše, aby své vyvolené připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, církve. Aby na této zemi mohla být církev. A co je smyslem církve? Proč vlastně má být na zemi církev? Proč existuje církev? Není to proto, abychom měli pěknou náboženskou organizaci,